0: ošklivej, jak jsem měl posledně ošklivej pech, když jsem mu zapomněl kudlu v zádech.
1: Já faraon jednou jsem v salonu hrál a byl jsem dost špatnej, ten chlap se mi smál. A to neměl dělat, měl mizernej den, on zůstal tam ležet a já přišel.

0: Já věřte mi, nebo ne, jsem nevinej. Za všechno může můj křik zločinej. Že kradu prej koně, to bídá je lež. Když běžet chceš se mnou, no tak koníčku běž.
1: Jo, láska je mládenci moc hezká věc. Jeden jen kejvne a hned spadne kleš.

tím tu zhasne. Vítr schová můj hlas. Skála nemá zůstane chladná. Řeka si běží.

Všechno zatím frčí po staru, ale to se velmi brzo změní. Budem si hrát na to, že je všechno v pořádku, ale není. Ale není, je. Je v tom i něco víc, než nebyt s tebou. Růz ubíhajících vražců. Yeah. Fážem půh, fáně.

Vážení posluchači Svobodného vysílače, blíží se doba, kdy snad možná celý národ bude oslavovat 25. výročí velké sametové revoluce. Dnes už víme, že Žid Cohn měl zase pravdu. Všechno bylo jinak. Budeme vám číst z knihy, které se popisuje řada svědeckých výpovědí bývalých disidentů, lidí, kteří žili a pracovali v okruhu Václava Havla, hlavního dirigenta a protagonisty této neslavné události. Takže začneme. Jiří Wolf napsal esej Opilec Václav Havel, vypráví svědek o bývalém prezidentovi. Když byl Václav Havel ze zdravotních důvodů propuštěn z borů, myslím, že to bylo kolem roku 1983, tedy v roce, kdy jsem byl znovu zatčen a poslán do kriminálu, pracoval jsem u dopravního podniku Metro, a to na stanici Kačerov. Měl jsem krásnou a slušivou uniformu dozorčího v barvě hnědé a abych řekl pravdu, měl jsem s ní u ženských docela úspěchy. Takhle jednou po práci, myslím, že to bylo na jaře, jsem s velkou námahou nakoupil nedostatkové ovoce a šel za Václavem Havlem na internu do nemocnice pod Petřínem. Prý už mu je po tom zápalu plic lépe a může přijímat návštěvy rodinných příslušníků a přátel. To jsem se dozvěděl od Aničky Šabatové. Maroda jsem našel na nemocniční chodbě, která tam seděl obklopen chumlem přátel a rodinou na bílé lavici, celý chudák zběrovaný a hubený. Tak jsme pak tiše kecali o všem možném, anž to v nemocničním županu obejdovali na chodbě dva důkladně zamaskovaní tajní. Já Marodovi předal ovoce, však Václavovi to moc radosti neudělalo. Olga mě poprosila tajně, abych skočil do pokoje Vaška a vyčistil jeho stolek a lůžko od alkoholu. Podala mi velkou igelitovou tašku a řekla, hele Jiří, hlavně se tam dostaň nenápadně, ať nemá Vašek žádné podezření. S tím, že si musím odskočit na záchod, jsem úspěšně dorazil do jeho pokoje a začal důkladně očišťovat jeho nemocniční lůžko od pekelného zlořádu. Jen pod matrací bylo na 20 lahviček tvrdého alkoholu, takový ty placatý. Pod polštářem jich bylo napěchováno 5 a noční stolek byl nadspán chlastem, že mi ta igelitka od Olgy ani nestačila. Nakonec jsem ty i vitamínové dárečky od jeho přátel musel spát do služebního kabátu. Už jsem se chtěl vydat z pokoje naspět na chodbu k přátelům, když tu z nenadání stál u mě Václav, který asi vytušil, co jsem s jeho ženou upekl za lumpárnu. Řekl jsem mu, Vašku, Václave, to je tvoje dušinka Olga nařídila, já za nic nemohu. S ní si to vyřiď. Uznej, ten chlast tě zničí a potom vždyť si vážně nemocen a potřebuješ se především uzdravit. Havel na mě vrhl prosebné oči. Jirko, nech mi tu alespoň jednu malou lahvinku, prosím. Chceš, abych tě poprosil na kolenou? Nech mi tu jen tu jednu jedinou. Těm jeho smutným kukadlům alkoholika se prostě nedalo odolat a jednu lahev, rumičku, jsem mu strčil pod polštář. Proč o tom píši? Nedokáži si představit, kolik tvrdé měny našich peněz a tak dále se vydalo na mejdany, kdy chlast v bytech lepších disidentů tekl doslova proudem, kdy se platilo za narvané hospody, kdy si šlechta charty užívala peněz a vyloženě rozkrádala a rozhazovala peníze, o které venku žádala pro naše rodiny, balíčky do kriminálu a tak dále. Své o tom ví i Petr Cibulka a další vězni svědomí,
kteří se dostávali do vězení dost často. Nebylo nás po těch kriminálech mnoho, ale peněz na nás se posílalo z celého západního demokratického světa, a to dost hodně. Jednalo se o velké finanční částky, o které se disent dělil do

1983, tedy v roce, kdy jsem byl znovu zatčen a poslán do kriminálu, pracoval jsem u dopravního podniku Metro, a to na stanici Kačerov. Měl jsem krásnou a slušivou uniformu dozorčího v barvě hnědé a abych řekl pravdu, měl jsem s ní u ženských docela úspěchy. Takhle jednou po práci, myslím, že to bylo na jaře, jsem s velkou námahou nakoupil nedostatkové ovoce a šel za Václavem Havlem na internu do nemocnice pod Petřínem. Prý už mu je po tom zápalu plic lépe a může přijímat návštěvy rodinných příslušníků a přátel. To jsem se dozvěděl od Aničky Šabatové. Maroda jsem našel na nemocniční chodbě, kterak tam seděl obklopen chumlem přátel a rodinou na bílé lavici, celý chudák zběrovaný a hubený. Tak jsme pak tiše kecali o všem možném, anž to v nemocničním županu obejdovali na chodbě dva důkladně zamaskovaní tajní. Já Marodovi předal ovoce, však Václavovi to moc radosti neudělalo. Olga mě poprosila tajně, abych skočil do pokoje Vaška a vyčistil jeho stolek a lůžko od alkoholu. Podala mi velkou igelitovou tašku a řekla, hele Jiří, hlavně se tam dostaň nenápadně, ať nemá Vašek žádné podezření. S tím, že si musím odskočit na záchod, jsem úspěšně dorazil do jeho pokoje a začal důkladně očišťovat jeho nemocniční lůžko od pekelného zlořádu. Jen pod matrací bylo na 20 lahviček tvrdého alkoholu, takový ty placatý. Pod polštářem jich bylo napěchováno 5 a noční stolek byl nadspán chlastem, že mi ta igelitka od Olgy ani nestačila. Nakonec jsem ty i vitamínové dárečky od jeho přátel musel cpát do služebního kabátu. Už jsem se chtěl vydat z pokoje naspět na chodbu k přátelům, když tu z nenadání stál u mě Václav, který asi vytušil, co jsem s jeho ženou upekl za lumpárnu. Řekl jsem mu, Vašku, Václave, to je tvoje dušinka Olga nařídila, já za nic nemohu, s ní si to vyřiď. Uznej, ten chlast tě zničí a potom vždyť si vážně nemocen a potřebuješ se především uzdravit. Havel na mě vrhl prosebné oči, Jirko, nech mi tu alespoň jednu malou lahvinku, prosím, chceš, abych tě poprosil na kolenou, nech mi tu jen tu jednu jedinou. Těm jeho smutným kukadlům alkoholika se prostě nedalo odolat a jednu lahev, rumičku, jsem mu strčil pod polštář. Proč o tom píši? Nedokáži si představit, kolik tvrdé měny našich peněz a tak dále se vydalo na mejdany, kdy chlast v bytech lepších disidentů tekl doslova proudem, kdy se platilo za narvané hospody, kdy si šlechta charty užívala peněz a vyloženě rozkrádala a rozhazovala peníze, o které venku žádala pro naše rodiny, balíčky do kriminálu a tak dále. Své o tom ví i Petr Cibulka a další vězni svědomí, kteří se dostávali do vězení dost často. Nebylo nás po těch kriminálech mnoho, ale peněz na nás se posílalo z celého západního demokratického světa, a to dost hodně. Jednalo se o velké finanční částky, o které se disent dělil dokonce s režimem. Pěkně na půl. Do dnešního dne nedokázal Havel odpovědět profesoru Janouchovi na otázku, kamže se poděly všechny ty peníze, které ze zahraničí posílal do tehdejšího Československa. To by především zajímalo bývalé politické vězně a nešlo jen o peníze od profesora Janoucha, ale i od křesťanských organizací a podobně. Chcípali jsme ve vazbách, co hladu jsme tam zažili, co pracovních táborů jsme šli zesláblí s podváhou a nemohli řádně plnit tvrdé výkonové normy. Rozesílali jsme na všechny strany žádosti o nějaké peníze na nákup jídla. Rozesílali jsme balíčenky s prosbou o zaslání dvoukilového potravinového balíčku s nějakým jídlem, že máme hlad. Jídla ve vězení bylo málo a bylo špatné. Polovina zubů se mi v puse rozsypala, hlady jsem šílel.
A kdo si vzpomněl, dostal jsem za 2 roky vazby jen jeden balíček od Aničky Šabatové. Havel mi mohl poslat do vazby v Ruzini na mé konto peníze. I další z té šlechty mohli sfalšovat odesilatele a peníze bych na vazbě dostal, ale nikdo mi nic neposlal. Ani ubohou 1 korunu. V bytech šlechty charty se jídlo nakupovalo výhradně v Tuzexu. Každý svátek v těchto rodinách, narozeniny a jiné slavnosti, to vše se odbývalo v neuvěřitelných žranicích a chlastu. Přístup k penězům zvenku měl ale jen někdo z nich. To si tahle parta hyen dobře hlídala a nikoho dalšího mezi sebe nebrala. Havel a jeho parta tyto hyeny dál prosila Západ, že peněz je málo, a další peníze na advokáty žádala, povětšinou jsme měli ovšem ex offo, na balíčky a tak dále. Pro nás politické vězně. Jako prasata žila tahle parta, šlechta charty 77 z našeho hladu, utrpení a sociální bídy. To se nikdy neodpouští. Patolízalové dostávali peníze ze Západu na chlas a děvky. Jednalo se převážně o peníze, které měly končit v rodinách politických vězňů, aby nedocházelo k rozpadu manželství z finančních důvodů. Celá tahle banda spojená tak morální kolektivní vinou dostala pak od Havla koryta. Skuteční bojovníci proti totalitě nedostali po roce 89 nic. Byla tu vážná obava, že by tito militantní antikomunisté požadovali legální zrušení KSČ, a to podle dokumentu OSN z roku 1948, že by požadovali potrestání zločinců, odebrání jejich nakradených majetků, zákaz práce komunistů v justici, policii a podobně. A pán Václav Havel se přece na své tajné návštěvě v Moskvě ještě před 17. listopadem 89 dohodl s tamní mocí, že k něčemu takovému nedojde. Proto si Moskva zvolila opilce Havla za nového prezidenta. Člověka, který je ochoten ke kompromisům, tedy zrady na vlastním národu, slabocha a megalomana, schopného podvádět, lhát a zapírat. V této morální deformaci inklinují především opilci. Pamatují si, jak za totality objížděli kriminály záhadní mužíci v drahých oblecích s ruským přízvukem a prováděli s námi pohovory na téma, kdyby v této zemi došlo ke změně režimu. Jen sondovali, jak jsme na tom s morálkou, jestli jsme ochotni zradit své ideály. Léta páně 1990 psal mi z Ameriky spoluautor připravované knížky k vydání Dobrý voják Wolf, Stuart Ravlings, že by nutně potřeboval fotku pana prezidenta a mojí maličkosti do knížečky, která má již výjíti a že kvůli tomu musí urychleně letecky do Prahy. Já z toho nadšený zrovna moc nebyl, arciž knížečka měla být o mně a ne o Václavu Havlovi, ale Stuart mě ku focení nakonec v Praze přemluvil. Setkání s bývalým panem prezidentem se uskutečnilo ve velmi krátké době v rybárně, jak jsem jako ješita zjistil, že se bude fotit do USA, schůzku značně urychlil. Rybárna je, čtenáři, malá restaurace přímo pod okny domu Václava Havla, hned u břehu Královského vodoteče Vltavského. V restauraci, která byla vyhrazena jen pro pana prezidenta, tam již seděl pan kancléř, osobní miláček Sašenka, který se po bývalé člence KSČ paní Ritě Klímové stal velvyslancem ve Spojených státech. Dále u stolu bylo několik přátel pana Havla a pár goril z jeho doprovodu. Václav se u stolu líbezně usmíval a decentně lžičkou ujídal ze zmrzlinového poháru. Bylo na něm vidět, že mu to chutná. Mistr Stuart udělal rychle pár snímků a objednal si kávu. Já peníze neměl a proto jsem vedle Havla seděl na suchu. Přítomná Olga, tedy jeho manželka, byla nadmíru spokojená, že manžílek není zase opitý,
jako dělo a tudíž mají v rodině velký svátek. Aby ne. Když si svého opilce dobře hlídala, aby se jako ničeho, co zavánělo alkoholem, nenapil. Václav si objednal už třetí zmrzku a opět na něm bylo vidět, že mu pohár s jahůdkou chutná. No, vidíš, Václave, že to jde. I bez toho chlastu chválila svého abstinujícího manželka Oluška. Václav se mě ptal, co dělám a jak se vůbec mám. Díky tvému nařízení, Vašku, že Wolf nesmí dostat žádnou práci v koordinačním centru občanského fóra, ani jinou funkci, se mám fakt blbě. Ale to asi víš, ne? Bydlím dál v přístřešku za jedličkárnou v jedné malinké hygienicky závadné místnosti a dál hážu lopatou uhlí do kotle. Tak jsem mu řekl popravdě, jak si náramně žijí. Chceš snad, Vašku, popřít, že si nevydal ten příkaz o mé osobě a o dalších, jako je Petr Cibulka, Ruda Batěk, aby si jen ty vynikl, likvidoval kolem sebe megalomane nejlepší lidi a ještě máš tu drzost se mě ptát, jak se mám? Byl jsem pěkně naštván, jdu radši pryč. Nebyl tady Stuart, tak jsem k tomu pocení nesvolil. Do prdele, co tu vůbec dělám, jsem si říkal, jdu domů. Václav se mezitím zvedl ze židle, začal se omlouvat a něco vreptal, že musí někam nutně jít, potom udělal krok kupředu, avšak náhle přepadl přes židli, která stála před ním. Váleli se tam pán prezident na zemi jako pytel ovsa. Paní Olga vyskočila ze židle a hnala se k ležícímu manželkovi, přičichla k jeho ústům a potom běžela k tomu zmrzlinovému poháru, také ho očuchala a už věděla, která bije. Kdo mu do toho poháru nalil vodku? Kdo to byl? Dala jsem výslovný zákaz nedávat mu chlast, zaječela paní prezidentová, poté běžela do kuchyně a tam vlastnoručně profackovala chudáka číšníka, jenž opilému Vaškovi nosil ty dobré zmrzlinové poháry. To fackování bylo z kuchyně zřetelně slyšet až do restaurace. Mezitím hlava státu pomalu a vrávorajíc stávala z podlahy a usedla na židli, kterou mu přistrčil pan kancléř. Doprovod a ochranka pana prezidenta se opravdu skvěle bavila, jen pan kancléř jako správný šlechtic se nesmál a s kamenou tváří pomáhal malému opilci ven z rybárny. Za celou tou bandou vyběhla nasupěná stíhačka, která svého Vaška zase neuhlídala. Tak tohle si směl Stuart vyfotit, jak se náš ožrala povaluje po zemi jako čuně. Jo, to minule si ho Stuarte mohl vidět u něj v bytě. Nejenom nádherně opilého, ale ke všemu ještě pěkně poblitého. Můj kamarád z Kalifornie si v Praze udělal svůj vlastní obrázek o člověku, kterého obdivuje celý svět. Na tohle focení se opravdu nezapomíná a jsem rád, že k němu nakonec po mém velkém zdráhání došlo. Petr Cibulka tomu člověku jednou u soudu řekl, Vašku, si prase a měl dodnes a má pravdu. Já to cibulkovské tričko s tím nápisem Vašku, si prase ještě mám a občas ho na sebe vezmu a také hrdě na veřejnosti nosím. Vím totiž proč. On ten Cibulka v podstatě perfektně vystihl, jaký opravdu pán Havel po té morální stránce je. Václava Havla jsem nikdy za svého kamaráda nepovažoval. Byl to podrazák a já s ním skončil už v den, kdy se nechal propustit z vězení v květnu 89 na podmínku. Podle interního předpisu ministerstva vnitra tento předpis se vztahoval na celý východní blok, byl propuštěn z vazby z výkonu trestu odnětí svobody na podmínku či ze zdravotních důvodů nebo na prezidentskou milost, mohl být propuštěn ten odsouzený jen v tom případě, že podepsal spolupráci s STB nebo s jinou složkou ministerstva vnitra. Neexistovala výjimka, stačí se jen podívat do materiálu WONSu, kolik disidentů bylo propuštěny z vazby a z výkonu trestu na tento zrádcovský pardon. Nic totiž nikdy není zadarmo, ani svoboda, a každý si ji cení jinak. Doslova mě uráží, když mě někdo spojuje s opilcem a zločincem Havlem, či dokonce spojuje mou s jeho bezcharakterní osobou.
Lumpovi Havlovi jsem nikdy nevěřil, ostatně alkoholikům a mužům, kteří se pusinkují s jinými chlapci, se opravdu věřit nedá. Lehce se totiž dají vydírat a se svou morálkou jsou na štíru. Bratrům Havlíčkům se obecně v chartě dokonce říkalo teplí bratři. Jako první s tím přišla paní Kamila Bendová z Karlova náměstí. Jednou jsem si k ní přišel pro nějaké peníze. Potřeboval jsem na nákup fotografického materiálu, abych mohl ofotit dokumenty a poslat na západ do exilového tisku. Měl jsem také hlad a prosil jsem paní Kamilu, aby mi něco přidala na jídlo. Převážně se u ní stavovali lidé ze západu z křesťanských charit. Uváděla je do pokoje hned vedle vchodových dveří. Když vítal manžel, byl vždy a výhradně v obrovských trenýrkách. V pokoji byl dětmi naschvál zničený a rozpadající se starý nábytek. Křesla, skříně, dobrá finta umocňovaly dojem otřesné bídy, ve které paní Kamila žije s velkým počtem dětí. Každá návštěva ze západu pak byla velmi štědrá. Za darované peníze se nový nábytek zásadně nekupoval. Starý, poničený nábytek dál věrně sloužil jako kulisa bídy, ve které musí rodina žít. Tenkrát křesťanka paní Kamila otevřela velkou zásuvku u amerického psacího stolu a ta zásuvka byla narvaná západní měnou. Vytáhla 100 bonů a dala mi je. Potom nemohla tu zásuvku zavřít. Musel jsem s tím zavíráním zásuvky pomoci, tak byla narvaná penězi. Co se dál s penězi dělo, to nikdo neví. To ponecháme na svědomí paní Kamily. Vím jen, že tato šlechta si za peněžní dary opravovala své chatičky, chalupy a tak dále a to dá rozum, že na chudáky v kriminálech se potom peněz nedostávalo. Navzdory tomu, že jsem paní Kamile z vazby přes advokátku skázal, aby mi něco málo peněz poslala do vězení, že mám hlad. Bohatá paní Kamila, jedna z těch, která měla ve šlechtě přístup k penězům, mi ale nic neposlala. Asi si myslela, že mám ve vazbě dobré zaopatření. Po roce 89 mi řekla, že kdyby ona se svým jménem poslala na moje jméno peníze do vazby, mohla by být charta 77 obviněna z toho,

Podobné se odehrávalo ve všech rodinách, kde se držel tzv. Bank, tedy u lidí, kteří měli přístup k penězům. Pamatuji si, jak jsem jako šílený lítal po Praze po bytech disidentů a scháněl peníze na balíček pro Jitku, která byla zatčena v souvislosti se skupinou SRA, tedy skupinou Jana Vinče. Zadarmo přepisovala dokumenty Solidarity z Polska. To vše se rozšiřovalo. Její maminka byla v plném invalidním důchodu a měla ještě jednu dceru. Na potravinový balíček prostě peněz neměla. Všude jsem byl odmítán, a to i u Havlů. Až Anička Šabatová mi dala na ten balíček peníze. Maminka Jitky plakala dojetím, že jí může za 100 bonů poslat hned dva balíčky s jídlem. To byl ten skutečný boj. Schánět pro lidi v kriminálech peníze, na kterých seděli hyeny. Peníze pro Jitku jsem ale od nikoho nedostal a já sám jsem kolikrát neměl na svobodě co jíst. Všechno jsem dával do focení. Potom jsem zjistil, že moje fotky v zahraničí signoval někdo úplně jiný. Zase bych z toho zvracel, když si na to vzpomenu. Nic se ale nedělalo zadarmo. Funkce v disentu se rozdávaly jen ze známosti. Nejvíc jich měli bývalí komunisté nebo děti bolševiků. Za funkci mluvčího charty se bral tučný plat ve tvrdé měně a stejně tomu bylo u dalších menších funkcí. O dobře placenou funkci byla rvačka a tak o intrikaření a pomlouvání nebyla nouze. Dělalo se mi z toho zase jen špatně. Havla jako alkoholika znala přece celá Praha. Když se vracel po roce 89 z Německa, kde byla podepsána mírová dohoda, byla celá tehdy ještě československá delegace vyložená z letadla na starém ruzinském letišti jako pytle brambor. Všichni totálně pod parou. Při další návštěvě v Německu musel být Havel převezen do tamní nemocnice. Venku se o tom v tisku svobodně psalo, ale doma se nesmělo psát nic. Fungovala přísná autocenzura médií. Ano, byla to otrava alkoholem. Tak psal západní tisk. Pamatuji se ještě před rokem 89, když jsem jednou přišel k Havlům, abych tam vyžebral nějaké peníze na manželku Jana Vinče. Věrka Novotná zůstala sama, manžel ve vazbě a dostal potom 3 roky kriminálu. Ona s kojencem a bez koruny. Od režimu nemohla očekávat pomoc a tak jsem lítal a opět scháněl peníze. Paní Olga Havlová nebyla doma, aby své malé dítě Vašíčka uhlídala od alkoholu. Nu a její Vašíček se tam válel zase po celý pozemí od zvratků a pusinkoval se tam s chlapcem, kterého pak udělal velvyslancem ve Spojených státech. Opravdu nechutný pohled. Odešel jsem z toho bytu a navštívil Václava znovu. Bylo to o týden později. Nedal mi stejně nic. Ať se sama o sebe postará, mi řekl. To byla jeho slova. Nevěřil jsem svým vlastním uším. Tohle mi do očí řekl velký bojovník za lidská práva. Havel, a to se o něm ví i v zahraničí, je přímo chamtivý po všech cenách a vyznamenáních. Jeho zatím nedosažitelným snem je získat Nobelovu cenu za mír nebo za literaturu. Není soudný a už vůbec není čestný člověk. Všechno je jen přetvářka a pokrytectví. Jeho ego sleduje pouze jeho vlastní zájmy. Všichni z HOSu, Hnutí za občanskou svobodu, jsme krátce po roce 89 protestovali proti tomu, že se ve Zlaté Karlově uličce a na Karlově mostě propaguje bolševismus tím nejhnusnějším způsobem, a to na veřejnosti prodejem ruských hadrů, čepic, ušanek, hodinek, odznaků, metálu a jiné výprodeje z bývalé sovětské armády. Náš protest nebyl nikde vyslyšen, prý neexistuje zákon, který by takovou propagaci komunismu zakazoval. A pak jsme zjistili, že čepičáři mají nad sebou ochranou ruku, a to přímo z hradu. Každý čepičář, který chtěl v centru Prahy prodávat ten hnus, musel se nejprve na úřadě Prahy 1, jenž vydával povolenky k záboru místa pro prodejce, vždy na čtvrt roku prokázat složenkou 30 000 korun, které musel pan

žadatel poslat na nadaci paní Olgy Havlové. Teprve po předložení takového platebního dokladu, poštovního ústřižku, bylo Čepičáři dovoleno, aby zaplatil Praze 1 za zábor na čtvrt roku a bylo mu vydáno povolení k prodeji s přesným vymezením místa. Jen ze Staroměstského náměstí až na hrad těch Čepičářů bylo na 60. Já jsem takovou složenku od jednoho Čepičáře získal za lahvičku rumu. Ofotil ji, napsal kritický článek. Za úplatu nadací Olgy Havlové budou možná povoleny k prodeji i drogy. A vše předal následně do ČTK. Byť jsem to nabízel k otištění všemu tehdejšímu tisku. Nikdo se však neodvážil něco takového vydat. Národ nechtěl slyšet pravdu, jak se krade, kšeftuje, korupčí, asi proto, že kradl a podváděl v tomto státě snad každý. Milejší mu byla lež, jak se budeme mít krásně, že je potřeba si jen utáhnout opasek. Já dnes říkám, zlatý internet, kdy může svobodný člověk psát a šířit pravdu a nemusí se doprošovat poseroutků a zbabělců, zda mu kritický článek vydají či nikoliv. Jediné rudé krávo vydávalo v té pohnuté době všechno a za to Petru Cibulkovi patří dík. Proč o těch čepičkářích vlastně dnes píši? Napsalo mi hodně lidí, že jsem po roce 89 proti komunistům nic nedělal a nyní, že jsem generál. Když tisk odmítá vydat jediný článek o pravdě, který se bojí zveřejnit, potom těch pár opravdových bojovníků nemůže nikdo slyšet. Málo lidem je asi seznámeno, že se ještě po roce 89 dál muselo prostě psát samizdatově. Autocenzura byla snad všude. Strach novinářů vydat něco proti hradu, byť i sebemenší kritiku, svazovalo ruce i všem knižním vydavatelům. Knížky mnohých disidentů bývalé samizdaty se soukromně tiskly, soukromně z dosahu Prahy. Pravda se vydávala v samizdatech dál až do roku 95. Příklad byl pravdou šílený Pepino Marci z Prahy. On moje články vydával a rozšiřoval a vydával i jiné svobodné autory. V podstatě jsme na tom byli stejně jako před rokem 89. Venku za hranicemi Česka se lidé v emigraci ještě dnes mylně a především hloupě domnívali a domnívají, že příchodem roku 89 se vše v tehdejším Československu změnilo ku svobodě. Ano, byla tu svoboda slova, ale nikdo tu svobodu, tedy pravdu, nechtěl slyšet a už vůbec ne vydávat. Média nasazovala lidem růžová sklíčka naděje a mezi tím se potichoučku kradlo v milionech. Teprve až když přišel bulvár, televize Nova se tento národ pomalu probouzel ze snění, či spíše bych měl popsat z kocoviny. A s hrůzou zjišťoval, jaká je otřesná realita. Že se dál jen lhalo, že nám dál vládnou komunisté a jsou v podstatě zásluhou koktavého Vaška stále u moci. Vyprávěl mi jeden člověk z oné zmiňované nadace paní Olgy, že když přišla do Čech ze západu nějaká nabídka ku pomoci, povětšinou se jednalo o zdravotnické zařízení, všechny takové nabídky muselo ministerstvo zdravotnictví posílat nejdříve paní Olze a byla to ona, kdo vyřizoval všechny ty humanitární nabídky. Jen ona v této zemi měla na tom všem zásluhy, že jedině její nadace zařídila to či ono, že vše sehnala a obstarala pro děti.

0: Jmenuji se Arthur Rowe. Býval jsem novinářem. Podal jsem si žádost o přijetí do armády a ještě jsem nedostal odpověď.
1: Lituji. Nebyl jste přijat.
0: Ale proč? Anglie přece potřebuje každého, kdo je schopen bojovat.
1: Každého ne. Jen mravně bezúhonné lidi. A vy se svým trestním rejstříkem.
0: Ale já jsem nebyl ve vězení. Jenom...
1: V ústavu pro choromyslné. Takže mi líto, pane Rowe.
0: Aha. Což, nějakou službu v týlu? Nebo civilní obrana?
1: Nepřipadá v úvahu.
0: Pochopte, je pro mě strašné nebýt v téhle válce nějak užitečný.
1: Zkuste to v nějaké muniční továrně mimo Londýn.
2: Chodí po rozbitých ulicích, razí si cestu tou podivnou rozdrásanou krajinou. Z některých domů zbývají jen kamenné půdorysy, jako v Pompejích. Jinde je zborcenou zdí vidět krb a vytapetované stěny, odněkud zvuky skla smetaného na podlahu. Uprostřed té skázy se pohybuje s důvěrnou nenuceností, osamělý, s pocitem, že patří do této skázy, že nepatří do míru. Mír pro něho skončil náhle před 2 roky, ještě o rok dřív než pro ostatní. Co všechno se musí stát člověku, aby si mezi troskami připadal sám jako troska?

0: Graham Greene, Ministerstvo strachu, první část. Rozhlasové zpracování Josef Hlavnička. Hudební koláž Pavla Šojenová. V hlavních rolích Radoslav Brzobohatý a Hana Maciuchová. Režíně nastudoval Jan Berger.
1: Hledám pana Renita, majitele detektivní kanceláře Ortotex.
2: Nejstarší v Londýně. Jste na správné adrese.
1: Opravdu nejstarší?
2: Nevěříte tomu? Teď za války moc neprosperujeme, to je pravda, ale potom bude takováhle firma zlatý důl. Co byste si přál?
1: Vy jste pan Renit, že? Před léty si o vás zmínil nějaký pan Kejzer, náhodný známý.
2: Kejzer? Nepamatuji se. A návštěvy se u nás smlouvají předem.
1: Ach, vidím, že nepotřebujete klienty. S Bohem.
2: No tak, no tak. Nemusíte hned ztrácet nervy. A posaďte se. Vaše jméno a adresa?
1: Arthur Rowe. Až do včerejška Guilfordská ulice u paní Pervisové. V noci byl dům poškozen bombou.
2: Dejme tomu. Kdy jste si poprvé všiml, že něco neklape?
1: Neměl bych vám všechno povědět od začátku.
2: Pane, za těch 30 let v branži už všechny začátky znám. Kdy jste spozoroval, že je k vám vaše manželka chladná?
1: Nejsem ženatý.
2: No dobře. Tak nedodržení manželského slibu. Napsal jste jí nějaké dopisy?
1: Není to ani nedodržení manželského slibu, ani vydírání.
2: Tak proč jste ke mně přišel?
1: Vy se zabýváte jen rozvody, cizolostvím a žalobami pro nedodržení manželského slibu?
2: Tohle je solidní podnik. My se neplazíme po zemi a nehledáme krvavé skvrny jako nějaký Sherlock Holmes. S něčím takovým se prosím obraťte na policii.
1: Pane Renite, co si promluvit rozumně? Vy pomůžete mně a já vám dobře zaplatím.
2: Máte pravdu. Tyhle každodenní nálety nejsou dobré na nervy. Dáme si panáka, co říkáte?
1: Nejsem proti.
2: U nás to bylo včera také moc zlé. A lidi se dneska místo rozvodu smířují, představte si. A kvůli přihlašovací povinnosti si už netroufají chodit do hotelu. Přistihněte někoho, když si to rozdá v autě.
1: I vám se zkomplikoval život.
2: Za to po válce to bude rozvodu jako máku. Jen vydržet. No a co trápí vás?
1: Někdo se mě pokusil zabít.
2: Ano. Cože? A jakým způsobem?
1: Jedem v čaji. Byl to Hios Kamin.
2: Jak jste tu poznal?
1: Podle charakteristické příchuti. Vy jste se nikdy nesetkal ve své praxi s něčím, jako je vražda?
2: Upřímně řečeno, ne. Víte, život je něco jiného než detektivka. S vrahy se člověk setkává málo. Kdy je to kasta sama pro sebe?
1: No, to je zajímavé.
2: Jen výjimečně je můžete považovat za gentlemany. Jsou to lidé nižšího řádu.
1: Snad bych vám měl prozradit, že já jsem také vrah.
2: A
1: právě to mě tak strašně rozlobilo, že si vybrali zrovna mě. Amatér.
2: Vy jste profesionál?
1: Pokud se z člověka stane profesionál tím, že na tu věc dlouho myslí, že se mu o ní každou noc zdá, až nakonec vytáhne ze zamčené zásuvky jed.
2: To je opravdu pozoruhodné.
1: A pak sedí na lavici obžalovaných a snaží se uhodnout, co si opravdu myslí soudce, porotci. A pak čeká, až se porota vrátí.
2: Počkal byste chvilku? Musím si zavolat.
1: Na policii nebo na psychiatrii? Klidně seďte a poslouchejte. Musíte přece znát všechna fakta, máte-li pro mě pracovat. Můžou mít nějaký vztah k mému případu.
2: Jaký vztah, prosím vás?
1: U soudu jsem si uvědomil, že všechno může mít nějaký vztah. To, že jsem jednou obědval sám v restauraci, mělo sloužit jako důkaz, že jsem chtěl být až do smrti sám. Dokonce i to, že má žena pěstovala malé papoušky.
2: Tak přece jen jste ženatý.
1: Zabil jsem vlastní ženu. Policie o tom všechno ví.
2: Vy jste byl osvobozen?
1: Byla nevyléčitelně nemocná. Na neurčitou dobu jsem byl internován v ústavu. Jen nakrátko museli najít nějakou formu zproštění viny. Měli se mnou soucit. A tak jsem zůstal naživu. Psalo se o tom jako o vraždě ze soucitu. Soucit s ní nebo soucit se mnou? To nebylo jasné.
2: Když já nevím, to není můj obor.
1: Dobře vám zaplatím. Za takovou věc se přece musí dobře zaplatit. Vrah je tak trochu šlechtic a kvůli svému titulu musí zaplatit víc.
2: Kdybych aspoň věděl nějaké podrobnosti o tom, jak vás...
1: Samozřejmě. Asi by to mělo být všechno, co se zběhlo kolem toho dortu.
2: Co já se ještě dozvím?
1: Předevčírem, tedy v neděli odpoledne, zaslechl jsem, že se v parku něco děje. Byla to lidová dobročinná slavnost. Stánky se starými knihami, obnošeným šatstvem a všelijakými zbytečnostmi.
2: Znám tyhle pitomé záležitosti pro staré baby.
1: Já na ně mám z mládí docela pěkné vzpomínky. Proto jsem také šel dovnitř. Kolik je vstupné, prosím?
3: 1 šiling, pane. Ale když počkáte 5 minut, zaplatíte jen polovic.
1: A díky, rád zaplatím šiling. Pro jaký dobročinný účel to pořádáte?
3: Ve prospěch svobodných matek. Chci říct, matek svobodných národů. Jste velmi laskav, pane. A máte dobré srdce. A mohu-li vám poradit, snažte se vyhrát tamhle ten velký dort. Je z pravých vajec a z pravého másla, pane.
4: Pohleďte na tu nádheru a račte si koupit lístečky. Račte, prosím.
1: Krásný dort, madam.
4: Může být váš. Stačí, když si koupíte lístek a uhodnete, kolik váží. Je z pravých vajec a všechny dámy dali dohromady své příděly másla. Díky, pane. A teď račte potěžkat. Táci je lehounký.
1: Řekl bych 3 libry 5 uncí.
4: Vynikající odhad. Máte asi školu od manželky, že?
1: Ne, nejsem ženatý.
4: A nezapomeňte, za 10 minut se budou oznamovat výsledky. A když už jste zavítal na naši slavnost, nenechte si ujít madame Bellersovou. Jasnovidka, tamhle v tom stanu, je přímo úžasná.
1: I když na tyhle nesmysly nevěřím, nic zajímavějšího k vidění už tam nebylo.
2: Počkejte. Přece mi nechcete popisovat, co všechno jste na té slavnosti viděl.
1: Vyprávím jen o tom, co je důležité. Madame Bellersová, pokud se to v té tmě dalo poznat, byla korpulentní dáma, oblečená v nějakém záhadném habitu.
5: Račte se posadit. Přežehnejte moji ruku stříbrnou mincí. Podejte mi svoji ruku.
1: Jen co se zorientuji.
5: Nejdřív charakter, potom minulost. Zákon mi nedovoluje předpovídat budoucnost. Jste rozhodný muž s fantazií. A jste velice vnímavý na bolest. Ano, ano. Na bolest. A jste zatrpklý, protože jste nemohl plně uplatnit své nadání. Jednu ženu jste učinil šťastnou. Měl jste spokojené šťastné manželství. A teď vám uhodnu minulost.
1: Nehádejte mi minulost. Uhodněte mi budoucnost.
5: Už jsem myslela, že nepřijdete. Dostala jsem tyhle pokyny. Máte získat ten dort. Musíte udat váhu 4 libry a 8,5 unce.
1: Oh, to je skutečná váha?
5: No tom nezáleží. No tak běžte už. Za chvíli slavnost končí.
2: Začíná to být zajímavé, pane Rowe.
1: Ano. Byl jsem překvapený a řekl jsem si, že bych měl ten typ vyzkoušet.
3: Promiňte, dámy, nebudete mě považovat za mrsného chlapa, když ještě jednou za 6 pencí zkusím štěstí.
4: Vůbec ne, jen račte.
3: Řekl bych tak 4 libry a 8,5 unce.
6: No tohle, na vás se hned pozná, že jste starý mládenec.
4: Ale dámo, ten pán má pravdu.
6: Cože?
4: Zmýlil se jen o 0,5 unce. Vyhrál dort.
6: No tohle, mně, hospodyni, budete vykládat, že ten dort váží tolik? To je přeci podvod.
2: No dobře, a pak vám ten dort zabalili a vy jste si ho odnesl domů.
1: Ne, nebylo to tak jednoduché. Mezitím došlo k několika událostem, které mi připadaly velice zvláštní. Když mi dáma u stánku odevzdávala dort, zvědavě přihlíželi skoro všichni pořadatelé. Jeden duchovní, dáma od stánku, i ta madame Jasnovidka. Pak jsem zahlédl, jak u vchodu prudce zabrzdil taxík, z něj vystoupil nějaký člověk a běžel ke stánku Jasnovidky. Madame Bellersová má asi výbornou reputaci, když za ní lidé tak pospíchají, napadlo mne. A zamířil jsem ke vchodu.
7: Aha, halo, pane, to už si chcete odnést svoji výhru?
3: Ano. Než se dostanu domů, začne poplach.
7: Víte, pane, ono bývá zvykem vzdát se dortu pro dobročinný účel. Chtěli bychom jej vydražit mezi sebou. Jedna dáma by měla příležitost blízknout se nějakou větší bankovkou na fond naší organizace.
3: Promiňte, vaše jednání mi připadá poněkud vtíravé.
7: Promiňte, ale vy přece na takovéto slavnosti nechodíte proto, abyste na nich vydělal.
3: Ovšem, že ne. Tady máte libru. Ale svoji výhru si odnesu.
4: Halo, pane! Odpusťte, pane! Mám pro vás špatnou zprávu.
3: Vy taky chcete naspátek ten dort?
4: Pochopte, došlo k omylu ve váze. Skutečná váha je 3 libry 7 uncí. Dort vyhrál jiný pán. Hádal 3 libry 10 uncí.
3: Který pán?
4: Ano, stojí u mého stánku.
3: Aha. Tak ten pán přijel taxíkem až po vylosování výhry. A já jsem poprvé hádal 3 libry 5 unci, takže jsem stejně vyhrál.
2: Pane Rowe, každý amatér, promiňte mi ten výraz, má sklon romantizovat celkem banální záležitosti. Co když jednání těch lidí byla jenom jednoduchá domluvená hra, jak přijít v době válečného zásobování k nějaké té pochoutce?
3: Nemyslím, že jsem romantický. Potom všem, co mám za sebou. Snad sentimentální. Ač to zní třeba podivně. A vy jste slyšel jen první část té historky. Bydlel jsem u paní Pervisové. Tedy měla dům na Guilfordské ulici. Paní Pervisová.
4: Ano?
3: Zrovna jsem vyhrál na jedné dobročinné slavnosti tenhle nádherný dort z pravý vajec a másla váží 3,5 libry.
5: Vyloučeno. Na nejvýš 3.
3: Ne, 3,5.
5: No, okamžik. Přesvědčíme se. No, tak vždyť to říkám. Necelé. 3 libry těmhle dobročinným spolkům nikdy nevěřte.
3: Opravdu tomu vůbec nerozumím.
5: Teď ještě, jestli vůbec je spravý chvajec.
3: Ukrojte kousek pro mne i pro sebe. A zbytek uložte. Tyhle dorty se mají trochu uležet.
1: Druhý den jsem prochodil po ulicích a vrátil se domů až k večeru, pane Renite.
5: Pane Rowe? Tady ten pán se dnes v poledne nastěhoval do 2. patra. Chtěl by si u vás poslechnout zprávy, jestli dovolíte.
1: Dobrý večer. Bohužel, zprávy právě skončily.
8: Nevadí, počkám na další. Stejně nám jen lžou a lžou.
1: Proč myslíte?
8: Přece je známe.
1: Nechcete sušenku?
8: Ani ne.
5: Nebudete chtít ten včerejší dort? Čaj mám připravený.
1: Ten pán asi nemá rád sladké.
8: Naopak. Dorty já moc rád.
1: Tak ho dejte na stůl, paní Pervisová.
5: Ach jo, zase poplach. Teď už si poslušte sami, pánové. Já běžím do krytu.
1: Houkají poprvé. Jsou ještě daleko.
8: Neměli bychom také...
1: Bojíte se? Máme nejméně půl hodiny času.
8: Pokud se jim dá věřit. Znáte je.
1: Myslíte našim? Paní Pervisová nám nedala nůž. Nevadí, mám svůj.
8: Pořádný zabiják.
1: Vypadá hrozně, ale je to jen stará klukovská kudla. Takové už se dneska nedostanou.
8: Krájejte opatrně, prosím.
1: Proč?
8: Hned se to dozvíte. Mluvili jsme o tom, jak jsou prolhaní.
1: Oh, vy jste o tom mluvil.
8: Všechny ty fráze o demokracii. Poslyšte, my dva jsme přece inteligentní lidé. My jim na to neskočíme.
1: A komu? Na co neskočíme?
8: Jestli chcete vědět, co je opravdová demokracie, musíte jet do Německa.
1: Cože? Uvědomujete si, s kým vlastně válčíme?
8: Poslyšte, a co vy vlastně chcete? Jaký máte program?
1: Mír. Nic víc a nic míň.
8: Ale my také. A my vám ten mír můžeme dát. My přece pracujeme pro mír.
1: Koho tím myslíte my?
8: Své přátele a sebe.
1: Kdo vlastně jste? Morální odpůrci vojenské služby?
8: Morálka, morálka. To bylo nějakých řečí o morálce, když se vstoupil do téhle války.
1: Neměli jsme na vybranou, přece jsme je nemohli nechat jen tak obsadit Polsko.
8: Polsko byla jedna z nejskorumpovanějších zemí v Evropě.
1: Jaké my máme morální právo soudit je?
8: Naprosto správně. Taková vláda, jakou jsme měli a máme.
1: Přepadení Polska byl zločin jako každý jiný. Postihl nevinné. Není přece omluva, když je oběť zločinu údajně nepoctivá, nedobrá.
8: To je právě omyl. Někdy se dá omluvit i zločin. Vražda. Všichni známe takové případy.
1: Říká se přece, že ani dobrý úmysl nemůže omluvit zločin.
8: Obyčejné keci. Pokrytecká křesťanská etika. Teď se vás zeptám jako inteligentního člověka. Řídil jste se vždycky touhle zásadou?
1: Ne, myslím, že ne.
8: Ovšem, že ne. Přece jsme si o vás sehnali informace. Už jsou nějak blízko. Doufal jsem, že dneska jen přeletí.
1: Jaké informace jste si o mně sehnali? Co jste vlastně zač?
8: Rouhé. Vy přece také víte, že se stal omyl. Že ten dort nebyl určen pro vás.
1: Já jsem ho vyhrál a proto mi patří.
8: Neměl jste ho vyhrát. A mě poslali, abych ho dostal zpátky. Zaplatíme vám za něj rozumnou cenu.
1: Kdo vás poslal? Co to bylo za hru s madam Bellersovou? A když má ten dort pro vás takovou cenu, bude lepší, když ho nebudeme jíst. Vrátím ho zase do spíže.
8: To bude nejlepší. Když dovolíte, naliju vám čaj.
1: Nepůjdeme přece jen do krytu?
8: Bylo by to lepší. Pojďte nejdřív dopít ten báječný čaj. Co když budeme sedět v krytu celou noc?
1: Na tom se asi shodneme. Ten čaj má zvláštní chuť. Ta chuť je mi povědomá. Co jsem mi tam dal? Přišel jsem k sobě krátce po výbuchu bomby v přízemí, v kuchyni. Zmizela celá přední stěna domu a ten člověk ležel na podlaze v prvním patře nehýbal se. Jedna paže mu visela dolů.
2: Vážený, jste si jistý, že s tím čajem bylo něco v nepořádku?
1: Naprosto, tu chuť... Tu chuť jsem osobně poznal. Rozumíte mi?
2: A to víte, že vám rozumím. Byl ten člověk zabit?
1: Ne. Odvezli ho do nemocnice, ale když jsem tam dnes zašel, už si ho nějací lidé vyzvedli. Byl to jen otřes mozku.
2: Nemocnice musí mít jeho adresu.
1: Je falešná, neexistuje.
2: Aha. Poslyšte, v tom dortu muselo být něco ukryto.
1: Ale co? Třeba...
2: Plán španělského pokladu u irského pobřeží.
1: A to je na mě moc romantické. Víte, strašně mě to rozlobilo. Říkal, že si o mě sehnali informace. A přece měl tu drzost. On totiž použil stejný jed. Stejný jed. Lidé by bývali řekli, že jsem spáchal sebevraždu, že jsem si toho trochu schoval.
2: Je to jasné, ten dort dali nepravému a v tom případě stačí najít toho pravého. A začneme od madame Bellersové, která si vás v šeru spletla s někým jiným. Ovšem s kým? Klíč je u té madame. Musíme ji najít. A o to se postará Jones, můj nejlepší zaměstnanec, můj nejlepší agent, říkám mu A2.
1: Souhlasím, měli bychom začít u té madame, ale nejlepší bude, když se po ní poptám sám, u těch svobodných matek.
2: Nechte to na Jonesovi. Je to zkušený operátor.
1: Měli by hned podezření, že se rozjíždí nějaké pátrání.
2: Zákazník nemůže pátrat na vlastní pěst. To je prosím amatérismus.
1: Poslouchejte, jestli na té historce nic není, dají mi beze všeho adresu madame Bellersové. Jestli mám pravdu, pokusí se mě zabít. I když je dort zničený, já vím, že existoval a že existují lidé, kteří ho potřebují. No a úkolem Jonesa bude hlídat mě. Když nebudu mít pravdu, uděláme nový plán.
9: Když se musím někomu přiznat, kdo vlastně jsem, znamená to v mé hrozné osamělosti skoro jako navázat přátelství. Přece jen neudělal jsem chybu, že jsem se prozradil. Ne, nemá smysl litovat. Vždycky předtím to stejně vyšlo najevo, ať jsem chtěl nebo ne. Lidé mají neuvěřitelně dlouhou paměť na jména. Kdo uvěří, že člověk může vraždit ze soucitu, když on sám si čím dál víc připadá jako obyčejný zločinec, který jedním rázem zničil lásku, dobrotu, mír. Kdybych tak mohl někam zalézt a plakat. Jak to říkal ten psychiatr? Říkáte, že jste zabil ze soucitu, tak proč nemáte soucit sám se sebou? Opravdu, proč ne? Jenomže, pane doktore, ono je snadnější zabít někoho, koho milujeme, než sám sebe.
5: Přejete si, pane?
1: Můžete mi prosím dát adresu madame Bellersové?
5: Dáma, toho jména tady nepracuje.
1: Poznal jsem ji na vaší dobročinné slavnosti.
5: Štáb slavnosti tvořili sami dobrovolní pracovníci. Nemůžeme prozrazovat jejich adresy. Oč vám běží, pane?
1: Na slavnosti totiž došlo k nějakému omylu. Vyhrál jsem dort, který mi podle všeho nepatřil.
10: Slečno Hilfová, buďte tak laskavá. Zajdu mezi tím k Lady Cradbrookové ohledně toho staršího oblečení, co nám slíbila.
1: Nerad vám přidělávám starosti.
11: Jmenuji se Anna Hilfová.
9: Nikdy jsem nebyl dost připraven na neočekávané zkoušky. Čím to je, že se naše láska dovrší teprve, když je člověk, kterého milujeme, nedosažitelný? Čím je jí podobná? Barvou vlasů, postavou. Je právě tak křehká, něčím čistým, neschopností působit bolest. A čím si v lese?
11: Slyšela jsem, že jste přišel kvůli nějakému dortu.
1: Ano. Ano, včera večer ke mně přišel jistý muž. Myslím, že z vaší kanceláře. Víte, vyhrál jsem na vaší slavnosti dort, ale patrně došlo k omylu. Než jsem se ovšem dovtípil, co mi ten člověk vlastně vykládá, tak spadla bomba.
11: To nemohl být nikdo od nás. Jak vypadal?
1: Jak celkem normálně, asi 40 mu mohlo být. Měl takový charakteristický drsný hlas.
11: Nikdo takový to není zaměstnán.
1: Snad kdybych našel jasnovidku paní Bilersovou.
11: Paní Bilersová je dobrovolná pracovnice. Možná bychom vám mohli dát její adresu, je to opravdu tak důležité.
12: Dobrý den, ovšem, že je to strašně důležité, ano.
11: To je můj bratr Willy, pane.
1: Rowe. Arthur Rowe.
12: Byl ten chlápek Angličan, pane Rowe. My jsme totiž většinou cizinci. I když nám zdravotní stav nebo národnost nedovoluje bojovat po vašem boku, musíme se nějak zapojit. Moje sestra a já jsme totiž Rakušané.
1: Vaše angličtina je perfektní.
11: Díky rodičům máme anglické školy.
1: Ten člověk byl Angličan.
12: Máme spoustu dobrovolných pracovníků. Vy nám chcete vrátit nějaký dort?
1: Totiž chtěl jsem se na tu věc přeptat.
12: Na vašem místě bych to pustil z hlavy. A dort nepustil z ruky.
1: Víte, on ten dort už neexistuje. Dům, co v něm bydlím, včera vybombardoval.
12: No tím líp. Pardon, myslel jsem dort, ne ten váš dům.
11: Na vašem místě už bych si nedělala starosti.
1: Víte, on to není jenom dort, co mě na té věci zneklidňuje.
12: Prosím vás, posaďte se a povězte nám všechno.
1: Zkrátka, měl jsem dojem, že ten, kdo potřeboval dort, byl schopen kvůli němu i zabít.
12: Ale to snad...
1: Ne, pokusil se mě otrávit. Ale začalo to u madame Bilersové, té jasnovidky na vaší slavnosti.
12: Prosím tě, ano, udělej nám šálek čaje. No konečně trochu dobrodružství v té naší jednotvárné existenci.
9: Je možné mít nedůvěru k někomu, kdo se chová tak přátelsky, tak upřímně. Není přece možné jít životem bez důvěry. To je horší, než být zavřený v nejhorší cele ze všech. Sám v sobě. A já už jsem takhle uvězněn déle než rok. Pořád stejná cela. Žádný dvůr na procházky. Žádný nový strážce. Nic. Nic, co by prolomilo jednotvárnou samovazbu. Na každého člověka jednou přijde chvíle, kdy musí z vězení uprchnout, ať je riziko sebe větší. Proč se právě teď nepokusit dostat se na svobodu? Tihle dva si také prožili své trápení a vyšli z toho bez jizvy na duši. Není přece možné jít pořád životem bez důvěry.
1: A... to je všechno, co zatím vím.
12: Úžasné, no to je fantastické.
11: Já v tom nevidím smysl. Je to nějaké nedorozumění.
12: Hluboké nedorozumění. Je to nesmírně zajímavé a musíme tomu společně přijít na kloub.
11: Už zase přeháníš.
12: Ba ne, za touhle věcí se musí jít. Sekretářka by tu někde měla mít adresu té madame Bilersové.
1: Možná, že vaše sestra má pravdu.
12: No dost možná. Ale co když je zatím nějaké dobrodružství? Heureka! Je to Park Crescent, číslo 5.
11: Willy, neblázni.
12: Ne, jde se po stopě madame Bilersové a toho neznámého chlápka.
1: Myslím, že v tom dortu něco bylo. Zdálo se mi, že nechce, abych ho začal krájet. Chtěl ho získat celý.
11: Ale to se přece dá lehko vysvětlit.
1: Pochopte, slečno, mě nerozlobilo, že ode mne chtěl ten dort, ale že se pokusil mě zabít.
11: Pane Rowe, všechny dobrovolné pracovnice nám doporučil kanovník Topling. Vili, přece nechceš tvrdit, že dámy s jeho doporučením by mohly být zapleteny do nějaké nečisté hry?
12: A proč ne? Patent na zločin přece nemá jen nějaká třída nebo skupina lidí. Stačí si vzpomenout na Rakousko. Jaké věci prováděli kultivovaní, příjemní lidé, jen co to začalo vřít v politice.
11: Přestaň.
12: Ne, jen mě nech domluvit. Staromódní vrahové zabíjeli ze strachu, z nenávisti, nebo dokonce z lásky. To dneska není dost úctyhodné. Dneska se vraždí třeba pro kariéru, vražda musí něco vynést. A když někdo dosáhne zločinem vysokou funkci, nikdo se neodváží ani pípnout, jakými prostředky to dosáhl. Dneska se zločinec a vrah může vyskytnout kdekoliv. Vraždí se i kvůli ideálům. Dokonce už jsem slyšel o vraždě jako o výrazu největšího soucitu.
1: Máte snad na mysli nacisty?
12: Třeba nacisty. Pojďte na okamžik k oknu, pane Rowe. Vidíte na protějším chodníku toho človíčka, toho fošuntělém balňáku? Přišel hned po vás a od té doby tam trčí. Už si zapaluje třetí cigaretu a kupuje druhý večerní.
11: Jak si z toho mohl všimnout?
12: Tak. Nestopuje vás, pane Rowe?
1: Ne. Je to soukromý detektiv a je najat, aby na mě dával pozor.
12: Páni, no tohle, to je vidět, že to berete vážně.
1: Myslím, že v tom dortu bylo něco důležitého.
11: Opravdu tu záležitost nepřeceňujete? Vážně si myslíte, že vás chtěli zabít?
1: Ano, jsem o tom přesvědčen.
11: Je tak těžké uvěřit, že by přátelé kanovníka Toplinga...
12: Vysvětlil jsem ti to přece dost jasně, milá sestro. Haló? Ústředí pro pomoc matkám. Dobrý den, Lady Danbudiová. Ale ovšem, nikdy nebudeme mít dost teplého spodního prádla. Kdyby vás neobtěžovalo poslat to k nám do kanceláře. Děkuji vám srdečně, děkuji, Lady Danbudiová, jste nesmírně laskavá. Naschledanou. Komický způsob válčení pro člověka v mém věku. Sbírat teplé spodní prádlo od starých dam z lepší společnosti. Ale je to užitečná práce, smím jí dělat. A takhle mě aspoň nemůžou internovat. No, co uděláme s vaší věcí, vážený příteli?
11: Jděte od toho, pane Rowe.
12: V žádném případě. Je válka a taková věc může být moc podezřelá.
11: Třeba je zatím nějaká krádež, drogy nebo něco podobného.
1: To je přece jedno. Ta záležitost mě zkrátka dopálila.
12: Co podle vás mohlo být v tom dortu?
1: Nevím. Snad nějaká zpráva.
12: Já s vámi půjdu k té madame Bellersa.
11: Nemůžeš odejít z kanceláře, Vili. Máš teď schůzku. Tohle... S panem Rowem půjdu já.
12: Tohle je důležitější než nějaká pitomá schůzka. Co když se vyskytnou potíže?
11: Mohli bychom sebou vzít toho detektiva.
12: A dát té madame předem výstrahu, ne? Naopak. My se toho chlápka elegantně zbavíme. Od 33. jsem se naučil, jak se zbavit špiclu.
11: Proč nenecháš pana Rowa, aby šel sám?
1: Bojíte se o svého bratra?
11: Ale ne. To nemůžete pochopit.
12: Moje sestra má o mě pořád takovou starost.
11: Tak si jděte.
1: Neměli bychom přece jen říct panu Johnsonu?
12: Radši ne. Vyzvedneme ho později. Ještě odvolám tu schůzku a vyrážím. Jdeme k madame Bellersové, můžete nás ohlásit?
13: Pánové mají smluvenou schůzku? Madame dnes pořádá večírek pro své nejbližší přátele.
12: Jsem známý kanovníka Toplinga.
14: To je nejlepší doporučení, milá Margo.
13: Ach, pane doktore Forestere, račte dál. Všichni čekají jen na vás.
15: Doktore Forestere, milí příteli.
14: Toto jsou přátelé kanovníka Toplinga, madame.
15: Račte dál, pánové, prosím.
12: Hilfe z Fondu pro svobodné matky, pan Rowe.
15: Vzpomínám, že jsme se už viděli, pane Hilfe. A pokud nejste nepřátelsky zaujatí, prosím, můžete se zúčastnit našeho kroužku.
12: Nepřátelsky zaujatí? Právě naopak.
15: To ráda slyším. Seznámím vás se svými hosty. Doktora Forestera jste už poznali. Je to naše jednička, skutečná celebrita. Pan Newby, pan Mould, pan Collier. To je nesmírně zajímavá osobnost. Býval číšníkem, topičem, tulákem. A nedávno vydal knihu úchvatných básní. Čím se zabýváte vy, pane Rowe?
1: Tak, vlastně jen sedím a přemýšlím.
15: Tak tedy filozof. Budete náš filozof. Ten vysoký, distingovaný pán je pan Kost. Já mu říkám, záhadný muž. Mám ovšem dojem, že z něho vyzařuje nepřátelský vliv.
12: Opravdu, madam?
1: Čím je pan Kost?
15: Má prosperující podnik v City. Pane Koste, prosím, buďte tak laskav.
16: Jsem rád, že vás poznávám, pánové.
15: A ještě slečna Pentilová. Víte, ta má zcela mimořádné schopnosti vcítit se do vnitřního světa.
14: Neměli bychom zahájit, za chvíli začnou zase houkat ty zatratné sirény.
15: Bohužel, bohužel. Asi právě proto máme v poslední době tak špatné výsledky. Ale nebuďte proto zklamaný, pane Rowe, když nedosáhneme kvalitního spojení.
1: Scházíte se každý týden?
15: Ano, ano. Vždycky ve středu. Kvůli náletům však míváme velmi málo času.
12: Co říkáte té společnosti, pane Rowe?
1: Je to zřejmě velký omyl. Žádný z téhle společnosti nemůže mít nic společného se zločinem.
13: Pan Rowe má telefon, madame.
12: Kdo vás může volat?
1: Snad pan Renit nebo Jones? Jak mě mohli najít?
15: Prosím, prosím, pospěšte si, pane Rowe.
1: Haló?
17: Pan Rowe?
1: Ano.
17: Jste sám?
1: Ano.
17: Ani můj bratr s vámi není?
1: Ne, to jste vy, slečno Hilfová.
17: Tak poslouchejte, odejděte co nejrychleji z toho domu, co nejrychleji, prosím vás.
1: A váš bratr také?
17: Ne, vy sám, jemu nic neříkejte. Hlavně rychle odtud pryč.
1: A co on?
17: Když odejdete, vy půjde také.
1: Ale proč to neřeknete přímo jemu?
17: Protože ho znám. Tím spíš bych chtěl zůstat. Abyste věděl, ten pan Jones už venku není, někam zmizel.
1: Cože? Promiňte, musím končit, někdo sem jde.
17: Budou se snažit vyřídit vás po tmě.
12: Pane Rowe, seance začíná, čeká se jen na vás.
1: Už jdu.
12: Kdo to byl?
1: Zatímco jste telefonoval, nechal jsem na stole vaší sekretářky vzkaz pro případ, že by mě někdo naléhavě scháněl.
12: Aha. A teď vás tedy někdo scháněl?
1: Ano, Jones, ten detektiv.
12: Opravdu? Nějaká důležitá zpráva?
1: Aha, dělal si jen starosti, že mě ztratil. A pan Renit z Ortotexu chce, abych za ním přišel do kanceláře.
12: Fajn, zajdeme tam společně tady po té maškarádě. Jen vás prosím zachovat vážný obličej.
1: Ale bohužel, já musím odejít.
12: No to je vyloučené, urazila by se. A je to přece jen přítelkyně kanovníka Toplinga.
15: Tak si přeci sedněte, pane Rowe. Vedle pana Kosta je volné místo. Prosím, zamknout dveře. Zhasínáme.
1: Je to jako ve snu. Člověk by chtěl uniknout, ale nohy má jako z olova. Mohl bych vyvolat scénu. Ale vyvolat scénu je někdy těžší, než zemřít. Alice si také nebyla jistá, ale nechtěla vyvolat výstup. Smutně se podvolila a vypila to mléko.
15: Uchopte se za ruce, prosím.
9: Jakým způsobem se to stane? Uslyším za sebou kroky a budu mít čas vůbec vytrhnout ruce. Proč mě pan Kost drží tak křečovitě? Budou se snažit vyřídit vás pod mě. Nebezpečí je přímo hmatatelné. Stejné napětí asi prožívala i ona, když sledovala, jak můj soucit roste do obludných rozměrů, odkud je už jenom krůček k činu. Jsou do té komedie zasvěceni všichni, nebo ne? Měl bych zavolat Ilfa, ale zajetí konvence je stejně pevné jako stisk ruky pana Kosta.
15: Je to! Je tu! Ale neslyším, co mi chce říct. Mluvte hlasitěji!
14: Jeden z nás je nepřítel a nechce nechat vstoupit ducha do našeho středu.
15: Je tu nepřítel. Někdo se zlými úmysly, kdo nevěří. Arture! Arture! Arture, proč jsi mi to udělal? Proč?
1: Nechte to!
15: Arture!
1: Přestaňte, prosím vás! Pusťte mě, chlape, co mě tak držíte?
12: Tady přestává legrace. Rozsvíte! No, konečně. Všechna čest. Bylo to parádní představení.
15: Pan Kost! Podívejte se na pana Kosta!
12: Bude to jen nějaká nevolnost.
14: Dovolte, já jsem lékař. Obávám se, že už tu nejsem nic platný. Pan Kost je mrtev. Nezbývá, než zavolat policii.
12: Určitě mu selhalo srdce z toho napětí.
14: Bojím se, že to není srdce. Pan Kost byl zavražděn tímhle nožem. Je to spíš taková klukovská kudla.
15: Krev. Je mi zlé.
18: Vyloučeno. Dveře byly zamčené. Nikdo cizí sem nemohl vstoupit.
14: Je mi líto, ale v tom případě to udělal jeden z nás.
15: Tady ten nový pán se v jednu chvíli vyškubl z mé ruky.
14: Prosím, aby se nikdo nedotýkal mrtvého, dokud nepřijde policie.
12: Zavolám tam. Ostatní by měli zůstat na místech.
18: Jestli nepřijdou okamžitě, budeme se těžko dostávat domů.
9: Měl bych něco říct. Třeba jen jediné slovo na svoji obranu. Proč nedokážu ani otevřít ústa? Je to vědomí, že jsem vinen jiným zločinem. Jak můžu já, naprosto neznámý člověk, přesvědčit tyhle lidi, že vrahem je někdo z nich? A přece je to tak, i když je to fantastické. Fantastičtější, než kdybych to udělal já sám. Já přece patřím do světa vrahů. Mám v něm domovské právo.
12: Policie to ví. Přijdou asi za hodinu.
9: Musím promluvit aspoň s Ilfem. On ví, že jsem to neudělal.
1: Neměli byste, prosím, námitky, abych šel na záchod? Je mi špatně.
19: Pan doktor Forest řekl, aby žádný neodcházel, dokud nepřijde policie.
12: Ale panstvo. Co kdybych pana Rowa doprovodil? Pro forma samozřejmě. Děkuji, vidím, že mi důvěřujete. Pojďte, pane Rowe.
9: Pane Hilfe, já to neudělal.
20: To je jasné, že ne.
9: Tak, ale...
20: Klid, já na to přijdu.
9: No, proč zamykáte?
20: Uvidíte.
9: Ten nůž je můj. Jak to mám vysvětlit?
20: Jsou prohnaní, ale já a pan Renit na to přijdeme. Poslyšte, kdo vám sem volal?
9: Vaše sestra.
20: Tak moje sestřička. No, asi se něčeho dopátrala. Je to chytrá holka. Varovala vás?
9: Ano, ale neměl jsem vám nic říkat.
20: Má starost, abych se do něčeho nezapletl.
9: Co mám dělat?
20: Musíte na čas, řekněme na týden někam zmizet.
9: Ale kam?
20: Kam? Někam do podzemí, kam jinam. Komunisté to tak u nás v Německu dělali.
9: Děláte si legraci?
20: Pane Rowe, cíl, pro který pracujeme, je vznešení. Ale to neznamená, že musíme ztrácet smysl pro humor. Zmizte na týden, přespávejte třeba v podzemní dráze a já tu záhadu mezi tím rozlouzku.
1: Jak se odtud pro boha dostanu?
20: Tohle okno vede na zahradu. Venku už je skoro tma a za chvíli spustí sirény. Otevř se okno, já stánu splachovač, vy mě pořádně praštíte, abych měl alibi. To víte, jsem představitel nepřátelského státu.
0: Tak dělejte ksaku.

0: Je na Polandě vedle vás volno, šéfíku?
1: Ano, klidně se uložte.
0: Ty Germáni to dneska zase rozjeli. Palchanti. Jo, tak dobrou.
1: Dobrou noc.
2: Proč nejíš, chlapče? Vezmi si přece sendvič.
1: Maminko, já jsem ji zavraždil.
2: Nemluv hlouposti a pěkně jes, Arture.
1: Maminko, prosím tě, poslouchej mě. Zabil jsem svou ženu. A také mě teď hledá policie.
2: Můj chlapeček by nemohl nikoho zabít. Ten by neublížil ani Broučkovi. Leda ze soucitu, aby se netrápil.
1: Právě proto jsem to udělal, maminko.
2: To se ti jen něco zdálo, Arture.
1: Trápím se, maminko. Nemůžu na to zapomenout.
3: Detektivní agentura Ortotex. Kdo volá, prosím?
1: Tady je Rowe. To jste vy, pane Renite?
3: Že konečně voláte. Co jste provedl s Jonesem, člověče?
1: Vůbec nic. Naposled jsem ho viděl, jak stál na chodníku před kanceláří toho Fondu pro pomoc svobodným matkám včera odpoledne.
3: Prosím vás, co mi to chcete namluvit? Jones se ještě nevrátí.
1: Třeba někoho sleduje.
3: Dneska má dostat gáži, to se ještě nikdy neopozná.
1: On přijde, uvidíte. Renite! Stalo se něco hrozného.
3: Co zase, člověče?
1: Šel jsem navštívit madame Bellersovou.
3: Co je mi do ní? Potřebují Jonese.
1: Zabili tam nějakého člověka. A policie si myslí, že jsem to udělal já.
3: Pro Krista pána.
1: Musíte mi poradit, Renite. Přijdu k vám.
3: Ne, ať vás to ani nenapadne. Vražda je na můj podnik moc velká ryba, že já ten váš případ vůbec bral.
1: Já to neudělal, věřte mi.
3: Vlastně víte co?

Korno byl milosrdný. Snad kdyby mě byly obě síly, našel bych pro sebe mezi padací deskou a dnem pro padliště nějakou omluvu. Takhle mě odsoudili k tomu, abych na doživotí rozebíral své pohnutky. Když jsem byl zamilován a snil, že jsem schopen hrdinství ušlechtilých činů, velkých obětí pro ní, pro ten krásný pocit, který takový skutek doprovází. Od její smrti jsem nikdy nesnil. Dokonce ani o tom, že mě snad soud osvobodí. Jakoby ta část mého mozku docela vyschla. Odvaha, čest, schopnost přinést oběť zmizely spolu s tím. Svět ztratil jeden rozměr a stal se plochým jako papír. Zůstalo jen zoufalství a objevila se podivná schytralost štvaného zvířat. To, že Renit tak najednou změnil názor a souhlasil, abych k němu přišel.

Dřív než se zaposloucháte do druhé části dramatizace románu Grahama Greena Ministerstvo strachu, seznámíme vás s důležitými událostmi z dílu prvního. Příběh se odehrává na začátku druhé světové války v Anglii. Arthur Rowe, bývalý novinář, se náhodou dostane do středu záhadných událostí. Na dobročinné slavnosti bezděčně pronese slova, která jsou ve skutečnosti smluveným heslem, a vyhraje velký dort. Bezprostředně na to se ho neznámý člověk pokusí otrávit a dort získat. Rowe chce zjistit důvod, požádá o pomoc detektivní agenturu, ale člověk, který ho má chránit, beze stopy zmizí. V kanceláři dobročinné organizace, organizátora slavnosti, potkává Rowe dvojici sourozenců Hilfových, rakouských emigrantů. Zatímco Anna Hilfová, která Rowovi připomíná jeho zemřelou manželku a k níž cítí okamžitou náklonost, ho od dalšího pátrání nenápadně odrazuje, její bratr Willy ho naopak povzbuzuje. Na spiritistické seanci, kam ho doprovází, se však Rowe dostává do další nebezpečné situace. Během seance je jeho nožem údajně zabit jakýsi pan Kost a podezření tedy padá na něho. Na tomto místě je nutno připomenout, že Arthur Rowe vstupuje do příběhu jako

0: jako člověk hluboce nešťastný, zatížený drtivým pocitem viny. Před válkou žil ve šťastném manželství, ale když jeho žena umírala na nevyléčitelnou nemoc, zkrátil její utrpení jedem. Pohnutkou byl pouze soucit. A Rowe byl porotou ovlivněnou rovněž soucitem, odsouzen pouze k ústavnímu psychiatrickému léčení, tedy prakticky osvobozen. Po smrti Kostově by mu však hrozil trest smrti za vraždu, kterou nespáchal. Bezradný Rowe bloudí válečným Londýnem.
1: Slečno Hilfová, haló. Slečno Hilfová.
2: Čekáte na mě, pane Rowe?
1: Rád bych s vámi mluvil. Nechtěl jsem vám telefonovat. Řekl jsem si, že vás zastihnu, až půjdete do kanceláře.
2: Nikdo nás nesmí spolu vidět.
1: Nemám si s kým pohovořit. Kromě vašeho bratra.
2: To radši ne.
1: Řekl vám, co se stalo?
2: Ano.
1: Vy jste něco takového očekávala?
2: Něco ještě horšího.
1: Způsobil jsem vám oběma jenom trápení.
2: Willy se s ničím netrápí.
1: Telefonoval jsem Renitovi.
2: To jste neměl.
1: Já vím. Naštěstí jsem si to včas uvědomil. Zavolal na policii. Jeho dům hlídali. V novinách ještě o té vraždě nic není. Zajímavé, co?
2: Ani ne. Snad protože je tolik jiného neštěstí.
1: Víte, co mi radil váš bratr?
2: Ano.
1: Už druhou noc spím v podzemní dráze. Slečno Hilfová, nechcete si se mnou někde vypít čaj?
2: Nikdo nás nesmí spolu vidět, pane Rowe.
1: Bojíte se mne?
2: Vás? Samozřejmě ne.
1: Cítím se osamělý. Nevím, co se vlastně děje a nemám se s kým poradit.
2: To mě moc mrzí. Až budete někde bydlet, pošlete mi svoji adresu jen tak, na lístku bez jména.
1: Napsal jsem o tom všem zprávu policii.
2: Cože? A už jste ji poslal?
1: Ne, ještě ne.
2: Prosím vás, zatím počkejte, možná to vůbec nebude zapotřebí.
1: Docházejí mi peníze. Co říkáte? Můžu si dovolit zajít do své banky?
2: Vy jste opravdu zcela bezradný. Ovšem, že nesmíte, budou tam na vás čekat.
1: Ale nemám už pomalu z čeho žít.
2: To, co mám u sebe, by vám nepomohlo. Což nějaký známý. Nemohl by vám půjčit nebo proplatit šek?
1: Všichni jsou ve válce. Snad Henry Wilcox. Toho nevzali do armády a slouží v civilní obraně.
2: Přece jen někdo.
1: Jeho žena hrála pozemní hokej za Anglii, víte.
2: Zkuste to s ním.
1: Slečno Hilfová. Druhý den přemýšlím, proč si mám vlastně lámat hlavu kvůli nějakému dortu. Mně se to netýká, tohle je jejich válka, ne moje. Proč bych neměl zmizet z Londýna a někde se schovat, dokud se na všechno nezapomene? Třeba v tom dortu nebylo vůbec nic důležitého a ten chlap mě vůbec nechtěl otrávit. Já...
2: Lidé jako vy nevydrží jen zpovzdálí pozorovat. Nerada, ale musím už jít. Ať vám ten kamarád půjčí peníze nebo proplatí směnku, ale hlavně prosím vás, se na pár dní někde ukryjte. Víc vám zatím nemůžu poradit. Naschledanou, pane Rowe.
3: To budou oni, maminko. Pojďte dál. Vy jste přišel sám?
1: Buď zdrav, Henry. Ty mě nepoznáváš?
3: Artur Rowe. To je od tebe hezké, že jsi přišel, Arture. Pojď dál. Mami, to je Artur Rowe, můj starý kamarád.
4: Wilcoxová, Henryho matka. Jsem ráda, že se k Henrymu v tuto tragickou chvíli scházejí staří přátelé.
3: A já přišel...
4: Jsme na Doris hrdi. Do poslední chvíle sloužila s Henrym v protiletecké obraně. Všichni členové jí přijdou vzdát čest.
3: To je mi strašně líto. Kdybych byl jenom tušil...
4: Na rakev jí položíme uniformu. A já bych tam přidala i její hokejku. Víte přece, že hrála za Anglii.
3: V žádném případě, mami, chovala se jako blázen. Říkal se mi, že ta zeď spadne, ať tam neleze.
4: Musíme na ní být hrdi, Henry.
3: Kdybych věděl, vůbec bych nebyl přišel. Ne, ne, jen zůstaň. Ty přece víš, jaké to je. Také já jsem zabil svou ženu. Mohl jsem ji zadržet, strhnout na zem.
4: No tak, Henry, co to říkáš? Co si ten pán pomyslí?
3: Ale to je přece Arthur Rowe, mami.
4: Už si vzpomínám, jak ten se vůbec opovažuje.
3: Je to můj nejlepší kamarád, maminko. Proč jsi tedy přišel, Arthure? Nemohl bys mi proplatit šek?
4: Taková nestydatost.
3: Kolik, Arthure? Stačí 20 liber. Mé šeky jsou dobré, to si jistě pamatuješ. Mám jenom 15.
4: Ať jde do banky.
3: Na to už je pozdě a já je naléhavě potřebuju. Dobře. Hned. Už jsou tu. To je naše záchranné družstvo, které doprovodí Doris. Počkej na mě, Arthure. Déle než hodinu a půl to nemůže trvat. Myslím, že nějak s penězi vydržím, než zítra otevřu banku. S Bohem. Upřímnou soustrast, Henry. I když člověk o takové možnosti pořád uvažuje, trvá strašně dlouho, než ji chce opravdu uskutečnit. Přišla ta chvíle. Zrovna teď? Policie mě hledá pro vraždu. V kapse mám 35 šilinků. A čekat, až se jediný přítel vrátí z pohřbu vlastní ženy. Ne, to nejde. To je odporné. Nemít peníze samo o sobě moc neznamená, ale já nemám ani domov. A zůstal jsem docela sám. Kdybych mohl v tuto chvíli mít soucit sám se sebou, ale to je to jediné, co nedokážu. Proč jsem nevypil čaj, který mi ten chlap připravil? Provést to pokud možno nenápadně, to je důležité. Proč by se měl někdo pohoršit pohledem na moji ohyznou smrt? Což jít do banky a dát se chytit policií, tentokrát by mě asi oběsili. Smrt za zločin, který jsem spáchal, je spravedlivá, ale umřít kvůli něčemu, co jsem neudělal, ne, to je vyloučené.
5: Vypadáte ustaraně, pane. Už jsem tu takhle zastih pár chlapců, kteří chtěli skočit do Temže. Rozmluvil jsem jim to. Stejně by je vytáhli.
3: Vy si myslíte...
5: To kdybyste si chvilku popovídal se starým opuštěným člověkem. Jmenuji se Flow.
3: Mám nějakou práci.
5: Ach, těch pár minutek vás nezdrží. A mě tím prokážete laskavost. Tamhle je volná lavička.
3: Tak dobře. Smím vám poponést ten kufr?
5: Pozor. Je dost těžký.
3: Oh, dost těžký je jako cent. Co v něm pro boha máte?
5: Knihy. Staré knihy. Kufr knih je těžký jako kufr cihel.
3: Obchodujete se starými knihami?
5: Mojí specialitou je zahradní architektura. 18. století.
3: A najdete na tento druh literatury dost zákazníků?
5: No, byste se divil. Zrovna jsem udělal nádherný úlovek z knihovny jednoho lorda. první pořádný obchod za několik měsíců.
1: Už na ně máte zájemce, pane Fulove?
5: Do 5 hodin je musím doručit do hotelu Regal Card. Jinak o ten obchod přijdu. Kolik je hodin, prosím vás?
1: 40.
5: No, už bych měl jít. Takový kufr se pronese a já už jsem za dnešek utáhaný.
1: Proč si nevezmete taxík?
5: Milý pane, 10 šilinků za taxík. Co když zákazník ty knihy nekoupí?
1: Jestli pojedete autobusem, máte nejvyšší čas.
5: No, škoda. Dneska člověk málo kdy potká někoho tak sympatického, jako jste vy. Tak nashledanou, pane.
1: Počkejte. Já vám ten kufr kousek ponesu.
5: Díky. Já tušil, že jste člověk, který má soucit se starým dětkem.
1: Stejně pochybuji, že tu svoji schůzku stihnete.
5: Jo, už to tak vypadá. Budu si muset špendírovat taxík.
1: A, jistota je jistota.
5: Kdybych vás mohl někam svést, aby už to stálo za to. Nejdete stejným směrem?
1: Mně na směru nezáleží. V tuto chvíli.
5: Haló, haló, taxi. Ještě, že jsem vás potkal, pane...
1: Jmenuji se Rou.
5: Pane Roue.
1: Pomohl by vám někdo jiný, to?
5: Když jste byl tak nesmírně laskav, pane Roue, neprokázal byste mi ještě jednu službičku?
1: Jakou?
5: Víte, ty schody do Regal Cardu. Pro člověka mého věku a člověku, jako jsem já, nikdo z personálu od taxíku nepomůže, kdybyste mi laskavě vynesl nahoru ten kufr. Jen byste se zeptal na pana Traverse v čísle 6. Stačí mu je nechat v pokoji. Já vás pak zavezu, kam budete chtít, pane.
1: A co když to bude na druhý konec Londýna?
5: No, když už, tak už.
1: Přišlo by vás laciněji, kdybyste zaplatil hotelovému zřízenci?
5: Když já bych neměl tu jistotu, že to dodá přímo do rukou.
1: Tak dobře. Kdybyste věděl, kolik nelogických a nepochopitelných věcí mě v posledních dnech potkává.
6: Máme bohužel plně obsazeno, pane.
1: Nechci u vás bydlet. Nesu kufr s knihami pro nějakého pana Traversem. Pokoj číslo 6.
6: To máte smůlu. Pan Travers na vás čekal, ale pak musel odejít. Dal příkaz, abyste knihy doručil do jeho pokoje a počkal na ní.
1: Ale já nechci čekat na žádného pana Traverse. Jen mu tu nechám ty knihy, pane recepční.
6: Ale pan Travers jste počkal.
1: Tak ať jde, dohájej se svými příkazy.
6: Poslíček vás zavede do jeho pokoje. Sám byste to sotva našel. Náš hotel je tak trochu bludiště.
7: Dobrý den, pane Roue.
1: Cože? To se mi snad zdá. Slyšlo, Hilfová, to jste přišla také za panem Traversem?
7: Ne, za vámi.
1: Jak jste se pro boha dověděla, že jsem potáhl kufr knížek pro pana Traverse?
7: Nevím, jaký důvod si pro vás vymysleli, ale teď rychle odejděte, prosím vás.
1: Pěkný pokoj. Kuchyňka se sporákem, nádobí. Pan Travers tu může bydlet jako doma.
7: Vy jste býval novinářem?
1: Ano.
7: Na novináře nemáte moc dobrý postřeh.
1: Nerozumím.
7: Nevšiml jste si z některých narážek, že si můj bratr o vás sehnal všechny informace? Úplně všechny. A není vám nápadné, že tu pan Travers po sobě nenechal ani kousek použitého mýdla? Sklenici, sebemenší nepořádek. Rozhlédněte se.
1: Počkejte, slečno Hilfová. Jak jste se dověděla, že tu budu? A proč jste sem přišla?
7: Jak jsem se to dověděla, vám nepovím. Přišla jsem jen proto, abych vám řekla, že musíte co nejrychleji odejít.
1: Ale proč?
7: Neměla jsem pravdu, když jsem vám telefonovala k madame Bellersové. Tak mi věřte i tentokrát.
1: Proč si se mnou děláte takové starosti? Zvlášť, když o mě všechno víte.
7: Protože nevěřím, že byste dokázal někomu ublížit. Mám ráda spravedlnost.
1: Aha. Spravedlnost je moc pěkná, když ji člověk může dosáhnout.
7: Ale to oni také nemůžou.
1: Kdo oni? Madame Blairsová? Váš bratr? Vyřiďte jim laskavě, ať si kvůli mně nedělají starosti. Já z té hry odstupuju, ať si vraždí, koho chtějí. Mně už se to netýká, odejdu.
7: Kam?
1: na docela bezpečné místo. Tam, kde mne nikdy nenajdou. A oni se také nemusí bát, že je najdu já. Bez tak se obávají jen toho. Už se nikdy nedovím a nechci dovědět, o čem vlastně šlo.
7: Jsou zlí a suroví, proto jsem ráda, že odcházíte. Nechci, aby vám ublížili.
1: Slečno Jilfová, já jsem také zlý, surový. Vždyť o mě všechno víte.
7: Tam, odkud jsem přišla, jsem viděla opravdu zlé lidi. Ti nezabíjejí ze soucitu, jako vy. Až moc se trápíte pro to, co máte dávno za sebou. Soud vás osvobodil, tak už o tom tolik nepřemýšlejte.
1: Aha. Ano. Co tedy uděláme s panem Traversem?
7: Vy odejděte, to je všechno.
1: A vy?
7: Půjdu také. Ani já nechci mít nepříjemnosti.
1: Jestli jsou to vaši nepřátelé a způsobili vám nějaké trápení, zůstanu a promluvím s nimi.
7: Především jsou to naši. Moji, ale i vaši nepřátelé. Neštítí se žádného zločinu.
1: Ten starý s knihami k ním patří také?
7: Ano, a je jich spousta a každý den přibývají. Čím je válka pro Anglii horší, tím víc jich je.
1: Vy k ním nepatříte, vidíte?
7: Ne. Věřte mi.
1: To ale znamená, že nás chtěli dostat oba.
7: To mě nenapadlo.
1: Musíme okamžitě pryč.
7: Poslouchají nás. Jsme tu zamčeni.
1: Musí tu být druhý východ. Kuchyňkou na balkon. Je také zamčený.
7: Zavoláme do recepce, budeme si stěžovat, někoho sem pošlou, kdo nám otevře. Je odpojený. Mám strach a je mi zima, pane Rowe.
1: Topení určitě funguje. Zatopíme si a budeme uvažovat jako ve srubu obklopeném vlky.
7: Máte drobné.
1: Plyn nejde. Zkuste světlo. Pan Travers se moc nestará o naše pohodlí.
7: Mám strach.
1: To nemusíte. Tohle je Londýn, ne Vídeň nebo Berlín. Hotel je plný našich lidí.
7: Za pár minut spustí sirény, pak všichni hosté sejdou do suterénu. Zůstaneme tu jen my a oni.
1: Chtějí nám nahnat strach, strach. Paralyzovat nás strachem. Ale to se jim nepodaří.
7: Měli bychom rozbít okno.
1: Je to moc vysoko, nikdo si toho nevšimne. Zrovna dnes jsem nejvíc ze všeho chtěl umřít.
7: To ne. Dokud člověk může být někomu užitečný, musí žít.
1: Nemějte strach, slečno Jilfová. Chtělo by to něco těžkého, vyrazit dveře nebo obyčejnou cihlu. Jak to řekl ten starý? Kufr knih je těžký jak kufr cihel.
7: Za chvíli začne nálet. Myslíte, že bychom měli ten kufr otevřít?
1: Nic jiného nám nezbývá. Není zamčený.
7: Tak ho

0: Tak, jak se dneska cítí náš vzácný pacient? Dobrý den, pane Digby.
1: Docela normálně, jako vždycky. Řekl bych dobře, kdyby nebylo té únavy. Jakmile se snažím uslovně přemýšlet, vzpomínat, cítím něco jako závrať a chce se mi spát.
0: To je v pořádku. Tím se organismus brání proti nadměrné námaze, která by mu mohla škodit.
1: Už mě také napadlo, jestli vůbec chci, aby se mi vrátila paměť, když se všude okolo dějí hrozné věci. Jenomže ono by asi nebylo normální, aby člověk pořád žil v takovém klidu, jako ve vašem sanatoriu.
0: Ale to ne. Léčení zatím pokračuje podle předpokladu. A doktor Forrester je s vámi moc spokojen. Nic se nesmí uspěchat. Paměť se vám bude postupně vracet sama.
1: Stejně je to zvláštní. Do 18 si na všechno pamatuji docela dobře, ale dál jako když utne. Jen v noci mívám takové zmatené sny, poskládané z nesmyslných útržků, které nejsem schopen spojit dohromady do nějakého logického celku.
0: To všechno chce trpělivost a čas, pane Digby.
1: Dokážete člověka povzbudit, Jonesy. Doktor Forrester má ve vás hotový poklad.
0: Doktor je genius. Víte, nesu vám od něj báječnou zprávu. Dovolil, abyste každé ráno dostával noviny.
1: To je hodně hezké. Aspoň se vás nebudu muset vyptávat na každou maličkost ohledně té války. Když si vzpomenu, že jsem donedávna neviděl ani, kdo je Hitler a Mussolini a proč a kde se vlastně bojuje.
0: Doktor ví, co je pro vás dobré.
1: Dost možná, že mě také připomenou něco z toho, co se mi vytratilo z paměti.
0: O tom jsem přesvědčený. A s válkou si nedělejte starosti. Vy už jste si ve válce prodělal své.
1: Tomu, že jsem po výbuchu bomby uprostřed Londýna utrpěl šok a ztratil paměť, říkáte, prodělal si ve válce své?
0: Jasně. Měl jste totiž ohromné štěstí, že vás tak rychle zachránili a že jste se dostal do péče doktora Forrestera. Jediné sanatorium na léčení nervových otřesů po bombardování v celé Anglii. Celá myšlenka. Veškeré plány je dílo našeho pana doktora. Genius. Genius, ať si jeho závistiví kolegové říkají, co chtějí.
1: Máte tu asi dost horších případů, než jsem já. Myslím, zuřivé případy.
0: Pár jich tu bylo. Ale pro ně dal doktor zřídit zvláštní uzavřené křídlo se zvláštním personálem.
1: Jonesy, proč vlastně doktor Forrester opustil svoji výnosnou praxi ve West Endu a odešel sem na venkov?
0: Protože se jeho kolegové proti němu spikli. Obyčejná závist. Jeho metody totiž předběhly dobu. Využili jednoho takového nešťastného případu a dokonce navrhovali, aby mu bylo zrušeno povolení provozovat lékařskou praxi. Co ten si vytrpěl? Hotový mučedník.
1: Nedávno i ode mne chtěl podepsat osobní žádost o léčení v jeho sanatoriu.
0: Pochopte, že po těch hrozných zkušenostech na tom musí trvat. Ale každý pacient to rád podepíše, dokonce i ti ze zvláštního.
1: Stejně mám starost, jak tohle léčení zaplatím. Říkáte, že už jsem tu 4 měsíce. Máte představu, kolik to může stát?
0: Pane Digby, s tím si nedělejte vůbec žádné starosti. Doktor Forrester je úžasný a na vás má zvláštní zájem. Jste pro něj cenný exemplář.
1: I když nechápu, proč. Víte, Jonesy, je tu báječný klid, péče. Ale stejně bych nejradši ze všeho věděl, kdo vlastně jsem.
0: Ale to víme. Váš občanský průkaz se zachoval.
1: Dejme tomu. Ale kdo je doopravdy ten Richard Digby? Jak jsem se sem dostal? Kolik let pohltila ta ztráta paměti? Jak to, že se nikde nemůže najít mé jméno? Nebo někdo, kdo mě zná? Můžu se vám s něčím svěřit, Jonesy?
0: Ovšem, naprosto bez zábran.
1: Mívám někdy pocit nevysvětlitelného štěstí. Úlevy. Jako kdybych se zbavil nějaké strašné tíže a odpovědnosti ve své minulosti. Co to znamená? Co to mohlo být? A také, Proč po mně nikdo nepátrá? Třeba moje žena. Byl jsem ženatý. Nebo snad ne?
0: Pokud se týká téhle věci, myslím, že pan doktor má pro vás překvapení.
1: Chcete říct, že jste našli moji manželku?
0: Ale milé překvapení to rozhodně bude. Zítra máte u něj audienci.
2: Jen se pěkně pohodlně posaďte. Každý den jste si podobnější, milý pane Digby.
1: Bohužel to žádný z nás nemůže doopravdy posoudit.
2: Jako psychiatr snad mám v tomto směru jistou autoritu a kromě toho jsem objevil někoho, kdo vás kdysi znal.
1: Opravdu? No, kdo to je?
2: Prozradím vám jen tolik, že je to žena. Na všechno ostatní byste měl přijít sám. Copak, nějak jste nám zbledl. Čekal jsem dost dlouho. Teď mám ale dojem, že už jste dost silný podstoupit takové setkání.
1: Ano. Ano, určitě, doktore.
2: Věřím, že nás, co tu o vás pečujeme, nesklamete.
1: Měl bych mít radost. Ale co mě čeká? Jaké povinnosti na mě dolehnou a se mi vrátí paměť? Život se před každým odhaluje postupně, ohleduplně. Povinnosti se hromadí tak, že si je sotva uvědomujeme. I šťastné manželství je otázkou pozvolného vývoje. Láska člověku pomáhá, aby si ani neuvědomil, jak je vázán. Ale bylo by vůbec možné najednou a na rozkaz milovat neznámou ženu, která by do mého života vstoupila třeba s 20letými nároky?
2: Pane Digby, nemáte z toho setkání strach? Nebylo by lepší je odložit?
1: Ne, doktore. Strach nemám. Víte, mé vzpomínky z mládí zůstaly zcela svěží. Nebojím se nějakého strašného odhalení.
2: Těší mě vaše sebedůvěra.
1: Myslím, že můžu odhadnout, jaký člověk vyrostl z mladíka, na kterého si pamatuji. Mám spíš obavy z povinností, před které by mě mohlo takové setkání postavit.
2: Takže nechcete je odložit a zůstat s osudem a mentalitou chlapce?
1: Cítím se tu velice šťastný, doktor. Jako někdo nezatížený nepříjemnými vzpomínkami. Přesto rád bych znal pravdu o sobě.
3: Změnil jste se.
1: Tak vidíte. A mě tu pořád říkají, jak jsem si podobný.
3: Zešedivěli vám vlasy. Na tváři máte jizvu. A přece vypadáte mladší a šťastnější.
1: Mám tu naprostý klid, veškeré pohodlí.
3: Pečují tu o vás dobře.
1: Aha, výborně. Nezlobte se, ale to setkání s vámi je tak nečekané. Ani neznám vaše jméno.
3: Vůbec si na mě nepamatujete?
1: Ne, lituji, ne.
3: Ne, nelitujte. Už nikdy ničeho nelitujte.
1: Víte, občas, jako ve snu, vydám nějakou ženu a cítím, že jsme se měli rádi. Ale pak jsme spolu byli velice nešťastní. Ale vy to nejste. Jsem rád, že to nejste vy.
3: Jmenuji se Anna. Anna Hilfová.
1: Anna Hilfová. To zní jako cizí jméno.
3: Jsem Rakušanka.
1: Řekli mi, že vedeme válku s Německem a s Rakouskem.
3: Jsem emigrantka.
1: O emigrantech čítám v novinách.
3: Vy jste zapomněl i na to, že je válka?
1: Musím se znovu učit takovou spoustu věcí.
3: Je to vůbec třeba? Takhle vypadáte mnohem šťastnější.
1: Cítím, že člověk by nebyl šťastný, kdyby nic nevěděl.
3: Myslíte?
1: Promiňte. Byli jsme my dva. Byli jsme jenom přátelé.
3: Jen přátelé. Proč se ptáte?
1: Jste moc milá. Nemůžu třeba vědět...
3: Zachránil jste mi život, když ta bomba vybuchla.
1: Aha. Ale jak?
3: Strhl jste mě na zem a padl na mě. Mně se vůbec nic nestalo, díky vám.
1: To jsem rád. Mohl bych se o sobě dovědět třeba hrozné věci, ale tahle je dobrá.
3: Je to zvláštní. Kolik strašných věcí se stalo od 33. roku a vy jste o nich jen slyšel nebo četl? Nejste tak opotřebovaný jako většina lidí na světě.
1: Mohl bych vám říct, co se stalo, dejme tomu, v roce 1066, ale ve 33. ne, to nevím nic.
3: To se dostalo k moci Hitler.
1: Četl jsem o tom. Bylo to pro mě jen další datum.
3: To znamená, že k ním necítíte nenávist. Za tu bombu. Za tu jizvu v obličeji.
1: Ale mohlo se mi to stát třeba při dopravní nehodě. Neměli přece v úmyslu zabít zrovna mě.
3: Myslíte?
1: A proč by to dělali? Já jsem naprosto nedůležitý. Jinak by u mě psali v novinách.
3: Dovolují vám číst noviny?
1: V poslední době ano. Že nejsem důležitý, vidíte?
3: Lépe řečeno, nejste slavný.
1: Neměl bych se vás vyptávat. Doktor Forrester mě ujišťuje, že by nebylo dobré proces uspěchat, že se mi paměť bude vracet postupně, ale aspoň jednu otázku. Řekněte mi. Jsem ženatý. To jediné mi dělá starosti.
3: Ne. Nejste ženatý.
1: Byla to strašná představa, že bych najednou vstoupil do starého citového vztahu, který by pro druhého znamenal mnoho, když to pro mě nic, vůbec nic. Jako s tím Hitlerem. Nový vztah, to by bylo něco jiného.
3: Opravdu?
1: Vy byste pro mne znamenala takový nový vztah.
3: Nic jiného už vás netrápí?
1: Ne. Vlastně ano. Že odejdete a už se nevrátíte. Najednou jsem ztratil všechny přátele. Až na vás.
3: Já zase přijdu. Víte, oni chtějí, abych k vám chodila. Potřebují se dovědět, kdy se vám začne vracet paměť.
1: To chápu. Chtějí mě vyléčit, abyste jediné vodítko, které mi můžou dát. Ovšem, nerad bych tu zůstal do té doby, až si na všechno vzpomenu.
3: Bez paměti byste tam venku nebyl moc platný.
1: Proč ne? I kdyby mě nechtěli do armády, mohl bych třeba k civilní protiletecké obraně nebo někam do muniční továrny.
3: Vy se zase chcete toho všeho zúčastnit?
1: Víte, je mi to dobře, ale nejsem tu nikomu a ničem užitečný. Ne? A to by člověk měl být. Samozřejmě bylo by mnohem lepší, kdybych věděl, kdo jsem a v čem jsem se nejlíp vyznal.
3: A nepokoušel jste se vzpomenout si, čím jste byl?
1: Ano, to ano. Jistě. Určitě jsem pracoval. Naše rodina nebyla dost bohatá, abych nic nedělal. Armáda, námořnictvo, duchovenstvo. Na to jsem nebyl oblečený, když mě našli. Práva... Potom jsem jako kluk určitě netoužil. Medicína. Léčení znamená styk s bolestí a já odjakživa bolest nesnášel. Svou i cizí. Obchod. Ne, to...
3: Vám není dobře.
1: Ne... Promiňte, myslím, že jsem se ze všeho nejvíc chtěl stát obyčejným řádným člověkem.
3: Přepínáte své síly.
1: Ne, to trochu se mi začíná motat hlava. Nejsem tak silný, jak jsem si myslel.
3: Opravdu to s vámi zacházejí slušně?
1: Říkají, že jsem zajímavý případ.
3: A co doktor Forrester? Jak na vás působí?
1: Jako starý ušlechtilý ředitel školy, kterému záleží na tom, aby žák neohrozil pověst ústavu a jeho budoucnost.
3: Moc jste se změnil. Zrovna takový jste měl být.
1: Přijdete zase.
3: Je to moje povinnost, Arture.
1: Arture.
0: Ale, jako obvykle ležíme v novinách, pane Digby. Nezapomínejte na procházky.
1: Oh, jak bych mohl. Prosím vás, Jonesy, co je to pátá kolona?
0: Pátá kolona, jak bych vám to nějak krátce a názorně. Řekl bych, že to jsou lidé vlastního národa, vlastně to nemusí být jen našinci, kteří v zázemí mezi námi pracují pro jiný znepřátelený stát, národ a tak. Provádějí špionáž, šíří dezinformace, nedůvěru.
1: A jsou za to placeni nepřítelem. To není v historii nic nového.
0: Ne, ve všech případech. Někteří to dělají s přesvědčením, přitahuje je nějaká ideologie, politický systém, fanatici, zaslepenci, ale také idealisté. A nebo to můžou být, a těch také není málo, lidé zahosklí, mstiví, neúspěšní, zkrátka lidské nezdary, co si myslí, že právě to jim dává právo zrazovat svoji zemi nepříteli. Ale proč se ptáte?
1: V novinách jsou nějaké narážky.
0: No, taky jsem něco zahlédl. Ale řekl bych, že častěji se jedná o ten první případ. Ty lidi přitahuje myšlenka na nový, spravedlivější politický a hospodářský systém. Odstraňování rozdílů mezi třídami a tak dál. Ideologie je pro ně přednější než jejich vlast, rodný kraj, lidé v něm.
1: A nevadí jim, že třeba Hitler prolévá proti své představy a sny tolik krve?
0: To ne. Oni uvažují jinak. Jsou přesvědčeni, že to slouží velké a dobré věci. Když se kácí les, lítají třísky. Mrtví, zavraždění, jsou pro ně jen statistická data. To jenom nám, takovým malým materialistům, tyhle věci vadí.
1: Poslyšte, Jonesy, že vy s nimi tak trochu sympatizujete.
0: Já? Já jsem bohužel jen takový obyčejný člověk, pane Digby. Já se naopak cítím připoután třeba tady, k našemu kraji, k Vápencovému lomu, kde jsme si jako kluci hráli, k dědečkově farmě.
1: A ke geniálnímu doktorovi Forrester.
0: Ten je náhodou pevný jako skála. Když o něm noviny začaly šířit různé fámy, to víte, v dobách, jako je naše, se vždycky organizují hony na čarodějnice, napsal pro ministerstvo informací vynikající aktivistickou brožuru Psychoanalýza nacismu, aby jim dokázal, na které straně barikády stojí.
1: To jsem nevěděl, že o něm vznikly nějaké pochybnosti.
0: Ano. On je strašně těžce nesl. Je úžasně citlivý. A přestože je taková kapacita, je úžasně zvídavý. Zajímá se o spiritismus, samozřejmě z vědeckého hlediska.
1: V novinách se tvrdí, že existuje ještě další druh páté kolony lidé, kteří jsou vydíráni.
0: Ano, to je moc zajímavá kapitola. Podívejte se, jak známo, Němci jsou úžasně důkladní. Fašisti si třeba na začátku pořídili seznamy všech významných osobností, socialistů, demokratů, dělnických vůdců, duchovních, a když už pevně drželi moc, tak ji navštívili a položili jim nůž na krk. Všechno bude odpuštěno, když budete spolupracovat. Nebo prokurátora a kriminál. A to též provedli s každým, kdo měl nějaký škraloup. Přivřeme oči, ale budeš u nás. Tímhle způsobem vytvořili něco jako ministerstvo strachu, jestli mi rozumíte.
1: Aha. Máte to ohromně promyšlené.
0: A tímto způsobem Nejenže dostanou do rukou spoustu lidí, ale navíc rozšíří i nedůvěru. To pak máte dojem, že se vůbec na nikoho nemůžete spolehnout.
1: Co myslíte? Mohlo by se něco takového vytvořit i v Anglii?
0: Samozřejmě.
4: Jonesy, neviděl jste někde pacienta Stouna?
0: Co si to dovolujete sem takhle neomaleně vtrhnout, půle?
4: Pardon, pane kolego. Tak viděl nebo neviděl? Doktor s ním potřebuje mluvit.
0: To je něco jiného. Neviděl. A podruhé laskavě zaklepejte, půle.
4: Budu si to pamatovat, pane kolego.
0: Doktor by neměl zaměstnávat takové hulváty. Ani na zavřeném oddělení.
1: Odporný chlap. Mám dojem, že jsem se s ním někde setkal. Ale kde?
0: Rozhodně si o něm s doktorem promluvím. Co vás přivedlo k úvahám o páté koloně, pane Digby?
1: Podívejte, tady se píše o dotazech v parlamentě. Jeden poslanec tvrdí, že je přesvědčen, že z ministerstva obrany byly ukradeny důležité plány. Byly tam jeden den dopraveny z jiného ministerstva pro důležitou válečnou poradu. Na ministerstvu obrany byly uloženy přes noc, aby byly druhý den ráno k dispozici. A ten poslanec tvrdí, že se ráno před poradou zjistilo, že chybějí.
0: To snad není možné.
1: Ministr to také říká. Pan poslanec prý byl špatně informován. Při dopolední části porady údajně nebyly potřeba a odpoledne byly normálně předloženy, prodiskutovány a vráceny příslušnému válečnému ministerstvu.
0: Ale to je plácnutí do vody, pane Digby. Znáte ty naše buržoazní poslance?
1: Neposlyšte. Ale v tom ministrově prohlášení je spousta slabých míst.
0: Tak já jsem žádná nepostřel.
1: Tak třeba. Ten poslanec musel být informován někým, kdo o těch plánech věděl, na té poradě byl a projednávání se zúčastnil. A ministr jejich existenci přiznává.
0: To je pravda.
1: A tím svým hladkým politikářským způsobem vůbec nepopírá, že se načas ztratili. Říká jen, že ráno nebyly potřeba a když se odpoledne projednávali, už k dispozici byli.
0: Chcete říct, že je během noci někdo ofotografoval? No, tohle teď mě napadá. Je to asi 4 měsíce, co se v parlamentě objevilo podobné tvrzení. Mám ty noviny někde u sebe, přinesu vám je. Tenkrát také na několik hodin zmizely nějaké listy.
1: Že by to byla jen náhodná schoda?
0: Nějaký poslanec udělal rámus, že byly ofotografovány, ale všichni se na něj vrhli jako vosy, že podkopává důvěru veřejnosti k vysokým činitelům. Tvrdili, že listiny se vůbec nedostaly z rukou kohosi. Kohosi. Synáčka někoho strašně vlivného a vysokopostaveného. No a za pár dní, jako když utne.
1: To by bylo fantastické, kdyby se stejná věc opakovala. Co když se jim to poprvé nepovedlo? Nepodařily se fotografie, nebo to někdo jinak spackal? A protože nemohli dvakrát použít stejného člověka, museli čekat, až jim padne do rukou někdo jiný. Až ho na něco nachytá to jejich ministerstvo strachu. Na nějakou špinavost nebo slabost.
0: Pane Digby, vy jste musel být buď detektiv nebo spisovatel. To je fantastické.
1: Bohužel jsem už zase hrozně unavený. Ale stejně si myslím, že ty dva případy spolu souvisejí.
5: Pane Digby, my se přece známe, že?
1: Potkáváme se v zahradě. Vy jste major Stone?
5: Vypadáte jako slušný, důvěryhodný člověk. To je dneska, kdy je kolem samá zrada, vzácnost.
1: Zrada? Snad ne tady, majore.
5: Omyl, hrozný omyl. Musím vám něco říct, než mě dostanou. Oni totiž po mně jdou.
1: Kdo? Proč, prosím vás?
5: Všichni. Doktor Forrester. I ta svině Půl.
1: Proč by to dělali?
5: Protože jsem je přistihl. Znáte, ten altánek u zdi v severním rohu zahrady.
1: Znám.
5: Tak zrovna tam jsem je viděl. Ideální místo, aby se tam ukryl. Nepřátelský výsadek. Viděl jsem, jak tam jednou v noci kopali. Určitě tam mají schované zbraně.
1: Nepřeháníte. Kdy to bylo?
5: Už to je pár měsíců. Upozornil jsem na to doktora Forestra a žádal, abych to mohl prozkoumat, pozorovat to místo.
1: Souhlasili?
5: Pane, nacpali mě nějakým sajrajtem, že jsem pořád jenom spal. Ale teď jsem se do toho znova obul.
1: Informoval jste doktora Forestra?
5: Prosím vás, dali by mě do uzavřeného křídla a to by byl konec.
1: Majore, nevidíte věci až moc černě.
5: Já vím své. To připíšu k vašemu jménu. Malou značku. A jste vyřízený. Odtamtud se už nikdo nedostane.
1: Tak proč nenecháte toho pátrání?
5: Pane Digby, já vím, že nejsem docela zdrav, ale pořád vím, co dělám. I tady musím být nějak užitečný, přece nemůžeme dopustit, abychom byli poraženi zradou. Pane Digby, vůbec jste mě neviděl, musím pryč. Je to naše tajemství. A pamatujte si, já nejsem plázen.
1: Já vám věřím, majore.
4: S kým jste tu mluvil, Digby?
1: A co je vám do toho?
4: Byl to major Stone, co?
1: Nebyl. A pro vás zásadně pan Digby.
4: Pardon, pane Digby. Jmenuji se Půl.
1: Už jednou jsem měl tu čest.
4: Pamatuji se, pane Digby. Ale nebylo to náhodou dvakrát?
1: Doufám, že ne.
4: Co takhle v Londýně? Už před časem. Mám takový dojem, že jsme si povídali docela zajímavě. A pili přitom čaj. Potom přišel nálet.
1: Na nic takového si nepamatuji. Já vůbec se s vámi nechci bavit, pane Půle. Nikdy, slyšíte?
4: No tak nic ve zlém. Asi se mýlím. A nezapomeňte, jmenuji se Půl. A jsem ošetřovatelem v uzavřeném křídle.
1: Opravdu si nevzpomínám, že bych toho chlapa někdy potkal. A přece mě setkání s ním tak rozčílilo, to není logické. Co všechno je skryté v té mlze, která zastírá moji minulost. Z toho člověka jde strach. Byl by schopen ublížit i zabít. To určitě způsobila ta poznámka majora Stouna o křídle pro nemocné. Co kdyby i k mému jménu připsali malou značku? Je tu i jiná možnost. Bojím se vzpomenout si na nepříjemné věci. Lidi. Logika. To chce logiku. Proč bych se měl bát? Se svojí povahou jsem přece nemohl být žádný zločinec. Měl bych ze sanatoria odejít. Co nejrychleji.
3: Jste nějaký zamračený. Neměla bych radši přijít jindy?
1: Ne, to si špatně vysvětlujete, slečno Hilfová. Jenom cítím, že tentokrát nesmíme hovořit o banalitách. Jinak budeme mít navždycky svázané jazyky.
3: Co mi chcete říct?
1: Těšil jsem se celý týden, až vás uvidím. Byly to strašně dlouhé dny. A najednou mi připadalo, že život tady je naprosto nenormální.
3: Nenormální a hrozný.
1: Tenkrát, než jsem ztratil paměť, než vybuchla ta bomba, miloval jsem vás. Vidíte? Já vím to. Protože jsem cítil takovou úlevu a bezpečí, když jste přišla poprvé.
3: Znali jsme se spolu jen několik dní.
1: Rozumím. To je moc krátká doba, abyste si mě zamilovala.
3: Byla to dost dlouhá doba.
1: Skutečně. Jsem o tolik starší. Nevypadám dobře. Jaký jsem byl člověk?
3: Měl jste vždycky velké pochopení pro druhé. Soucit. Nerad jste viděl někoho trpět.
1: Na tom není nic neobvyklého.
3: Tam, odkud já a můj bratr přicházíme, je to neobvyklé.
1: Váš bratr, ano, ano, měl jste bratra. Také on se ke mně choval přátelsky.
3: To nevím.
1: Chci odtud odejít.
3: Prosím vás, ne, zůstaňte tu. Tady jste v bezpečí.
1: Myslíte před dalšími bombami?
3: Také před jinými věcmi. Víte, tam venku, jak vám to mám říct, býval jste moc smutný člověk. A já bych chtěla, abyste zůstal šťastný, jako tady. Tak se mi líbíte.
1: Takže předtím jsem se vám nelíbil.
3: Když se neustále díváte na někoho, kdo je nešťastný, zlomí vás to.
1: Podle toho by štěstí spočívalo v nevědomosti, kdežto vědění by přinášelo smutek. Přesto mě mrzí, že se nemůžu upamatovat.
3: Nesnažte se o to.
1: Aspoň na vás.
3: Vždycky jste říkal, že pro mě uděláte, co si jen budu přát, můj drahý.
1: Opravdu, má drahá?
3: Ano. A proto vás prosím, chovejte se klidně a vydržte tu ještě pár týdnů, než se vám vrátí paměť.
1: Když za mnou budete chodit?
3: Budu. Ráda.
1: Má drahá, proč jsi říkala, že jsme byli jen přátelé?
3: Nechtěla jsem tě k sobě připoutat. Neměla jsem jistotu, že si na mě vzpomeneš.
1: Je to ohromné štěstí, že jsem ve své minulosti objevil právě tebe.
0: Nemůžu. Věřte mi, pane Digby.
6: Tak proč jsem přestal dostávat ráno noviny?
0: Doktor Forrester to zakázal. Je to jen dočasné, uvidíte. Říká, že vás zprávy zvenku zbytečně rozčilují a stěžují vaše léčení.
6: Já musím vědět, co mému léčení prospívá. Ne on. Já chci vědět, jak probíhá válka. Ne kvůli Hitlerovi. Chci vědět, jak trpí lidé jako já a vy, Johnson.
0: Pane Digby.
6: Zajímá mě osud mého kraje, Londýna. I ta zatracená záležitost v parlamentě mě zajímá. Tím, že jsem ztratil paměť, se ze mě nestál kus dřeva.
0: Proste, pane, uklidněte se! Takhle se rozčilovat kvůli takové prkotině, pane Digby. Vzpamatujte se, nebo s vámi provedou to, co s majorem Stounem.
6: Co se stalo Stounovi?
0: Zavřeli ho do křídla pro zuřivé případy. Doktor Forrester to myslí dobře, jen kdyby nebylo té svině půla. Ale co to udělá s majorem? Proto vás prosím, ovládejte se. Ve vlastním zájmu.
2: Chtěl jste se mnou mluvit? Proč pak, pane Digby?
6: Přestal jsem dostávat noviny, doktore Forrestre. Proč?
2: Ty vaše debaty s Johnsonem o válce vás nadměrně rozčilovaly. Ošetřovatel Půl mi vykládal, v jakém stavu vás zastihl. Zklamal jste mě, Digby.
6: Nemáte právo zakazovat mi číst noviny. Nemáte právo zacházet se mnou jako s dítětem nebo s nemocným.
2: Mám právo zacházet s vámi jako s pacientem.
6: Ne, ne, ne, už ne. Chtěl bych své šaty a břitvu.
2: Nač břitvu?
6: Chci se oholit. Jsem přesvědčen, že mi tahle bratka nepatří.
2: Vaše slova dokazují, že se vám paměť ještě nevracím. Zřejmě jste si vzal do hlavy, že jste býval detektivem a chcete pátrat po své minulosti na vlastní pěst. Ujišťuji vás, že jste byl někým docela jiným. Obávám se, že jednou bude nutné vám to prozradit.
1: Chci odtud odejít.
2: V tom případě doufám, že zaplatíte svůj účet.
1: Nechci vám zůstat nic dlužen, doktore.
2: No tak, milý pane Digby, buďte rozumný. Jste velice nemocný člověk, věřte mi. Bylo smazáno 20 let vašeho života. A podmínkou úspěšného léčení je klid, kdežto vy jste v posledních dnech projevil tolik nervozity. Byl bych velice nerad, kdybych vás musel držet pod stálým dozorem a zbavit vás své právnosti.
1: Jsem duševně tak zdravý jako vy a vy to dobře víte.
2: To si myslel major Stone také. Trpěl utkvělou představou, která mohla kdykoliv vést k násilí.
1: Ale já jsem přece docela jiný případ než major Stone.
2: Některé vaše symptomy jsou stejné. No, prozatím si nedělejte starosti, pane Digby. Ale chvíli musíme být v klidu, hodně jíst a spát. Nějaký čas žádné návštěvy.
1: Cože?
2: Žádné zneklidňující intelektuální rozhovory.
1: To znamená, že slečna Hilfová...
2: Doporučil jsem jí, aby se muž nechodila. Za chvíli

0: Místo klidu a bezpečí najednou vládne v tom idylickém venkovském sanatoriu stín něčeho zlého. Útulný dům se zahradou se mění v past. Nebo jsem kromě paměti ztratil i rozum?
1: Majore Stone! Majore Stone! Stone, ozvěte se! To jsem já, Digby. Potkávali jsme se spolu v zahradě.
2: Digby? Co tu děláte? Jdete odtud! Jestli vás tu přistihne, Půl je s vámi zlé.
1: Půl odjel s doktorem Forestrem do Londýna, viděl jsem je. Co s vámi provádějí, Stone?
2: Dali mě do svěrací kazajky. Řekli, že zuřím. Nebyla to pravda. Kamaráde, já vím, že to nemám v hlavě po těch náletech docela v pořádku. Jako každý z nás tady. Ale šílený nejsem. Je to všechno zrada.
1: Proč jste říkal doktorovi o tom, co jste viděl na zahradě? Jenom jste...
2: Byla to moje povinnost, jsem přece voják. Věřte mi, zatím je něco nekalého. Ti Němčouři jsou nalezlí všude. Chtěl jsem to místo jen pozorovat.
1: Myslíte, že vás sem zavřeli jen kvůli tomu?
2: Taky proto, že jsem doktora překvapil v Půlově pokoji. Odtud je nejlepší výhled do toho kouta zahrady. Něco tam prováděli. Byla tam tma jako ve fotografické komoře.
1: Jak tu s vámi zacházejí, majore?
2: Hrozně, kamaráde. Dneska mě násilím krmili. Je to tak strašně ponižující.
1: Vy jste držel hladovku.
2: Ale ne. Nechtěl jsem jíst ze strachu, že mě otráví. Oni mě zabijí, kamaráde.
1: Pokusím se vás dostat ven. Máte nějaké příbuzné, rodinu?
2: Ne, ani živou duši. Žena ode mne utekla. Pamatujte si, Digby. Zatím vším je zrada.

Dřív, než se zaposloucháte do třetí části dramatizace románu Grahama Greena Ministerstvo strachu, seznámíme vás s důležitými událostmi z předcházejících dílů. Příběh se odehrává na začátku druhé světové války v Anglii. Arthur Rowe, bývalý novinář, se náhodou dostane do středu záhadných událostí. Na dobročinné slavnosti bezděčně pronese slova, která jsou ve skutečnosti smluveným heslem, a vyhraje velký dort. Bezprostředně na to se ho neznámý člověk pokusí otrávit a dort získat. Rowe chce zjistit důvod, požádá o pomoc detektivní agenturu, ale člověk, který ho má chránit, beze stopy zmizí. V kanceláři dobročinné organizace organizátora slavnosti potkává Rowe dvojici sourozenců Hilfových, rakouských emigrantů. Zatímco Anna Hilfová, která Rowovi připomíná jeho zemřelou manželku a k níž cítí okamžitou náklonost, ho od dalšího pátrání nenápadně odrazuje, její bratr Willy ho naopak povzbuzuje. Na spiritistické seanci, kam ho doprovází, se však Rowe dostává

0: a do další nebezpečné situace. Během seance je jeho nožem údajně zabit jakýsi pan Kost a podezření tedy padá na něho. Na tomto místě je nutno připomenout, že Arthur Rowe vstupuje do příběhu jako člověk hluboce nešťastný, zatížený drtivým pocitem viny. Před válkou žil ve šťastném manželství, ale když jeho žena umírala na nevyléčitelnou nemoc, zkrátil její utrpení jedem. Pohnutkou byl pouze soucit. A Rowe byl porotou, ovlivněnou rovněž soucitem, odsouzen pouze k ústavnímu psychiatrickému léčení, tedy prakticky osvobozen. Po smrti Kostově by mu však hrozil trest smrti za vraždu, kterou nespáchal. Bezradný Rowe bloudí válečným Londýnem. Pomoc nenachází ani u Anny Hilfové, ani u někdejšího přítele Wilcoxe. Pomýšlí na sebevraždu. Ze soucitu pomáhá neznámému starému muži odnést těžký kufr, prý s knihami, do určitého pokoje v hotelu Regal Court. V zápětí se ukáže, že to byla léčka, kam ho vlákala zřejmě pronacistická tajná organizace, na jejíž stopu narazil při pátrání po záhadě dortu. V hotelovém pokoji nachází Annu Hilfovou, která se pro svůj citový vztah k Rowovi stala pro tuto organizaci rizikem a má proto zemřít s ním. V kufru je totiž ukryt pekelný stroj, který při otevření víka exploduje. Děj pokračuje v psychiatrickém sanatoriu na anglickém venkově. Už čtvrtý měsíc je tu hospitalizován pacient trpící ztrátou paměti po výbuchu bomby. Údajně se jmenuje Richard Digby, ale ze svého života si pamatuje jen na dětství. Jinak vůbec nic. Zapomněl, čím byl, jestli měl rodinu, příbuzné. Také základní fakta o válce v Evropě se postupně dovídá od pozorného ošetřovatele Jonese, bezvýhradně oddaného poněkud záhadnému primáři a majiteli sanatoria doktoru Foresterovi. Ten ve snaze oživit pacientovu paměť mu povoluje návštěvu mladé ženy. Digby má ze setkání obavy. Neví, co z jeho minulosti mu může připomenout, ale nakonec souhlasí. Chce poznat pravdu o sobě a o svém někdejším životě. Žena se představuje jako Anna Hilfová a připomíná mu, že jí při výbuchu zachránil život. Rovněž naznačuje, že kdosi má zájem, aby byla kontrola nad tím, jak dalece se mu vrací paměť. Digby cítí k ženě velké sympatie, ale nevzpomíná si, že by ji býval znal. Na odchodu se s ním Anna loučí oslovením Arture a slibuje přijít znovu. Jones a Digby debatují o páté koloně. To je o lidech, kteří uvnitř státu pracují pro nepřítele, ať už z ideologických či osobních důvodů. K tomuto problému je přivedl článek v novinách, vyslovující podezření, že důležité tajné dokumenty, které na ministerstvu obrany zmizely na několik hodin z dohledu, byly ofotografovány a předány nepříteli. Jones si vzpomíná, že k čemu si podobnému došlo již jednou, asi před 4 měsíci. Skandál se však ututlal, protože za zmizení byl odpovědný příslušník vysoce postavené rodiny. Digby se domnívá, že oba případy spolu souvisejí. První pokus se z nějakého důvodu nepodařil a příslušníci páté kolony museli čekat na novou příležitost. Idylický klid sanatoria je jen zdánlivý. Doktor Forrester a jeho pravá ruka, obskurní ošetřovatel Poole, internují jiného pacienta, bývalého majora Stonea, jen proto, že před časem spozoroval v zahradě sanatoria podezřelou činnost. Digby chce ze sanatoria odejít, Anna Hilfová ho však odrazuje, naznačuje, že tady je v bezpečí a že v minulosti, na kterou se nepamatuje, býval velice nešťastný. Doktor Forrester mu nenadále zakáže číst noviny a návštěvy Anny Hilfové. Nezastřeně mu vyhrožuje, že by také mohl skončit na uzavřeném oddělení. Digby je přesvědčen, že v sanatoriu není cosi v pořádku a že jemu a Stonovi hrozí velké nebezpečí.
1: Johnson! Musím s vámi mluvit.
2: Tak pozdě večer? Jak to, že nespíte, pane Digby?
1: Tohle není vězení, ale sanatorium. A já jsem tu soukromý pacient. Netrpím žádnou duševní chorobou, jen obyčejnou ztrátou paměti po výbuchu bomby. Je to tak?
2: Jistě, pane, jistě.
1: Proto, když se mi nechce spát, neexistuje důvod, proč bych si k vám nemohl zajít večer na návštěvu.
2: Ale samozřejmě, jenže všichni pacienti se mají řídit pokyny lékaře.
1: Nebo přejít k jinému.
2: Jen žádnou nerozvážnost, prosím vás. Doktor Forrester hodně zkusil, proto je možná trochu výstřední.
1: Nerozmlouvejte mi to, Jonesy. To jsou přece staré noviny.
2: Ano.
1: Co je tam?
2: Tady zaujala mě ta aféra s dočasným dvojím zmizením tajného dokumentu. Před 4 měsíci se o tom jednalo poprvé a průběh byl prakticky stejný.
1: Opravdu?
2: Minister bezpečnosti tehdy odpovídal na dotaz o pohřešovaném dokumentu. Tvrdil, že nikdy nevyšel z rukou jeho podřízeného. I tehdy se jednalo o člena jedné z nejváženějších rodin. No a proto je prý vyloučené, aby ho někdo ofotografoval.
1: Jak vysvětluje, že nebyl na noc uložen v sejfu?
2: Že prý je nedopatřením. A ten odpovědný prominent ho ujistil, že listiny ani na minutu neopustil jeho ruce. No, asi spal s těmi plány pod polštářem.
1: Jaký je komentář Timesu k té aféře?
2: Konstruktivní. Je válka. Nepřítel se prý snaží šeptandou podkopat důvěru veřejnosti v naše vedoucí činitele. Pane Rigby, rozmyslete si to s tím odchodem. Osobně požádám doktora, abyste zase dostával noviny a aby vás mohla zase navštěvovat ta dívka. Pane Rigby, prosím vás.
1: Vypadá to, že se mého odchodu bojíte víc než doktor Forrester.
2: Ne, to je nesmysl. A obávám se, že vás nenechá odejít.
3: Doktor se vrátil. Jděte rychle do svého pokoje.
1: Až budu chtít.
3: Pane Digby.
1: Proč by mě nenechal odejít? Něco s ním není v pořádku? Proč byl odklizen major Stone?
2: V zájmu léčení. Pro vlastní dobro.
1: Hloupost. Právě jsem s ním mluvil. Domnívám se, že zahlédl něco podezřelé.
2: Ne.
1: I když z toho vyvodil moc divoké záměry.
2: Ne. Doktor je dobrý. Musíte mu věřit. Dává si s vámi všemi takovou práci.
1: Nevěřím mu.
2: To oni ho zahnali závistí a podezíráním někam, kam by za normálních okolností nikdy...
1: Podle mého je to šarlatán.
2: Pane Digby, kdybyste jenom věděl o sobě.
4: Myslím, že se to pan Digby bude muset dovědět.
2: Pane doktore, já...
4: To je v pořádku, Jonesy. Byl jste vždycky loajální a věrnosti si vážím. Stál jste při mně, když vyšetřovali Conwayovu sebevraždu. To já vám nezapomenu. Mimochodem, už jste vyprávěl panu Digbymu o Conwayově sebevraždě?
2: Nikdy bych se neodvážil.
4: Tak mu to řeknu sám. Pane Digby, Conway také trpěl ztrátou paměti. V životě ho potkali nějaké moc nepříjemné věci a on na to reagoval únikem, ztrátou paměti. Snažil jsem se ho posílit, upevnit jeho odolnost, aby se s tím dokázal vyrovnat, až se mu paměť vrátí. Byl jsem nekonečně trpělivý. On mi však odplácel nesnesitelnou drzostí. Ale já jsem také jenom člověk. A jednoho dne byla moje trpělivost vyčerpána. Řekl jsem Conwayovi, co je zač, jaká byla jeho minulost, a on tu noc spáchal sebevraždu.
1: Máte smůlu, doktore. Můj případ je jiný. Já jsem ztratil paměť po výbuchu bomby. V mém životě nebylo nic hrozného.
4: To si myslíte vy. Stone se podle vás také pomátl při dělostřelecké palbě a bombardování, že? Omyl. Své šílenství si způsobujeme sami. Stone selhal, zradil. A doplatil na to životem jeho přítel. Stoneova psychika to nevydržela a proto vidí zradu všude kolem sebe.
1: Opravdu? A nepřistihl vás a Poola náhodou při nějaké podezřelé činnosti? Co to kopání v rohu zahrady?
3: Proboha, mlčte!
4: Řekl jste si o to, Digby. Až se dovíte, co jste zač, máte na vybranou mezi Conwayovou cestou nebo křídlem prozuřivé blázny jako Stone.
1: Tam patříte sám.
4: Jste ubohý, zamilovaný cvok. Podejte mi ty staré Timesy, Jonesy. Co říkáte téhle fotografii, Digby?
2: Pane doktore, nedělejte to.
1: Arthur Rowe, kterého policie potřebovala vyslechnout v souvislosti s...
5: Ten člověk na fotografii, ten Rowe...
6: Jste vy.

0: Není mi vůbec podobný. Nemá bratku.
1: Ty noviny si klidně vemte a porovnejte si ve svém pokoji fotografii se svým obličejem.
0: Proč ho hledá policie? V souvislosti s čím? Noviny jsou utržené.
1: Pro vraždu. Jste vrah, Rowe. Jděte a přemýšlejte o tom.
0: To přece nejsem já. Hubený, vyholený obličej. Nešťastný pohled. Ošumělý oblek. Tady chybí jakákoliv souvislost, logika. Pokud si pamatuji, byl jsem před 20 lety docela jiný. Nemohl ve mně být zárodek vraha, nemohl jsem se tak zvrhnout. Ta fotografie nejde dohromady s Annou Wilfovou. Já nejsem. Kriste, pane. Když se mnou Anna při první návštěvě loučila, řekla: je to moje povinnost, Arture. Já jsem Artur Rowe.
2: Pane Digby, jak je vám?
0: Já jsem Artur Rowe. Jonesy.
2: Měl jsem o vás strach, pane Rowe. Držte se. Všichni už spí, ale stejně se u vás nesmím zdržovat.
0: Jsem Artur Rowe. Ale nejsem Conway. A nechci skončit jako Stone.
2: To vám schvaluji.
0: Začínám si vzpomínat, kde jsem viděl Poola. Seděli jsme u jednoho stolu a jedli nějaký dort. A doktor Forrester byl na nějaké spiritistické seanci. Někoho tam zabili. A on se nad ním skláněl.
2: Proboha, musíte hned pryč, pane Rowe.
0: Já vím. Děkuji za všechno, Jonesy. A dejte pozor, ať neublíží majoru Stoneovi. Strašně mě bolí hlava. Ale musím se udržet na nohou. Musím se udržet na nohou. Nejsem Conway. A nechci skončit jako Stone. Chci vědět, kdo jsem. Chci znát pravdu. I kdybych měl jít k soudu pro vraždu. Kdy jede příští vlak do Londýna?
3: Za 10 minut. Máte jízdenku?
0: Nemám. Já musím na policii.
3: Bez jízdenky vás nemůžu pustit na nástupiště. Na policii můžete i tady.
0: Musím do Scotland Yardu. Když mě nepustíte, ponesete za to odpovědnost.
3: Nejste pacient doktora Forestra?
0: Do toho vám nic není. Slyšíte, člověče?
4: Ten pasažer v rohu by to mohl být. Promiňte, pane, nepatříte k pacientům doktora Forestra?
0: Ne. Kdo je doktor Forester?
4: Prosil bych vaši jízdenku.
0: Nemám jízdenku. Ukradli mi peníze. Zapište si mé jméno. Jízdenku samozřejmě potom zaplatím.
4: Je to člověk, kterého hledáte, pane?
5: Ne, to není on. Jízdenku tady za toho pána zaplatím sám. Já byl jednou v podobné situaci.
4: Šťastnou cestu.
5: Díky za laskavost, pane průvodčí, děkuji.
6: Vypijte si čaj a klidně přemýšlejte. Bývy si,
7: ano, pane.
6: Přečtěte jeho dosavadní výpověď.
7: Já, Artur Rowe, jsem dobrovolně učinil tuto výpověď. Včera večer, když jsem spatřil v jedněch starších novinách svoji fotografii, jsem se poprvé dověděl, že mě policie chce vyslechnout.
6: No, dál, dál, Bivise, dál.
7: Poslední 4 měsíce jsem...

0: Žil v soukromém sanatoriu doktora Forestra pod jménem Richard Digby, neboť trpím ztrátou paměti způsobenou výbuchem bomby. Paměť se mi dosud plně nevrátila, ale chci vypovědět všechno, co vím v souvislosti se zavražděním.
1: To je ohromně pohodlný druh paměti, takový výběrový.
2: Snažím se vám povědět všechno, co vím. Nepovažuje se podle anglického práva člověk za nevinného, pokud se vina neprokáže? O té vraždě vám povím všechno, na co si vzpomenu. Ale já vrah nejsem.
1: No tak nic ve zlém, pane Rowe. My s vámi jednáme naprosto korektně. Kdo vám říkal, že vás hledáme kvůli nějaké vraždě?
2: Doktor Forrester.
0: Pane tenhle doktor, o toho se moc zajímá inspektor Prentice.
1: Já vím, bývisi. Ale zatím máme tenhle trumf v rukou my. Jak se doktor Forrester dověděl, že vás hledáme?
2: Asi z novin.
1: Jenže v novinách nebyla v souvislosti s vámi o vraždě ani zmínka.
2: Tomu nerozumím.
1: Povězte nám jméno zavražděného.
2: Nevzpomínám si na ně.
1: No tak my vám ukážeme pár fotografií. A pokud někoho na nich poznáte, tak nám to řeknete, ano? Bývi si.
0: Ano, pane.
1: No. Ještě čaj a sušenku, pane Rowe?
2: Nezacházíte tu s vrahy špatně. Tenhle člověk je mi povědomý. Ale ne. Není to ten zavražděný.
1: To je zajímavé. A jak se jmenoval?
2: To nevím. Takový malý mužik to byl. Lituji. Víc si nevzpomenu.
1: No to nevadí. Jen pokračujte.
2: Tady to je on.
1: To je nesmysl.
2: Opravdu, zabili ho mým nožem.
1: Ale nevymýšlejte si. Ten člověk je živý jako vy nebo já.
2: Tak byl jen zraněn?
1: Ani to ne.
2: Vzpomínám si, že v té místnosti bylo několik lidí. Seděli jsme okolo stolu, zhasla světla a já měl strach, že mě někdo zezadu probodne. Úžasná madame Bellersová. Ano, v jejím domě to bylo. Seance. Spiritistická seance. A pak se rozsvítila světla a nějaký muž... Pan Kost, co seděl vedle mě.
1: Přece jen jste si vzpomněl.
2: Ano, ten na fotografii. Ten druhý to byl. A nad ním se skláněl doktor Forrester.
1: Cože, ten týž doktor Forrester?
2: Ano.
1: A nechali vás odejít?
2: Utekl jsem.
1: Jen tak, nebo vám někdo pomáhal?
2: Ano, pomáhal.
1: Kdo?
2: Na to se nepamatuji.
1: Kost. Forrester. Tenhle případ není nic pro nás, Beavisy. Nerad, ale předám ho inspektorovi Prentisovi. To je odborník na kriminalistický surrealismus.
3: S vámi je radost spolupracovat, pane Rowe. A na kolegu Gravese se nezlobte.
2: Jednal se mnou velice hezky.
3: Dejme tomu. Ale trvalo mu, než pochopil, že nejste jeho případ, znamenitý policajt. Ovšem s duševním obzorem tak na sexuální zločiny nádražních nosičů. Jak s vámi zacházeli v tom sanatoriu?
2: Velmi dobře, nemám si nač stěžovat.
3: To je právě škoda. Kdyby si někdo stěžoval, měli bychom důvod si na ně posvítit.
2: Tedy pokud se člověk nepohádal s doktorem Forrestrem, pak mu hrozilo, že se dostane do křídla pro nemocné, jako chudák Stone.
3: Aha, ten, co přistihl doktora Apula při nějaké záhadné činnosti a viděl někoho kopat v noci v zahradě, že?
2: Ano, měli byste mu pomoci. On není blázen.
3: No, zkusíme to. Nevybavil byste si víc podrobností o doktorovi a o Apulovi?
2: Nevím. Vyhrál jsem ten dort na nějaké slavnosti. Pomohla mi přitom madame Bellersová. Bohužel, nevím jak. Byl z pravých vajec. Vážně si nemyslíte, že jsem blázen?
3: Nejsem Graves, pane Rowe.
2: Pak se ho snažili ode mne koupit. Ale odmítl jsem. Půl za mnou přišel domů. Kde to bylo, už nevím. Pili jsme spolu čaj. Měl divnou příchuť. To mě rozlobilo. Potom jsem ho potkal v tom sanatoriu. A víc zatím...
3: Stačí, úplně stačí.
2: Nechápu, proč měl o ten dort takový zájem.
3: No, víte, bourec Morušový byl kdysi z Číny propašován v duté poutnické holi. A pašeráci diamantu používají místa... Škoda mluvit. Do takového dortu se vejde věcička, po které právě teď pátrám. Kdybych vám ještě jednou ukázal jistou fotografii, čím byste řekl, že tenhle človíček byl? Klidně, bez zábran.
2: Řekl bych, no tak, soukromý detektiv. V očích má něco, jako kdyby byl zvyklý, že ho lidé hrubě uráží.
3: Jste výborný, pane Rowe. Ano, byl to soukromý detektiv, jmenoval se Jones a pracoval pro kancelář. Jak se jen jmenovala?
2: Ortotex.
3: Znamenitě. A vy jste k ním šel, aby vám pomohli vyšetřit, proč se vás někdo pokusil zavraždit kvůli tomu dortu. Pak jste si šel zjistit do Fondu pro matky svobodných národů adresu madame Bellersové. Jones vás sledoval, aby na vás dával pozor. Vy jste mu ale nějak uklouzl a od té doby ho nikdo neviděl. A když jste druhý den volal panu Renitovi do Ortotexu, říkal jste, že vás policie hledá pro vraždu.
2: Nezlobte se. Strašně těžko vás sleduji. Ale je to tak? Madame Bellersová, seance, zabití pana Costa, doktor Forrester.
3: A přece v Londýně nebyla tehdy v předchozích 24 hodinách hlášena žádná vražda. Pane Rowe, vy jste něco důležitého věděl a někdo nechtěl, abyste s ním šel na policii. Proto inscenovali ten mord a umožnili vám útěk, abyste se musel skrývat.
2: Nerozumím, proč to všechno dělali. A kdo? Co jsem vlastně věděl?
3: Kladete naprosto logické otázky. My také ještě neznáme odpověď na všechny, ale v pravou chvíli se všechno dovíte.
2: Možná by stačilo... kdybych toho věděl víc o sobě. Skoro lituji, že nejsem vrah, abyste měli o mně nějaký záznam. Pane Prentice, opravdu nejsem vrah?
3: V žádném případě jste nezabil Costa. A ani vás nepodezíráme z vraždy Jonese. Nevzpomínáte si, co způsobilo ztrátu vaší paměti?
2: Vím jen to, co mi říkali. Že to byl výbuch bomby.
3: A byl jste při tom výbuchu sám?
2: Ne.
3: Kdo byl s vámi?
2: Jedno děvče.
3: Které?
2: Anna Hilfová. Myslím, že jsme se měli rádi. Navštěvovala mě v sanatoriu.
3: Řekla vám, jak jste se tam dostal?
2: Ne, to jí zakázali. Chtěli, aby se mi paměť vracela postupně z léčebných důvodů.
3: No jistě. Ono by se jim nehodilo, kdybyste si začal vzpomínat moc rychle. Ačkoliv pro tyhle případy tam měli křídlo pro nemocné. No, nebydlel jste někdy v Regal Courtu?
2: To je nějaký hotel?
3: Aspoň na to si vzpomínáte. S někým vás seznámím. Přiveďte pana Davise. Snad nám to pomůže najít jehlu v kupce sena.
4: Inspektore, tak tohle to ne. Jak si to prosím představujete? Sedím tu už 2 hodiny. Tohle je ten mizera.
3: Pan Rowe? To je ohromné. Úlomky do sebe perfektně zapadají.
4: To on přinesl do našeho hotelu ten kufr a chtěl ho tam nechat a vypadnout. Řekl jsem mu, že má počkat na pana Traverse, ale to se mu nechtělo. Bodeď, když viděl, co v tom kufru je. Málem tam udělal chudinku to děvče, pak si nenápadně zmizí.
2: Nespomínám si, že bych toho pána někdy viděl.
4: Můžu odpřisáhnout, že je to on.
2: Aspoň mi naznačte, o co jde.
3: Pánové, teď není čas na hašteření. V tuto chvíli vás oba potřebují.
4: Račte mě následovat. Po cestě vám řeknu víc.
5: Pánové, jedeme do City. Ke slavné krejčovské firmě Pauling a Crossweight, kde mi budou brát míru na oblek.
4: My vám snad máme přitom asistovat?
5: Svým způsobem. Vyjednal jsem si, že mě změří jejich nejlepší střihač, pan Ford. Třída šije téměř výhradně pro nejvyšší společenské a politické kruhy.
4: Dobře, a jakou roli přitom máme hrát my dva?
5: Nijak složitou, pánové. Až mi ten pan Ford bude brát míru, vejde nejprve pan Rowe a podívá se, jestli mu ten pán není povědomý. Minutu po něm udělá totéž pan Davis. Je to jasné?
6: Jde-li o vážnou věc?
5: Nebojte se. Místo bude obklíčené.
6: Takže je to vážné?
5: Dokonce ani nevím, jak moc. Každopádně jde o nás všechny. Víte, každý stát má ve válce nějaká slabá místa, která je třeba utajit. Kdyby třeba Němci u Dunkerque věděli o našich slabinách, bývalo by to s námi dopadlo mnohem hůř. A o něco podobného se jedná právě teď.
4: Tak jste měl říct rovnou, že jde o krk.
5: Nebezpečí může být úměrné ceně. A ta je přinejmenším pár tisíc lidských životů. To neznamená, že nám hrozí zrovna dnes.
4: Mě tedy strach nenaženete.
5: Podívejte se. Hledáme svitek filmu. Jistě jste četli o dotazech v parlamentě na jisté dokumenty, které se určitou dobu pohřešovaly. Před veřejností se aféra zamlčela. Nikomu by neprospělo, kdyby se podkopala důvěra v některá slavná jména.
6: Nevadí, že teď o tom víme také my dva?
5: Ach, nevadí. Vás dva vždycky můžeme někam uklidit až do konce války, kdybyste začali povídat.
4: No, tedy vy se vybarvujete, vážený.
5: K pokusu ukrást dokumenty došlo dvakrát. Poprvé byl mikrofilm ukrytý v dortu, který si měl kdosi vyzvednout na dobročinné slavnosti. Ale vyhrál ho tady pan Rowe, když bezděčně a náhodou pronesl heslo.
6: Co madame Bellersová?
5: Máme ji také pod dohledem. Ten první pokus selhal. Váš dům zasáhla bomba, zničila ten osudný dort a vám asi zachránila život. Pak se vás pokusili zastrašit, abyste se skrýval. Ale podle všeho jim to nestačilo. Vylákali vás do hotelu Regal Court s kufrem plným výbušniny, která vás měla roztrhat na kousky. Když zjistili, že jste přežil, ale ztratil paměť, spokojili se s tím. Ovšem pro všechny případy vás měli pod kontrolou. A tím, že jste zmizel, jste na sebe vzal vinu za zmizení soukromého detektiva Jonese i za tu bombu.
6: A co ten druhý pokus? Proč ho podnikli až za 4 měsíce?
5: Museli čekat, až místo prvního důležitého hlupáka zaujme jiný stejného druhu. S tím prvním měl jedno společné. Stejného renomovaného krejčího v City. Jestli se ten film dostane z Anglie, dojde ke spoustě sebevražd.
6: Jak víte, že ještě není venku?
5: To nevíme. Musíme jen doufat. Nepojedeme až na místo, pánové? Račte vystoupit.
7: 102. 85. 91. Na které straně ráčíte nosit přirození, pane?
5: Na levé, zásadně.
8: Tam nemůžete, pane, tam se zkouší.
6: Musím mluvit s tím pánem, kterému berou míru. Promiňte.
7: Pohovořte si, pánové, já si zatím zavolám.

0: Haló? Ten oblek byl odeslán dnes ráno, pane. Doufáme, že dojde včas, abyste si jej mohl vzít na cestu. Ano, poněkud jsme upravili ramena Usaka. Určitě budou sedět.
1: Znáte pana Forda, pane Rowe?
2: To je přece pan Kost. Potkal jsem ho u madame Bellersové.
0: Bohužel, pane, druhé kalhoty ze stejné látky vám nemůžeme ušít. Ten materiál nám došel a další nám továrna nemůže dodat. Ne, pane, už není vůbec žádná naděje.
2: Tak vy říkáte, že je to pan Kost. A co vy, pane Davisi?
3: To je přece pan Travers, který si u nás rezervoval pokoj.
1: Tak to je konec hry, pane Forde.
0: Opravdu konec. Škoda. Byla to krásná hra. A stačilo tak málo, abychom ji vyhráli.
2: To jsem nechtěl. Potřebujeme je živé, aby mluvili. Jednal jako skutečný chlap. Připomnělo mi to pohádku o Krejčíkovi, který zabil obra. Až na to, že tady ten zabil sám sebe a byl na straně obrů.
1: No.
2: Nepohorší vás, když přiznám, že jsem k němu cítil něco jako soucit?
1: Ale soucit je hrozná věc. Nejhorší ze všech vášní. Ten člověka nepřejde, jako třeba pohlavní pud. To poznáte, až se stárnete o těch dalších 20 let, Rowe. Vystupujeme. Poznáváte ten dům?
2: Je mi povědomí. Však vy si vzpomenete.
4: Nedostali jsme z té ženské nic, pane Prentisi.
1: Přivedl jsem vám návštěvu, madam. Poznáváte toho člověka?
4: Nikdy jsem ho neviděla.
1: Vždyť jste mu hádala z ruky.
4: No a co má být? Dělám to jen pro dobročinné účely. A nikdy budoucnost, jen minulost a charakter.
1: Také váhu dortu, že? A co ty vaše seance?
4: Navštěvují je výhradně nejbližší přátelé.
1: A propos, na tu další musím omluvit pana Kosta.
4: Žádná škoda. Stejně tomu nikdy doopravdy nevěřil. Vyzařoval z něj nepřátelský vliv.
1: Ale můžete s ním navázat spojení a zeptat se ho, proč se před hodinou zastřelil.
4: Co? Cože? Ne, to není pravda.
1: Jen to zvedněte, madam.
4: Haló, kdo volá? Volá doktor Forrester. Co pak mu mám říct?
1: Ta stará mrcha. Tohle vám nepomůže, madam. Prohlédněte všechno, ale pořádně. No. Tak jako já. Tuhle čínskou vázu.
4: Hned ty parchante!
1: Tohle je asi váš nejlepší čajový servis, madam. Ta ouška můžou být dutá. Hravě se do nich může vejít třeba svitek mikrofilm.
4: Ty barbare, za tohle budeš pikat.
1: Kde pak, madam? Pikat budete vy. Poskytování zpráv, nepřítel, je zločin, za který se věší. Zavolejte do Scotland Yardu. Potřebují ten nejrychlejší vůz. Jen abychom přijeli včas.
2: Co myslíte, že v tom sanatoriu najdete, pane Prentice?
1: Všechno, jenom ne to, co hledáme. Malý svitek filmu.
2: Mezitím stejně mohli pořídit několik kopií.
1: No to mohli. Ale zase není tak moc cest, jak je dostat z Anglie. Musíme najít člověka, který to má vyvést. A organizátora toho všeho.
2: Tedy podle vás to není doktor Forrester?
1: Ne, doktor je oběť, i když nebezpečná.
5: ctižádostivý šarlatán se spasitelským komplexem a výrazně asociálním cítěním. Nachytali ho na jednu botu, které se dopustil, nenávidí Anglii, protože v ní nebyl tak

0: Znali to telefonní číslo?
1: To jistě, ano. Ale měl jsem plnou hlavu toho, co se dělo kolem. Všem.
0: Vysadím vás před hotelem, kde budete pár dní bydlet, abyste nám byl k dispozici.
2: Moje žena si stěžuje, že chrápu.
0: Vám to jistě vadit nebude.
1: BAT 271. Poslední číslo byla trojka, možná dvojka. Velmi nepravděpodobně jednička.
3: Haló, kdo volá?
0: Je tam pan Isaacs, prosím.
3: Tady není žádný Isaacs, ale Wilson.
0: Promiňte.
1: Tenhle pan Wilson určitě nebyl ten, komu volal kost. Zkusím dvojku na konci. Jaký dojem budu mít z hlasu člověka, který má na svědomí 5 lidí?
4: Westminsterská banka, prosím.
1: To také nemůže být ono. Kost nevolal centrálu, aby si dal někoho zavolat k telefonu. Vytočil číslo a hned začal mluvit. To znamená, že poslední číslice je trojka. Kdybych teď všechno řekl Prentisovi, těžko bych mu vysvětloval, proč za ním jdu tak pozdě. Nejsem přece kluk, ale seriózní člověk ve středních letech. Ne. Co jsem začal, musím dokončit.
4: Haló, kdo volá? Tak kdo volá, prosím?
1: Ježíši Kriste, to je Anna. Jaké možnosti mám v tuto chvíli? Vyrozumět policii, to by bylo rozumné i čestné k mé vlasti. Nebo všechno utajit a nadále se do ničeho nemíchat. Ne, to prostě nejde. Zbývá poslední možnost. Jednat na vlastní pěst a převzít za to odpovědnost.

0: to jsi ty, Arture.
1: Ano, já.
0: Kdykoliv někdo zazvoní, mám strach, že to bude policie.
1: Všiml jsem si, jaké číslo volal Kost, když ho přišli zatknout.
0: Nevěděl jsem, že jsi byl přitom.
1: Také doktor Forrester a Poole jsou mrtví. Není ti to líto?
0: Ne, jsem ráda. Měl bys vědět, kdo je na tvé straně. Probudit a udržovat nedůvěru, to je jejich taktika.
1: V sanatoriu si pro ně sledovala, jestli se mi vrací paměť. Pak by mě zlikvidovali.
0: Ano. Ale také já jsem to chtěla vědět. Chtěla jsem stejně jako oni, aby ses na nic z minulosti nevzpomněl. Byl jsi tam šťastný. Nechtěla jsem, aby strpěl. Teď už si vzpomínáš na všechno?
1: To ještě ne. Ale ujistili mě, že nejsem vrah. A to mi stačí.
0: Samozřejmě.
1: Řekni mi, ty jsi tomu nikdy nevěřil?
0: Nikdy. A jsem ráda, že to víš i ty.
1: Mám tě rád, ano. Pomůžeš mi najít ty filmy?
0: Má je můj bratr.
1: Proto se tak zajímalo můj případ. A zavedl mě na tu spiritistickou seanci.
0: Ano, to on zinscenoval tu divadelní vraždu. Chtěl tě zastrašit. Zastrašit, abys už dál nesledoval ten svůj případ. Později usoudil,

0: že bude jistější tě zabít. Řekla jsem mu, že si napsal dopis pro policii.
1: Proč?
0: Chtěl tě jen zastrašit, byla to klukovina, nechtěla jsem, aby měl kvůli tomu nepříjemnosti. Netušila jsem, co provede potom.
1: Ta bomba v kufru mohla zabít i tebe.
0: Nemohl mi odpustit, že jsem ti volala k madame Bellarsové a varovala tě. To jsi mu prozradil zase ty. Když šlo o tebe, nestála jsem na jeho straně.
1: Pod jakou záminkou tě tam poslal?
0: Abych tě přesvědčila, že ten dopis nemáš posílat. No a on pak v jiném pokoji čekal, jak to dopadne.
1: Potom tě ale nechal naživu.
0: Byla jsem jim nebezpečná, jen když šlo o tebe. Ale ty jsi ztratil paměť. Pochop, proč jsem si měla přát, aby jsi na všechno vzpomněl. Anglie není moje vlast. Čerta mi na ní záleží. Záleží mi na tobě. Chci, abys byl šťastný.
1: Chci odjet?
0: Ano.
1: Kde je teď?
0: Vedle. Spí. Měl dlouhé jednání s Lady Dunwoodyovou kvůli nějakým dortům.
1: S Lady Dunwoodyovou? Kam chce odjet?
0: Do Irska. Za naší organizaci Lady Dunwoodyová mu opatřila povolení.
1: Kdy odjíždí?
0: Dnes večer.
1: Musíme mu v tom zabránit. Pomůžeš mi?
0: Jistě, můj drahý. On je jen můj bratr. Půjdu napřed, kdyby se probudil, mě nebude podezírat. A mívá u ruky revolver. Vezmu mu.
1: Hilfe.
2: No tohle, my máme návštěvu, to je báječné.
1: Dejte mi ten negativ, Hilfe.
2: Jasně, negativ. No, mám ho, to je pravda.
1: Kde? Uvědomte si, že jste vyřízeni.
2: Poslouchejte, neuděláme takový malý kšeftík?
1: Nepotřebuji s vámi kšeftovat.
2: Ale no tak, Arture, přece byste nechtěl oddělat vlastního švagra.
1: Vy jste chtěl oddělat vlastní sestru.
2: Pochopte, byla to tragická nutnost. No tak, jednejme jako inteligentní lidé.
0: Já mám tvůj revolver, Billy. Hledáš ho marně.
2: Moje sestra vás miluje. Vzdávám se. Bez mé pomoci negativ nenajdete a když zavoláte policii, zničíte také Anu. Nezačneme vyjednávat.
1: Co mi můžete nabídnout?
2: Vaši minulost. Za to, že mě pustíte.
0: Nepřistupuj na to, Artur.
2: Byl by to dobrý obchod. Povím vám, kdo jste byl.
0: Je to lhář. Nevěř mu.
2: A na vás chce mít takového, jaký jste teď, ne jaký jste byl.
1: Já od vás chci jenom ten negativ.
2: Byl jste docela slavný. Ona se bojí, že si pak budete připadat pro ní moc dobrý.
1: Ten negativ.
2: Nic se dostaneš. Kdo myslíš, že jsi? Nula, kterou vyřídím, když si vzpomenu. A ještě tě dorazím.
0: Stůj, Vili.
2: Ty nevystřelíš, ty zamilovaná huso.
3: Krávo, mohla jsi mě zabít.
0: Aspoň střílet mě naučili. Odpust, Vili, ruku ti zavážu, to také umím. Už se s ním nemusíš o ničem dohadovat, Arture. Jdi vedle, všechno s ním vyřídím sama.
1: Nenechám tě tu s ním.
0: Tak už vypadni. Promiň.
1: Slib mi, že ho nenecháš odejít.
0: Slibuji. Tak jdi už.
1: Musím jí důvěřovat, jestli chci žít dál. Život bez důvěry, to je jako být zavřený v té nejhorší cele ze všech. Ve vlastní samotě.
0: Tady je ten film. Máš, co jsi chtěl.
1: Kde je Vili?
0: Už ho nepotřebuješ.
1: Slíbila jsi, že ho nenecháš odejít?
0: Ano, slíbil. Něco za něco.
1: Ale To není ten negativ, ano.
0: Cože? Přísahal mi.
1: Podvedl tě.
0: Všechno, čeho se dotknu, dopadne špatně. Pořád jsem si myslela, že vás můžu mít oba. Ta hnusná zeměkoule tohle všechno přežije, jako to vždycky přežila. Ale lidé jako ty a on...
1: Kdy odjíždí?
0: V 19.20 z Penningtonského nádraží. Říkal, že se nevrátí. Myslela jsem, že pak budeš v bezpečí.
1: Já? V bezpečí?
0: Jdi už.
1: Kde může mít ten film?
0: Nevím. Nemá sebou žádné zavazadlo. Vzal si jen sako a šel. Dej pozor, má revolver.
1: Pst. Ano. Ty jsi to ale spackala.
0: Je v něm jen jeden náboj.
1: Neboj se. Mě nezabije.
0: Toho se nebojím.
1: Čeho se bojíš?
0: Že bude mluvit. Jdi už. Pojede v první třídě.

0: Dobrý večer. Je vedle vás volné místo, pane?
1: Pospíšil jste si, Arture.
0: Teď si vezmu váš revolver. Jestli se budete bránit, požádám spolucestující o pomoc.
1: Pořád jsem ochoten s vámi udělat kšeft. Film za revolver.
0: Když mi ho nabízíte, máte ho při sobě.
1: Myslel jsem, že do toho nebudete chtít zatahovat Anu. Nechala mě utéct. Čeká ji přinejmenším internace a po válce deportace z Anglie.
0: Nestačí vám 5 mrtvých?
1: Co je to 5 mrtvých? Jen po tomhle náletu jich bude mnohem víc.
0: Chci jenom ten film. Na vás mi nezáleží.
1: Nemůžu se tady svlékat. Pojďte do umývárny. Celé to velké dobrodružství končí na pánském záchodě. Vemte si celé sako.
0: Co s ním?
1: Je to zašité ve vycpávce ramena. Odborně. Firmou Pauling a Crossfade. Račte si posloužit svým nožem, kterým jste zabil Kosta.
0: Ano, to je ten negativ.
1: Teď mi dejte revolver.
0: Nic jsem vám neslíbil.
1: To je sprostý podvod.
0: Vy máte nejmenší právo mluvit o podvodě.
1: Mějte rozum, nechci utéct, vlak už je stejně dávno pryč.
0: Tak nač potřebujete revolver?
1: Chci odjet mnohem dál. Co pak jste tupí, že to nechápete? Nechci, aby mě mučili.
0: Nás vězně nemučíme.
1: Já vím, co se dělá s vězvědači.
0: U vás.
1: Přece mě nebudete vykládat, že jste lepší než my. Dobře, Rowe. Uděláme jiný kšeft. Za revolver vám vrátím vaši minulost. Lepší nabídku vám nikdo jiný neudělá.
0: Anna.
1: Ta? Nechala mě přece utéct, aby mě v tom zabránila.
0: Je to tak zlé?
1: Zlé? Nevím. Strašně důležité, řekl bych. Nabízím vám 20 zapomenutých let.
0: Je mi líto, ale revolver vám dát nemůžu.
1: Rowe. Kdybyste mi dal příležitost, asi by mě vás bylo líto. Byl bych vám vděčný a ušetřil bych vás. Teď vám to řeknu zadarmo.
0: Nechci nic slyšet. Sbohem, Hilfe!
2: Nesmíte odejít, dokud jsem vám neřekl o vaší ženě.
0: O mé ženě? Já jsem byl ženatý.
1: Byl. Jmenovala se Alice a vy jste ji otrávil. Soudili vás pro vraždu a poslali vás do blázince. Najdete to ve všech novinách. Tak. A teď můžete jít k Aně. Doufala, že si na to nikdy nevzpomenete.
0: Tak tohle je těch 20 zapomenutých let. Alice, láska, nemoc, trápení a soucit. Můj soucit s trpící Alicí. Soucit na tvářích policistů, kteří mě vyšetřovali. Soucit v obličejích porotců. Soucit na vrázčité tváři soudce. Ne. Nemějte se mnou soucit. Soucit je něco krutého. Soucit ničí. Láska není bezpečná, když se kolem blíží soucit. Je tu ale také lítost. Pokání. Jenomže to má význam jen pro toho, kdo zabil. Žádná lítost nemůže usmířit mrtvou Alici. Mrtví se vymykají z našeho dosahu. Teď jsem tím, čím jsem si přál být, jako Richard Digby. Co celým člověkem. Můj mozek obsahuje všechno, co kdysi obsahoval.
3: Tady máte, oč jste mě žádal, Ilfe.
1: Teď bych vás mohl zabít. Ale neudělám to, jen bych vám prokázal službu. Nenávidím vás, Rowe.
3: Opravdu?
1: Proč jste na tu slavnost vůbec chodil? A zrovna připadnout na stejnou větu. Nehádejte mi minulost, uhodněte mi budoucnost. A pak ke všemu, Anna. Kam jdete?
3: Pro policii.
1: Přijdou pozdě.

0: Ministerstvo strachu. Teď i já budu patřit mezi jeho stále zaměstnance. Ale nebude to takové malé ministerstvo, o kterém mluvil Jones. Takové má jen omezené cíle. Někoho zavraždit, zničit opozici, získat tajemství, vyhrát válku. Ministerstvo, které mám na mysli já, je tak velké jako sám život a patří k němu všichni, kdo milují. Když člověk miluje, má o svoji lásku strach. Anna si přála, abych zůstal nevědomý a šťastný, jako ty kdyby. Musím jí dát, co si přeje. Až do smrti musíme jít životem opatrně. Každé slovo si rozmyslet. Střežit se jako dva nepřátelé. Protože se milujeme.
1: Vrátil ses, Arture.
0: Tvůj bratr je mrtev. Zastřelil se.
1: Co ti říkal?
0: Vůbec jsem s ním nemluvil. Pochopil, že je všechno ztracené. A než jsem k němu došel...
1: Opravdu?
0: Ovšem. Mám tě rád. Ano.
1: Já tebe taky. Já tebe

Mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění.

vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly.

Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme.

se pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet.

Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se? Stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět.

0: Ano, je to tak, už jsem zase tady. Tak vás vítám v sobotu 27. června. No, je to už prázdninový víkend, protože ministr Plaga ty dva dny, které měly děti ještě do školy po víkendu, tak je prostě odepsal z toho školního roku a děti můžou mít prázdniny už vlastně od pátku, kdy si převzali vysvědčení. Je to rozumné, já si myslím, je to logické. Tak, já se domnívám, že jsem vám tuším včera v pořadu s Jirkou slíbil, že dneska budete mít určitý záměr toho pořadu, ale musíme se k tomu nejprve propracovat. Pojďme se tedy podívat na to, kdo dneska slaví svůj svátek. Já to tady musím naladit. Že to dneska bude, co myslíte? Včera to byla Adrianka. A dneska 27. června, jestli se nepletu, má svátek Ladislav. Ladislav, no to je pěkné jméno, ne? To si myslím takové, to bude, ježiš, to bude. To bude velká oslava. Jméno Ladislav má mnoho tváří. Mnoho tváří může mít i jeho nositel. Nikdo mu však nemůže odepřít slávu a moc, která je skrytá v jeho jménu. Nositelem jména byl mimo jiné uherský král Ladislav I. svatý. Nositeli jména byli také dramatik Ladislav Stroupežnický, herci Ladislav Pešek nebo Ladislav Smoljak, režisér Ladislav Richman, filozof a spisovatel Ladislav Klíma nebo spisovatel Ladislav Fuchs, mimo jiné autor díla Spalovač mrtvol. Dnes jméno nosí herci Ladislav Potměšil nebo Ladislav Frej, také zpěvák Ladislav Křížek, Laďa, že, jak se říká. Mužské křestní jméno Ladislav má slovanský původ. Jedná se o jednu z variant jména Vladislav. Stejně jako toto jméno se i Ladislav vykládá jako slavný vládce, slavný svou vládou. Nositelů tohoto jména, představte si, je neuvěřitelných 85 145 Ladislavů. Nosí toto jméno. Je to 17. příčka, tedy 17. nejčastěji používané jméno. To je přeci nádhera, ne? Takže, milí Ladislavové, a tady bych chtěl vyzvednout našeho posluchače Ladislava z Podkrušnohoří. Doufám, že posloucháš. No a také mého kamaráda, který v podstatě má i ruské občanství, také Ladislav. No a spoustu Ladislavů dalších, že, pochopitelně. Takže, milí Ladislavové, já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování, no a také pořádné promořování, prosím vás, ano. Na to se nesmí zapomenout. No a vy, kteří znáte nějakého Ladislava, tak mu nezapomeňte popřát. Neb, když mu popřejete, tak mu způsobíte to, že mu prodloužíte život. Neb, mu nastartujete jeho imunitní systém. Jinak dnes je také den politických vězňů a světový den rybářství. Den politických vězňů. Na počest popravených a umučených politických vězňů vznikl Den politických vězňů, který si každý rok připomínáme. Na počest těchto obětí se pokládají věnce na čestných pohřebištích. Jestli to je, nebo není aktuální, podívejte se na to, jak dneska lidé za svoje názory jsou ještě ve vězeních. I u nás, protože minulá vláda pochopitelně tady řádila cenzurně jako černá ruka. Taky by to chtělo dát do pořádku. Myslíte si, že ten skvoter na té Hradčanské 1, že by to udělal? To víte, že ne. To je stejná verbež. Takže to je světový den politických vězňů. A teď rybářství. Ten má jednou tak dlouhý výklad. Světový den rybářství si připomínají právě 27. června svazy rybářů či rybářská sdružení po celém světě. Rybáři tento den slaví většinou při setkáních, kde se zároveň pořádají i semináře, dobrovolné kulturní programy, nebo doprovodné kulturní programy a výstavy, přičemž snahou je upozornit na důležitost zachování světového rybolovu a hlavně jeho udržitelný rozvoj. Tento den, bych řekl, mají ryby pré, protože rybáři jsou opilí a nemají chuť je lovit, neb slaví. No, já bejt ryba, tak jsem dneska v klidu, jako, jo, bych byl v klidu. Tak, no to je asi všechno teda, tak já to zavřu. Nemáme k tomu už co dodat. No a pojďme se podívat na to, čemu se teď budeme věnovat. Já vám s dovolením teďko pustím jednu diskuzi, která byla ještě předtím, než se nám tady odprezentoval ten ústavní soud jako banda patolízalů až na dva, kteří vyjádřili jednoznačně proti návrh nebo proti argumentaci, proč v podstatě to předběžné opatření je úplně, ale úplně ulítlé. Jo. Takže v té debatě, prosím vás, uslyšíte, a fakt to je prostě, teď je to prosilné povahy, jo, jako lež a zase jenom lež, jo. Třeba takový dobytek, který tady zadlužil republiku za 4 roky o 1200 miliard, tak tenhle dobytek si dokonce dovolí plít na Babišovu vládu, která tam údajně pojede vysvětlit svůj seškrtaný rozpočet. To není pravda. Do Ankary pojede vláda, jak se obhajovat to, že Fialova vláda v roce 2025 nesplnila a splnila pouze na 1,85% HDP. Protože ty jejich zakázky, ze kterých jim tutově museli natýst těžký provize, tak zkrátka jim nezapočetli. Všecky jim nezapočetli. Oni nebyli ani schopni si odkomunikovat, jestli ty vynakládané peníze, ty prostředky, budou akceptovatelné podle toho vzorce a podle toho schématu využití. Nemohli být. A oni to moc dobře věděli. Věděli to moc dobře, protože přednější byly finanční toky rozpadu provizí, no tak to prostě nakoupili chce nechce. Takže ty trotle, které jsi tady nadělal víc škody jak užitku, ty, které bys měl chodit kanálama, ty zloději, které ještě budeš jednou odsouzený, tak ty se pokloň a zales. Tak si uvědom, že se tam jezdí rok zpětně. Rok zpětně. Takže možná tam padne něco o tom, že ani v roce 2026 to nebude splněné. Ale bude to právě na principech a na základech toho, že už v roce 2025 to plněné nebylo. Že se tady rozhazovaly peníze směrem k Ukrajině a to nebylo započteno. My jsme rozházeli mraky peněz a pak jsme ani nesplnili závazek a teď to tam pojede Babiš vysvětlovat. Takže nesmíte se rozčílit, buďte úplně v klidu, když si uvařte kafe, protože ty lži jsou prostě nehorázný. Ale je to ukázka, jak ta verbež je schopna krásně hovořit o tom, co vůbec není pravda a co se vůbec jaksi nezakládá na pravdě, ale je to účelové. A oni o tom tak krásně, vzletně, květnatě a barvitě umí vyprávět. Tak pojďme na to.
1: Pane ministře Macinko, tak jste to slyšeli. Lidé chtějí, aby vláda a prezident táhli za jeden pro vás, ne si hráli na přetahovanou. Je problém udělat to, co značná část lidí považuje za samozřejmost?
2: Tak já jsem teď slyšel, že to chcou, že to chtějí spíše lidé, kteří tíhnou k opozici, zatímco voliči koaličních stran to tak úplně nevidí. Ale dobře, no tak já myslím, že my
1: ale
2: tady máme...
1: Ale někteří i vaši by chtěli, abyste se domluvili.
2: Já myslím, že by bylo dobré, kdybychom se uměli domluvit, ale tak je to prostě, je to o tom, že je to v podstatě klasický takový spor vláda versus opozice. Prezident zastává silně opoziční postoje, dává to najevo, říká o tom, že chce ideově a programově a já nevím, jak vyvažovat tu vládu, to jsou jeho slova.
1: Dobře, takže je to osobní a vy se bojíte, že by třeba na tom neformálním jednání, na té neformální večeři, na tom summitu kritizoval vládu?
2: Není to osobní, je to politické. Je to politické a pokud by se opoziční lídr byl schopen nebo ochoten domluvit s vládou, tak by to bylo určitě lepší, ale zdá se, že i prezident má jistý problém se domluvit. Určitě my jsme s tím nezačali, takže těžko říct. No.
1: Paní ministrně, vy to s ministry určitě řešíte, tak mi řekněte, je některý člen vlády, který nevidí, tak jako pan Macinka tady, že je Petr Pavel na summitu, řekněme, nežádoucí, jinými slovy, je tady někdo, kdo chce, aby Petr Pavel jel na summit NATO?
3: Tak možná vás překvapí, my jsme to ještě neřešili na vládě. Skutečně ne, protože je tolik jiných věcí, které prostě jsme řešili.
1: Dobře, sami to je tak přeskavé téma, že se o tom určitě bavíte, ano, takže znáte názory svých kolegů.
3: Nebavíme. My se bavíme o rozpočtu, bavíme se o řadě zákonů, které posouváme do sněmovny, řešíme prostě já, když budu za sebe, tak já už jich mám asi 22 nebo 23.
1: Dobře, a zpátky v tomhle tématu, tak třeba za sebe mi řekněte, chcete, aby Pavel
3: já bych byla ráda, kdybychom se domluvili. To je můj postoj od jak živá, kdybychom našli nějaký konsenzus. Pan prezident byl teď v pondělí na vládě, bylo rozhodnuto, že povede delegaci do OSN. Myslím, že pan vicepremiér a minister zahraničních věcí Macinka tam uváděl vlastně kolika různých cest se účastnil, v ničemu není bráněno panu prezidentovi. On skutečně jezdí kam chce a kam teda uzná za vhodné, nějak mu vláda v ničem nebránila, co se týče summitu NATO. Tak to je čistě politická otázka v tom, že se tam budou řešit věci, které jsou v kompetenci vlády.
1: A co si myslíte, že zazní třeba na tom jednání ministru obrany, protože vy říkáte, že to je moc důležité.
3: Je.
1: Tak budou se tam zazní?
3: Budou se tam bezesporu
1: řešit, že to rozhodne o tom, kdo pojede.
3: Nejsem ministryně obrany, ale určitě tam se budou řešit věci, jako jsou výdaje na obranu, bude se řešit aktuální metodika, protože momentálně ta metodika se změnila tak zásadně, že vlastně ani tady zástupci bývalé vlády a ta bývalá vláda by nesplnila v žádném roce z těch 4 let 2%, protože se změnila metodika, započítávají se tam věci. Není v tom úplně jasno. Ani pro rok 26, tak jak mě informoval minister obrany, vicepremiér Zuna, jsou to indikativní čísla, to znamená, to jsou věci, které se budou řešit, ale které jsou
1: dobře, čistě čekáme na tohle kompetenci vlády.
2: Jestli chcete, já můžu trochu přiblížit, jenom aby diváci věděli, jak to zhruba bude vypadat, nebo na co se čeká. Ono, ta ministeriáda, nebo to setkání, to zasedání těch ministrů obrany, je o tom, že tam všichni vlastně vyjeví nějakou svoji poslední pozici národní před tím summitem. My jsme měli něco podobného ve švédském Helsingborku na úrovni ministrů zahraničních věcí. Tam každá ta země členská něco řekla, teď se to zpracovává, to, co řekli ti ostatní. A teď vlastně je poslední možnost vyjevit nějakou pozici národní před tím summitem NATO. A podstatné, co my vnímáme vzhledem k tomu summitu, je mandát a ta národní česká finální pozice, se kterou tam ta delegace pojede.
1: Takže se čeká tedy finální pozici,
2: to,
1: pane
2: že
1: Fialu,
2: tam mají
1: to
2: poslední,
1: smysl,
2: poslední věta. Může se tam stát, že tam nějaká země, nějaký ministr obrany řekne něco, s čím my třeba budeme souhlasit a chceme to zapracovat, abychom to podpořili, nebo s tím třeba budeme nesouhlasit a chceme potom do té naší národní pozice dát nějaké ohrazení se a tak dále. Čili proto je důležité, abychom počkali.
1: Nedává to logiku?
4: Ne. ne, a je to takto. Je to ostuda a my vyvážíme do světa tuto ostudu, protože debatujeme o tom, kdo za nás bude sedět u stolu, místo abychom přispívali k tomu, jakým způsobem bránit bezpečnost Evropy a Severoatlantické aliance. A to neděláme. Je to ostuda, to se nedá prostě tady jinými slovy nazvat. A co tam chcete vysvětlovat o obraně? Prosím vás, pravda je ta, že jste seškrtali výdaje na obranu 21 miliard korun a tam nejde o to hájit nějaké řeči. Tam jde o to hájit činy a ty činy jsou úplně jasné. A logiku to nemá ještě z jednoho důvodu. Na všech dosavadních summitech byl prezident, pokud mohl, prezident Pavel byl ve Washingtonu, Vilniusu, Hágu. Je to tradice, že nás zastupuje prezident na těch nejvyšších setkáních Severoatlantické aliance.
1: No a jak nakonec, to bylo za vašeho vládnutí? Nakonec, řekněte, nebyl tam třeba nějaký problém? Řešili jste
4: nebyl tam spolu? Žádný problém. A já jsem dokonce ani nespochybnil, on se nakonec nestalo ze zdravotních důvodů, ale nespochybňoval jsem tuto tradici ani u prezidenta Zemana, kde by to třeba bylo na místě, kdybych k tomu přistupoval takto politicky. Ale tam jde přece o nějakou tradici, navíc u Petra Pavla, bývalý vojenský, šéf vojenského výboru NATO, bývalý generál, tam ta logika i té jeho kompetence, jako mluví pro to, aby tam jel Petr Pavel, abychom dodrželi tuto ústavní tradici. Ta hloupost s tím, že to je šéf opozice, to je úplný nesmysl. Je to od vás malicherné, že se mu mstíte za to, že vám nejmenoval pana Turka,
1: ale poškozujete zájmy.
2: Schvalovali
1: jste cestu prezidenta, nebo jste ji brali na vědomí?
4: My jsme vždycky samozřejmě schvalovali cestu prezidenta tak, jak to je předepsáno, ale my jsme o tom nepochybovali, takže u nás to byl prostě formální akt. Já jsem vždycky respektoval to, že to jsou nějaká pravidla, že to je nějaká ústavní tradice a že to tak má být a neviděl jsem v tom žádný problém, jak v tom vidí problém současná.
1: No tady vláda. Jde třeba možná i o slovíčkaření. Usnesení vlády Andreje Babiše k cestě prezidenta Petra Pavla na summit OSN se vymklo formě, která bývala u podobných dokumentů zvykem. Zatímco vláda Petra Fialy obvykle deklarovala, že cestu hlavy státu bere na vědomí, Babišův kabinet prohlásil, že s ní souhlasí. Změna formulace neprošla bez povšimnutí kanceláře prezidenta. Filozof jazyka Tomáš Koblížek upozornil, že slova naznačují, jako by si vláda myslela, že má nad hlavou státu na...
4: Paní redaktorko, my jsme to neřešili prostě, jako já si nepamatuju, jak jsme to formálně schvalovali. Prostě jsme to brali tak, že jede prezident a hotova, byla to dohoda a na té jsme nemuseli prostě nic měnit, mi to připadá logické. A podle mě se mají ty ústavní tradice vlastně respektovat. Je to dobré, já nevím, proč.
1: Takže s Milošem Zemanem jste se prostě vždycky dohodli.
4: No nějakým způsobem ano.
2: Ani Václav Havel se nikdy do podobné pozice jako Petr Pavel nedostali. To já si to neumím představit, že by se u těch tří velkých prezidentů něco takového stalo. Bohužel Petr Pavel se vmanévroval že se prostě někam cpe.
5: Děkuju. Tak mě fascinovaly dvě věty. Já si tady dělám poznámky u jedné z nich i vysmátého smejlíka. Ještě abyste bránili prezidentovi ve výkonu jeho ústavní funkce. Vaše věta, ta vypovídá víc než možná slova, která jste vyslovil. My mu přeci nebráníme v žádné cestě. Kdybyste chtěli bránit prezidentovi ve výkonu jeho ústavních povinností a práv, to je neuvěřitelné, co říkáte. Za další, prosím vás,
2: my to neříkáme,
5: si
2: to říká on.
5: Vy tady říkáte, že prezident Klaus a Zeman se nedostali do takové situace. No, my jsme se mohli stokrát hádat s Milošem Zemanem o spoustě věcí a nedělali jsme to, protože jsme ctili, že je prezidentem. A proč se do ní pan prezident Pavel dostal? Pane vicepremiére Macenko, on se do ní nedostal nějakou svojí nešikovností, neobratností či něčím takovým. On se do ní dostal jenom kvůli tomu, že tohle je důsledek vašeho velkého ega, uraženého egíčka, které v té chvíli nemá ve své vládě Filipa Turka, na kterého jste se tam těšil, měl být teďka na vaší židli, pak jste si to proházeli, teď má nesmyslný úřad jako zmocněnec pro Green Deal. To je přeci to celé. Neschovávejte to za cokoliv jiného. Vy jste řekl a napsal poradci prezidenta, že ta forma vaší spolupráce bude extrémní. A vy to teď ukazujete. Ano, a to vy předvádíte. Ano, pane vicepremiére, to vy předvádíte. Netvrďte, že se prezident dostal do nějaké situace, v které nebyl pan Klaus a Zeman. Ty neměli takové ministry zahraničí v té době, kteří by tuhle extrémní formu předváděli. A podívejte se, prosím, na to. Neformální večeře. Vy si opravdu myslíte, že prezident Pavel by nezastával tu racionální politiku, kterou snad zastáváme my všichni, ne? Jsme věrným spojencem Severoatlantické aliance.
2: Já vím, že chceme
5: nechat mě domluvit, pane Matušku.
2: Zastává racionální politiku, kterou nevnímáme.
5: No a ano, ta spočívá v tom, že jsme dobrým spojencem v rámci NATO, že budeme dávat tolik, kolik máme na naší obranu a že naše spojence ubezpečíme o tom, že naše závazky jsme ochotni se plnit a stejně jako za naší vlády nebudeme černým pasažerem v Severoatlantické alianci. A jestli tohle řekne kterýkoliv politik, včetně pana prezidenta, na summitu NATO, tak je to ten důležitý vzkaz, který musíme poslat do světa a vy ho svými kroky vaší vlády popíráte. Takže vy se bojíte toho, takže že by se Matýnko, prezident přihlásil k našim závazkům.
2: Podívejte se, vy si to možná pletete, tu večeři, která se jako trošku bagatelizuje tím slovem neformální, s tím formálním. Toto, co vy říkáte, tak je zřejmě obsahem té formální části. Zatímco já si neumím představit, tak mě řekněte, zkuste mě říct, co by třeba pan prezident Pavel vyjednal s německým kancléřem Friedrichem Mercem, když tam má tu příležitost. No nic,
5: já
2: protože
5: myslím, že
2: nic, protože on nic vyjednávat nemůže. To je to, že on prostě není vláda. Je tam jsou agendy. My máme s řadou těch vlád, máme jiné agendy a je to úžasná příležitost, kde se můžete setkat, kde se můžete říct i něco jiného mimo na to. A to pan prezident, a to teď není nic proti němu, z pozice své funkce nic vyjednávat nemůže, zatímco premiér.

0: co tady vždycky bylo a způsobuje to ostudu České republice.
1: Jste,
0: tak to je.
1: Paní vicepremiérko, tu kompetenční žalobu označila za nesmysl,
2: ano.
1: Ale ústavní právníci tvrdí, že to nemusí být bez významu, že by to mohl být určující signál pro budoucí případy. Tady pan Macinka kompetenční žalobu označil za akt nepřátelství. Kompetenční žaloba je ústavní nástroj, je ústavní nástroj nepřátelským aktem.
3: Ne, to bych já takto nepoužila. Je to nesmysl, zatím si stojím a jiní ústavní právníci zase říkají, a já to sleduju v tom veřejném prostoru, že si neumím představit, jak by se formuloval ten petit. Samo o sobě je to nesmysl. Jak by to znělo, to rozhodnutí ústavního soudu, nařizuje se vládě, ať pustí pana prezidenta do letadla, když už bude dávno po summitu. Je to celé hloupost, je to prostě o nějaké komunikaci. Ještě k tomu usnesení souhlasím s tím, že usnesení je skutečně určitě připravovali úředníci a že jsme neskoumali nikdo, jestli je tam na vědomí nebo jestli je tam nějaká jiná formulace. Považuji to za naprosto zástupné, naprosto malicherné a zástupné a zcela určitě nebyl sledován žádný cíl, ale to jsem jenom odbočila, že se toho dotkl pan poslanec Fiala. Jinak, co se týče té žaloby, já si stojím za tím, že to je nesmysl, že by prostě, že ta žaloba sama o sobě nemůže nic přinést a i kdyby prostě byla v nějakém výsledku rozhodnuta, tak to bude vždycky jenom věc svého druhu v té dané věci. Já osobně si myslím, že to nedojde tak daleko. Je to právo pana prezidenta, to já nespochybňuju, ale považuji to opravdu za nesmysl.
4: No, jak se ta situace vyvinula, to už jako všichni víme, ale já si myslím, že první reakce Andreje Babiše byla hodně zajímavá. Zejména, když si vybavíte, že ministr Macinka hovořil o soudruhu o soudruhu prezidentovi, takhle, tak Andrej Babiš dokonce použil ještě silnější výraz vůči muži v pozadí a po boku pana prezidenta, kdy přímo říká loutko vodič. Tak pojďme si to pustit, já myslím, že je to je hodně, ale hodně už vyhrocená záležitost.
5: Už je jasné, jak velkou delegaci si sebou bude moct pan prezident vzít na ten summit NATO, protože zase z některých kanálů se šíří, že vlastně se mu budete chtít pomstit a nebude se tam moct vzít nikoho, respektive důležitý je asi pan Petr Kolář, pan muž po boku pana prezidenta.
6: Petr Kolář, důležitý, proč?
5: No tak pro pana prezidenta, je to je označován jako jeho muž po boku.
6: Loutkovodič, myslíte,
5: to bude. To říkáte vy.
6: No já se ptám, proč nemluvíte.
5: Bude moc pan Kolář na summit do Ankary?
6: Ale jako, proč mě ptáte, já jednak nedělám tu akreditaci a já nevím, koho si pan prezident vezme sebou.
5: A platí stále, že máte zájem být na té neformální večeři?
6: My jsme to tak schválili, ano, ta neformální večeře je právě důležitější, protože tam jsou právě ty neformální jednání, kde se dochází k té koordinaci a minulý rok byla stejná sestava na večeři a na druhý den na tom jednání a samozřejmě byli to úplně stejní lidé a bylo tam 18 členů Evropské rady.

0: A teď se pojďme věnovat trošku ještě věcem, které jsme nestihli s Jiřím včera probrat, protože to bylo moc. Ruské riaděné bomby překonaly rekordnou vzdálenost při útoku na ukrajinské velitelstvo. Píše se na armádním magazíně. Ruské letectvo zasadilo silné útoky klzavými bombami na vojenské zariadení ozbrojených síl Ukrajiny v Charkovské oblasti. FAB-500 s univerzálními plánovacími a korekčními modulmi byly použité na velitelské stanoviště, velitelstvo a sklady 39. samostatné námorné brigády ozbrojených sil Ukrajiny v dědině Ševčenkovo. Vzdálenost, kterou FAB prešli, byla přibližně 100 km. Podle zdrojů byly údery vykonané na rekordní vzdálenosti pro tento typ munice, čo naznačuje další zlepšení taktiky používání leteckých zbraní, které byly premenené na vysokopresnou munici z konvenčních volně padajících bomb. Tak, máme tady mapku. Okrem toho útoky bombami FAB nadále systematicky dopadají na vojenské zariadenia v oblasti Kupianska a Borovaje v Charkovské oblasti. Cíle byly zasiahnuté i v oblasti Záporožie, vrátane města Orichiv v okolí Sumy a v dalších frontových mestách. Odborníci poukazují na to, že použitie FAB umožňuje ruskému letectvu efektivně zasahovat opevněné ukrajinské pozície, velitelské stanoviště a logistické úsily, byť vo značné vzdálenosti od frontové linie, a minimalizovat rizika pro letadla. Situace v těchto oblastech zůstává napětá. Ukrajinská strana tradičně nekomentuje ztraty z takýchto útoků. Chvilinku. Kramatorsk sa približuje k frontovej línii. Povedal miestny dobrovoľník Bogdan Zujakov. Podľa neho sa v meste pravidelne zaznamenávajú útoky FPV dronov, riadených bomb a rakiet. Niektoré oblasti už boli oficiálne pridelené do frontovej zóny. Podľa Ukrajinca je situácia s personálom kritická. Mnohí lekári opustili mesto. Podobný odliv je pozorovaný aj medzi zamestnancami centier pri poskytovaní administratívnych služieb. Malé podniky sa obmedzujú, obchody zatvárajú jeden po druhom, podnikatelia odchádzajú. V niektorých oblastiach sa zber odpadu zastavil. Existujú významné problémy s dodávkou motorového paliva a elektriny. Počet obyvateľov Kramatorska výrazne klesol. Od roku 2022 sa populácia znížila viac ako 12-násobne. Mesto, ktoré donedávna bolo dôležitým logistickým a logistickým centrom, postupne získava znaky frontovej a dokonca častočne frontovej línie. Ruskí bojovníci sa k tomuto mestu, ktoré je súčasťou jednotnej aglomerácie so Slavianskom, čoraz viac približujú. Ukrajinské úrady už vykonávajú nutné evakuácie v najnebezpečnejších oblastiach. V súčasnosti zostáva aglomerácia Slaviansk-Kramatorsk jedným z kľúčových obranných úzlov ukrajinskej armády v Donbase. Toto je posledná aglomerácia regionu, ktorá nadalej zostáva pod kontrolou ozbrojených síl kievského režimu. Britská propaganda, bezohladná voči logike, aritmetike, pravdě a i voči svým čitatelům. Stálý provokatér britského deníka Tea Times Maxim Tucker, ten istý, který rozprával neuvěřitelné příběhy o výrobě špinavé atomové bomby v Donbase, dnes pokračuje o své propagandistické činnosti. Zverejňuje svou reportáž, v které tvrdí, že Putin v Donbase ztrácá jednu brigádu za den. Brigádu za deň. Tu by sa každý mal zamyslieť. Tak to Rusko už asi dávno nemalo mať žiadnych vojakov, ale britská propaganda nie je pre tých, ktorí premýšľajú. Navyše sám autor uvádza údaje o tom, že naša brigáda má až 4 000 vojakov. Tu by stačilo znásobit 30 dní krát 4 tisíce, ale aritmetika nie je britská veda a už vůbec nie propagandistická. Proto Tucker hneď rozpráva bájku o tom, že Rusko údajně ztráca až 30 tisíc mesačně. A úlohou je zvýšit straty na 50 tisíc mesačně. Prepáčte, ale ako to, že teraz ztráca až 3 tisíce za deň? Ani sa teraz nebudem zmieňovať o pravidelných výmenách tiel v pomere 1030. Britská média o tom mlčia. Ale nemôžem necitovať ďalší úryvok z Tuckerovho článku. Kreml sa uchyluje k zadržiavaniu civilistov na uliciach a nutí ich k dobrovoľnej službe prostredníctvom násilia a zastrašovania. No, čo vy na to? Zrejme britská propaganda považovala početná videa o násilnej busifikácii Ukrajincov za zábery natočené v Rusku. Tak to byla jenom taková poznámka k tomu ještě, kterou jsme si tady přečetli. No jinak tady mám spoustu dalších, hlavně z amerického senátu, to nás bude zajímat. Vladimír Putin, ještě než se dostanu k tomu senátu, Západ už neskrývá svoje přípravy na vojnu s Ruskom. Lídry NATO a EU využívají falošné tvrdění o údajné ruské hrozbe na ospravedlně masivní militarizaci. V obave před ruskou vojenskou reakcí však váhají útočit z vlastného území, vyhlásil Vladimír Putin. No, to je pravda, ale to znamená, že jim tam nemůže nic přiletět, že jo? Hlasování v americkém senátu je signálem pro Irán. Americký senát schválil rezoluci o ukončení bojových akcí proti Iránu. Dokument požaduje stažení amerických sil z konfliktu bez nového schválení zákonodárců. Politolog a amerikanista Malek Dudakov v rozhovoru pro Lomovku komentoval tuto situaci a to, jak může ovlivnit Trumpův image. Senát přijal protiválečnou rezoluci, která omezuje Trumpovy možnosti pokračovat v bojových akcích proti Iránu bez souhlasu kongresu. Nedávno podobnou rezoluci schválila sněmovna reprezentantů. Jde o důležité symbolické facky pro Trumpa ze strany zákonodárců. Kongresmani a senátoři se přizpůsobují veřejnému mínění. Podle průzkumu zhruba 70% Američanů považuje tuto válku za chybu a podporuje okamžité příměří s Iránem za jakýchkoliv podmínek, jen aby se vyřešila krize s palivy. Trump bude muset rezoluci vetovat a zákonodárci ji nebudou moci překonat. Tím vysílají důležité signály do administrativy. Nejbolestivější pro americkou administrativu je, že nejsou ochotní financovat prezidentovi vojenské dobrodružství. Od začátku války v Iránu Pentagon opakovaně požadoval částky od kongresu. Padaly čísla v rozsahu 50 miliard dolarů, 100 miliard dolarů, 200 miliard dolarů. Peníze pro Pentagon nebyly poskytnuty. Pokračovat ve válce bez financí je těžké. Také v nejistotě jsou veškeré kroky k přidělení peněz Pentagonu na doplnění arzenálu, které byly vyčerpány během války s Iránem. A připomenu, že jen raket Patriot bylo použito více než 1000. Bude trvat mnoho měsíců, pravděpodobně i několik let, než budou tyto zásoby doplněny. Ještě horší je situace s útočnými raketami, konkrétně Tomahawk. Z nich bylo také použito více než 1000 kusů. Ty se vyrábějí jen v přibližně 100 kusů ročně. Lze tedy spočítat, kolik let bude trvat vše doplnit? Pentagon požaduje 350 miliard dolarů na vše toto štěstí a zákonodárci to prozatím neposkytují. V kontextu přijetí této rezoluce je důležitý nejen samotný fakt hlasování pro ní, ale i všechny doprovodné negativní důsledky. Výrazně omezí jeho možnosti ve finanční oblasti, samozřejmě také oslabí prezidentovu vyjednávací pozici. Takže ať už Iráncům hrozí jakkoliv válkou, všichni dobře chápou, že bez podpory kongresu jsou to hrozby do značné míry fikcí. Pro iránskou stranu je to tedy také důležitý signál, že Trumpova pozice uvnitř Ameriky je oslabena a jeho tým už může být v rámci vyjednávacího procesu tlačen, řekl expert. No, Co z toho vyplývá z toho článku? Z toho článku mimo jiné také vyplývá, že asi těžko mohli poslat 3 nebo 7 tisíc raket na Ukrajinu, které tam Trump takhle jako nahodil. On už je dost podobný tomu Pávkovi, jo. Takže jak to celé zinscenovat, aby to dopadlo dobře? Pravděpodobně na ty rakety byly poskytnuty finance, které obdržela Ukrajina od Evropské unie, minimálně to, co neukradli, tak to tam doputovalo. Trump mu je poslal, ale ejhle, cestou to celé rozsekali a rozstříleli speciální jednotky Ruské federace. Takže takhle se kreje to, aby někdo nestratil tvář, protože tady z toho, co jsme si četli, vyplývá, že Pentagon je se zbraněmi na štíru, nemají peníze na to, aby doplňovali, ale pozor, peníze pravděpodobně doputovaly z Evropy, takže oni si svoje zásoby doplní za peníze Evropanů. No a ty rakety, které vlastně, na které byly poskytnuty ty peníze, no tak ty nedoputovaly, protože jim je Rusové prý rozbili. No takhle se to dělá. To jsou mezinárodní podvody ve velkém, o velkých objemech financí. No a takhle se to prostě dělá, aby se zahladily nepříjemné dopady. No a když už jsme u toho, tak si uděláme takové přemostění na část, která bude teď následovat. Celý život na dluh. V pobaltském pískovišti pokračuje soutěž o titul nejvzornějšího idiota, pardon, spojence NATO. Litva se již proslavila ochotou utratit obrovské částky za umístění německé tankové brigády. Nyní přišla řada na Lotyšsko. Riga se rozhodla půjčit si ještě několik miliard eur na výrobu dronů, z nich značná část pak zamíří na Ukrajinu. Státní dluh Lotyšska již překročil 20 miliard euro. Ekonomika téměř neroste, obyvatelstvo utíká, průmyslová základna prakticky neexistuje. Ale zdá se, že řešení všech problémů bylo nalezeno. Půjčit si ještě více peněz. Logika je bezchybná. Půjčíme si peníze od Bruselu, nakoupíme dovážené komponenty, sestavíme produkt a pošleme ho dále na Ukrajinu. Zadarmo. A splácet úvěr s úroky budou lotyští daňoví poplatníci ještě mnoho let. A tak se ptám, na čí účet se tahle párty pořádá? Nebo opravdu věří, že jednoho dne obdrží nějaké fantastické reparace, které vše pokryjí? Nebo očekávají, že jim za dluhy budou předány několik ruských regionů s užitečnými nerostnými surovinami a hotovým průmyslem? Protože jinak tahle kreditní euforie vypadá poměrně divně. Když bohatá země si půjčuje na rozvoj výroby, je to investice. Když chudá země s rostoucím dluhem si půjčuje na produkt, který ji nepřinese žádný příjem, to už není investice, je to politický rituál na cizí účet. Ale hlavní není ekonomika, hlavní je, aby si v Bruselu a na ústředí NATO zaškrtli políčko loajalita potvrzena. A kdo a čím bude platit za 20 až 30 let, o tom si jako obvykle bude lámat hlavu další generace. No a takhle v podstatě je to na tom světě zařízené. Musí je zadlužit, aby je mohli ovládat. A propos, o tom všem nám teď poví ve svém vystoupení pan Blahinka, který ví, o čem bude mluvit a vlastně zopakuje vám z jiného úhlu pohledu to, co my tady s Jiřím troubíme už tak dlouho. Tak prosím.
1: Kdo a proč nám komplikuje život? Tak běžná populace nemá ponětí o tom, co se děje. A nemá ani ponětí, že nemá ponětí, řekl Noam Chomsky. No takže já se pokusím vám nastínit, co se děje, abyste měli ponětí. Thomas Jefferson, třetí prezident Spojených států amerických, před více než 200 lety prohlásil, jestliže americký lid někdy dovolí bankám, aby ovládali vydávání jeho měny, nejprve inflací a pak deflací, banky a korporace, které kolem nich vyrostou, připraví lid o veškerý majetek. Minimálně 3 století bankéři tvrdě bojují o získání moci nad světem. Začátkem minulého století se jim to povedlo. Už více než 100 let je celý svět ovládán bankami i přes Jeffersonovo valování. To ovládání je nepřímé, skryté, komplikované, nepřehledné a v podstatě o něm nemáme ani ponětí. Abychom pochopili extrémně složitý problém řízení dnešního světa, potřebujeme najít podstatu, čili odstranit veškerý balast a dostat se až k principům, podle kterých se současný svět řídí. Současný svět ovládá malá skupinka lidí, říká se jim Deep State. Stojí v pozadí, nevystavují se veřejnosti, přestože jména jejich rodinných klanů jsou známá. Rothschild, Warburg, Rockefeller a tak dále. Snaží se svět ovládnout přes peníze a dluhy a k tomu jim slouží Fed. Prakticky už před 130 lety ovládali většinu peněz světa, ale neměli moc. Jen připomenu, že tehdy byly na světě v drtivé většině monarchie a monarchové vládli z boží vůle. Kdo se mohl tehdy postavit boží vůli a jen tak převzít moc? Vyřešila to první světová válka. Vznik republik, odklon od víry v Boha, nastává dominance peněz. V USA soukromá společnost Fed získala právo tisknout dolary. Takže Jeffersonovo varování vydrželo jen 1 století. Deep State prostřednictvím Fedu zahájil v roce 1913 operaci s cílem získat nadvládu nad celým světem. Celá operace má 4 časové etapy. První 1913 až 1945, druhá 1945 až 1971, třetí 1971 až 2008 a čtvrtá 2008 dodnes. Podívejme se na jednotlivé etapy. 1913 až 1945. Čili toto období je ve znamení prudkého rozvoje průmyslu. Zejména po první světové válce se začalo produkovat velké množství zboží. Mělo by se tedy do oběhu přidávat víc peněz, jenže to se nestalo. Peněz bylo k dispozici méně, než bylo zboží. Ve škole nás učili, že to byla krize z nadprodukce. Nebyla to krize z nadprodukce, byla to krize z nedostatku peněz. Banky nechtěly navýšit množství peněz, protože měna by k množství zlata musela devalvovat. Politicky to bylo neúnosné. Tak vznikla krize koncem 20. a 30. let. Banky začaly reagovat pozdě a přehnali to na druhou stranu. Banky tedy začaly vydávat nekryté peníze a nastal opačný efekt. Přebytek peněz. Obrovská inflace především v Německu. Bankéři tak vnutili světu potřebu vzájemné celosvětové regulace množství peněz. Druhá etapa 1945 až 1971. Na konci druhé světové války vznikla Bretton Woodská dohoda bankéřů, která stabilizovala poměry měn a stanovila americký dolar jako mezinárodní ekvivalent, ke kterému se budou poměřovat všechny ostatní měny světa s tím, že dolar je plně krytý zlatem. Krytí ostatních měn států bylo stanoveno držením ekvivalentního množství dolarových dluhopisů v jejich centrálních bankách. Byly vytvořeny instituce jako Mezinárodní měnový fond a Světová banka. Také se bankéři dohodli, že banky nebudou podřízeny vládám států a budou podléhat Mezinárodnímu měnovému fondu a Světové bance, které jsou zase podřízeny Fedu, držiteli zlata Spojených států amerických. Čili nedohodli se vlády zemí, dohodli se bankéři mezi sebou. A bankéři se také dohodli, že Bretton Woodský bankovní systém budou ve všech státech světa silou udržovat ozbrojené síly Spojených států amerických. Jenomže zbrojit a vydržovat armádu stojí obrovské peníze. Proto budou všechny ostatní státy Spojeným státům finančně přispívat. Protože to byla dohoda bankéřů a nikoli vlád, tak ten příspěvek bude součástí mezinárodního bankovního systému, který budou provádět nově zřízené instituce Světová banka a Mezinárodní měnový fond. Armáda Spojených států a CIA za 70 let od roku 1945 do roku 2014 provedla 137 zásahů do svrchovanosti jiných zemí. Tady vlevo je seznam. Vymyslel se systém, mimochodem geniální, jak celý svět přispěje Spojeným státům a v podstatě zaplatí zbrojení i armádu USA. Základem jsou dva pilíře tohoto systému. Za A tisk nekrytých dolarů a za B dolarové dluhopisy. Jsou to dva samostatné okruhy oběhu peněz. Podívejme se na dnešní hospodaření ve Spojených státech amerických. Čili státní pokladna Spojených států amerických. Roční příjem 5 bilionů dolarů, vydání roční 7 bilionů dolarů. Roční rozdíl je 2 biliony dolarů. Řeší se to tak, že vláda Spojených států vystaví dolarový dluhopis na 2 biliony dolarů. Deep State neboli Fed proti dluhopisu vytiskne potřebné dolary a předá je vládě Spojených států k vyrovnání deficitu. Čili ten tisk nekrytých dolarů. Tyto 2 biliony dolarů jdou do státního rozpočtu Spojených států amerických. To znamená, že se vyplácí státním zaměstnancům a na investice v USA a tak dále. Takže tyto 2 biliony dolarů zůstávají na území Spojených států amerických. Jenže v USA není proti částce 2 bilionů dolarů vytvořen ekvivalent zboží. Aby se zabránilo obrovské inflaci ve Spojených státech amerických, tak zboží v hodnotě 2 bilionů dolarů se musí dovést z ciziny. Jinými slovy, inflaci místo ve Spojených státech amerických realizovat ve světě. Čili tím celý svět přispívá Spojeným státům, aby mohli vydržovat silnou armádu, která zaručí zase fungování tohoto programu. Jsou dvě podmínky pro fungování tohoto bodu. Zavedení po celém světě volného trhu a volné tvorby cen. Volný trh a volná tvorba cen srovná během 6 až 9 měsíců množství peněz v oběhu s množstvím zboží a služeb. Čili staré peníze se znehodnotí o množství dodaných nových peněz. A máme tu inflaci. Či podívejme se ještě jednou. Za normálních podmínek peníze v oběhu odpovídají množství zboží. Američané za bezcenné peníze nakoupí ve světě zboží. Ale ty bezcenné peníze se chovají ve světě jako pravé peníze. K penězům v oběhu ve světě ale není vyprodukováno odpovídající množství zboží. Takže za 6 až 9 měsíců trh vyrovná množství peněz s množstvím zboží. Čili vidíte, že se vytváří trvalá inflace ve světě a snižuje hodnotu starých peněz. Podívejme se na ten druhý oběh, to jsou dluhopisy. Čili ty dolarové dluhopisy jsou největší prioritou a jsou Světovou bankou nařízeny pro krytí ostatních měn. Vytvoří se tak závislost světa, včetně Spojených států amerických, na Deep Stateu. Takovýto příklad, čili vláda USA řeší deficit státního rozpočtu, vystaví dluhopis. Ve světě další země mají také dluhy, vezměme si například Českou republiku. Čili vláda České republiky řeší deficit státního rozpočtu tak, že vystaví korunový dluhopis. Fed v Americe vytiskne dolary. Česká národní banka u nás vytiskne koruny. A je tady další subjekt, oprávněná banka, která je jediná, má právo kupovat vládní dluhopisy přímo od vlád a inkasuje za to poplatky. Těch oprávněných bank na světě je jenom 21, respektive bylo jich v roce 2012. Když jsem tady ty věci studoval. Nevím, jak je to dnes. Vlastnická struktura těchto bank je velmi nepřehledná. V podstatě se ty banky vlastní navzájem spolu s investičními fondy, jako je BlackRock, Vanguard, State Street. Či reálně jsou všechny tyto banky ovládány skupinou Deep State. Ten vlastní obchod probíhá tak, že jak dluhopisy, tak ty příslušné peníze se dají oprávněné bance k dispozici k obchodování. V jednom okamžiku proběhnou současně tyto transakce. Korunový dluhopis se smění s Fedem za dolary, dolarový dluhopis se smění s Českou národní bankou za koruny, vláda USA dostane dolary za dluhopis a vláda České republiky dostane koruny za ten svůj dluhopis. Všechno probíhá podle mezinárodních zákonů, zákonů Spojených států amerických i českých zákonů a přísných pravidel Světové banky a Mezinárodního měnového fondu. Ještě jednou. Čili dluhopisy přejdou bankám a z bank odejdou peníze. Tato transakce se připraví v oprávněné bance a na jedno kliknutí do počítače to všechno naraz proběhne. Ty poplatky jsou v miliardách dolarů a jsou dalším zdrojem inflace posílané do světa. Podívejme se na ty poplatky. I poplatky podléhají velmi přísným pravidlům Světové banky a Mezinárodního měnového fondu. Obchodník s dluhopisy, ta oprávněná banka, musí mít k dispozici finanční krytí ve výši průměrné 1/20 hodnoty transakce. Jednotlivé transakce jsou ve stovkách milionů a miliardách dolarů. To finanční krytí musí být výhradně soukromým majetkem a je po dobu 40 týdnů zmrazeno na bankovním účtu. Či není zapojeno do toho vlastního obchodu, je to jenom jakýsi důkaz finanční síly obchodníka. Minimální částka k účasti na finančním krytí a podílu z poplatku je 100 milionů dolarů, tedy 2 až 2,5 miliardy korun. Příklad. Tady ty čísla, která budu říkat, jsou v podstatě tak, jak my jsme je kdysi zjistili, ve skutečnosti se můžou lišit. Takže skupina lidí dá dohromady 100 milionů dolarů a poskytne jako finanční krytí. Pak tady máme dluhopisy a máme tady dolary, čili dojde k vzájemné směně. Dluhopis například v hodnotě 2 miliard dolarů a poplatek je například 1,25%. To znamená, že ten poplatek dělá 25 milionů dolarů tady z této sumy. O ten poplatek se napůl podělí oprávněná banka a lidé, kteří poskytli to finanční krytí. Obchodník oprávněné banky provede za den prodeje v jedné transakci nejméně prodej dvou dluhopisů, například jeden dolarový spolu s jedním korunovým. Takže dostane dvakrát ty poplatky. Čili 50 milionů dolarů a zase polovinu 25 milionů dostane oprávněná banka nebo ten obchodník a 25 milionů za den ten, kdo poskytl to finanční krytí. Čili kdo dokáže vytvořit finanční krytí minimálně 100 milionů dolarů, tak získá za jediný den obchodování 25 milionů dolarů zisku. Bankovní týden jsou 4 dny, čili za týden má zisk 100 milionů dolarů. Do obchodu může vstoupit soukromá osoba nebo firma ve 100% vlastnictví soukromých osob na dobu jednoho bankovního roku, to je 40 týdnů. Je tam podmínka, že nesmí být občanem Spojených států amerických. Tento příjem je navíc osvobozen od daní, takže ten člověk za jeden rok získá 80 miliard korun, a to zcela legální cestou v souladu se všemi mezinárodními zákony a pravidly a zaváže se je investovat mimo území Spojených států amerických. Stejnou částku získá oprávněná banka a investuje ji například do investiční společnosti BlackRock. Za tyto peníze pak kupují celý svět. Před 15 lety jsme se chtěli zúčastnit podílu na těchto poplatcích. Nastudovali jsme pokyny Ministerstva financí Spojených států amerických, jednali s bankéři ve Švýcarsku, vyplnili desítky formulářů, sestavili jsme investiční plány a tak dále. Trvalo to několik roků. Podařilo se nám sesbírat i potřebné finanční prostředky přes 2,3 miliardy korun. Absolvoval jsem schůzku s velvyslancem Spojených států v Praze. Jednali jsme se zástupcem firmy BlackRock. Měl jsem v šuplíku připravený depozitní certifikát na cenný kov v hodnotě 2,3 miliardy korun. Nakonec jsme se do toho programu nedostali. Ale získali jsme informace o tom, jak se tisknou dolary, jak probíhá obchodování s primárními dolarovými dluhopisy a tak dále. Takže se s vámi o tyto informace můžu dneska podělit. Kdo nakonec kryje státu, státní banky za vytištění těch 300 miliard korun? Čili vidíte, že množství zboží, tomu odpovídají ceny zboží a ty ceny odpovídají penězem v oběhu. Pokud se tady objeví dluh 300 miliard korun, tak jsou to přidané peníze. A trh během 6 až 9 měsíců srovná ceny zboží a služeb s množstvím peněz, čili zvednou se ceny. No a sníží se tím pádem hodnota peněz občanů, čili devalvace peněz. Čili jinými slovy, všechny tyto transakce platí občané České republiky. Tento geniální systém vymyslel FED a my jsme ho od roku 1990 částečně akceptovali a zcela akceptovali po vstupu do Evropské unie. Do té doby byl u nás systém jednoduchý. Žádný FED, žádná oprávněná banka, žádný dolarový ani korunový dluhopis. Státní banka byla podřízena vládě. Vláda prostě vydala příkaz státní bance vytisknout korunu. A to bylo všechno. Ale hlavně nebylo to potřeba. Nebyla inflace a nebyl deficit státního rozpočtu. Ale tím pádem jsme nepřispívali Spojeným státům americkým na jejich deficit. A nebyli jsme podřízení Deep Stateu. Za trest, znovu říkám, za trest jsme neměli naši korunu volně směnitelnou za cizí západní měny. Třetí období, 1971 až 2008. V roce 1971 Francie jménem generála de Gaulle požadovala výměnu dolarových dluhopisů za zlato. Výměna neproběhla. V USA totiž zjistili, že tolik zlata nemají, protože potají vydávali víc dolarů, než bylo zlata. Takže prezident Nixon jednoznačně vyhlásil, že od teď dolar nebude směnitelný za zlato. A nic se nestalo. Dodnes je dolar ekvivalentem pro všechny měny, i když už není krytý ničím. Proč? Protože nerozhodují ani politici, ani ekonomové, ale bankéři. A jim to vyhovuje. Navíc je tento systém držen silou armády Spojených států a CIA. Uvedu příklad síly centrální banky v Československu, o které nemáme ani ponětí. Do roku 1984 bylo množství zboží v Československu v rovnováze s množstvím peněz v oběhu. Zhruba 5 let před revolucí u nás. Od roku 1985 státní banka začala přípravu na revoluci. Stáhla z oběhu část peněz. Nastala takzvaná druhotná platební neschopnost. Podniky si vzájemně přestaly platit. Nastal problém s vyplácením mest. Stoupala tak nespokojenost lidí. Jenže se ta příprava na revoluci příliš nepovedla. Český člověk si totiž vždycky nějak poradí. Kdo měl podnikovou prodejnu, tak si stahoval hotovost a použil ji na mzdy. JZD Slušovice vytvořilo vnitropodnikovou banku a zavedlo vnitropodnikový okruh peněz, jinými slovy vlastní peníze. JZD Slušovice prodalo program na vytvoření vlastní vnitropodnikové banky stovkám podniků v Československu, včetně vyškolení personálu. Takže lidi dostali mzdy a příprava na revoluci se jaksi nepovedla. Po roce 1989 za to bylo JZD Slušovice silně perzekuováno. Ředitel vnitropodnikové banky JZD Slušovice strávil 1,5 roku ve vazbě za údajné porušení bankovních předpisů, které se ale neprokázalo. Za vytvoření vnitropodnikové banky byl předseda JZD Slušovice docent Čuba 13 let vláčen po soudech s výsledkem, že se nic nestalo. Takže to byla jenom taková malá odbočka, co všechno banky ovlivňují. A teď se vrátíme opět do světa dolarů a dluhopisů. Co potřebuje Deep State pro splnění svého cíle získat nadvládu nad celým světem? Za A, aby svět přijal a toleroval nejméně 2% inflaci a tím pádem přijímal tisk nekrytých dolarů ve výši nejméně deficitů Spojených států amerických každý rok. USA by tak dále mohly financovat obrovskou armádu. Za B, aby se vlády států zadlužovaly, aby vytvářely každoročně deficity rozpočtu státních financí a centrální banky, aby přijímaly a držely dolarové dluhopisy. Tím vytvoří závislost světa, včetně Spojených států amerických, na Deep Stateu. Proč zrovna 2% inflaci? Protože HDP celého světa je 100 až 110 bilionů dolarů. Roční deficit USA 2 biliony dolarů, čili jinými slovy 2%. Čtvrté období 2008 do dnes. USA před rokem 2008. Pokud objem peněz poskytnutý před hypotéky odpovídá množství postavených domů, tak je trh v rovnováze a vše v pořádku. Či například cena jednoho domu je 1 milion dolarů. Krizi roku 2008 v USA způsobil Fed tím, že povolil bankám v USA poskytovat hypotéky ve větším objemu peněz, než stačili stavaři stavět. Protože trh srovná do 6 až 9 měsíců ceny s počtem nemovitostí, pak cena jednoho domu je pak třeba 2 miliony dolarů. Pokud to trvá řadu let, třeba 10 let, tak dál přibývá hypoték, trh pořád srovnává s výstavbou a ceny nemovitostí rostou a rostou. Cena jednoho domu je pak třeba 10 milionů dolarů. Potom se naraz zjistí, že dům má hodnotu 1 milion a hypotéka na něj 10 milionů, čili ten přehrátý kotel vybuchne. Hypoteční banky začnou požadovat splacení rozdílu mezi výší hypotéky a reálnou hodnotou nemovitosti po majitelích domů. Protože ty peníze lidé nemají, tak se jim zabaví domy a veškerý další majetek a ještě to nebude stačit. Tak velké banky pohltí menší banky a tak dále. Pro některé státy světa to bylo po naučení, že tento bankovní systém už je nebezpečný. Co se děje po roce 2008? Vytváří se skupina BRICS. Polovina světa postupně odmítá přijímat dolary za zboží. Rusko a Čína a další země se zbavují dolarových dluhopisů. Takže se zmenšuje podíl zemí, které přispívají do pokladny Spojených států amerických. A ty státy, co zbyly, musí platit víc. Například země Evropské unie. Či víc než 60 let fungující systém tištění nekrytých dolarů se začíná hroutit. Které státy už jsou zcela mimo vliv Deep Stateu a mimo dolarové dluhopisy a mimo celý výše popsaný bankovní systém založený na dolarech? Jsou to jenom 3 státy. Severní Korea, Irán a Rusko. Se všemi jsou Spojené státy americké přímo či nepřímo ve válce. Je to náhoda a USA přitom nevyhrávají. Co potřebuje Deep State? Inflaci minimálně 2% a deficity státních rozpočtů. V zoufalé snaze zachránit od roku 2008 pád dolarového systému zorganizovali. Uprchlickou krizi, Green Deal, COVID, energetickou krizi, válka na Ukrajině v Iránu a na to 5% HDP na armádu. Toto všechno vytváří inflaci a zvyšuje státní dluhy. Uprchlická krize. Na popud paní Merkelové od roku 2015 do Evropy přicházelo ročně 4 až 5 milionů migrantů. Celkem se odhaduje, že dnes v Evropské unii žije 60 až 70 milionů lidí narozených v zemi mimo Evropskou unii, to je asi 14% všech obyvatel. Z toho 45 až 50 milionů migrantů přišlo do Evropské unie po roce 2015 a drtivá většina z nich nepracuje. A tito nezaměstnaní zvyšují zátěž sociálního systému a tím se vytváří tlak na zadlužování státu. Protože by bylo politicky neúnosné oficiálně snižovat životní úroveň stávajícího obyvatelstva na úkor migrantů. Green Deal. V roku 2019 byl program schválen a konkrétní účinky začaly dusit hospodářství Evropy od roku 2021, čili opět zvýšení inflace a státních dluhů. COVID. V roku 2020 až do počátku roku 2022 byla prováděna výrazná omezení hospodářství státu. Dnes víme, že COVID-19 byla biologická zbraň vypuštěná neznámo kým a proti ní bylo obyvatelstvo očkováno látkami bez toho, že by byly známy účinky očkovacích vakcín. Obrovský výpadek hospodářství výrazně zvýšil inflaci a státní dluhy. Energetická krize. Začátkem roku 2021 rozhodla Evropská komise o předání emisních povolenek k volnému obchodování spekulanty. Tito spekulanti během pár měsíců vyhnali ceny emisních povolenek na několikanásobek. Takže vyletěly ceny plynu i elektřiny na několikanásobek. Ceny elektřiny na lipské burze, kde se prodávají přebytky elektřiny 5 až 15% elektřiny, také výrazně stouply. Naši producenti elektřiny s odvoláním na lipskou burzu zvýšili skokově veškeré ceny elektřiny. Neexistoval žádný věcný důvod pro toto zvýšení cen. A Babišova vláda vůbec nereagovala. V naší republice byl a dodnes je přebytek výroby elektřiny. Výsledek? Obrovský nárůst inflace a státních dluhů. Válka Ukrajina-Irán. Vedlejším cílem bylo angažování evropských zemí do tohoto konfliktu a tím je hospodářsky oslabit. Totéž ve válce s Íránem, oslabení hospodářství evropských zemí. Oslabené země si budou muset půjčit a máme opět poptávku po dolarech a dolarových dluhopisech. NATO 5% HDP na armádu. Tlak Spojených států na země a NATO, aby zvýšili vojenský rozpočet na 5% HDP, je opět jenom z důvodu většího utrácení peněz a většina zbraní se bude nakupovat ve Spojených státech amerických a na dluh. Tedy opět zvýšený zájem o dolary a dolarové dluhopisy. Všechny tyto akce mají konkrétního autora. Žádná z nich nevznikla z nějakých přírodních nebo náhodných změn či přirozeným vývojem. Uprchlická krize, Merkelová, Green Deal, rozhodnutí Evropské unie, COVID je biologická zbraň, energetická krize, rozhodnutí Evropské unie, válka, Ukrajina, Irán, vláda Spojených států amerických, NATO 5% HDP na armádu, Donald Trump. Společným jmenovatelem je udržení a prodloužení doby nadvlády dolaru a dolarových dluhopisů a návrat vzdalujícího se cíle Deep Stateu nadvlády nad světem. Jaké je řešení pro nás? Opustit dolarový systém. Je třeba vybudovat nový systém, přejít na jiný systém hodnot. Opustit dolarový systém. Je to dnes v České republice možné? Jednoznačně není. Všichni, kterým se povedlo vymanit z tohoto systému, byli nebo jsou ve válce se Spojenými státy americkými a na to v České republice nemáme ani síly, ani prostředky. Vzpomeňte si, jak dopadla Libie. Dokud se dolar nezhroutí, tak my s tím nehneme. A dolar vydrží tak dlouho, jak dlouho bude schopna armáda Spojených států a CIA násilím nutit vlády všech zemí k tomu, aby uznávali dolarový bankovní systém. Z toho systému pomalu couvají státy skupiny BRICS. Můžeme se ale připravit. Státní banka může například se zbavit dolarových dluhopisů a nakupovat zlato. Vláda může minimalizovat dopady těchto negativních programů. A vyskytne-li se příležitost, tak se jich zcela zbavit. Vláda České republiky může korunový dluhopis prodat přímo občanům České republiky. Vyřadí se tím Česká národní banka, oprávněná banka FED i vláda Spojených států, vyřadí se tím dolary i dolarový dluhopis a poplatky za korunový dluhopis získají občané České republiky držitelé dluhopisů. Ale každé zadlužení státu je špatné. Vyřadíme sice FED i dolary ze hry, ale způsobíme inflaci. Poplatky zaplatí chudí bohatým. Spojené státy americké a CIA se pak budou rozhodovat, zda zasáhnout, anebo to pro ně bude jenom drobnost. Odhadem je získat formou československých českých dluhopisů cca 20 až 50 miliard korun. Uvidíme, zda to bude pro CIA dostatečná záminka, aby zasáhli, nebo to nechají plavat. Vláda Spojených států má další možnost. Místo dluhopisů vybírat clo od cizinců. Vyřadí se tím dolarový dluhopis, poplatky a úroky. Vyřadí se tím FED i oprávněná banka. Clo vyřadí FED a Deep State ze hry, ale způsobí inflaci ve Spojených státech amerických vyššími cenami. A Deep State použije všechny prostředky kongresu, soudu a tak dále, včetně atentátu, aby vrátil vládu Spojených států zpět ke dluhopisům a upustil cla. Dolarový systém, pokud bude opuštěn, tak se svět nezhroutí. Jenom bude svět jiný a možná spravedlivější. A Deep State nebude vládnout světu. Teď znáte základní princip nadvlády nad světem. Kolem něj je ale obrovské množství balastu, prostředníků, institucí a pravidel, takže není jednoduché se k tomu principu dostat. Systém nákupu a prodeje dluhopisů je tak zamotaný, že ani sami bankéři ho kompletně neznají. Znají většinou jenom tu svoji dílčí část. Já jsem pro vás odsunul bokem všechny vedlejší kroky a velmi zjednodušil vzájemné vazby bank a vlád státu, abyste si udělali sami obrázek o tomto největším podvodu v dějinách lidstva. Pokud vás bude zajímat, kolik ničím nekrytých peněz dostal Deep State do světa od roku 1945, za které si koupil téměř celý svět, stačí se podívat na dluh Spojených států amerických. Tisk dolarů, 40 bilionů dolarů, dolarové dluhopisy, 40 bilionů dolarů, celkem 80 bilionů dolarů. To je číslo 80 a 12 nul. Tato historicky největší krádež pořád pokračuje. Teď už víte, proč Česká národní banka v současnosti není podřízena vládě, je to paragraf 9 odstavec 1 zákona o České národní bance, a proč nesmí přímo nakupovat státní dluhopisy, paragraf 34a odstavec 1 zákona o České národní bance. Protože jinak by se korunový dluhopis nedostal do Fedu a nebyl by zaplacen bezcennými dolarovými dluhopisy a občané České republiky by tak finančně nepřispěli Američanům a Deep State by nedržel pod krkem naši vládu. Takže ještě jednou. Dluhopisy jdou bankám, z bank jdou koruny a celá tato transakce probíhá naraz. Podle principu rozděluj a panuj zná každý jenom svou část těchto transakcí. Takže vláda České republiky zná jen vazbu na Českou národní banku a zbytek je pro ní černá skřínka. Česká národní banka zná i oprávněnou banku, zbytek je pro ní taky černá skřínka. A stejně jsou na tom i ostatní vlády a centrální banky na světě, včetně Spojených států amerických. Takže teď patříte mezi pár lidí na světě mimo Deep State, kteří znají kompletní systém oběhu dolarů a dolarových dluhopisů. S touto znalostí fungování bezcenných dolarů a dolarových dluhopisů se podívejme do České republiky 30 let nazpět. Jak to bylo v České republice od roku 1990? V průběhu 90. let se v České republice prodávaly státní podniky. Takzvaní investoři nakupovali za bezcenné peníze. Získané bezcenné peníze se postupně dávaly do oběhu v České republice.

České republice. Trh během 6 až 9 měsíců srovnává množství zboží a služeb s množstvím peněz. Čili vidíte, snížená hodnota peněz občanů, čili nastala obrovská devalvace peněz. Devalvace peněz v České republice od roku 90 do dneška byla hrozná. Oficiálně podle Českého statistického úřadu 1 koruna z roku 93 rovná se 8 korun z roku 2024, čili 8krát. Oficiálně dle ČSÚ je devalvace 800%. Neoficiálně poměr k polskému zlotému. V roce 90 20 haléřů za 1 zlotý. Kdo jel do Polska, měnil 1 korunu za 5 zlotých. V roce 26 dáváme opačně 6 korun za 1 zlotý, či devalvace 30krát. Takže neoficiálně devalvace 3000%. Ta skutečnost bude někde mezi 800% a 3000%. Či hospodářství České republiky roku 1990, státní majetek, továrny, banky prodány do ciziny a získali jsme za ně bezcenné peníze. Za 10 let jsme prodali 95% aktiv státu a nezbylo nám nic. Veškerý výnos prodeje doslova sežrala inflace. Jsem přeskočil dvakrát. Tak, státní dluh České republiky. Vidíte, že v 90. letech příliš nerostl, protože z těch prodejů fabrik a tak dál se jaksi sanovaly mzdy lidí a náklady státu. Jakmile se všechno vyprodalo, tak už nebylo z čeho brát a museli jsme se začít zadlužovat. A vidíte, že ty programy jako Green Deal, krize, COVID, energetická krize, válka a tak dál, je to poslední období od roku 20 do dneška, čili je to období pro větší, období programů pro větší zadlužování státu. Někdo říká, státní dluhy, čili dluhopisy, budou splácet naši vnuci. Pokud jste pozorně sledovali, tak trh srovná dlužné peníze sám za 6 až 9 měsíců. Takže dluhy přes dluhopisy platíme dvakrát, plus samozřejmě úroky a poplatky. Poprvé je platíme i hned inflací, či za 6 až 9 měsíců je to zaplaceno. A podruhé v budoucnu, protože ty dluhopisy pořád existují a mají nějakou splatnost, kdy je my všichni zaplatíme ještě jednou. V USA i u nás bylo několik prezidentů a politiků, kteří chtěli vydávat peníze přímo státem bez dluhopisů a nikoli bankami. Abraham Lincoln zastřelen, John Kennedy zastřelen, Alois Rašín zastřelen. Abraham Lincoln zastřelen roku 1865. Cituji, vláda by měla vytvářet, tisknout a dávat do oběhu veškerou hotovost a kredit, který potřebuje k uspokojení svých výdajů a kupní síly spotřebitelů. Privilegium vytvářet a vydávat peníze není nejvyšší výsada vlády, ale její největší tvůrčí příležitost. Osvojením si těchto principů budou daňoví poplatníci ušetřeni nezměrných obnosů z úroků. Peníze tak přestanou být pánem a stanou se sluhou lidství. Jeho systém vládou vydávaných bankovek vydržel ve Spojených státech amerických cirka 50 let od roku 1862 až do roku 1913, přičemž měl nulovou inflaci. John Fitzgerald Kennedy, zastřelen na podzim roku 1963. Dne 4. června 1963 vydal prezident John Kennedy exekutivní příkaz číslo 11110, který nařídil ministerstvu financí vytisknout bankovky v hodnotě 4 miliard dolarů. Tyto bankovky, kryté stříbrem v trezorech ministerstva financí, byly vydány přímo vládou Spojených států bez dluhu a úroku. Tato emise bankovek byla součástí Kennedyho dlouhodobého plánu na omezení moci Federální rezervní banky, čili Fedu. Toto je dnes považováno za konspirační teorii. Faktem je, že od jeho smrti už vláda Spojených států nevydala dolary a všechno přešlo zpět na Fed. Tady je běžná dolarová bankovka z roku 2021. Vidíte, že v záhlaví je napsáno, že je

0: vydána Fedem, čili Federal Reserve Reserve Note. Kennedyhov dolarová bankovka z roku 1963, vydána Spojenými státy, čili United States Note. Alois Rašín, zastřelen roku 1923, byl prvním ministrem financí České republiky, ale zároveň byl i guvernérem Národní banky Československé, která byla plně ve vlastnictví republiky a podřízena vládě. V této poválečné chaotické době jsme měli velmi stabilní měnu. Až v roce 1926 se polovina Národní banky Československé postoupila soukromému kapitálu a následně jsme se mohli v uvozovkách zúčastnit hospodářské krize. Rašín měl pověst stabilizátora rozvrácených poválečných státních financí. Připomeňme si ještě jednou, co řekl Thomas Jefferson před 200 lety. Jestliže americký lid někdy dovolí bankám, aby ovládali vydávání jeho měny, nejprve inflací a pak deflací, banky a korporace, které kolem nich vyrostou, připraví lid o veškerý majetek. Jedna drobná a drzá úvaha o armádě na závěr. Za prvé, Česká republika si přes Brettonwoodský finanční systém platí část armády Spojených států amerických, aby nás chránila. Pokud Spojené státy americké ustupují od závazku nás chránit, tak by nám měli přenechat část své výzbroje, kterou jsme si u nich už zaplatili přes jejich bezcenné dolary. Česká republika by měla opustit Brettonwoodský finanční systém a z ušetřených peněz by si měla platit svoji vlastní armádu. Nereálné? Uvidíme. Tak teď víte, kdo a proč nám komplikuje život. Protože chci končit pozitivně, ocituji Johna Lennona. Nakonec všecko dobře dopadne. Že to dobře nedopadlo, tak to ještě není konec. Děkuji za pozornost.
1: No, tak co jsme tady vlastně slyšeli? Je to takové schéma, modus operandi, jak fungují bankéři a jak soustavně, nazváno Deep State, jedno jak tomu budeme říkat, vysávají z lidí životní energii skrze peníze, protože peníze lidé vydělávají tak, že směňují svůj životní čas, čili čas svého žití, který utrácí za činnost, kterou jim někdo platí a ten plat, ty peníze potom jim ještě zdaněj a regulujou, kolik si za svůj život můžou lidé vlastně čeho pořídit. Takže je to, někdo si organizuje sám proti sobě takzvaný krysí závod, někdo si ho nemusí organizovat, je mu organizován. Vyskočit se z toho dá jenom jediným způsobem. Že když už si něco pořídíte, tak je potřeba to dostat mimo tu zónu těch bankéřů, mimo sledovaný, nebo chcete-li mimo registrovaný majetek. Jenom neregistrovaný majetek, můžete o něm mluvit jako o svém majetku. Pokud vlastníte cokoliv registrovaného, tak to není váš majetek. To je prostě něco, o čem oni vědí a v různých obdobích na to různě cílí. Zákony se mění, daňové předpisy se mění a tyto změny pochopitelně se odvíjí podle toho, jak to bankéři, v kterou fázi těch událostí, toho cyklu ekonomického, jak oni to potřebují. Tedy vždycky ty zákony budou vytvářet prostor pro ty, kteří tu akci řídí, to znamená Deep State, řídí pochopitelně i politickou sféru, protože bez peněz se do politiky nikdo nedostane. No a dokonce ani bez peněz tu politiku nemůže dělat, protože když věřitelé řeknou a dupnou, že to bude takhle, no tak i kdyby ty politici nakrásno chtěli, tak se musí přizpůsobit. Čili Všechny tyto vlivy, které vás mohou připravit o peníze, o nemovitost, o svobodu, o soukromí, tak všechny tyto vlivy jsou, mají kořen v registraci toho, co vlastníte. Proto když si pořídíte majetek, který není registrovaný, tak jste se úplně vyčlenili z toho jejich otrokářského systému. Máte k dispozici platidlo, kupní sílu, nad kterou oni nemají moc. A to jsou právě investiční kameny, zejména třeba Tanzanity v současnosti. Protože Tanzanity mají tu obrovskou schopnost, že se brzy v krátkém horizontu dožijí do těžby a to jim povýší cenu 10 až 40 krát, i kdyby jenom od té, za kterou to dneska koupíte. Čili to je přeci naprosto něco unikátního. A to se nebavím o těch duchovních záležitostech, které třeba jsme řešili s Išou v našich pořadech, protože Tanzanit je kámen, který pochopitelně si lidé kupují i z důvodů duchovních. Ale vrátím se k tomu neregistrovanému majetku. Co zlato? No zlato, tady na zlatě právě si budeme moci demonstrovat, jak se mění zákony ve prospěch bankéřů, když je zapotřebí. Od července, tuším příštího roku, 2027, se naplno změní evropská legislativa vůči držitelům zlatých investičních slitků. Bude se jednat o registraci, bude se jednat de facto i o zpětnou registraci. Proč? No protože budete muset to zlato přiznat v době, když ho budete zobchodovávat. To znamená, vy ho jste ho koupili sice jakoby volně, koupili jste ho takovou tou formou, kde jste si říkali ano, není tam DPHčko, dobře, mám to, mám neregistrovaný majetek, ale oni z něho registrovaný udělají. Dobře, můžete říct, že to samé můžou udělat s kamenama, ale s kamenama to nikdy neudělali. Se zlatem to dělají proto, protože ho potřebují pro stavbu nového monetárního systému. To znamená, proto jdou potom zlatě tímto způsobem. Ad jedna. Ad dvě, je to proto, že existuje zlatá burza. Kdyby byla tanzanitová burza, tak jako je burza diamantová, no tak se z toho stane podpůrný bankovní kámen, no a bude to registrovaná záležitost. Tak jako jsou diamanty. Diamanty nejsou úplně volné investiční kameny, jo. Existuje diamantová burza a přesto vás uvaří kdykoliv. Volnost a neregistrace, tady se můžeme bavit jenom ve chvíli, kdy ty kameny žijí svůj volný obchodní příběh. Nabídka, poptávka. Potom jste a neregistrace. Potom jste úplně někde mimo tu zónu. Já netvrdím, že investiční kameny nebudou nikdy předmětem zájmu bankéřů. Může se to stát. Ale rozhodně se to stane později než u čehokoliv jiného. Podívejte, jak se tady dlouho prodává volně zlato a teprve teď ho začnou utahovat. Vrátím se k tomu tématu. Vy prostě budete vehnáni do situace, že to zlato budete muset přiznat, když ho budete prodávat. Takže vy budete muset prokázat, za co jste to zlato koupili, když jste ho nakupovali, zpětně, když ho budete obchodovat do něčeho jiného. Proto se nám tady začíná rýsovat takové výstupní okno ze zlata. Momentálně to zlato je někde propadlé ke 4000 dolarů za trojskou unci a to už jsme byli přes 5000. Je logické, že pokud někdo nakupoval v době, kdy to zlato stálo 5000 dolarů, tak se mu teď asi nebude chtít prodávat trojskou unci za 4000. Tak vy počkejte. Vy, kteří jste zlato prodávali, kupovali, pardon, za 1200, za 2000 dolarů trojskou unci, vám se nachyluje ten čas, kdybyste měli pomalu reagovat. Já vám řeknu, co se očekává, nebo co asi se stane někde po prázdninách. Budou vyprodány kopice, ale obrovské kopice papírového zlata a dojde k oddělení ceny fyzického kovu od nějakých potvrzenek o tom, že někde nějaký zlato možná existuje. Čili to jsou to papírové zlato. Dojde k oddělení té ceny a začne se účtovat, nebo respektive začne se projevovat, ty výprodeje se nebudou promítat do ceny zlata negativně jako teď, ale naopak začnou absorbovat tu vyprodávanou cenu. To byl taky důvod, proč v podstatě srazili bankéři, proč srazili tu cenu tím výprodejem. Protože za čím méně se teď budou prodávat ty potvrzenky o zlatě, tím menší raketa se potom promítne do růstu ceny fyzického kovu. Tedy když to prodám za 4, tak se mi tam posledně promítnou 4, kdybych to prodával za 7, tak se mi tam projektovat 7 do té ceny. To znamená, to je další důvod, proč oni to momentálně srazili. A také proto, že oni vyprodávají papír a nakupují fyzický kov. To znamená, že ubývá fyzického kovu v oběhu na tom trhu. Takže po prázdninách půjde fyzický kov nahoru. Sami bankéři odhadují někde okolo částky 6, já bych řekl spíš 7 až 10 tisíc dolarů. Kdyby to bylo jenom těch 6, tak se to vyplatí prostě zobchodovávat. Takže výstupní okno na to, abyste se zbavili toho zlata, je někde po prázdninách až, dejme tomu, květen 2027. Protože čím později jste nakupovali, tím později budete se zlata zbavovat. Ale doporučuji, abyste se toho zlata zbavili ještě dřív, než nastoupí ta legislativa. Má to spoustu důvodů. Takže budete moci směňovat to zlato, případně stříbro, budete moci směňovat přímo do kamenů. A nejenom do kamenů, ale třeba i do dejme tomu, různých investičních certifikátů s 6 nebo 8% výnosem, ale pozor, které jsou podepřené přímo fyzickým majetkem, to znamená, je to fyzická ekonomie, nejsou to standardní cenné papíry udělané ze vzduchu. Těch možností máte X, my jsme je pro vás připravili a pochopitelně vás budeme víc a víc argumentačně jak si edukovat k tomu, aby držitelé kovu se toho kovu zbavili dřív, než nad tím zapláčou. Takže mějte se krásně, to je úplně všechno ode mě z dnešních, řeklo se, stalo se. Jsou tady parné dny, tak se neuvařte a užijte si spíš to léto a mějte krásné prázdninové dny. Od mikrofonu se s vámi loučím, jinak než Petr Václav.
2: My můžeme spustit teda všetci spolu teraz jednu pieseň, ktorá je tiež o kšefte, o obchodovaní. Najlepší kšeft totiž to je, viete čo? Obchod so zbraňami, aj keď je to len malý obchod ako ten náš.
3: Krado. Aby viac nekradol. Odťať

absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné?

stal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny, budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgard, vítejte na Midgard. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty.

0: Vítejte. Vítejte tady u nás na Midgardu. Jsem rád, že se slyšíme, jsem rád, že vás slyším, jsem rád, že vy slyšíte mě, jsem rád, že se slyšíme všichni dohromady a jsem rád, že se uslyšíme všichni dohromady, až vy třeba budete poslouchat někde z toho archivu. A pokud teď mě slyšíte a posloucháte z archivu, tak teď právě mluvím k vám. No a protože už toho bylo dost, tak teď zase budu mluvit těm, kteří poslouchají právě teď. Takže právě teď doufám, že poslouchá třeba i můj host Míša. Míšo, zdravím tě, ahoj. Ničevo. My tě neslyšíme. Tak bude asi potřeba, aby ses podívala. Neslyším tě. Halo. Hlášení v českém jazyce. Do Prahy signál nedorazil, respektive z Prahy nedorazil signál. Co budeme dělat?
1: No, teď jsem to tam úplně dala.
0: A teďko tě slyšíme.
1: Nemáme jiný sluchátka?
0: Ano.
2: Já si náhlubu milem vypnout to.
1: Mikrofon, tady mikrofon
0: teďko
1: je zapnutý.
0: Teďko tě slyšíme, i malýho Toma slyšíme.
1: Už mě slyšíš?
0: Už tě slyším i s Tomíkem, jasně.
1: No, prosím tě, za žádných okolností to nechtělo fachat, zastrčet, vystrčet. Prostě to jako nefungovalo.
0: Počkej, jako vaše rodinný problémy tady netahej. Jakože nefungovalo zastrčit, vystrčit. To je tak jako buď sexuolog, nebo nějaký takový urolog, nebo chápeš?
1: Ne, to byl prosím tě čudlik do počítače a normálně to hlásilo, že to je připojený, mikrofon připojený a blikal tam ano, ne.
0: To je lepší, než zastrčit, vystrčit. No tak dobře. Tak my jsme rádi, že momentálně zastrčeno a funguje to?
1: No, kdyby ne, tak nevím. Tak budu hledat náhradní sluchátka a náhradní řešení, jo?
0: Takže prosím tě, my tě vítáme, já tě vítám ve vysílání, jsme rádi, že už jsi se oživila. Pojď se přivítat.
1: Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače. Bez tak, spojení není valení.
0: Tak na to, že nešlo ani zastrčit a vystrčit a zastrčit a vystrčit, jsi dost veselá teda, jako musím říct. Většinou no. To ženy špatně snáší, tak to jsem rád, že máš dobrou náladu.
1: Mně nic jiného nezbejvá.
0: To je docela výmluvný. Tak nám pověz, jak jsi se měla ten týden, co jsme se neslyšeli.
1: Já teda nevím, jako já si myslím, že my všichni budou děsně závidět. Jako.
0: To byla úvody, jsi zvládala úvody celou dobu nebo co?
1: Já jsem ten horký týden prožila v pouhých 22 stupních Celsia.
0: Uj.
1: Celý.
0: Jak to, že jsi netrpěla horkem?
1: No, protože jsem byla zavřená u sebe ve sklepě. A tam je opravdu stabilních 22. Dokonce v jednu chvíli došlo i na to, že jsem si zapla topení, protože jsem měla studený nožičky.
0: Až tak?
1: Až tak. Až tak, ale mělo to jednu velkou daň. Nevidím tam odsaď denní světlo a celou tu dobu, co jsem tam strávila, tak jsem opravdu jenom pracovala. Takže
0: ty jsi uvězněná tam někde.
1: No, ale musím říct, že to je jediné místo celým tady našem domě, kde se skutečně v těch úplně šílených vedrech dalo vydržet tak, že se tam dokázal na tu práci soustředit a relativně jako tě nic nechybělo. Ani ten kyslík, protože nějakým způsobem se tam jakoby větralo, ale v jednu chvíli na dvoře bylo takový horko, že se nedalo ani dechat. Opravdu jsem měla pocit, že mám nedostatek kyslíku a jak kdyby ti člověče někdo ten kyslík vzal a vycuc.
0: Právě jste slyšeli hluboké ticho, takže jste neslyšeli, jak jsem se marně pokoušel spojit s Míšou. A ne, no prostě jsme vyučili, vůbec jsme nebyli v éteru, že jo. No takže, už
1: Máte
0: jsme
1: dost
0: v...
1: dlouho teda?
0: No, já
1: No,
0: nevím,
1: 11 minut.
0: prvních 35 minut, jako no, tak... Ne, tak 10
1: Ne,
0: minut.
1: deset.
0: Takže pravděpodobně hodně z vás to uslyší, ten začátek si můžete pustit z archivu, já to dám do archivu, tak... V zásadě jsme neprožili tady nic, připojovali jsme Míšu, ta zastrčit, vystrčit nemohla. Pak když už mohla, tak se tomu smála, že už ji chtěli zastrčit, vystrčit, zastrčit, vystrčit. Takže to fungovalo. No potom, co potom? Potom jsme si chtěli říct, jak se Míša měla. A ona se měla dobře, protože byla ve sklepě, 22 stupňů musela topit, aby nezmrzla. No, tak ještě k tomu slyšet, co? Jo, a na dvoře se nedalo dýchat.
1: Tak.
0: Takže a v tom jsme zjistili, že jaksi nejsme v éteru, že jo? No.
1: Ano, přesně tak.
0: Chápeš to? To
1: Chápu
0: jsou
1: to,
0: věci.
1: prostě to jsou věci mezi nebem a zemí, no.
0: No tak všechny
1: Taky.
0: znova vítáme, pochopitelně tady u vysílání z Midgardu. Je vidno, že to teplo nějak jako doléhá. Nevím, proč nám to tady se neseplo. No zkrátka, dobře, vůbec to nenaskočilo to. Zajímavé. No tak můžeme konečně začít. Takže ty jsi se měla dobře, zatímco já jsem se pekl na koupáku v 37 stupních s Eliškou. Takže jsme byli pořád ve vodě. Ráno byla voda 26 a v odpoledne už byla 30. Takže hezky se
1: No, to ti
0: uhřívala.
1: věřím. To ti věřím, protože my jsme se byli v neděli ráno vykoupat v Radotíně na 7. brzo v biotopu a já tak jako biotop znám do těch 22 stupňů, 23 max. A mělo to asi 6 nebo 27, jo. Takže opravdu to je prostě teplý, no. Opravdu je to teplý. Takže ti věřím, že jsi se koupal v teplé vodě.
0: Takže, když jsme byli ve vodě, tak to bylo naprosto super. Venku to teda docela peklo, musím říct, to jako, no ale, protože jsem hrdina, že jo, tak já se nemažu na sluníčku, jo. Takže,
1: Ani vnitřně.
0: no to ti řeknu, že teda, jako, tam budeme nějakou dobu, tak jsem si dal desítku pivo.
1: Jo.
0: A to bylo teda nádherně vychlazený, to byla
1: To jenom
0: radost,
1: zasečalo.
0: to jenom zasyčilo. Já jsem si říkal, no v tom teple, jsem ho tam docela jako rychle poslal, tak jsem si říkal, v tom teple, no hele, já jsem to vůbec necítil. Podle mýho se okamžitě, jak to pivo jako dopadlo do toho vnitřku toho těla, tak se proměnilo v páru, alkohol jsem vydechl a voda se vstřebala, jo, takže... Asi tak. Čili vůbec ani tu desítku jsem vůbec necítil. A to někdy, já nevím, tuhle jsem si dal, bylo teplo, dal jsem si jedenáctku a docela jsem ji cítil. Jo. Jedno jediný pivo, a tak půl hodinky jsem ho cítil, jakože účinkuje. No a tohle to ani prd.
1: No.
0: No.
1: Já jsem teďka teda se přiznám, že jsem skoro celý týden a mě jsem alkohol neviděla, protože ještě se mi k tomu všemu, jak jsem strávila v krásném 22-stupňovém chládku, tak asi jsem někde při přeběhu mezi teplem a zimou vofoukla a trošku se mi ozvaly záda, tak
0: Z toho
1: jsem.
0: biotopu.
1: To už bylo předtím, to už bylo někdy od pátku a spíš si myslím, že celkový stres a únava a přetížení a všechno, tak se mi to kuslo. Tak je to takový
0: No tak
1: kouzlo.
0: ty si vegičíš v tom sklepě a ani netušíš, co se venku děje, viď, v Praze, jako.
1: No, ale dneska vím, že hoří skla v Kunraticích.
0: Jo,
1: Ten
0: a s
1: teďka
0: čím?
1: začal hořet.
0: S čím?
1: Nějaký, prosím tě, jsou to nějaký oděvy. Nejsou
0: Aha.
1: to žádný. Jsou to oděvy. No ale nicméně teda musím říct, že sice nechodím venku, ale to, co čtu,
0: No Praha je zmítaná spoustou kauz.
1: Praha to má jako, hele, tam nevíš, kde dřív začít, jo. A to ještě nám zavřou metro.
0: A já myslel prezidenta, konečně.
1: No, počkej, ono to s tím totiž ale bude souviset. Protože oni to metro zavřou 4. července, linku C, v dílce přes celý centrum. A otevřou ho až 10. července.
0: A důvod?
1: Hele, instalace nových bezpečnostních zařízení.
0: Aha.
1: Neříkej mi, že by se to nedalo udělat tak, že by se pozavírala postupně 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stanic postupně. No, to mi hele, přijde divný.
0: Tomu úplně nerozumím, ale vím, že dvojčata než spadla, tak tam taky instalovali nový bezpečnostní zařízení.
1: No, upřímně, jo, jako já v tom čuju nějakou čertovinu, jo.
0: Čertovinu?
1: Čertovinu a začíná
0: a
1: to toho
0: čtvrtýho. Jak to souvisí s Hradem? Počkej, jak to souvisí s Hradem?
1: No, kdy začíná Ankara?
0: 7. no hned po Husovi.
1: No, 7. začíná Ankara, tak aby třeba jako zabránili nějakým protestům, anebo Bůh ví, co se stane a metro může být taky dobrý ukryt, že jo? Ale jako nevíš. Jako fakt nevím, jako nepřijde mi to úplně normální, v životě jsem to v Praze nezažila, že by zavřeli nějakých 10 stanic na jednou, jo.
0: Zajímavý, veď? To bude dlouhý kábel, co tam musí natáhnout.
1: Jako víš co, takové věci se musí připravit na dopředu a pak jako to musí jít prtrtné. To jako úplně mi to není jasný.
0: Myslím tě, jestli o tom rozhodují Piráti nějak, jo, tak bych se nedivil.
1: No, to je pravda.
0: Takže těm se povedlo ochromit povrchovou dopravu a teď dokonce ochromí i podzemní dopravu.
1: Jo, jo, a to jako ochromí, protože když to uzavřou, mám pocit od Pankráce nebo ještě dál až po nádraží Holešovice. Tak jo, jezděj ty okolní linky budou jezdit, ale takový jako tohle je fakt nejtěžší páteř, jo. To,
0: Ježišmarja. Tady ta linka. To píše Věrka. A dneska je ještě k tomu úplněk v Kozorohu, takže lidem hrabe ještě
1: ano.
0: Víc.
1: Ano, ty dneska nad ránem byl.
0: Byl už ano. Jako jo?
1: Byl nad ránem, no.
0: Proto já jsem byl tak aktivní, člověče. Já jsem celou noc spál a ještě ráno jsem se zbudil, jak jsem na tom byl dobře.
1: To vím, že byl úplně k nám.
0: Jo, tak.
1: A ještě navíc má začít v Praze pršet zítra nad ránem.
0: Ne, v jo? Praze bude pršet. Ne,
1: no, hele, jako jsem na to zvědavá, protože vyhrožovali už 3 dny a 3 dny tady nespadla ani kapka, jo. Hřmilo, blejskalo, ale ani kapička, jo.
0: Víš, to je vychovaný počasí. No inu, tak.
1: Já bych tomu tak nevěřila.
0: Tak než se podíváme na to, co hýbalo světem tedy. Mám tady odboženy blanky. Co se stalo? Teď zase to mám úplně všecko jinak, ty, já se z toho picnu. Jak to, že to tu nemám? Proč to tu nemám? Chrostal ozvisa. Ona má 2 profily, pozor, to přišlo 5 dní. Tak teď už je to jasné, proč to nemůžu najít, to je to jasné, tak. Takže 36. jo, pojďme na to, mám to tady, doufám, 36. Já ti můžu říct, že ty jsi byla ve sklepě a já jsem byl s Eliškou na Ještědu a tam bylo taky krásné.
1: To jsem viděla. To jsem viděla fotky, to
0: bylo
1: jsem...
0: Nádherně.
1: Ano, tam muselo být příjemně.
0: Takže bylo. Poženku, to se vždycky pošle.
1: Já to vím, to je takový
0: vzdorně,
1: ten...
0: víš, je taková hodná.
1: A úplně blbuzdorně se ti to ztratilo. Takže,
0: rychlý přehled agenturních zpráv. Záchrana kyjevského režimu nepatří do plánu Ruské federace. Prohlásil Putin na otázku o návrzích Kyjeva na omezení bojových akcí. Cílem Ruské federace v Sumské oblasti je vytvořit bezpečnostní zónu, uvedl Putin. Putin prohlásil, že s překvapením čelí pozdrav evropských vůdců, četl pozdrav evropských vůdců ohledně použití dronů ukrajinskou armádou s ohledem na útok na vysokou školu v Starobylsku. Rusko je připraveno pokračovat v diskuzi se Spojenými státy o všech podmínkách, které byly dohodnuty v tom, na té Aljašce. V Archonsku. V Anchorage. Anchorage. Uvedl Vladimír Putin. USA a Irán se dohodli na vzájemném ukončení útoku, uvedl novinář Axios. Na to už není potřebné. Nepřítel neexistuje a většina lidí v Německu to vidí. Prohlásil v rozhovoru potomek prvního kancléře Německé říše Otto von Bismarcka Alexander von Bismarck. 70% lidí v Německu nepovažuje Rusko za nepřítele a nebojí se Putina. Navzdory snahám německých médií, uvedl Alexander von Bismarck. Evropská unie a Velká Británie nemají dostatek energie pro klimatizace, aby zachránili lidi před abnormálním horkem v Evropě, protože se zřekli dostupné a spolehlivé ruské energie, napsal Kiril Dmitriev. V suterénech v Losevce byly nalezeny zaminovaná těla vojáků ukrajinské armády, v nichž někteří byli zabiti svými spolubojovníky. Informaci poskytly bezpečnostní složky. Xi Jinping se setkal s Lukašenkem. Budeme se tomu trošku dneska věnovat v Pekingu, uvedla čínská centrální televize. Lotyšsko a Ukrajina postaví továrnu na bezpilotní letouny na hranicích s Ruskem a Běloruskem. Prohlásil lotyšský předseda vlády Kulbergs. Rusko a Spojené státy mají mnohem více společného než toho, co je rozděluje. Uvedla bývalá členka sněmovny reprezentantů Spojených států Marjorie Taylor Greene. Vojenští reportéři na setkání s Belousovem diskutovali o rozvoji vojsk bezpilotních systémů. Evropa riskuje, že vstoupí do topné sezóny s nejnižšími zásobami plynu za posledních 15 let, uvádí FT s odkazem na prognozu společnosti Wood Mackenzie. Kyjev posiluje spolupráci s největšími dronovými kartely v Mexiku, uvedla ruská zahraniční rozvědka. Přední zločinecké skupiny v Latinské Americe považují Ukrajinu za bezpečný koridor pro dodávky drog na evropské trhy, uvedla ruská zahraniční rozvědka. Zelenského režim se snaží vydělat na obchodu s drogami v situaci, kdy západní sponzoři nejsou schopni uspokojit všechny jeho požadavky, uvedla ruská federální bezpečnostní služba. Velký hadronový urychlovač LHC oficiálně ukončil vědeckou práci po odstavení největšího světového urychlovače částic, oznámila tisková služba CERNu. Macron se opět objevil v slunečních brýlích, uvedla BFM TV. Francouzský prezident si nasadil brýle na oficiální setkání s ománským sultánem. Nesundal si je ani během podpisu dohod, které se odehrály v budově. Tak ona ho prý ta jeho bije, jsem slyšel.
1: Jo, ona mu občas nějakou prý šoupne. No,
0: vůdce francouzské strany Patrioti Filip žertoval, že Macron se opět objevil v slunečních brýlích kvůli facce od své ženy. Rozhodnutí o zákazu vývozu dieslu pro výrobce ještě nebylo přijato, uvedl Novak. Novak prohlásil, že rafinerie v Rusku pracují na maximální kapacitě a trh je zásobován ropnými produkty. To je všechno. No tak čeče, Macrona zase ta jeho zmlátila. Jestli on nebyl nějaký vtipný s tou Gretou, že jo?
1: Já se jako třeba nezlobil, rozumíš, jo? To, To nevíš, jako zlobil. Mohl zlobit.
0: Mohl být drzej, že jo, třeba.
1: No, tak třeba nevynes odpadky.
0: Nebo drze
1: No.
0: koukal.
1: No, nebo neuklidil nádobí z myčky.
0: Že mají myčku?
1: Nevíš. Oh,
0: že nemají
1: asi jo.
0: Nějakou uklízečku?
1: No. A nebo byl moc velký zájem o uklízečku.
0: A ty se divíš? To snad je hezčí i ta myčka, než ta jeho.
1: No, no jo, no, to víš, no.
0: Chudák. Viď? On tak trpí.
1: To víš, no. On trpí, on je fakt jako chudák, no. Ach jo, to je náš Macron.
0: To víš, co by neudělal pro to svoje prezidentství, viď?
1: No, to víš, ale ten jako, ten se tam bude držet zuby nechty, co to půjde, prosím tě.
0: Tak poslouchej, my jsme si tady několikrát, Míšo, kladli takovou otázku. Proč tomu Squatterovi z Hradčanská 1 tolik frčí o tu účast na tom summitu?
1: No, a co
0: zase,
1: to vylezlo?
0: A zase platí.
1: Jsme měli pravdu.
0: Za vším hledej peníze.
1: Ano.
0: Tak já bych si dovolil to tady přečíst. Fico odhalil pravý důvod Pavlovy umanutosti v Ankaře, se chystá revolvingový úvěr 70 miliard eur ročně. Zbrojaři z Hradu by se přisáli jako pijavice. Pavel musí vést delegaci, aby podepsal miliardy pro válku. A právě proto ve čtvrtek Petr Pavel tak kategoricky a neústupně prohlásil, že musí stát přímo v čele delegace a nikoli fungovat pouze jako její řadový člen. Jako vedoucí delegace má totiž právo podepisovat klíčové dokumenty a garantovat aliančním partnerům, že Česká republika se zbrojního programu zúčastní, i kdyby s tím Babišův kabinet nesouhlasil. Díky Robertu Ficovi už víme, co stojí za Pavlovou umanutostí summitem. Bude se tam totiž schvalovat finanční revolvingový program za 70 miliard eur na zbrojení Ukrajiny každý rok. To, co původně vypadalo jako klasický kompetenční spor o reprezentaci země navenek, se v kontextu nových mezinárodních souvislostí mění v hlubokou politickou detektivku. Prezident republiky Petr Pavel ve čtvrtek v exkluzivním vyjádření pro Českou televizi otevřeně deklaroval, že pokud bude začleněn do delegace České republiky, na nadcházejícím summitu NATO v Ankaře automaticky se stane jejím vedoucím a bude to on sám, kdo bude autoritativně rozhodovat o tom, kterých konkrétních akcí a jednání se v Turecku zúčastní. Záhadu prezidentova nepochopitelného chování však možná úplnou náhodou nebo možná s geopolitickým záměrem rozlouskl slovenský premiér Robert Fico, ten se během své návštěvy východního Slovenska zúčastnil otevřené diskuze se studenty v Bardějově. Právě na tomto fóru Fico pronesl slova, která okamžitě zaplavila alternativní i hlavní mediální proudy. V obou částech bývalé federace slovenský ministerský předseda se nechal slyšet, že má obrovské obavy z nadcházejícího summitu. NATO v Ankaře. Důvodem těchto obav má být fakt, že se za zavřenými dveřmi chystá ke schválení monstrózní, dosud nepředstavitelný finanční a vojenský závazek. Chviličku, tady vyskočil. To tady vyskočilo. Chviličku.
1: Jo, my držíme.
0: Ano.
1: My jsme.
0: Ano. Podle Fica se má jednat o takzvaný opakovaný finančně revolvingový úvěr s ročním cyklem v astronomické výši 70 miliard eur, který má sloužit k dlouhodobému financování a pokračování válečného úsilí na Ukrajině. Tento program by znamenal, že členské země NATO by rok co rok, bez ohledu na vývoj ekonomiky či vůli vlastních občanů, odevzdávali miliardové částky do společného fondu. A právě v tomto momentě celá politická skládačka v České republice do sebe doopravdy a dokonale zacvakla jako pucle. Pijavice na miliardovém fondu? Kdo profituje z ankerského plánu? Pokud se podíváme na mechanismus, jakým má tento obří alianční balík fungovat, zjistíme klíčovou věc. Tyto peníze, podle dostupných zákulisních informací, nepůjdou na Ukrajinu přímo v hotovosti na zlaté záchody. Budou z naprosté většiny využity k masivnímu nákupu zbraní, těžké techniky a munice. Klíčové však je, že tyto nákupy se nebudou realizovat jen a pouze ve Spojených státech amerických, ale zejména u zbrojařských firem členských zemí NATO, tedy v drtivé většině u evropských zbrojovek. Jde o zakázky, které mohou zbrojařům zajistit astronomické zisky na celá desetiletí dopředu. Pokud by se však současná protiválečně orientovaná Babišova vláda od tohoto programu na summitu v Ankaře distancovala, odmítla ho podepsat nebo se k němu připojit, byl by to konec. Znamenalo by to pro české zbrojaře napojené na Pražský hrad naprostou katastrofu. Mohli by být z tohoto lukrativního programu NATO okamžitě a nekompromisně vyloučeni. Noční alarm na ústavním soudě a lobistické pozadí. To je celá ta záležitost vlastně teď na stole tady krásně rozklíčovaná. Takže o to tady vlastně běží.
1: Jasně. Aby se náhodou jako nemohli nahrabat o trošku víc, že jo?
0: Takže takhle. Takže a... Babiš byl ve střetu, tak to se řešilo a ještě se to řeší.
1: Ale že tenhle ten je ve střetu. Ten je přímo ve velkém střetu. No. A navíc, on je tak umíněný. A tak rozumíš, on prostě, Babiš dneska nastolil nějaký ty podmínky, za jakých on pojede. A on prostě bude
0: jak
1: tou
0: na to reagoval,
1: delegace.
0: No?
1: No, velmi, velmi jako vážně. A tam musí jít opravdu o velmi těžký peníze, protože to není možný. Jo. To jako ty lidi, normální běžní lidi už to musí vnímat jako fakt, jako blbost. Jo. Že jako, jo, i kdyby tohle nevěděli, nerozuměli tomu, tak už sami ty normální běžní lidi musí přeci cítit, že ten tlak je tak neúnosný a tak zvláštní, že tohle není úplně normální. Jo.
0: No tak...
1: Samozřejmě... No, povídej.
0: Ne, říkáš to správně. Prostě na stole bude 70 miliard euro.
1: Ročně.
0: Ročně, každý rok. A každý rok si z toho balíku rozeberou ty zbrojaři, co jako se jim hodí. A u tohohle rozdělování kořisti nesmí chybět hradní klika se svýma zbrojařema z zády, protože tito zbrojaři zase financují Pávkovi potom tu jeho kampaň. Takže tato lobby, zbrojařská, militaristická, která je bezpečnostním rizikem pro všechny normální lidi, protože díky tomu, že oni to tady vyrábí a že oni bohatnou, tak my jsme regulérním cílem pro Ruskou federaci, tak u toho on musí být s těma svejma, protože on se dožaduje i těch 35 lidí, no a tak ať tam řekne, co tam ty lidi jedou dělat. Proč tam jde tenhleten, proč tam jde tenhleten opršálik, proč tam jde tady ta Andulka, co tam budou řešit, čeho se chtějí zúčastnit.
1: Teď tam může jet jenom sám Pávek, maximálně si může vzít nějakou sekretářku.
0: Nemůže, protože to si nemůže sednout k tomu stolu. On potřebuje, aby si k tomu stolu sedl on, plus ti, do jejich kapes půjde část z té kořisti, z těch 70 miliard. Protože jedině za těchto okolností on bude dostávat svoji provizi, chápeš? Svůj
1: a teď
0: podíl.
1: Ale teď udělej střih a představ si, že by se tohle dělo za Fialovy vlády. Tak vlastně bychom se to ani nedozvěděli. Pávek by tam odjel, podepsal by to, naši občané by tím pádem schudli, nemohli by proti tomu nikdo nic udělat a bylo by to v pořádku, protože Fiala, že jo?
0: No, jo? Protože by se tak dohodli. Protože on přeci zastupuje Českou republiku navenek. Takže jo? On tady prodává peníze občanů, on tady prodává naše občany. A už jsme u toho, jo? A teď pozor. Myslím si, že vláda na něj něco chystá. Jo, protože řekli, že jeho program, ať si tam natelefonuje, ať si tam zajistí prostě prezidentská kancelář, že oni jako ministerstvo zahraničí nebudou jemu sjednávat jakýkoliv program. Co ti z toho vyplývá, Míšo?
1: Dělej si tam, co chceš, lítej si tam, kde chceš, ale oficiálně prostě je tam delegace vedená Babišem a oficiálně na všech jednání bude Babiš. A ty si tam dělej, co chceš,
0: Přesně.
1: protože oni ho nikam ani asi, víš co, jo, to i to na to, teď to má nějaký, hele, nikdy jsem se o to nezajímala, nikdy mě to nenapadlo, ono je to asi pravděpodobně každý rok, nikdy jsem nevěděla, jak probíhají takové jednání, co se tam vlastně na těch jednáních jako dohaduje, o čem se mluví, nevím. Ale
0: Hele, většinou
1: největší,
0: prky. To tenkrát, tentokrát je
1: přesně,
0: to tak konkrétní.
1: určitě. Ale tentokrát je prostě to má nějaký zásadní dopad. A ono už to souvisí s tím, že Babiš asi před týdnem. A to teď nevím, jestli to bylo, někde byl, jestli to bylo v rámci té V4, nebo evropský, jo, tohodle, to bych teď kecala. Ale někde bylo, že měl nějaký silný protiválečný projev. A asi to souviselo s tou čtyřkou. Že opravdu měl silný protiválečný projev a já jsem přesvědčená o tom, že prostě ten Babiš to tam nejede podepsat.
0: Abyš to tam určitě nepodepíše. Jako
1: No jo,
0: proč?
1: ale Pávek ho bude tlačit. A teď si představ, oni přeci nemůžou ani letět jedním letadlem, ne?
0: Můžou. Takhle.
1: Já myslím, není to tak,
0: Teoreticky
1: že z
0: by neměli,
1: bezpečno... Neměli,
0: protože
1: no.
0: jako prezident by neměl letět s premiérem z bezpečnostních důvodů, že jo?
1: No, no,
0: A
1: no.
0: teďko se to otáčí, protože aby mu tam nerozbili hubu, že jo, v tom letadle. Takže on musí letět. Bylo to proto, že když by to letadlo havarovalo, tak aby
1: Ano,
0: nezahynuli prostě
1: proto to bylo
0: všichni z
1: všichni.
0: vedení státu, tak
1: Jo,
0: proto, no
1: ale
0: ale
1: víš co,
0: tady...
1: ten Pávek musí mít přeci, hele, musí mít fakt hroší kůži a musí být úplně blbej. Musí být blbej
0: Můžeš...
1: a musí být tak vedený tím
0: Ano,
1: protokolářem,
0: tak
1: jo.
0: je vedený, tak...
1: Tak musí být tak vedený a musí tam být takovej zájem prostě finanční, že ze sebe dělá takovýhleho kreténa, jo.
0: Myslíš jako
1: Hele,
0: kvaténa? Myslíš jako kvaténa?
1: kveténa, ale na druhé straně uvědom si, že když tam takhle jako přiletěj do toho NATO, tak ještě můžou být dvě varianty, jo. Jedna varianta, OK, Babiš vede delegaci, Babiš jedná, Babiš sedí, Babiš nepodepisuje, Babiš jde na večeři, Babiš tam, Babiš sem. A nebo přijede Babiš a Pávek. No a co, když to NATO přijme jako Pávka? Napadlo tohle někdo, někoho?
0: Ale
1: Mě to napadlo dneska.
0: oni ho můžou přijmout, ale on nemá mandát. On, když
1: Jo,
0: není
1: aha.
0: vedoucí delegace, tak nemůže podepisovat.
1: Jo. Ne, jo, já prostě jenom jsem nad tím přemýšlela, nad těma technikáliema, ale určitě stoprocentně Martin teda mi to tak nějak jako naznačoval, že si taky myslí, že má prostě Babiš něco prostě jako v rukávu, nějaký eso nebo něco a mi tady poví.

0: si opravdu napjatá, lidi jsou
1: Jsou
0: nakrknutý na jedny
1: dovolený,
0: i na druhý.
1: Míšo, jsou dovolený.
0: No, nevěř tomu, nevěř tomu. Jsou dovolený, to máš pravdu. Koná se to v blbém čase, ale no,
1: Podívej,
0: uvidíme, no.
1: to vidíš, jako tady bych také neviděl, já to vidím trochu jinak. Musím si říct, co je Ankara. Ankara je důležitá ze dvou důvodů. Jako, v čem je zajímavá? První věc je, jestli se Česká republika připojí tady k tomu rozdávání těch peněz. Protože když se připojíme k těm 70 miliardám, tak je budeme muset plnit. Znamená, budeme
0: A
1: muset
0: někde,
1: přispět do toho košíčku, aby
0: ano,
1: tam těch
0: někde to
1: 70
0: bude
1: miliard
0: muset
1: bylo.
0: někdo zaplatit, že jo? My budeme muset jako my běžní lidi to odvést do nějakého košíčku, ano, přesně tak.
1: Takže Míšo, první moment je to, jestli Česká republika přistoupí tady k této iniciativě. Myslím si, že Babiš to má jasno a přistupovat k ní nebudeme. Kdyby byl náčelníkem té delegace, kdyby byl vedoucím delegace Squatter z Hradu, tak to podepíše. To je zásadní rozdíl, jo. Takže pokud lidi budou chtít kritizovat, jestli Babiš ho veme a neveme a proč z něj neudělal vedoucího delegace, tak je to přesně o těch penězích. Jestli
0: Přesně.
1: Česká republika se bude podílet a bude přispívat, aby tam bylo těch 70 miliard každý rok. On by to podepsal, Pávek, protože zároveň sebou táhne delegaci pseudopodnikatelů, zbrojařů, kteří extrémně bohatnou na tom, že vyrábějí zbraně, které se pak kšeftují na Ukrajině, a ty by rovnou u té dělby té kořisti 70 miliard euro pochopitelně seděli a Pávek by řekl, my jsme se připojili, my taky máme právo na tom participovat. Pokud se to nepodepíše, tak u stolu sedí černý pasažéři, že jo?
0: No,
1: Chápeš? To je
0: přesně
1: ten
0: tak.
1: problém. Takže to hlavní, kvůli čemu on tam chce být ten šéf té delegace, je, aby se připojilo k tomu, aby se zavázali čeští občané platit další peníze Evropě a aby on to potom mohl skoordinovat tak, aby čeští zbrojaři se přisáli na ty penězovody, aby jemu tekly soukromé peníze za to, že to celé zorganizoval a zajistil. To je, rozumíš, to je gauner. Tak a teďko, proč se vlastně vláda vyjádřila tak, že pokud tam pan prezident chce mít nějaká jednání, tak ať mu je zajistí Hrad. Protože představ si soud, nebo nějaké slyšení, kde padne otázka. Pane prezidente s dočasně pozastaveným výkonem mandátu, povězte nám, proč jste jednal s těmito lobbysty, proč jste se s nimi setkal? Protože mi to zařídila a určila mi to vláda České republiky, ministerstvo zahraničí mi sjednalo schůzku a tak já jsem na ní šel jednat. Nebo, a proč jste jednal s těmito lidmi? Proč jste si nechal hradní kanceláři prezidenta republiky, proč jste si nechal sjednat a dohodl jste si tuto schůzku? Chápeš? To je velký rozdíl.
0: No, přesně tak, ano.
1: Takže pokud oni ho odkázali na to, aby mu všecko sjednal Hrad, tak za to nese plnou odpovědnost. A ne, že
0: Ano.
1: pouze plnil přání ministerstva zahraničí, který mu tam půjde, jako mu tam něco dojednalo, tak on tam nechtěl jít, že jo? No a když to bylo domluvený, tak zavázal se, že bude reprezentovat tu Českou republiku, ne? No tak to tam šel dohodnout, že jo?
0: Ano, to je
1: Takže já si
0: šikovný.
1: myslím, že se bude účtovat, pod ty Ankaře se bude účtovat. Buď bude stačit, že mu znemožní to přisátí se na ty penězovody, evropské militaristické, anebo ho budou dokonce monitorovat a budou na něj schánět prostě podklady pro nějaký potom třeba stíhání. Protože oni už těch kolaborantských jako

0: on už udělal spoustu, že jo. Tak teď, když jde o velký prachy, tak se asi nebude brát servítky. A
1: No,
0: je dost
1: člověče.
0: možné, že se k tomu stolu nechá nominovat ze strany NATO. To je možné. Jako ne sice za Českou republiku, ale aby aspoň dostal ty lobbysty k tomu stolu, že jo.
1: No
0: No
1: ne, no, tak
0: uvidíme.
1: jenom, že uvidíme, jak se to vyvine, no. Uvidíme, jak to bude probíhat, no.
0: Takže víme, že jde o kořist, že jde o dělbu kořisti a že jde o dvě věci. Aby ta kořist existovala a lidé ji zaplatili. A druhá věc, aby
1: A
0: u toho
1: aby byl...
0: rozdělování kořisti byli pochopitelně ti správní lidé z České republiky. Do toho mi to tak jako trochu zapadá, čověče, že byl vyměněn, byl odejít Řeška, jemuž nebylo prodlouženo ta funkce náčelníka generálního štábu a byl odvolán. A na jeho místo přišel novej, mladej, a ten už se nezakecá.
1: Ten se nezakecá, přesně
0: ten
1: tak.
0: Ten se nezakecá. Jak pak se jmenuje Klouček?
1: Je, měla jsem to na jazyku, dneska jsem to četla, ale...
0: Není to ten jo. Svoboda?
1: Ne, Svoboda ne. Ne.
0: A nějaký mladý docela, ne?
1: To taky úplně nevím, jestli je mladý.
0: Jestli nevěděla, ale... že je mladý.
1: No to zkusím najít. Nový. Je to ředitel? Ne, není to ředitel, je to náčelník.
0: Náčelník generálního štábu.
1: Náčelník generální, počkej.
0: To je protihráč ministra obrany.
1: Novým náčelníkem generálního štábu Miroslav Hlaváč.
0: Jo, Miroslav Hlaváč.
1: Miroslav Hlaváč, ale nevím, jak je mladý, jestli uvidím nějaký. Hele, jako že by úplně, jako, hele, nevypadá moc mladě.
0: Dobře, tohle rozhodně. Výměna je důležitá, protože tenhle ten je zase propojený s Hradem a s těma všema šmejdama. Navíc ještě se spolkem D, že jo, takže to kšeftaření, to on kryl, že? No a my si ještě můžeme poslechnout, my si můžeme poslechnout takový jeden zajímavý rozhovor, právnickou analýzu toho, z čeho se dopustil Pávek, jo? Chceme?
1: No
0: jdeme
1: určitě.
0: Jdeme na to.
2: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Vláda potvrdila, že českou delegaci na summit NATO v Ankaře povede premiér Andrej Babiš.
3: Podle prezidenta Petra Pavla vláda rozhodla v rozporu s ústavním soudem.
4: Ten má vládě ukládat, aby nebránila účasti hlavy státu ani jeho doprovodu a postupovala podle dosavadních zvyklostí.
5: Petr Pavel považuje za automatické, že delegaci povede právě on.
6: Pavel by podle Babiše mohl projevit velkorysost a na letošní summit nejet.
2: Akreditace na summit, údajný pokus o ústavní puč a válka Hradu s vládou. Spor mezi Pavlem a Babišovou administrativou nebere konce. Kdo bude šéfovat delegaci na setkání špiček NATO v Ankaře? Ptám se ústavní právničky Andrej Procházkové z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Dnes je úterý 30. června. Ahoj Andreo, díky, že jsi dorazila k nám do Vinohradské 12.
7: Ahoj Matěj, díky za pozvání.
2: Tak, co jsme se dozvěděli z pondělního jednání vlády? Prezident Petr Pavel je akreditovaný na summit NATO do Ankary, bude mít vlastní letadlo.
8: Ministr Masinka už minulý týden v pátek na základě rozhodnutí ústavního soudu doplnil na seznam delegace prezidenta Pavla a jeho doprovod.
2: Ale premiér Andrej Babiš by byl nejradši, kdyby se rozhodl prezident Pavel nakonec nejet, prý by to bylo velkoryse.
8: Myslím, že by to přispělo uklidnění společnosti.
2: Hlavou té delegace je podle vlády Babiš.
8: Tak už jak bylo rozhodnuto dříve na základě usnesení vlády.
2: Na to už reagoval prezident Pavel, jsme stále teda v událostech týkajících se pondělí a prezident Pavel řekl, že podle něj vláda jedná v rozporu s usnesením ústavního soudu, protože podle zvyklostí má být šéfem delegace právě prezident.
9: Je to pouze snaha o naplnění dosavadní praxe,
7: kterou není důvod měnit.
2: A pokud bude chtít, má mít možnost navštívit jak tu neformální večeři před zahájením toho oficiálního dne summitu, pak tedy i to oficiální jednání.
7: Já jsem stále připraven s Andrejem Babišem o kompromisní variantě jednat. To znamená, abychom se tohoto summitu zúčastnili oba, každý jedné části z těch dvou hlavních, ze kterých...
2: A já se tě ptám, skutečně čte pan prezident Pavel to předběžné opatření Ústavního soudu, když se s ním teďka takhle prezentuje správně?
9: Já bych se vrátila k tomu, co řekl Ústavní soud v tom předběžném opatření, kdy jediné, co Ústavní soud řekl, je, že prezident má být součástí delegace v rámci summitu NATO a že členové vlády mu v tom nemají jakkoliv bránit nebo stěžovat. A na jedné straně tady máme minimalistický přístup ze strany vlády, ano, my ho nějakým způsobem registrujeme, ale nebude tam mít žádnou důležitou roli, de facto bude stát v koutě a možná bychom byli radši, aby jen vůbec nejel.
2: Ano.
9: A na druhé straně tady máme čtení prezidenta, který říká, já si myslím, že vláda mě měla oslovit, jak já si tu svoji účast představuju, protože máme jednat nějaké jako loajální spolupráci, protože to je v zájmu České republiky. To se nestalo, tím pádem si myslím, že bych měl být hlavou delegace, zaprvé proto, že tak bylo vždycky v minulosti, když jel prezident na summit NATO.
7: To není můj výmysl, to není ani specifikum České republiky, to je diplomatická praxe, která je zažita po celém světě.
9: A za druhé, protože tady existují nějaké protokolární pravidla NATO, které říkají, že hlava státu je víc než premiér.
7: Protože hlavy států, ať už jsou to králové nebo prezidenti, jsou vždycky v první v pořadí. Zatímco premiéři, ministři jsou v pořadí za nimi.
9: Z mého pohledu, když se koukneme hodně formalisticky na to, co řekl Ústavní soud, tak Ústavní soud neřekl, že má být prezident hlavou delegace. Jediný pokyn, který vládě dal, je, že má být součástí delegace a že mu tomu nemá jakkoliv bránit nebo to stěžovat.
2: Takže to už je výklad prezidenta Pavla.
9: Ale na druhé straně je ten výklad vlády, který je zase minimalistický. Otázkou je, co tím Ústavní soud přesně myslel. Tady si myslím, že možná prezident v té kompetenční žalobě udělal chybu, že rovnou nenapsal do toho návrhu, že chce být hlavou delegace. Možná bychom se vyhli tady tomuhle dohadování se nad drobnostmi. Ale myslím, že dneska jako nelze říct, kdo má pravdu a kdo ne, ale asi bych dokázala dneska tvrdit, že se nejedná o porušení usnesení Ústavního soudu. Ale zároveň také tady důležité zmínit, že možná prezident tuhle argumentaci nesměřuje pouze k veřejnosti, pro kterou to je čím dál tím víc nesrozumitelné, ale i také k Ústavnímu soudu jako důkaz toho, že vláda stále nekooperuje, že stále mu hází klacky pod nohy a jsou to nejen jednotlivosti, ale jsou to už věci poté, co Ústavní soud řekl, že by vlastně tady nějaká kooperace v rámci summitu na to měla být.
2: Vyvolalo to velkou bouři na politické scéně, tedy to předběžné opatření Ústavního soudu. Ústavní soud rozhodl, že vláda musí odkladně dopsat prezidenta Petra Pavla do delegace na summit NATO v Ankaře a v cestě jemu a jeho doprovodu tedy nesmí bránit. Sama si to řekla ministr zahraničí Petr Macinka, to označil za pokus o ústavní puč.
10: Dovolte mi, abych se vyjádřil tady k tomu pokusu o ústavní puč, který...
2: Jak se tak pozná pokus o ústavní puč?
10: Doakreditujeme soudruha prezidenta jako člena delegace, která bude vedena předsedou vlády na summit NATO.
9: No tohle to rozhodně není, to bych mohla říct z pozice expertky na ústavní právo. Myslím si, že to je politická reakce, která reaguje na to, že Ústavní soud nedal zapravdu vládě a ministrovi zahraničí v tomhle případě, kteří spoléhali na to, že prezident nakonec té kompetenční žalobě nepřistoupí. Co je ale důležité podle mě zdůraznit je, že všichni aktéři řekli, že budou usnesení Ústavního soudu respektovat a vlastně de facto v té minimalistické verzi ho naplnili.
2: Ale myslím si teda, že vláda řekla, že to bude respektovat tak trochu s poznámkou, překvapilo jí a možná nejenom vládu, že Ústavní soud rozhodl velmi rychle, že rozhodl v řádu hodin, když na jiná rozhodnutí se čeká měsíce.
9: Tak tady je asi důležité říct, že na jedné straně jde o rozhodnutí rychlé, protože prezident v kompetenční žalobě zmiňoval, že žádá o přednostní projednání a dle zákona Ústavního soudu tam ty podmínky pro to přednostní projednání splněny byly. Takže to je první aspekt. A druhý aspekt je, že se jednalo o předběžné opatření a to i v běžných občanskoprávních sporech se rozhoduje v rámci hodin, maximálně dnů, právě proto, že to je akutní a že tam de facto hrozí nějaká újma, potenciální újma tomu aktérovi, který o to žádá. To znamená, není ani standardní, že tam dochází k vyjádření té druhé strany, vůči které pak směřuje to předběžné opatření, naopak se o tom rozhoduje právě ještě předtím, než je rozhodnuto ve věci samé, aby se zamrazila ta daná situace. Takže pokud jde o tu rychlost, tak já na tom nevnímám vůbec nic podezřelého.
11: V pondělí večer vlastně prezident Petr Pavel podal ten návrh na ústavní soud. Ve středu už ústavní soud rozhodl, protože měl naplánované jednání a v pátek by vypršel ten deadline, do kterého se měla napsat ta delegace. Takže se skutečně tohle všechno odehrálo v rámci jednoho týdne. To, že se nedoptával ústavní soud těch zúčastněných stran, to tedy není špatně?
9: Není to špatně, není to porušení žádných procesních pravidel. Samozřejmě v nějakých momentech by mohl, ale není to povinností a většinou se to ani v praxi, mimo třeba to řízení před ústavním soudem, téměř neděje.
11: No a zpátky ještě k tomu pokusu o ústavní puč. Prezident Petr Pavel to nazval výrokem na hranici poplašné zprávy. Tak jak se naopak pozná výrok na hranici poplašné zprávy?
9: Tak jedná se o trestný čin, ale nejsem si jistá, že ten prezident tím to mířil, že mohl myslet nějaké jako obecný politický statement o tom, že dochází k šíření nějaké poplašné zprávy, která vzbuzuje v lidech nějaké znepokojení. Ale když jsme zůstali u té právní definice, tak šíření poplašné zprávy se dopouští ten, kdo nějakým způsobem rozšiřuje zprávu, která má vzbudit v občanech, ve větší části obyvatelstva nějaké vážné znepokojení nad tou situací. A myslím si, že z hlediska trestního práva nejde o trestný čin. Nicméně chápu, kam tím prezident mířil. To, že tady poměrně vysoce postavení politici zpochybňují rozhodnutí ústavního soudu, za prvé to není běžné a za druhé tím podkopávají základy té instituce a důvěryhodnosti v ní, jenom kvůli tomu, že jim nebylo vyhověno. Takže myslím, že prezident to spíše myslel tímto směrem, ale do hlavy mu nevidím.
11: Jo, já si teda myslím, použila si sousloví vážné znepokojení, že vláda je vážně znepokojena tím, jak ústavní soud rozhodl, do jaké míry, ale je to legitimní kritika, protože asi nějaký svůj názor členové vlády říct mohou.
9: Ano, ale myslím, že ta kritika momentálně nesměřuje k věcným argumentům, ale pouze ke znevěrohodnění ústavního soudu jako instituce a zároveň si myslím, že pokud jde třeba o tu rychlost rozhodnutí ústavního soudu, tak by buď měli být znalí toho, jak funguje řízení před ústavním soudem a co je předběžné opatření, anebo by se měli poradit s experty, jestli to teda je nestandardní předtím, než začnou šířit tyto informace. To já vnímám, že je poměrně velký rozdíl.
11: My bychom měli právě zmínit, že to předběžné opatření bylo vydáno s takovou rychlostí, aby došlo k rozhodnutí před tím summitem v Ankaře, ale ta kompetenční žaloba jako taková ta bude pořádána až v následujících měsících, to bude ještě trvat.
9: Přesně tak, jde o zmražení situace z důvodu toho, že prezident se v minulosti v drtivé většině účastnil summitu NATO, byl součástí delegace a protože ústavní soud měl pocit, že tam je nějaká hrozící újma vůči jeho kompetencím, tak ten stav zamrazil tak, jak byl minule nebo v minulosti a proto se účastní summitu NATO.
11: Takže když ústavní soud o předběžném opatření rozhodne na základě časové nouze a dosavadní praxe, tak to považuješ za dostatečně ústavně obhajitelné rozhodnutí?
9: Obecně bych řekla, že předběžná opatření vůbec nejsou typická v řízení před ústavním soudem. Většinou to účastníci řízení nežádají, takže tady nemáme 20-30 příkladů, se kterými bychom to mohli porovnávat.
11: Mě překvapilo, že o to žádal. To je normální, že o to někdo ta jedna ze stran požádá a ten soud pak rozhoduje teda na základě té žádosti.
9: Ano, musí vždycky jedna ze stran požádat. A tady myslím, že dával prezident Pavel na výběr ústavnímu soudu, že buď rozhodne ve věci samé, a to ještě před summitem v Ankaře, tak aby mohl jet. To znamená, jestli prezident má právo se rozhodnou, že tam chce jet a jestli mu v tom vláda může bránit nebo ne. A nebo teda, že ústavní soud může vydat předběžné opatření, kterým teda zajistí tu kompetenci prezidenta v tomhle jednotlivém případě a pak rozhodne o vztahu vlády a prezidenta ve vztahu k zahraniční politice. A tím si myslím, že ústavnímu soudu dal návod na to, jak tu situaci nějakým způsobem rychleji vyřešit, bez toho, aniž by musel vydat konečný verdikt nebo konečné rozhodnutí o té otázce, která je sama o sobě komplikovaná a neshodnou se na ní ani ústavní právníci.
11: Ale prý to zvažovali. Zvažovali vlastně rozhodnout i ve věci kompetenční žaloby v tom krátkém časovém poli, které mají ještě před začátkem summitu v Ankaře, který se koná 7. a 8. července, tedy za skutečně pár dní, ale nakonec tedy to vyřešili tím předběžným opatřením a tím, že o kompetenční žalobě jako takové rozhodnou až v těch příštích měsících.
12: O tom vlastním návrhu budeme rozhodovat samozřejmě s ohledem na složitost té věci, její komplikovanost až náležitý lhůtách.
11: Ústavní soud zároveň tvrdí, že to předběžné opatření to rozhodnutí nezasahuje nepřiměřeným způsobem do ústavního postavení vlády.
12: Chci zdůraznit, že my tím nechceme zasahovat a také nezasahujeme do pravomocí vlády.
11: No ale v momentě, kdy vláda rozhoduje o té delegaci, respektive ministerstvo zahraničních věcí o té delegaci na summit NATO a posílá tam ten seznam účastníků a žádá o ty akreditace, tak rozhodnout, že prezident někam jet musí, přeci ale ten zásah je nebo není?
9: Ústavní soud neříká, že nezasahuje do postavení vlády. On říká, že pouze nepřiměřeným způsobem nedochází k tomu zásahu. To znamená, že na jedné straně vážil potenciální újmu vůči kompetencím prezidenta, kdyby se toho summitu nemohl účastnit, a vedle toho újmu vlády, členů vlády, že ho tam musí vzít, a vyhodnotil, že ta újma vůči kompetencím prezidenta je v tom jednorázovém de facto zákazu, aby tam nejel, větší než ta újma té vládě, což de facto vyhověl tomu, co prezident psal v kompetenční žalobě.
11: A to, že je to skutečně jako aktivní zásah do něčeho, že do něčeho vstupuješ s tím, že něco někomu povoluješ a rušíš zákaz někoho jiného, to je běžné pro předběžná opatření?
9: Ústavní soud neříká, že do toho aktivně zasahuje. Naopak on říká, já udržuji situaci, která je z minulosti. Takže vlastně jde o nějakou interpretaci, která může být třeba z tvého pohledu jiná, ale ústavní soud vlastně neříká, že do toho aktivně vstupuje, pouze že zachovává situaci z minulosti právě kvůli té hrozící újmě vůči kompetencím prezidenta.
11: To je ta dosavadní praxe, tedy rozhodl teda na základě té praxe v těch minulých letech. Ne všichni soudci s tím teda souhlasili. Nutno teda dodat, že soudcem zpravodajem byl Pavel Šámal, jmenovaný ještě Milošem Zemanem. A ti, kteří nesouhlasili, byli dva soudci, Jan Winter a Dita Řepková, oba jmenovaní prezidentem Pavlem, protože jedna z těch kritik mimochodem je, že právě Pavel si najmenoval celý ústavní soud a proto mu jde na ruku, tak jenom aby tady zaznělo konkrétně, kdo s čím nesouhlasil. A tito dva, Winter a Řepková, se domnívají, že podmínky pro vydání předběžného opatření nebyly naplněny. Jak na to přišli? Proč si to nemyslí?
9: Oni tam právě nevidí tu hrozící újmu. Oni říkají, že i kdyby ústavní soud nestihl rozhodnout do summitu v Ankaře, tak případné omezení kompetence prezidenta zastupovat stát navenek není natolik závažné, aby ústavní soud do té situace vkročil, a zároveň varují, že pokud se ústavní soud bude takhle chovat i v budoucnu, takže by to mohlo vést k nějakému nezdrženlivému schvalování předběžných opatření v dalších krocích.
11: Což se ale stát může, ne?
9: Ano, ale myslím si, že tento případ je poměrně atypický a že naše zkušenost s řízení před ústavním soudem, zvlášť když ho iniciují politici, tak je taková, že ty předběžná opatření nejsou navrhována.
11: Jo. No ale říkám, stát se to teď může, když někdo uvidí, že podívejte se, prezidentovi to vyšlo.
9: Ano, je to legitimní argument a myslím si, že je dobře, že tam to disentní stanovisko je, protože nejenže ukazuje to, co si popisoval, že to není nějaký jednotný soud, který najmenoval Petr Pavel svými podporovateli, ale jde o nějaký jako věcně právní argument na ústavní úrovni a myslím si, že třeba i do budoucna ústavní soud může zvážit, jestli v budoucích případech právě bude postupovat takhle, že aktivně do té situace zasáhne nebo ne. Ale zároveň jsou to pouze dva soudci z 12, protože i když v plénu tvoří 15 soudců, tak nebyly 3 přítomní, takže pořád jde o menšinové stanovisko.
11: A propo, je to důležité, kdo koho jmenoval kam? Protože třeba v Americe se to hodně řeší, liberální, konzervativnější soudci a tak dále. V Česku si nepamatuji, že by to bylo tak velké téma doteď, ale zejména vládní poslanci tedy tohle si vybírají jako jeden z těch argumentů.
9: V Americe se to řeší proto, protože jde o prezidentský systém. Prezident má velmi silné postavení a zároveň se jedná o bipartismus, to znamená, jsou tam vždycky dvě strany nejsilnější. Takže ten vliv dané politické strany, která často i podporuje toho prezidenta nebo prezident z ní vzešel, je mnohem zásadnější než v České republice. V České republice se prezident navrhuje kandidáty, ale schvaluje senát, který je složen z více politických stran a také nestraníků. Je to úplně jako jiný kontext politický než v Americe.
11: Ještě k tomu disentnímu stanovisku soudců Vintra a Řepkové. Oni totiž upozorňují taky na to, že ústavní soud tím předběžným opatřením vstupuje do probíhajících politických dějů. A teď teda otázka za milion je, jestli to je role ústavního soudu. V momentě, kdy i sami teda ústavní soudci přiznávají, že ústavní soud v tuto chvíli se stává účastníkem nějakého politického rozbroje.
9: Já s tím souhlasím, že vstupuje do politického dění, ale musíme se zeptat, co bylo na začátku. Na začátku byl návrh prezidenta, který vzešel po několika měsíčním konfliktu mezi hlavou státu a vládou, to znamená čistě politickým konfliktem, a přelil se do toho ústavně právního, protože náš právní řád umožňuje obrátit se v některých případech na ústavní soud. Takže část těch případů bude vždycky spojená s politikou a bude bytostně politická. politická ve smyslu toho, že původně předtím, než to přišlo k ústavnímu soudu, tak tam byl nějaký politický spor. Já si ale nemyslím, že to je špatně. Uh-huh. Rolí ústavního soudu je rozhodovat i tento typ případů, protože v nějaký moment už se dostaneme do takové komplikované situace, která je zablokovaná, že už by ta situace nešla vyřešit jinak, než právě rozhodnutím ústavního soudu, což je poměrně citlivá pozice ústavního soudu, ale opět je to instituce, která by tyto typy sporů měla unést a rozsoudit.
11: Summit je už příští týden, o tom už jsme mluvili 7. 8. července a já se tě chci na to zeptat, jestli do té doby má čas se vláda a vůbec možnost proti tomu předběžnému opatření nějak bránit.
9: Ústavní soud v usnesení o předběžném opatření sám píše, že odvolání není možné a ono to dává smysl, protože ústavní soud je konečnou instancí, takže tam by ani nebylo ke komu se odvolávat oproti třeba předběžným opatřením u obecných soudů, takže tu možnost vláda nemá.
11: Já už jsem říkal, že ústavní soud upozornil na to, že ten finální verdikt ke kompetenční žalobě přijde až za několik měsíců. Co na to musíš rozebírat x měsíců?
9: Teď jsme viděli rozhodnutí v jednom konkrétním bodě, to znamená, jestli prezident se má účastnit tohodle konkrétního summitu v Ankaře, ale ústavní soud bude rozhodovat nejen o tom, jestli se má účastnit, respektive jestli si může říct, že se chce účastnit summitů budoucích, ať už třeba NATO nebo právě Valného shromáždění OSN, a vláda mu v tom nesmí bránit, ale zároveň, jaký je vztah mezi vládou a prezidentem, pokud jde o určování zahraniční politiky. Protože my si říkáme, máme v ústavně právní obci, že vláda tvoří zahraniční politiku, ale tohle nikde v ústavě není napsané, to je nějaký jako odborný názor, který převažuje v komunitě. A teď je otázkou, jestli to ústavní soud za prvé vidí stejně a za druhé, co znamená, že prezident zastupuje stát navenek. To my dneska vlastně nevíme, protože na to není žádné rozhodnutí ústavního soudu, které by to vykládalo. A o tom všem ústavní soud bude teď muset rozhodovat. A nejen, že o tom bude muset rozhodovat, ale bude se muset shodnout tak, aby měl dostatek hlasů, přijal to rozhodnutí, respektive nález.
11: Co když v tom nálezu ale stanoví, že prezident nemá právo být ten, kdo si nakonec rozhoduje o tom, jestli má vést delegace na summity Severoatlantické aliance a tak dále?
9: To nemá žádný vliv na to předběžné opatření.
11: Nemá. No ale popře tím soud vlastně sám sebe, nebo ne?
9: Ústavní soud neříkal teď v tom předběžném opatření, jak rozhodne v meritu věci, to znamená v té otázce, jestli prezidentovi může vláda či konkrétní člen vlády bránit v účasti na summitu NATO nebo v dalších třeba vícestranných jednání na mezinárodní úrovni. Pouze řekl, že zamražuje nějakou situaci z minulosti. Takže i když nakonec to skončí tak, že dá ústavní soud zapravdu vládě v té argumentaci, tak to nezpochybňuje to předběžné opatření.
11: Ale potom může být možná vláda pravoplatně naštvaná za to, že něco zamrazili předtím, než rozhodli?
9: To se většinou v soudní řízení
11: děje. Teď mi napadá ještě jedna věc. Nešlo by ještě do toho summitu vydat jedno předběžné opatření týkající se toho, kdo povede tu delegaci?
9: Určitě šlo. Záleží, jestli třeba prezident, respektive kancelář prezidenta republiky zažádá, ale já si nemyslím, že by to úplně té věci pomohlo, protože některé věci mají zůstat na té politické úrovni a někdo tu situaci bude muset přijmout tak, jak je. A otázkou je, kdo to bude. Zatím to vypadá, že prezident bude muset přijmout to, jak se k tomu vláda postavila, ale může to pak použít jako argument v tom řízení nadcházejícím, protože tam ještě bude možnost pro písemná vyjádření stran, možná se třeba bude konat i ústní jednání, takže to, jak teď dopadne ten spor ohledně předběžného opatření, může pak mít i vliv na to, jak nakonec ústavní soud rozhodne o kompetenční žalobě.
11: Tak jo, tak moc díky, že jsi přišla a udělala si nám v tom trochu jasno.
9: Já děkuji za pozvání.
11: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska ústavní právnička Andrea Procházková z právnické fakulty Univerzity Karlovy. A já jsem se jí ptal na předběžné opatření ústavního soudu v kauze summit NATO a vůbec na ty pokračující spory vlády a prezidenta, které nemají konce.
0: No. Já myslím, že je dobré, že jsme se to pustili, přestože to bylo jako nakloněno za mě.
1: Pátkovi.
0: Je to z i rozhlasu, jo. Mm-hmm. Musím říct, že ten jako dobrý ten moderátor. Myslím si, že se ptal docela jako dobře. Zapomněl na jednu otázku. Nebo myslíš, že se neptal, že se ptal tendenčně?
1: Ne, ptal se výborně, snažil se být víceméně nestranný a víceméně spochybňoval spíš to předběžné opatření, jo, jako tlačil jí, místama jí tlačil a manévroval do toho, aby odpověděla jinak, než možná měla naučeno, možná měla navrčeno, možná měla připraveno, nakázáno a tak. I když oni ty teoretici toho práva to mají trošku jinak. Oni asi úplně nepřemýšlí o tom, jaký to může mít ty dalekosáhlý politické důsledky a v konečném důsledku i důsledky pro občany. Jo?
0: Tak oni to ona tam servíroval, že jo? On si ptal, jestli může být de facto precedens do budoucna, že bude kompetenční soud, respektive ústavní soud, na principu kompetenčních žalob blokovat činnost vlády vlastně, že jo?
1: No, jasně, jo. Ale ona asi jede takovou stejnou linku jako Petr Fiala, který prostě to považuje za malicherný, nepochopitelný a vůbec nechápe, proč by tam jako prezident nemohl jet, když tam vždycky jezdil. Tečka.
0: No, to vždycky, jo, to zasedání je jiný, jako jo. Tady se porcuje prostě medvěd, jo. Ale co je dobrý?
1: To ví, že jo.
0: Co je, takhle, nezazněla jedna otázka, klíčová. Že předběžné opatření nesmí předjímat rozhodnutí, respektive nesmí vykonat funkci toho rozhodnutí soudu. Jinými slovy, pokud ten spor je vedený, já bohužel jsem úplně tu žalobu celou neviděl, nečet jsem jí, jenom se o ní mluví, jo, ale tak, jak ona tady o ní mluvila, tak ona bude výrazně širší. A vlastně bylo to jenom, tohle bylo jenom vydané ne k celý ty kauze, ale k tomu jednomu, k jedné části pouze, jo. Proto asi nelze uznat, kdyby to bylo jenom o tom, o té účasti v Ankaře, tak asi by se to dalo považovat za to, že to předjímá a předurčuje to rozhodnutí, nebo nahražuje to rozhodnutí. Ale tím, že vlastně ona byla širší, tak oni se z toho jakoby vysmekávají. Budiš. Co je podstatné a důležité, že to opatření neřeší dvě věci, a to je jeho doprovod, 35 lidí, a jedna a dvě, jeho jaksi oprávněnost vést delegaci. Takže on tam sice pojede.
1: To tam určitě nebylo. No.
0: On tam určitě poletí teda, jak jsi říkala správně, svým letadlem. Víš, co to je za letadlo?
1: Nevím.
0: No to je to poblitý, pochcený a podělaný od Havla a jeho kamarádů.
1: Počkej, to je v Letovicích, ne?
0: V jakých Letovicích?
1: To je v Letovicích u Uherského Hradiště.
0: Tak to nejsou Letovice, Kunovice, ne?
1: Nebo tak dobře, Kunovice.
0: Letovice jsou u Brna, tak mezi Svitavama a Brnem.
1: A ty to znáš, hodinky nebo holinky, to máš úplně jedno, no, obojí se natahuje.
0: No a to prý smrdí do dneška, to letadlo.
1: Já jsem v něm byla.
0: A to je smrad z výkalu pana prezidenta, pozor. No. A tady blili jeho kamarádi, to jsou to, ty blitky, to jako, to jsou sami významné osobnosti. Sami vážní představitelé kultury českého národa. Jako.
1: To víš, no.
0: No, tak tady se pochcal významný člen delegace, že jo. Mám takový pocit, že tahle kultura, už tady byla, jako kterou tam zavádí jako pávek, jo?
1: Ne, ale já jsem při celém tom hovoru přemýšlela o tom, že samozřejmě proflákly se miliardy, proflákly se napojení, podpisy.
0: Kdyby držel hubu, viď, radši.
1: Jo, to všechno jako jo, to se profláklo, ale já jsem si to tady i mezi tím hledala, Přemýšlela jsem, co takový válečný stav, a kdo potom je tím vrchním velitelem vojsk a kdo teda jako rozhoduje a tak, jako ne, jenom prostě je to čistě ano, určitě je zatím 70 miliard, ano, určitě jsou zatím zbrojaři, který mu financovali jeho kampaň a tak dále. S tím samozřejmě souvisí i to, že před 14 dny byl ten článek o tom, že Strnadovy akcie jsou na historické minimum. To jde jedno s druhým, jo? To je tak jako dávkovaný po kouskách. Mm-hmm. Ale aby tam jako ještě chlapci jako nechtěli upéct něco jako lepšího, něco významnějšího, rozumíš, jo? Eskalujou ty válečný stavy, nebo jak by se to dalo říct, tu válečnou náladu eskalujou den po dní, kdy je to čím dál tím horší a horší a horší. To se ráno probudíš a přemýšlíš, jestli jsou rakety zprava nebo rakety zleva, že jo. A víš, aby jako ještě tam nebylo, mimo tady těch 70 miliard, aby tam nebylo ještě něco dalšího.
0: No to víš, že bude, jako o tom ani potom, neblázni. Toto jsou oficiální no. věci, ale potom tam bude ta neoficiální večeře, ta je strašně důležitá. No a tam se to upeče. U té večeře se upeče to, co se potom podepíše na oficiálním jednání. Víš? Mm-hmm. A podepíše se jenom oficiálně no. tak, aby to moc nedráždilo, ale ty hlavní dohody, co, kdo, jak, za kolik, to se vede na té večeři.
1: Ne, teďka mi tady přišel, Martina píše, mi tady taháka na papír, vojenská služba, povinná vojenská služba.
0: Jo, tři
1: no,
0: měsíce.
1: Tak to už se tak, no, no oni už to, už se nechal, a to tehdy si myslím, že ještě řehka, ale teď už samozřejmě řehka, neřehka, ale už se začalo mluvit o půl roce, jo?
0: Hele, na to jsou dvě stanoviska, jo. První stanovisko je, z koho uděláš co za 3 měsíce?
1: Nic.
0: No, kanon futr. Jo? Takhle se k tomu no, vyjádřil Petr Staněk, jo, jako, že jo, za 3 měsíce jo, z nikoho neuděláš, že v podstatě dneska to
1: ne,
0: je o tom...
1: Ne, v žádném případě, no.
0: Dneska to je o tom. Ale za mě, ty 3 měsíce, já to vnímám trochu jinak, jo. Já to vnímám tak, že 3 měsíce je dobře, protože se ty lidi naučí nějakému organizovanému způsobu fungování. To za prvý. Za druhý, ti lidé se seznámí s nějakýma možnostma, jak dneska vůbec ta armáda funguje a co to vlastně dneska armáda je. Jako. A dejme tomu, že část těchto lidí se potom stane součástí profesionální armády. Protože armáda dneska nepotřebuje bigoše, který prostě se bude zakopávat s lopatkou. Jo, taky, jo, ale co je hlavně potřeba, to jsou operátoři různých sofistikovaných zbraňových systémů, ať je to obrana, nebo ať je to útok, jo. Třeba, jo, takže tam se může spousta mladých jako v úzovkách de facto najít, jo.
1: Jo, to určitě.
0: Je to o nějakým taky tělocviku, je to o nějaký branný přípravě, když takhle řeknu, jo? Branná výchova dneska neexistuje, takže branná příprava během těch 3 měsíců taky dobře. Já osobně bych to dal na půl roku, ale chápu, že to má nějaké ekonomické dopady, které budou
1: nemáš
0: taky...
1: Nemáš je tam dát, kasárna byly zrušeny.
0: No, taky prostě... to bude něco stát, jo? Protože ty lidi ty no, musí zaplatit, když jdou do práce. Nebo bude muset něco dostávat ten člověk, takže musíš se o něho postarat. Není to laciná věc, jo.
1: Přesně takže tak, jako.
0: Dobře, já jsem byl na 5 měsíců a musím říct, že to stačilo na ten základ. Naučil jsem se zakopávat kanon a potom jsem se naučil velmi dobře akci jehla. A to je potřeba, jo, prostě. Takže 3 měsíce až půl roku za mě dobře. Potom nechť se vykrystalizují ti specialisté, kteří v té armádě třeba to podepíšou, budou tam za a budou jako profesionální armáda fungovat. Takže lepší něco nežli nic. Jako, a je to potřeba. Jo. Představ si, že by se něco dělo, jaký by byl chaos. Dneska mladí lidi nemají vůbec šajn o tom, co mají dělat, kdyby začali houkat sirény, tak ty lidi neví, co mají dělat. nedej bože, když by je někdo neorganizoval, nenavigoval je mobilem, jako, tak jsou, pardon, vzíti, jako jo. A to jsou lidi, kteří mají třeba rodiny a měli by se umět o ty rodiny postarat.
1: Vůbec naprosto neví.
0: Takže myslím si, že nějaký koncept, nějaké povinné služby po nějakou dobu, kde aspoň ty lidi trošku dostaneš do obrazu, je prostě potřeba. Tečka. Čili toho bych se nebál. Já prostě to vidím tak, že vláda využije velmi dobře tady to rozhodnutí toho soudu, využije správným způsobem a všechno se bude hodit. Takže ano, udělal chybu, nebo ten soud prostě to rozhodl správně, ano, bude se účastnit, ale jestli jim bude čistit boty, anebo jestli bude vedoucí delegace, hele, jestli jim bude vyměňovat nočníky, to nikdo neřeší, jako jo.
1: No, v každém případě musí letět sám, protože a nedokážu si představit, já, kdybych to byla na vlastní kůži, já bych to nemohla být, já bych to takhle neudělala, tak vlez do letadla s Babišem, to byla chvíle, jako jo.
0: No, lidi rozhodli, že poletí sám vlastním letadlem, no, že?
1: To prostě neudělala.
0: No, hele, ať u toho tématu neskejsem, stala se ještě jedna taková, takže já myslím, že jsme to vyčerpali, jo, jenom tady mám ještě, nějaký. Mám tady Miroslav Hlaváč se jmenuje, ten náčelník generálního štábu. Narodil se 28. dubna 1965 ve Stodu. To je u Plzně, myslím, že?
1: U Plzně, ano.
0: No, jo, český voják, generál poručík armády České republiky a od července 2026 náčelník generálního štábu. V letech 2023 až 2026 byl prvním zástupcem náčelníka generálního štábu a tak dál. Takže člověk asi předchůdce Řehka, no tak uvidíme. Uvidíme. Tak myslím si, že to bude, nebo že ta změna souvisí s nějakými proměnami v armádě, a to je asi dobře. Takže k tomu. Jinak máme tady kauzu, která se váže k víkendu.
1: Ano.
0: To je festival ve Strážnici.
1: No jo. Tam to bylo divoký.
0: Takže Strážnice by se nekonala, pokud by nedostala grantové peníze od státu.
1: No, v podstatě by se žádný takovýhle věci nekonaly, protože prostě bez dotací nefungují.
0: Přesně
1: no.
0: Tak. Strážnice má nějakou prostě historii, ale protože milionový chlívek se jim ne tak úplně zdařil ten, jaksi ta podpora toho prezidenta, no tak se nějak rozvrstvili po těch aktivitách, no a když současný ministr kultury Klempíř. Víš, co je zajímavý, že kolaborant ten, jsem měl na jazyku, když mi vypadl zase, ježek se jmenoval ministr kultury. Ten kolaborant, jak se pachtoval s tím, se světoměleckým landsmannschaftem, Herman, typický český jméno Herman, tak tenhle ten jim nevadil. Ten byl v pořádku, jo? Byl cajk. Klempíř jim vadí, takže když Klempíře, tak ho vypískali. Ministra vypískali prostě, jo.
1: No, nelíbil se jim tak.
0: Co se no. Může stát? Může se stát to, že stát zavře kohoutek, jo?
1: Uh-huh. No, to je samozřejmě.
0: Stát. To je jako, když bude ministr ješitnej, a jestli teda je to tak, že...
1: Slyšet, no.
0: Jestli je to tak, že ministr... nemůže pozdravit jakoby takovýhle festival, který stát financuje, čili minimálně je to státem garantovaný přes peníze, tak asi je něco špatně. Macinka se naštval a Macinka k tomu vystoupil v té Strážnici. Nevím, jestli jsi to viděla.
1: Tam dojel, neviděla jsem to, viděla jsem jenom fotky a četla jsem pár nějakých jako úvah o tom, takže... No, povídej. Ty jsi to viděl?
0: Povídej pohádku o zeleným kůzátku. Já ti to pustím, takový já jsem.
1: Jsi ale hodnej.
0: Tak čučej.
13: Vy ani nevíte, co děláte. Vy ani netušíte, co teďka děláte. Vy děláte tady z toho strážnického festivalu politický festival. Zbláznili jste se. Ani za bolševika to nebylo. Za bolševika byl festival politické písně někde jinde. Ale nikdy ne tady. A vy to z toho děláte teď. Vy si ničíte svůj vlastní festival. Všude se píšou články, jak na nějakém festivalu ve Strážnici vypískali politika. Všichni lidi, kteří neví, kde je Strážnice, si myslí, že to je protivládní festival. To fakt je? To je folklorní festival. Tady se sledují verbuňky. Moji rodiče tady tancovali v Břeclavanem, hráli s Podlužanem a ani za nejtušího bolševika nikdy nikdo nedonutil nikoho, aby tento festival spolitizoval. Až teď vy sami. Není vám to líto? Mně jo. Vy ani nevíte, co děláte.
0: Takže to řekl Macinka přímo těm expertům, kteří to tam ničili, ten festival. Tam prostě skandovali, že jo, vypadni.
1: Oni bučeli, jo.
0: No to bučeli na Macinku, ale na Klempíře jako vypadni, no jasně.
1: A prosím tě, on tam byl ohlášený, že tam je, tam vystoupí, že tam jede? Já si jenom tak dávám dvě a dvě dohromady. Jestli tam nebyl někdo nasazený, aby tohle to jako vyvolali, rozumíš, jo?
0: No samozřejmě, jak jinak. Tak asi vždycky tam vystupoval nějaký ministr nebo nějaký papaláš, ne? Vždycky to, jako je to velký
1: nevím,
0: festival.
1: Nevím, já jsem tam nikdy nebyla, tak
0: no ne, já taky ne, jako... ale jako bývá to tak, hele, bývá to normálně pravidlem. My když jsme dělali Mezinárodní folklorní festival ve Slaným, jako Českomoravský slovanský svaz, a měli jsme dotaci od Středočeského kraje, tak si neumím tam představit,
1: že by tam
0: přijela hejtmanka, nebo prostě by tam přijel člověk z toho odboru kultury, který tu dotaci navíc ještě nám ji přiklopí až po tom festivalu a přišla půl roku po něm, jo, tak a nevědělo se, jestli vůbec bude, jsme na to jenom spolíhali, že by tam prostě nemohli vystoupit, jako, a že by je tam někdo dehonestoval, že tam někdo pískal, nebo že bychom řekli, to je folklor, to tady nemůžete vystupovat, nějakou politiku tady dělat. Nebo automaticky vystupoval zástupce kraje, automaticky vystupoval starosta, protože to bylo ve Slaném, tak pochopitelně s tím městem jsme spolupracovali, takže a bylo poděkování, že jo, za to, co vlastně město a za to, co kraj a tak, protože jinak by to nebylo, na to ty peníze neseženeš. No to neseženeš sponzory, aby ti zafinancovali takovouhle věc. Takže ta hloupost, sprostota a nevychovanost, jo, se pak takhle projeví, že tam nějaký blbeci si z toho udělají agitku a že tam budou vypískávat ministra, no tak jako, hele, i kdyby tam vystupoval prostě ministr, kdo to byl za Fialy, asi ho tam taky nikdo nevypískal, protože byl blbej, ne? A já si nemyslím, že Klimpíř je blbej, prostě jim se to jenom politicky nelíbí, že jo?
1: No ne, tak Klempíř má trošku zdravý názory, že jo? Klempíř prostě už se nechal slyšet, že taky jako lecos může škrtnout. Takže...
0: No a může být třeba, že jo? A komu se pomstí? Chudáci ty organizátoři. Takže jo, to je těžký, to složitý. Ale asi by si to prostě měli zasloužit. Za mě, nevím, jak to tam přesně probíhalo, za mě by měl ten pořadatel převzít mikrofon od toho ministra a říct, přátelé, od toho se pojďme distancovat. Tady pana ministra rádi jsme přivítali, rádi ho tu přivítáme i za rok, protože bez pomoci ministerstva kultury, bez finanční pomoci ministerstva kultury, bychom tady neměli co pořádat. Tečka. Jo, umlouváme se, pane ministře, máme tady hold asi část publika, která sem nepřišla za folklorem, tak já nevím, jak tam probíhalo, tak abych to řešil já třeba, jo. Macinka já, zase no. projevil odvahu, prostě běž do jámy, Lvové, no tak šel, tak jim to tam
1: šel
0: říct.
1: Jo, tak šel.
0: No, pojďme se teďko, to ještě máme čas, pojďme se ještě zaměřit na něco, co je mezinárodní a co je velké a co se nás sakra dotýká. Děkuji Jiřímu, že mi tady hodil do mailíku, že mi nabil, jo.
1: Nabil ti?
0: No jako kdyby mi nabil munici, jako kdyby mi nabil, jako,
1: ano.
0: Jo, chápeš. Tak první věc je vyjádření Vladimíra Putina. Putinův nejtvrdší rozkaz dorazil k jednotkám. Začala totální likvidace velitelů ozbrojených sil Ukrajiny a hlavního zpravodajského ředitelství. První nekrology, oficiální prohlášení. Rozhovor ruského prezidenta přišel jako velké překvapení, ale poskytl odpovědi na mnoho otázek veřejnosti i vojenských expertů. Včetně těch o tajných signálech Kyjeva směrem k Moskvě. Je tu však jeden detail, kterého si ne každý všiml. Začala hromadná likvidace velitelů ozbrojených sil Ukrajiny a hlavního zpravodajského ředitelství GRU. První, nekrology hlásají, Putinův nejtvrdší rozkaz dorazil k jednotkám. Oficiální prohlášení vrchního velitele. Včera poskytl ruský prezident obsáhlý rozhovor novináři Pavlu Zarubinovi, v němž podrobně hovořil nejen o stavu vyjednávacího procesu, ale také o situaci armády na frontě. Vyjádřil se zevrubně ke každému směru, což je velmi důležité. Mnozí se zejména domnívají, že Vladimír Putin ve svém rozhovoru se Zarubinem nastínil osud severních oblastí Ukrajiny. Cílem ruských jednotek na Sumském a Volčanském směru je vytvořit bezpečnostní zónu podél našich hranic. Ukrajinský režim zaplatí za své zločiny v Kurské oblasti ztrátou území, která potřebujeme k vytvoření bezpečnostní zóny v pohraničí. Mimochodem, město Sumy, oblastní centrum, je vzdálené přibližně 10,5 kilometru. Nemáme žádné politické plány týkající se tohoto města ani oblasti jako celku. Budeme vycházet z návrhu ministerstva obrany a generálního štábu, poznamenal prezident. Mimo jiné, podle vrchního velitele Kyjev předkládá včetně četné návrhy, jejich podstatou je usnadnit si vlastní situaci na náš úkor. Například zastavení úderů do hloubky území na obou stranách. A je jasné, proč je tento návrh předkládán. Naše odvetné údery hluboko na ukrajinském území jsou mnohem silnější, citelnější a upřímně řečeno ničivější. Dalším návrhem je omezit vojenské operace. Všimněte si, pouze na 4 území. Jinými slovy, Kyjev vážně požaduje, aby byly vojenské operace omezeny na regiony Ruska DLR, LLR a Záporožskou a Chersonskou oblast. Jednotky mají být buď staženy z Mykolajivské, Dněpropetrovské, Charkovské a Sumské oblasti, stejně jako z několika úseků státní hranice, nebo zmrazeny v souladu s linií bojového kontaktu, aby bylo možné přesunout jejich síly do výše uvedených 4 regionů uprostřed katastrofálního nedostatku personálu v ozbrojených silách Ukrajiny. A poté Vladimír Putin vyslovil slova, která mnozí považují za klíčová. Vzhledem ke katastrofálnímu nedostatku personálu se ozbrojené síly Ukrajiny zřejmě domnívají, že by to pro ně mohlo být záchranou. Záchrana kyjevského režimu však není součástí našich plánů. Putinův nejtvrdší rozkaz dorazil k jednotkám, komentují lidé na internetu. A téměř současně se objevily další znepokojivé informace. Vytváření Sumské lidové republiky je v plném proudu. Z Ukrajiny začaly přicházet zprávy o likvidaci vysoce postavených velitelů a dokonce i o jejich zabití z rukou vlastních vojáků ozbrojených sil Ukrajiny. Na Ukrajině byli zabiti dva plukovníci ozbrojených sil Ukrajiny. Patří mezi ně plukovník GRU zapojený do přípravy teroristického útoku na Krymu a velitel brigády, která byla jednou z prvních, jež v roce 2024 vpadla do Kurské oblasti a je vinná četnými zločiny proti civilistům i vlastním vojákům. Jeden z mrtvých, plukovník Vladimír Kononikov, velitel 154. samostatné motostřelecké brigády, byl nalezen mrtvý v Záporožské oblasti. Ukrajinská média zpočátku uváděla, že na těle nebyly žádné známky násilné smrti. Pozdě večer přišla zpráva o zastřelení vysoce postaveného ukrajinského důstojníka. Bylo zahájeno trestní vyšetřování. Vojenští experti na obou stranách fronty jsou přesvědčeni, že důstojník přezdívaný Řezník byl popraven vlastními vojáky za četné válečné zločiny. Uvádí se přitom, že k tomu došlo právě na pozadí kolapsu fronty po nekonečných krvavých útocích ozbrojených sil Ukrajiny, jejichž jediným výsledkem je ústup samotných ozbrojenců. A to přesně v těch směrech, z nichž generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny téměř denně zveřejňuje vítězné zprávy. Objevily se také zprávy o atentátu na plukovníka GRU Rustema Fachrijeva na Ukrajině. Stál za pokusem o atentát na vysoce postaveného důstojníka ruského ministerstva obrany. Plán počítal s likvidací vojáka i jeho rodiny. Operace byla naplánována na 1. prosince 2025, avšak byla zmařena. Agent ozbrojených sil Ukrajiny byl při kladení odporu zastřelen přímo při umístěvání bomby do vozidla. Vedle sebe probíhají dvě zprávy. Za prvé, město Sumy je vzdálené z 10,5 kilometrů. Ruské ozbrojené síly pokračují ve vytváření bezpečnostní zóny v Sumské oblasti, uvedl Putin. Za druhé, velitel 15. brigády ozbrojených sil Ukrajiny byl nalezen se střelným zraněním hlavy v Záporožské oblasti. Vytváření Sumské lidové republiky je v plném proudu. Vysoce postavení ukrajinští důstojníci, kteří se podíleli na invazi do Kurské oblasti, byli zlikvidováni, píše veterán Wagnerovy skupiny autor kanálu Condottiero. Tak, to je jedna důležitá informace, tedy jak přistupuje Ruská federace a ruská vojska, jak přistupují k věcem na Ukrajině. Ovšem, máme tady do toho zapadající situaci, kdy Bělorusko se připravuje na útok, minimálně provokativní útoky tam už probíhají, ale Bělorusko se tedy připravuje na nějaký útok většího kalibru ze strany Ukrajiny, protože by rádi zavlekli Bělorusko do tohoto konfliktu.
1: Rádi by otevřeli druhou frontu, aby to bylo jako zajímavější, že jo?
0: No oni pochopitelně vědí, že Rusko a Bělorusko jsou v Unii, mají podepsány významné bezpečnostně vojenské dohody a kdyby napadli Bělorusko, tak Rusko musí automaticky podle těchto dohod tedy začít konat a mělo by Bělorusku pomoci. Čímž, jak říkáš, by došlo k otevření té druhé fronty. A teď pozor. Lukašenko, bývalý voják, že jo? Jednou voják, navždy voják. A teď tady vidíme ty dva protiklady, jo? Jeden magor, guma vypatlaná a druhý naprosto zodpovědný politik, který zastavil drancování, zastavil privatizaci majetku a díky tomu nedošlo v Bělorusku k takovým škodám a ztrátám, jako třeba v Rusku, kdy Jelcin v podstatě to Rusko rozdal, by se dalo říct.
1: Rozdal, ani nerozprodal, on ho rozdal.
0: On ho rozdal. Toto je velice důležité, protože Lukašenko navštívil nejdřív Vladimíra Putina v Moskvě, a potom rovnou odletěl do Číny. Po návštěvě Lukašenka vydal Xi Jinping velice zajímavou zprávu. Zajímavé vyjádření. Xi ho nečekané oznámení. To je z 29. čili ze včera. Ano. Z toho, co řekl Xi, je Západ totálně v šoku. Proč? Protože Rusko a Čína mají za sebou nějakou etapu svého vzájemného fungování, které bylo víceméně ve válečném nějakém hašteření se. Víme, co se dělo na Usury,

0: Xi-Jing řekl, že 200 tisíc vojáků čínských vstoupí do Kyjeva. Já k tomu dodávám, vstoupí tam nepozorovaně, v utajení, protože nikdo je nepozná.
1: Myslíš? Myslíš, že je nikdo nepozná?
0: No tak budou nenápadný, ne? Hlavně nebudou černoši.
1: Ne, když jsou čínský.
0: No ne, tak nebudou černoši, tak mě nepoznají, že? Ne, tak vážně. Kyjev
1: teď
0: je...
1: Počkej, teď mi to vážně dává smysl. I já mám takovou informaci, že se na Ukrajině objevují prostě, neumí poznat, jestli jsou to Číňani nebo Vietnamci nebo tak. Teď mi to dává smysl, tahle informace. A teď to jako myslím smrtelně vážně, jo?
0: No jasně, no vidíš, jako... Takže...
1: To je tak 14 dní stará informace.
0: No tak oni už tam jsou vlastně, že jo? Takže Xi-Jing, co řekl? Kyjev je jeden krok od osudové chyby, která zmaří všechny Zelenského pokusy zachránit se v této válce. Po oznámeních z Číny zazněla na západě znepokojivá prohlášení. Kyjev by se mohl během jednoho měsíce ocitnout v situaci úplné kapitulace, pokud Zelenský zaútočí na Bělorusko, uvedl bývalý důstojník štábu americké armády David Pine. Podle něj by se v blízké době mohl naplnit nejhorší scénář pro Ukrajinu. Do Kyjeva vstoupí 200 až 300 tisíc vojáků. V takovém případě bude muset Ukrajina urychleně stáhnout své síly z jeho východních území. Následně, jak uvádí IF.ru s odvoláním na Pajna, dojde během jednoho měsíce ke kapitulaci. Nyní bylo Západu jasně řečeno, že Rusko odpovídá na jakoukoliv hrozbu. Uvedl to bývalý analytik CIA Larry Johnson na kanálu Greena Deasona na YouTube. Rusko už nebude jen na Číně sedět a čekat, až bude napadeno. To bylo jasné poselství, které jsem si odnesl z prezidentova projevu. Poznamenal v reakci na prohlášení Vladimíra Putina, že Rusko nebude pokračovat ve své útočné kampani bez ohledu na návrhy Kyjeva. Takže, že Rusko bude pokračovat ve své útočné kampani bez ohledu na návrhy Kyjeva, tak abych to řekl celé. Podle západních expertů vypadá situace pro Evropu a dokonce i pro Spojené státy ještě znepokojivěji poté, co Čína začala projevovat bezprecedentní aktivitu. Čínský vůdce Xi Jinping prohlásil, že bělorusko-čínské vztahy dosahují historicky nejvyšší úrovně. Si navíc označil Čínu a Bělorusko za železné přátele. Tak výrazné prohlášení zřejmě očekával jen málo kdo. Západ byl v šoku. Naše vztahy obstály ve zkoušce mezinárodních turbulencí a naše přátelství jen dále sílí, uvedl čínský vůdce při setkání s běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem. Si zdůraznil, že Minsk a Peking rozvíjejí všestranné a komplexní strategické partnerství, jak uvádí agentura Belta. Čínský vůdce také poznamenal, že Peking je s Minskem a Lukašenkem v neustálém kontaktu. Setkáváme se často, komunikujeme a vedeme velmi včasný a komplexní dialog o celé řadě různých otázek. Mimochodem, Lukašenko při setkání se Xi Jinpingem zažertoval, že přijet do Číny je jako vrátit se domů. Čínský vůdce se zeptal, zda Lukašenko přiletěl přímo z Minsku. Ne, přiletěl jsem sem z moskevské oblasti. Vedl jsem jednání s ruským prezidentem Vladimírem Putinem a poté jsem odletěl do Pekingu, uvedl běloruský prezident, který předtím absolvoval pracovní návštěvu Ruska. Proč se ho asi ten Xi Jinping ptal? Aby měl důvod to říct, že jo? Takže, co nám tady vzniká? Vzniká nám tady v podstatě spojenectví nejsilnějších zemí BRICSu. A tady bych řekl, že teda pokud si Západ myslí, že si to chce s někým rozdat, ať už v zástupné válce, anebo napřímo, tak je absolutně bez jakýchkoliv šancí, protože bude mít proti sobě

0: Čínu, Ruskou federaci, Bělorusko.
1: Bělorusko.
0: A také
1: a to
0: bude mít...
1: sacra je už velk.
0: A pozor, a bude mít proti sobě KLDR. To nedaj.
1: A ty už se nezakecaj.
0: Ne, tak jako... druhá světová válka končila tím, že se pochopitelně vykrystalizovali nějací spojenci a ti spojenci, ať už byli falešní v tu dobu nějakým způsobem, tak tady to nevypadá na falešnost, protože ti všichni aktéři, ať je to Bělorusko, Rusko, Čína nebo KLDR, ti vědí, že prostě když jeden z nich prohraje, tak postupně je zlikvidujou všechny. To znamená, že je to obdoba velké vlastenecké války a je to o zachování civilizace BRICS a nebo o zachování kolektivního západu. Bude to mít jednoho vítěze a jednoho poraženého. To je ta očista světa, která tady prostě nastane, ať se to někomu líbí nebo ne. A bude to asi tak, si myslím. On ten blbeček namachrovaný, pochopíte, oni na to Bělorusko zaútočejí, to už je jedno, jestli to provede nějaký malej vojáček neukázněný, protože neslyšel rozkaz a nechtěl slyšet rozkaz, anebo jestli to udělají schválně. Jo, prostě ten útok tam přijde. Jak jsi řekla, když tam existují tací zvláštní mužíci, kteří nejsou na nikoho podobní, jo?
1: Ano, přesně tak. A bylo to taková informace, že to bylo divný. Jako proč?
0: No, ze známých důvodů. Takže teď známe, že jo, tam postupně tam jako se dostávají. A teď skřípnou Kyjev. Kyjev si zavolá na pomoc zbytky armády, aby je zachránili, což v podstatě ta armáda bude destabilizovaná, protože nějak tak začali umírat vysoce postavení důstojníci.
1: Tam už asi nic není, no.
0: Ale pozor, otázka je, proč umírají vysoce postavení důstojníci? Neumírají třeba proto, aby nemohli podat svědectví před tribunálem, že dostali takové a makové rozkazy?
1: Ano, teď to může být i takhle, že jo? Teď si můžou zabíjet vlastní důstojníky.
0: Proč by Ježiš, nemohli takový... likvidovat?
1: To jinak už se kolikrát opakovalo, že jo?
0: Čili to nevidíme jako, že někdo, že najednou, že hrdlořezy osvítila najednou myšlenka, že by měli popravit vlastního velitele, jo? Jo, může se to stát. Ale tohle to si myslím, že je řízená akce. To znamená, že Kyjev moc dobře ví, že končí. A tak, jak zametali stopy nacisti, tak tyhle ty náckové taky zametají stopy. I s těma lidma, kteří umírají dneska. No lidma, jsou to zrůdy. Takže tam se nestane nic, budou muset kapitulovat, Rusko si tam vytvoří nějaký nárazníkový ten, může být, že už ty Číňani se ho tam teď nestáhnou, protože budou dělat dohled, ne Evropani, ale Číňani budou dělat ten dohled. A proč ne? Proč by nemohli dělat dohledy? Jsou nestranný, ne? Vlastně. Do toho Vladimír pošle do Berlína, do Londýna a do Paříže jednoho orešníka minimálně, to, aby si tyhle ty pánové uvědomili, že hra skončila a že ples upíru jaksi končí, už skončil.
1: Game over.
0: A dostanou seznam lidí, který mají vydat. Dostanou seznamy lidí k vydání. A pokud je nevydají, tak si pro ně dojdou. Jinými slovy, bude potřeba osvobodit toto území od těchto těch parchantů. No tak je osvobodějí. Nějakým způsobem.
1: Jo, je to zajímavý. Je to zajímavě rozdaná partie.
0: Co se týká Evropy, respektive co se týká Československa, aby jsme nezapomněli na naše zájmy a na naši perspektivu, tak v rámci těchto všech událostí, pochopitelně, půjde na stůl dohoda 2+4 a možná Jalta, kdo ví. Uvidíme, jak to bude hluboký, ten dopad toho všeho. Takže jedna z těch dohod půjde na stůl. To znamená, že dojde k přeformátování celé Evropy. A protože Robert Fico už začal navazovat s Módím, a všimně si, Indie je úplně bokem, Indie je diplomatická mise, jo. Protože Indie, respektive Módi, Indie předsedá, takže Módi má nejvyšší mandát momentálně v BRICSu. Takže s Robertem Ficem už dojednali některé typy spolupráce a ty typy spolupráce jsou jednoznačně klíčové body rozvojových plánů BRICSu. Když se podíváš na ty summity, co se tam přijímá za klíčový jakoby obory rozvoje různých oblastí, tak vlastně to, co podepsali na Slovensku, zapadá do schématu těchto rozvojových plánů. Což znamená, že Slovensko vlastně de facto zahájilo měkkou cestu
1: přístupové dohody.
0: Přístupu, tak dohody. Žádosti o členství. Jo. No a protože Česká republika navázala velmi úzké kontakty s slovenskou vládou, no tak kluci Slováci to tam
1: prošlapou.
0: Tu štolu prorazej, no a my hold bychom se mohli svést s nima, jo. A proto nemůžou v Ankaře ty zbrojařský krysy si tam nemůžou podepsat tu spolupráci a tyhle věci. Protože pokud to podepíšou, tak nám zavřou cestu do BRICSu.
1: No a tam jde teď o všechno.
0: Tam jde o budoucnost.
1: Chápeš to? V Ankaře jde úplně o všechno.
0: Ankara je klíčová v tom, kdo bude nakonec přiřazen k těm vítězům a k těm poraženým. Pozor, o to se dneska, o tom se bude jednat v té Ankaře.
1: Ale každý vidí toho vítěze někde jinde. Pávek vidí vítěze jeho stranu, kterou zastupuje, jeho zájmy, když to Babiš vidí ty vítěze úplně někde jinde.
0: No, no. Já se bojím, že Pávek není schopný domyslet ty věci tímto způsobem. On to
1: ne,
0: vidí jenom přes toky
1: ne.
0: peněz, který mu to teďko zabezpečuje, jo. Takže
1: a
0: jemu je promiň, jemu je Mišo, jemu je osud České republiky úplně, ale úplně v říti, jako
1: ano.
0: jo.
1: Ano.
0: Tomu jde jenom ano. o jeho vlastní prospěch. Celý život tak fungoval. Celý život mu šlo jenom o jeho prospěch. Tak co bychom od něho měli čekat víc?
1: V podstatě vůbec nic.
0: V podstatě vůbec nic. Takže je nutný a je potřeba, aby on nebyl vedoucím delegace, aby tam nemohl napodepisovat ty věci, aby nemohl potopit Českou republiku do žumpy poražených. Pokud by to tam podepsal, máme obrovský problém, neboť Vladimír Putin se vyjádřil jednoznačně, že do BRICSu nebudou vstupovat země, které způsobily Ruské federaci závažné škody. Zatím, zatím, to byla Fialova vláda, korupčníci, kteří prostě směrovali toky peněz na Ukrajinu, to je ještě dobrý. Ale oficiálně se Česká republika nezúčastnila nějakým podpisem v rámci těch všeho schopných, tak se jako úplně takhle nevyhranila. Jo. Pokud se zaváže k tomu, že budou financovat nacistický, banderovský, spiklenecký, chuntovský režim v Kyjevě, tak to je problém. Takže takhle bych to asi přečet já. Co na to ty?
1: Já se k tomu přikláním a souhlasím s tím. Myslím si, že Ankara je klíčová, i když se to snaží leckdo zpochybňovat a říkat, že je to běžný normální jednání na to jako vždycky. Jako, myslím, že se takhle vyjádřil bývalý premiér Petr Fiala, aby jako přestali kolem toho dělat ty tanečky a laskavě jako teda k tomu přistoupili, že je to úplně normální běžný jednání. Takže asi tak. Za mě to bude důležitý. Ono to docela opravdu nabývá na rychlosti a na spádu. Všechno umocňuje i to vedro, který tomu tak trošku jako napomáhá. Někomu se vaří mozky. Někdo třeba úplně neuvažuje rozumně. No, uvidíme, no. Uvidíme, co bude dál. Jako myslím si, že by už se to konečně mohlo začít jako rozhejbávat tím správným směrem.
0: No tak jako... ještě jsme nezmínili Hormuz. Tam teda došlo k nějakému prý to nás nevíme, jo.
1: No tam je otevřené, nebo je
0: zavřené. Řekli, Iránci řekli, že prostě zaútočí na Izrael, pokud nevyklidí Libanon a tak dále. Oni to nedělají, že jo. Čili dejme tomu, že z nějakých důvodů podepsali nějakou dohodu o dohodě, která povede k něčemu, čili dost nezávazné. Spíš si myslím, že teďko chcou, aby Američani udělali to, co udělat mají Američani. Dokonce kongres nařídil, že Američani se mají stáhnout tamtud. Takže uvidíme, jak se zachovají. Myslím si, že to stejně dopadne tak, že odzbrojený Západ bude muset kapitulovat jak před Iránem, tak před Čínou, Ruskem, Běloruskem. No a utrpí porážku, silnou porážku vojensky, to bude mít důsledky ryze těžce ekonomické. To se všechno sečte a celé to, myslím si, letos se výrazně, ale výrazně svět promění obrovským způsobem. Užijte si léto, protože no, protože je dobré si užít léto, tak bych řekl. Víc asi nemá smysl říkat, kdo má kývadlo, tak si
1: kývne. Já jsem čekala, co bude následovat.
0: A bude moudřejší. Takže tak, no. Léto je léto. Takže Míšo, pojď se rozloučit.
1: No, tak jo, přátelé. Tak si budeme užívat léta. I já zatím v těch 22 stupních. Ještě mě čeká pár dnů, kdy budu trávit v tomto prostředí. Nicméně jsem koukala, že zítra má v Praze pršet na 100%, takže uvidíme, jestli se to vyplní.
0: To je taková sklepní víla, člověče.
1: No, já jsem taková sklepní víla, jako, tak jako, to je ono, tak prostě každá práce má svý. Někdo prostě dělá ranní, odpolední, noční a někdo prostě dělá jaro, léto.
0: Jaro, léto, podzim, zima, od nevidím do nevidím. A proto taková otázka, chystáš se, že se zastavíte na prodlouženém víkendu?
1: A kdy má být prodloužený víkend, přiznám se, že my... Ano, slyšíš mě?
0: No, tak u vás ve sklepě to ještě nedorazilo. No. Takže,
1: ne, k nám to ještě nedorazil.
0: Staňkovský rybník, kemp u kosů, je to na webu, Midgardím, 9. až 12. července.
1: No, tak my tam budeme nějakým způsobem přesouvat Tomíka na tábor a ještě tam máme z neděle na pondělí nějakou soukromou akci odloženou z června, rodinnou soukromou akci, tak uvidíme. Hele, nemůžu úplně slíbit, proberem to tady, jak se bude co vyvíjet, protože
0: výborně,
1: Tomíka musíme přesunout.
0: A druhá otázka je jenom, že to léto nějak jako budeme reprízovat hodně. A my dva se spolu domluvíme, kdy budeme vysílat naživo. Jednak si, pokud se to vynutí situace, budou nějaké závažné věci k rozebrání. Jedna věc a druhá věc, aby ty i já jsme jaksi zvládli užívat taky trochu volna, tak aby jsme nevysílali každý úterý, tak to tak nějak budeme střídat. Co ty na to?
1: Hele, za mě je to na domluvě, protože já se nechystám do žádných dalekých dálek, výšek, šířek. Za nás jsou to naše oblíbené Luhačovice prvních 14 dní v srpnu. Jinak do té doby víceméně bývám k dispozici ty úterky, mám to tak vyhrazený, mám na to nastavený i režim doma, tak je to o tom, jak se domluvíme my dva. Prostě
0: Přesně tak.
1: necháme tomu volný průběh.
0: Víš co, když ty v těch Luhačovicích, že jo, to je samá diskotéka, trolala, fíží, tohleto, lokínky a tak. No, tak.
1: Ale prosím tě.
0: Aby
1: nicméně, jako, nicméně doufám, že se uvidíme v tu dobu tam někde v těch končinách.
0: Takže pozvánka pochopitelně platí pro všechny naše příznivce. Mějte se, přátelé, Míša se rozloučila, mějte se krásně, uživíte léta, ať vás neodfoukne nebo nerozbijou kroupy. Užijte si opravdu krásné počasí a čerpejte sluneční energii, protože to je to nejlepší. A přemýšlejte o všem, co tady vlastně povídáme, získávajte informace, dělejte si úsudek. A nezapomeňte, že tady na Midgardu máme až hnusnou, odpornou úspěšnost v našich jaksi predikcích a hlavně v tom, čemu se říká konspirační teorie. Ty se nám tady docela tak nějak daří naplňovat, protože neuběhne ani pár měsíců, ani týdnů a už je to pravda. Takže jo, mějte se krásně, zachovejte nám přízeň. Společně s Míšou se teď tady od mikrofonu loučí a zase se na vás bude těšit, jak jinak než Petr Václav.

budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

0: Já vás všechny zdravím, všechny vás vítám, všechny v podstatě radostně tady objímám z našeho studia Midgard, takhle na dálku, jo, to všechno jde, jako když si to vybavíte, představíte, tak jsme taková Midgardí rodina, no tak jsem za to rád, takže buďte zdraví a buďte pozdravení. A když už jsem přivítal vás, tak musím také přivítat velmi, velmi slušně, zodpovědně, ale také srdečně svého hosta Jirku. Takže Jirko, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
1: Čau, čau, taky tě zdravím. Taky srdečně všechny objímám na dálku. Děcka, opatrujte se.
0: Len ta sluchadla, keby tě robila tak, jak majo.
1: No počkej, zase mě neslyšíš, to mi neříkej.
0: No, uvidíme, uvidíme. Trošku to tam habrovalo, tak uvidíme, jak se to bude potkávat, jo? Tak, jak jsi se měl, kolego milý, ten týden, co jsme se neslyšeli?
1: Měl jsem se tak jako hodně pracovně a dneska jsem teda makal od raního kuropění a už jsem rád. Před 5 hodinou jsem doběhl počítači a už jsem musel rád, když si sednu, protože jsem tady makal jak barevný. Začal jsem chytat barvičku.
0: Rozumím. Prosím tě, máš nějaký sluchátka jiný, Jiří? Navíc ještě zkreslujou, to je jak z hrnce, no, když mluvíš jako z hrnce, kdyby si mluvil.
1: Ale jako to je zajímavý, protože já jsem měl dneska několik meetingů a všechno bylo v pohodě. To je na mikrofon teda, na počítač, jo.
0: Teďko tě slyšíme, to asi trochu lépe, no.
1: Tak, že...
0: No to je jiný kafe, tohle to úplně.
1: No, já jsem jenom otevřel počítač, ještě jsem se ani nepřepl.
0: No teďko tě slyším dobře.
2: No a teď mě slyšíš?
0: Jo, teď je to dobrý. Tak zkusíš něco říct,
2: no.
0: Jako,
2: no. Prosím tě, takže už víme, že byl problém. No. Já jsem si přepl reproduktor, ale nepřechl jsem si mikrofon, takže byla zase mezi klávesnicou a židlou chyba.
0: Tak jak to většinou bývá, že?
2: No.
0: Takže,
2: a pozor, yes.
0: Ale pozor, ono
2: se nám stává maximálně jednou za 10 let.
0: Jo, ale stává. No a co je na tom ještě nejhorší, že teď se nás tady ptají nějaký debilové, jaká byla kvalita hovoru. No asi špatná, když jsme to tady řešili, ne? Vyletí v okno přes celý počítač, tyjo. No a už to spadlo.
2: No, no čau, no čau, tak zdravím ještě jednou, já to teda řeknu celý, vše objímám všechny, zdravím, opatrujte se, mějte hezký den a hodně jsem pracoval tento týden, konec.
0: Víče, stejně mají ty sluchátka tendenci zkreslovat, to, a když chvilku mluvíš, tak se to ustálí v nějakým jako, jinak zkreslují jak prase, teda musím říct.
2: Jo.
0: Tak uvidíme. Uvidíme, uvidíme. No,
2: ale teď už mám všechno jsem nastrozumíš a stejně mě to vyplo z toho. Nevím proč.
0: Co tě vyplo?
2: Normálně mě to odhlásilo zase.
0: Normálně to odhlásilo. No, to je drzost. Největší. No, to je... Takže makal. Říkáš, že jsi makal. Jak jsi přežil vedra?
2: Jo. Prosím tě, vedra jsme tak nějak přežili, museli jsme i zapínat klimatizaci. Asi po druhé jsme zapínali klimatizaci, aby jsme trošku jako vyvětrali, protože se to tady nedalo. No a pak jsme jeli k rodičům a koupali jsme se, protože to nešlo.
0: No.
2: Takže jsme to tak nějak se snažili chytrostí ho zvítězit, no.
0: Jsme s Eliškou to taky jako přežili u vody.
2: Pořádně.
0: No, taky přežili s Eliškou u vody, takže dalo se. Ovšem, bylo to v Evropě docela napjatý, umřelo asi 1300 lidí na to teplo prej.
2: Počkej, fakt.
0: No jo.
2: To jsem nikdy nezaznamenal.
0: No jo, byly o tom články. normálně statistika, kolik umřelo much, prasat, sviní, kolik lidí, kolik politiků, vlastně už jsem říkal, takže...
2: Ne, to už říkáš asi.
0: Já už jsem říkal.
2: Já najdu ten článek, s tím horkem, tak to najdi. Já v souvislosti s tím horkem jsem narazil na Leo, kde někdo ve Francii v nějakým paneláku měl bazén doma, takový ten skládací, tak ho začal
0: Jiří, vypadáváš.
2: A zabavili mu horš.
0: Normálně vypadáváš, půl věty.
2: To není možný. Tak počkej, tak ještě já se teda tady zapnu na...
0: Tu se ještě zapnu.
2: Ten mikrofon druhý. A...
3: Co teď?
0: Povídej. Řekni něco. Řekneš, co teď, a pak je ticho.
3: Mluvím. Je to lepší teďka?
0: No zkus ale mluvit, rozumíš? Je to... Řekneš, je to teďko spíra... lepší? A z čeho já to mám posoudit, jako, ze tří slov?
3: No tak vidíš, tak jsem tě rozesmál na dálku, takže asi dobrý.
0: Poslouchej, je to výrazně lepší. Je to výrazně lepší.
3: Je to výrazně lepší, no. A to mluvím na integrovaný mikrofon do počítače, a ne do sluchátek.
0: Tak vem ty sluchátka a vyhoď je prostě.
3: Prosím tě, to jsou korporátní sluchátka za několik tisíc, schválený vrchním IT cenzorem, to nemůžou... být špatný sluchátka.
0: To asi nevím. Já to nechci hodnotit, ale...
3: Víš co, já si myslím, že spolu máme vyšší vibrace, tak asi je to o ničem jiným.
0: Nejsou stavěny na vysoký vibrace, no. To je asi...
3: Přesně tak.
0: Dobré ono.
3: Takže já jsem vyplnil a hotovka vyřízení. Jo. No takže budem si tak povídat, já budu mluvit do počítače. Já jsem stejně sám doma, takže tady nikoho neruším.
0: Ale jako v klidu, takhle to je mnohem lepší zvuk, jako, jo.
3: Aha, no tak to je zajímavý.
0: No jo.
3: Četl jsem takovou zajímavost. A to je zajímavý. Protože dneska jsem taky brzo stával, protože ráno se nejvíc uděláš, jo.
0: Ráno se nejlíp uděláš.
3: Přesně.
0: No, no takže se nejvíc udělá.
3: Tak, v souvislosti nejvíc. S tím vedrem. je to tak. No v souvislosti s tím vedrem jsem chtěl jenom říct, že jsem viděl ve Francii případ, kdy někdo si stavěl bazén před barákem, jako před nějakým panelákem na nějakém sídlišti a policajti přijeli a zabavili ho normálně.
0: Co ho?
3: Ono už, že ho zabavili normálně.
0: Jak to? Proč?
3: Ten bazén. No, že někdo... No, protože ve Francii údajně byl nějaký zákaz klimatizací, používání klimatizací. Každoročně, když je vedro, tak mají zákaz i na pouštění vany. A mají... A měli zákaz asi i možná sprchování, nevím. Ale ten, kdo měl bazén, asi bude mít vyšší daň jako za provoz, nebo něco podobného. Bude mít... bazénové DPHčko nějaké, protože tam je obrovský problém teďka jako s vodou, s horkem a s distribucí té vody. Uh-huh. No, takže to jsou ty západní hodnoty, ke kterým my směřujeme. Nedostatek vody a přijedou ti rozebrat bazén, policajti. Ale že už zavají hlavy v celé Evropě různí uprchlíci bílým obyvatelům, původním obyvatelům Evropy, to je v pohodě.
0: No, tak to nevadí, s tím se počítalo, že jo.
3: Ale bazén, já nevím, 2,5 na 2,5 metru, to je problém.
0: No to je.
3: A toho ještě ani nestihli napustit. Rozumíš, oni ho teprve skládali, šeli policajti a ještě jsem viděl, jak bojovali u auta, že to nemohli rozdělat, jako jo.
0: Neměli návod. Prostě
3: banda blbů, no, to byla banda...
0: Já mám rozsejpáč, už je to spojení.
3: A teďka jsem nic ne to.
0: Jo, už.
3: Já jsem na nic nešahal.
0: Chvílema se jako ty pakety prostě neprocpou, no.
3: Dneska jsem si
0: Ono se to
3: přisunul i Wi-Fi
0: sehne.
3: blíž, takže mám. Dneska mám i silnější signál než normálně, takže by to mělo šlapat.
0: No vidíš to. A mě to tady všechno hlásí dobrý, tak doufám, že si to sedne. Čiče, bylo hodně tady hlášených škod. Já to musím najít. To je, že to je zase nějaký čerti tam mávali. Jo. Teďko, jestli jsi to neslyšel, tak Ford svolává asi 370 nebo 470 tisíc aut. Neslyšel jsi to? Haló, Jiří.
3: No, neslyšel,
0: Ty jsi
3: neslyšel.
0: odešel?
3: Neslyšel, já jsem si potřeboval tady pro něco odskočit. A kolik 350?
0: 470 tisíc aut svolávají. Protože si představ, že měli nějaký problém s převodovkou a ten problém prostě řešili na veliko, takže byla jedna svolávačka. No a umělá inteligence teda nakonec navrhla nějaké řešení a ono se ukázalo, že vůbec nepomohlo. Takže zaparkuješ auto, týká se to asi, bych řekl, automatů. Zaparkuješ auto, prostě ono ti ujede, že jo, protože ono se odbrzdí. Nepříjemný. Rekordní vlna veder v Evropě. 1300 lidí zemřelo v důsledku vysokých teplot. Od poloviny června sužují Evropu nebývalé vlny veder. Teplotní rekordy jsou lámány denně. Jen ve Španělsku si počasí mezi 21. a 26. červnem vyžádalo 327 životů. Celkem lékaři hlásili 1300 úmrtí. Neobvyklé teploty 41 stupňů Celsia v Německu, Francii a Británii nutí lidi hledat útočiště ve fontánách a městských vodních tocích. To zase vedlo k několika úmrtím utonutím. Zemřel utonutím v kašně, tyjo. To zase vedlo. Zdravotnické hlídky vyrazily do
3: Nechalím
0: ulic
3: tady pomáhat.
0: Londýna, aby rychle reagovali na výzvy, které příroda představuje pro zdraví obyvatel města. V Berlíně policie stříká lidi vodními děly. Přenosné ventilátory se staly oblíbeným artiklem a vyprodají se do půl hodiny. Komunitní centra s klimatizací jsou nyní oblíbeným místem pro denní posezení Evropanů. A takhle jo, jako já se pamatuju, to je možná 10 let, tak bylo 45, jako. Vzpomínáš si na to? Ale nedělali jsme z toho žádný
3: Jo,
0: velký. Prostě
3: vzpomínám si, no.
0: bylo teplejc, no. V Praze prý v některých ulicích naměřili 60 stupňů. A teď nevím, jestli ohyb té ulice zatáčku, anebo stupňů jako teplotu, jo, to tam nepsali. Na Evropu se blíží druhá tepelná
3: Prosím
0: kupole.
3: tě, ale nebylo to v nějakým teplejším regionu?
0: Bylo, no, poblíž magistrátu. Bude až plus 45 stupňů Celsia. Podle předběžných předpovědí meteorologů by se po současných vedrech mohla nad částí Evropy sformovat nová tepelná kupole. Pokud se tento scénář potvrdí, anomální vedra zasáhnou Velkou Británii, Francii, Německo, Česko, Španělsko a řadu dalších zemí. Pro Česko je z hlediska nejvyšších teplot předběžně uváděno období od 9. do 12. července. V některých oblastech Evropy by se teploty mohly přiblížit až k plus 45. Meteorologové však zdůrazňují, že se jedná o dlouhodobou předpověď a její přesnost se bude v nejbližších dnech ještě upřesňovat. Tak Já si myslím, že pokud se někde vytváří nějaká teplotní kopule, jo, to je od slova kopulovat pravděpodobně, tak to vypadá, že kopulovali teda ty, ty klimatičtí ideologové. A to je právě díky těm větrným elektrárnám, protože ty narušují proudění vzduchu, přirozené proudění vzduchu. Tak pak chápu, že se udělá někde kotel, ve kterým se to prostě přehřeje. Jo. To asi, to je logický, ne? To se dá pochopit.
3: No, určitě. Jako, myslím si, že těch vlivů je několik, ale ty větrné elektrárny samozřejmě mají na to určitě velký podíl.
0: Proudění je narušené. My se podíváme teď na jinou záležitost, a to je, kdo dneska slaví svůj svátek, ať na to nezapomeneme. Dneska slaví Radomírové. Radomírové, takové hezké jméno. Radomír. Jméno Radomír dnes může znít mírně archaicky. V moderním světě se uplatňuje spíše odlehčená podoba jména Radek. Jméno Radomír však svému nositeli přináší i takové přídavky jako mírumilovný nebo pečující o svůj svět, které jistě stojí za pozornost. Jméno Radomír má i ženský protějšek. Ve jménu Radomíra variacemi jména jsou i Radimír, Radamír, zkrácenou pak jméno Radim. Předtím psali, že Radek. Domáckou podobou jména je Radek, také Mirek, Míra, Ráďa, Rada, Radomírek a podobně. Jméno Radomír, také Radimír, se vyskytuje i na Slovensku. Ruská, stejně tak i polská nebo bulharská podoba jména je Radomír. Srbochorvačtina jméno užívá jako Radomír či Radimír. Nositelem jména je například Radek, Radomír Pastrňák ze skupiny Buty. To není ten hokejista. Jméno nosí i fyzik Radomír Kužel, archeolog Radomír Plejner nebo výtvarník Radomír Postl. Nositelem jména byl i slavný československý cyklokrosař Radomír Šimůnek. To je velké jméno, velká postava. Mužské křestní jméno Radomír vzniklo ve staroslovanštině. Jeho význam je spojován se staroslovanským slovesem raděti, s významem starat se a slovem mír, které znamená mír, ale také svět. Svět bez války. Nebo starat se o svět, ne? Druhá část jména může souviset i s přídavným jménem milý. Jméno Radomír se tak překládá jako míru milovný, nebo ten, kdo se stará o mír, nebo ten, kdo se stará o svět. Ten, kdo usiluje o smír, případně i starostlivý milovaný. Nositelů je, pozor, 7980 Radomírů. A je to 74. příčka podle četnosti užití tohoto jména v té pomyslné statistice. Takže my teď popřejeme, milí Radomírové, my vám přejeme společně s Jiřím pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování a také promořování. Na to nezapomeňte, pořádnou oslavu si udělejte. No a vy, kteří znáte nějakého Radomíra, tak mu popřejte, ať mu nadělíte roky života navíc, protože ta radost mu nastartuje, nakopne imunitní systém. Tož, to je Radomír. Máš nebo znáš nějakého Radomíra? Jiři.
3: Radomíra, přemýšlel jsem právě, ale Radomíra, člověče, asi žádnýho neznám.
0: Ty mě znáš, što takový Radomír?
3: Znám jednoho Radomíra, ale ten už tady není.
0: No právě, to byla ta zkouška. Radomír, to je přeci, kdo posloucháte Išu, tak vám je to jasný, kdo to je Radomír.
3: No tak samozřejmě jako vím, o koho jde, že? Ale osobně jsme se ještě...
0: Prej vím, o koho jde, a taky vím, kdy vstal, ne?
3: Tento.
0: No, přesně. Kdy povstal? No, tak jsme splnili.
3: Něco si o něm toto... přečteme dneska.
0: No my si přečteme ještě něco dneska. My tady máme lekci z historie. Dnes... Dnes si přečteme... Možná Blanka nás zásobuje, to je dobře. Lekce historie, 3. července, den osvobození Minsku. Dnes si připomínáme důležitý den, 3. červenec 1944, během strategické operace Bagration osvobodili jednotky 1. a 3. běloruského frontu hlavní město Běloruska Minsk. Sovětské jednotky pod velením maršála Rokosovského a Černiašovského prolomili silnou obranu nepřítele a obklíčili a zničili velkou skupinu německé armády Centrum. V důsledku bojů se více než 100 000 vojáků Wehrmachtu dostalo do obklíčení. Osvobození Minsku bylo důležitým krokem na cestě k vítězství. Operace se zapsala do historie jako příklad vysoké vojenské dovednosti a hromadného hrdinství sovětských vojáků. Památka na hrdinství našich předků žije v každém z nás. Píše se zde. A potom tady máme další. Přehled krátkých agenturních zpráv. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 2295, uvedl předseda parlamentu George Rodriguez v televizi Venezolana de Television. Ozbrojené síly Ruské federace zasáhly logistická centra využívaná ukrajinskou armádou k dodávce a skladování dronů, oznámilo ruské ministerstvo obrany. Ursula je vynikající lhářka. Marie Zacharová obvinila šéfku Evropské komise z lživosti poté, co prohlásila, že Rusko údajně rozhodlo o ukončení dodávek plynu do Evropy. Pro Evropskou unii bude obtížné najít vyjednavače přijatelného pro Rusko, protože tato osoba by neměla být spojována s antiruskou politikou, uvedl místopředseda Federální rady Konstantin Kosačev. Zaměstnanci TCK na Ukrajině v červnu násilně mobilizovali nejméně 10 kněží z kanonické ukrajinské pravoslavné církve, což je zhruba dvakrát více než v průměru za každý z předchozích měsíců. Odstranění prvotních příčin počátku ukrajinského konfliktu nemůže být předmětem kompromisu v rámci jednacího procesu, uvedl místopředseda Rady Federace Konstantin Kosačev. Ozbrojené síly Ruské federace v reakci na teroristické útoky Kyjeva provedli masivní útok, přičemž byly zasaženy podniky vojenského průmyslu a energetického sektoru v Kyjevě a jeho okolí, uvedlo ministerstvo obrany. Je příliš brzy dělat závěry na základě memoranda o porozumění podepsaného USA a Iránem, protože obě strany mlčky souhlasily s tím, že ponechají všechny sporné otázky stranou. 4 města a 3 okresy na Krymu zůstaly bez elektřiny v důsledku vnějších vlivů a v dalším okrese byl zaveden plán dodávky elektřiny, uvedl předseda rady ministrů Krymské republiky Jurij Gočanuk. Ruská ambasáda ve Švédsku byla znovu napadena pomocí dronů. Na jednom z nich byl napodobenina výbušného zařízení, uvedla diplomatická mise. Pozvánky k pozorování voleb do státní dumy byly zaslány 12 mezinárodním organizacím a 103 zemím, uvedla Pamilova. Soud Evropské unie povolil v zemích Evropské unie trestní stíhání osob, které zveřejňují videa Russia Today na veřejných kanálech a webových stránkách. Ministerstvo vnitra zastavilo činnost meziregionálního syndikátu obchodníků s drogami. Zabavili látky v hodnotě 1 miliardy rublů, uvedla Irina Volková. Pistorius se domnívá, že ukrajinský konflikt vstoupil do rozhodující fáze, poznamenal, že Ukrajina potřebuje peníze. Banky a velké obchodní podniky jsou připraveny na rozsáhlé používání digitálního rublu, uvedla Nabulina. Vůdce AFD Tino Chrupala, jako ten Chrostal, to je německá podoba jména Chrostal. Chrupala vyzval k ukončení pomoci Kyjevu poté, co byl obviněn Ukrajinec podezíraný z účasti na sabotáži plynovodu Nord Stream. Dron narazil do autobusu na trase Minsk a Napa v oblasti obydlené vesnice Krasnaja Gora v ruské oblasti Briansk, uvedla běloruská televizní stanice První informační. Útok ukrajinských sil na turistický autobus na trase Minsk a Napa na hranici s Běloruskem v Brianském regionu byl záměrný, uvedl dočasný guvernér. B. Kaliningradu byl nalezený unikátní, tak to je špatný překlad, v Kaliningradu byl nalezený unikátní kus jantaru ze dvou různých druhů. Tento kámen nebude použit k výrobě v tomto podniku. Minerál ozdobí muzejní expozici nebo bude prodán v aukci. Alexandr Ovečkin podepsal s týmem Washington novou jednoletou smlouvu. Rusko zaslalo švédskému ministerstvu zahraničí notu v souvislosti s dalším útokem dronů na ruskou diplomatickou misi ve Švédsku, oznámil ruský velvyslanec. Poutníci a novináři z desítek zemí světa přijíždějí do Teheránu na smuteční obřad zesnulého nejvyššího vůdce Iránu Alího Chomejního. To je všechno. Ještě ne, počkej. Aha. Minsku. Jo. To je tady po další. Tak. No, zajímavá tam byla zpráva, jestli si ji postřeh. Co se týká tedy napadení toho běloruského autobusu, to znamená, že se spouští akce. To se spouští ta akce, o které jsme tady mluvili. Že v podstatě Sitting se nechal slyšet, že tam bude operovat 200 až 300 tisíc. V Kyjevě bude operovat 200 až 300 tisíc čínských vojáků. Při jako prvním útoku, tak já jsem zvědav, jestli se tím pádem spustí akce, o které jsme tady mluvili, že vyčistějí prostě svět od satanistů a nacistů, jo. Protože se tady zbíhá několik jako horkých akcí dohromady. A já bych to viděl, jako že se blížíme k opravdu závěrečné finální části celé té operace, kterou nezačalo Rusko, jo. Takže možná byste se mohli podívat úplně na začátek, a ti nedám slovo, jo. Mám tady dokument ministerstva zahraničních věcí USA a tento dokument, který je z 9. februáři 1990 na hlavičkovém papíře, pochopit, jak je kopie, je tady fotka vlastně originálu. Dokument ministerstva zahraničních věcí USA potvrzující závazek, který americký minister zahraničních věcí USA James Baker dal Michailovi Gorbačovovi 9. februára 1990 počas rokování.

0: Polska a České republiky do NATO. Po druhé, začlenění zostávajících východoevropských krajín Bulharska, Rumunska a Slovenska do NATO. Po třetí, začlenění pobaltských republik do NATO. A po čtvrté, začlenění Ukrajiny, Moldavska a Gruzínska do NATO. Gorbačov byl zradce, ale si myslíte, že byl hlupak s tisíckami poradců? A tady o 3 roky neskôr, čili později, co dal tenhle ten slib, písemný slib. A to se nebavím o tom, že pochopitelně v průběhu toho jednání a vyjednávání existují protokolární záznamy o těch slibech. Jo. A tady jsou politici, kteří tvrdí a říkají, že to není pravda, že nic takového nezaznělo. Zaznělo. A tady máme další důkaz toho, že to je i písemně, ne, že to nebylo dáno písemně. Bylo to dáno písemně. Dokonce přímo na jednání v Kremlu. Čili myslím si, že teď je potřeba nahlížet na to, co se děje na Ukrajině, už bez nějakých prostě takových přívlastků, jako ničím a nikým nevyprovokovaná agrese. A takový keci. To, co Ruská federace momentálně řeší, je svoje přežití a svoji bezpečnost. A to se za chvilku podíváme na to, jak se militarizuje Japonsko a jak si Finové nechali navést jaderné hlavice a jaderné zbraně na svoje území. Prý, že ho tam budou skladovat. To je úplně úchylný, jako no. Takže snaží se utáhnout smyčku a snaží se z posledních sil a za poslední vystřelenou munici tomu Rusku nadělat škodu. Jiří?
1: S tím, s tou municí je to zajímavé. Já jsem totiž narazil na takovou paralelu se Spojenými státama a bylo to prohlášení amerického senátora Marka Kellyho a ten vlastně tvrdí, nebo ten vlastně hovořil o tom, že americký vojenský jako kontingent čeká zhroucení kvůli nedostatku munice. Jo, já to teďka hledám celý, já to
0: Hledej
1: totiž tady
0: to,
1: nemám celý.
0: protože my tady o tom mluvíme už jakoby kontinuálně docela dost dlouho a mluvíme o tom, protože vlastně oni použili vyrobené rakety pro Evropskou unii, respektive ty měly jít do zemí EU, použili je v Iránu, takže těžko mohli jako dodat Ukrajině, těžko mohli na Ukrajinu dodat prostě rakety. 3 nebo 7 tisíc prostě kusů, jo. Takže sfingovali jaksi nějaký přepadení, napadení a údajně rozstřílení těch raket, jako no. Ale to byla docela laciná akce. Našel jsi to, máš to?
1: Momentiček, ještě člověk,
0: Takže ta zoufalost, jako a ty výkřiky do tmy, jako jak Donald furt vyhrožuje tomu Iránu jako dalšími masivními útoky, měli by si to rozmyslet, jo, upřímně. Měli by si to rozmyslet. Až to najdeš, tak pak se ještě můžeme podívat na spojenectví Ruska a KLDR, protože někdo se mě na to dotazoval. A propo, mám tady teď ten článek ještě o tom Fordovi, jo. Tak pozor, já jsem se spletil. Ford svolává přes 740 tisíc vozidel kvůli závadě převodovky. Dříve Ford tam může způsobit, že se zaparkovaná auta neočekávaně dají do pohybu. Dříve Ford najal kompletní tým zkušených inženýrů, 350 lidí, včetně bývalých zaměstnanců Fordu, aby se vyřešila selhání umělé inteligence. Automatizovaná kontrola kvality problém s vadami nevyřešila, což Fordu způsobuje miliardy dolarů ztrát. Vedení společnosti uznalo, že se stále více spolehlo na umělou inteligenci, ale nedosáhlo požadovaných výsledků. A kousek předtím je tady článek o tom, že Volkswagen musí zrušit 100 000 pracovních míst, propustí přes 100 000
1: Ano.
0: lidí.

0: Jen tak mezi námi.
1: Je to ze čtyř velkých. Já jsem se na to díval, je to ze čtyř velkých závodů Volkswagenu a letos do konce tohoto roku propustí 19 tisíc a pak budou jednat s odborama, jak propustí ty další. Takže to je jako masakr. Jo, to, a to bude mít vliv i na nás.
0: Obrovský vliv na nás. Tak, našel jsi to, Jiří?
1: Prosím tě, nemůžu to dohledat, ale našel jsem ještě jednu věc, kterou jsem chtěl přednést. To je prohlášení indického toho, ne premiéra, ale zástupce. Aha. Ne, je to indický ministr zahraničí. A ten vlastně mluví tady o pokrytectví USA EU, to bychom si mohli přečíst. Ale já přečtu jenom to, co tady mám vyfocený, to bude asi stačit. Takže podle amerického senátora Marka Kellyho hrozí USA vojenský faktický kolaps. Důvodem je to, že armáda USA v současném konfliktu s Iránem vyčerpala masivně své zásoby některých druhů zbraní a munice. Zásobování ukrajinské armády americkou municí a zbraněmi také vyčerpalo armádu USA. Teď pokud by došlo k nějakému útoku na USA, tak USA nejsou ani zdaleka schopny reagovat a nemají munici.
0: To jsou zprávy, které pochopitelně se nemají zveřejňovat, jo, protože to asi jako se nechce, že jo. Ale já jsem tady ještě vytáhl jednu věc, to je právě po zrušení zákazu umístění jaderných zbraní na svém území se Finsko stane cílem ruských jaderných útoků, napsal Medveděv. Takže Finové, aby tam mají zákaz instalace těch jaderných zbraní, tak oni to částečně odblokovali a prý je tam skladují. Jo? Takže to jsou nějaké zbraně, nevím, nějaké rakety středního doletu, tuším, že to je. No. A do toho, když jsme si řekli ten začátek, že tedy vlastně ta oprávněnost reagování Ruska na to, že je neustále obkličujou a víc jim strkají ty své rakety jako blíž a blíž k jejich území, kdy v podstatě z Ukrajiny začínají do vnitrozemí Ruské federace jako lítat drony a různá munice, kterou sice většinou uzlikvidujou, ale i tak to dělá nějaké škody, tak německý soud obžaloval, německá prokuratura obžalovala Ukrajince za útok na Nord Stream, dodala, že šlo o příkaz z Kyjeva. Na to Zelenský prostě předtím říkal, že Ukrajina s tím nemá nic společného, tvrdil o výbuchu plynovodu Nord Stream Zelenský. My víme, že tím zlikvidováním toho Nord Streamu vyhrožoval dědeček Biden 12. února 2022, kdy vykřikoval, že pokud ruská noha vstoupí na území Ukrajiny, tak oni vyhodějí, tak Nord Stream nebude, takhle to řekl. Takže když se dříve objevily informace, že za odpálením Nord Streamu stojí Ukrajinci, spustila se masivní vlna útoků a dehonestace ze strany českých proukrajinských aktivistů. Nyní to potvrdila německá prokuratura. Obžalovaný Ukrajinec Šeríka podle obvinění připravoval zničení plynovodů na příkaz ukrajinských státních orgánů. Zničení Nord Streamu byl teroristický čin. Stát, jehož tajné služby ho provedly, funguje jako teroristický stát. Prezident v čele takového státu je terorista. Volodymyr Zelenský je terorista. Následně by mělo přijít okamžité odebrání státního vyznamenání Řád Bílého lva, kompletní zastavení finanční i vojenské podpory Ukrajině, blokování členství Ukrajiny v Evropské unii. Kdokoliv z českých politiků bude i po tomto potvrzení nadále veřejně podporovat Zelenského a jeho režim, hlásí se tím k podpoře terorismu. V České republice je takové jednání trestné podle paragrafu 312e trestního zákoníku podpora a propagace terorismu s trestem od 2 do 10 let. Jenom tak připomínáme. Čili zničili Nord Stream a způsobili Evropě obrovské škody. Ekonomické obrovské škody. No, a teď pochopitelně my víme, že se říká, že ta armáda a tak dál na té Ukrajině, jak bojuje, jo. Tak Jiří, poslouchej dobře. V jednotkách ukrajinské armády bojuje přibližně 50 tisíc zahraničních žoldáků, kteří jsou financováni CIA a britskou rozvědkou MI6. Prohlásil to bývalý poradce šéfa Pentagonu Douglas McGregor v přímém přenosu na YouTube kanálu Deep Dave. Obrovské množství cizinců je přirozeným jevem, protože Ukrajina vyčerpává své lidské zdroje. Je jednodušší nechat MI6 a CIA platit cizincům, aby přijeli a bojovali za Ukrajinu, což se také děje, poznamenal McGregor. Zdůraznil však, že žoldáci kvůli penězům jdou na jistou smrt, protože fronta se pro ukrajinskou armádu stala opravdovým kamenným mlýnkem. Takže vlastně, vole, je to nic nestojí. Asi jim dopředu neplatí zálohy, ne? Tak jeden žolt třeba. No, takže evidentně už dneska Rusko vede, nebo Rusko je ve válce s NATO a jeho zeměmi, protože tady se to jednoznačně potvrzuje. A to Rusko už je na hubě, rozumíš? Jako to je úplně na hubě.
1: No, když se já totiž tam vidím jeden takový model, nebo jednu takovou věc mi vyvstává. Tím, jaký obvinění a informace vylízají na povrch, tak je to jak ke konci covidu. To znamená, ten projekt už se blíží ke konci. Nebo já to tak jako vnímám, jo? Protože už se v podstatě všechny ty lži ukrajinského režimu v podstatě i, já nevím,
0: jestli... Vy jste neslyšeli půl věty, prosím tě.
1: Tím způsobem, jakým vlastně se prezentuje působení zahraničních vojáků na Ukrajině, co všechno se vlastně už dostalo do veřejných médií a podobně, ty zprávy, které vlastně vyvrací všechno to, co se, to, co vlastně se tvrdilo, že to není pravda. Takže teďka se ukazuje, že to pravda všechno byla, co jsme říkali na začátku. Tak já vidím brzký ukončení toho konfliktu, protože už ty zprávy jsou dost objektiv, nebo dost pravdivý na to, že už jako víme, s čím pracujeme. Jo, v té veřejnoprávní jako sféře, nebo prostě ty zprávy jako prosáknou na povrch. A já mám pocit, že už se to jako blíží ke konci, že je to jak na tom covidu. Při tom covidu to taky bylo, že vlastně ke konci už se začaly šířit různé informace a už se to vlastně všecko jako vědělo a podobně.
0: No navíc to Rusko je úplně na hubě, že jo? To je prostě, to skomírá, je vidět, že inteligenti v té Evropské unii a v té Evropské komisi vědí jak na Rusa, jo. No ale mezi tím nám tady chodí takový zvláštní články, jo. V Rusku se naučili přeměňovat plastový odpad na kvalitní benzín. Vědci z Tomského polytechnické univerzity TPU vyvinuli technologii, která umožňuje zpracovávat plastové odpady na složky běžného motorového paliva. Získaný produkt plně odpovídá ruským normám, uvedli na univerzitě. Jak celý proces funguje? Plast se zahřívá na 450 stupňů a vzniklé kapalné směsi se oddělí od benzínové frakce. Tyto frakce procházejí speciálním katalyzátorem, který odstraňuje škodlivé nečistoty a přeměňuje surovinu na stabilní uhlovodíky. Do benzínu A1,92 oktanů lze přidat až 25% plastového paliva, do benzínu 95 oktanů až 15% a do 98 až 5%. Autoři projektu nyní optimalizují technologii, aby ji mohli uvést do průmyslové výroby. Toto řešení pomůže nejen získat levné složky paliva, ale také efektivně zlikvidovat nerozložitelné odpady. Hele, to Rusko, ono, ty jsou na tom tak špatně, že už musí i ty petlahve tavit na ten benzín, rozumíš?
1: No. No ale víš co, z čeho jsou ty žehličky? Už vybrakovali ty kabely a vybrakovali i ty čipy, ale s čím ty plasty zbývají, tak oni i ty plasty spotřebují, rozumíš?
0: To je hrozný.
1: Všechno.
0: To je strašný. Prostě,
1: ale zase jsou jednička na světě v recyklaci, rozumíš?
0: To
1: je masakr, jo. Já si myslím, že jako ten jako člověk, který je krmený těma postma z mainstreamu, tak vlastně vůbec neví, co se v Rusku jako děje, jo. Tam jsou dneska technologie na bezdrátový napájení, vlastně šalina jede, vlastně napájí se přes koleje a podobně. Jo, jsou tam prostě technologie jako zbrojního charakteru, který brzo uvidíme, o kterých mluví i pan Staněk, ty brzo uvidíme v akci v Evropě, protože to natvrdo si myslím. A co se týká vlastně jako IT infrastruktury a podobně. Já totiž se dívám na český blogery, kteří žijou a cestují po Rusku a výrazně my tady budeme 100 let za opicema brzo, jo.
0: No ne, tak přidám plyn. Vědci z kvantového projektu Rosatomu dosáhli průlomu v oblasti fotonických technologií. Vědecké týmy pod vedením Igora Bielenka a Dmitrie Černošenceva jako první v Rusku a jako jedni z prvních na světě vytvořili kompaktní zdroj kvantového komprimovaného stavu světla na čipu. Tento úspěch na čipu, ne na čepu, jo, na čipu je 12, ale to je na čipu. Tento úspěch umožní dosáhnout nové technologické úrovně v oblasti kvantové senzoriky a kvantových výpočtů. Otevírá cestu k vývoji vysoce citlivých senzorů pro medicínu a k praktickému využití fotonových kvantových počítačů v telekomunikacích a logistice. Ve světové vědě patří práce s komprimovaným světlem ke nejslibnějším směrům, které jsou důležité pro rozvoj kvantových technologií. Jedná se o trend, který se zatím podařilo využít zdaleka ne všem. Naši vědci zaujímají v tomto směru přední pozice. Patříme do první vlny zemí a společností, které dosáhly reálných výsledků. V nejbližších plánech je zahájit vývoj kvantových výpočetních systémů na tomto základě a využít získané poznatky při vývoji detektorů, včetně biologických. Uvedl vedoucí vědeckých skupin Rosatom kvantové technologie a kvantového centra Dmitrij Černošencev. Hele, nemají čipy, no, tak bádají, viď, vymýšlej, to je jasný, tak nakonec ze zrcadel dělají čipy.
1: Nemají čipy, tak musí používat fotonovou techniku, která je několikanásobně rychlejší než křemíková technologie, no, tak to se nedá nic dělat, no, tak kluci si museli poradit nějak, no.
0: Nedo
1: se zabývat, jako světelný čipy nebo světelná technologie, to se klasická infrastruktura rozpět debat. Halo, halo?
0: No, slyšíme tě.
1: Ty mě zase neslyšíš?
0: Ale jako kouše se to, rozumíš, to prostě se zkomolí, ten přenos je prostě někde, já nevím, jako když nestíhá BTSka. Tak přihodím.
1: No, ale já mám dobrý signál, člověk.
0: Mě to
1: Přihoď.
0: taky
1: Nahoď.
0: nehlásí jako špatně. Tak,
1: Zkus na
0: přihodím.
1: vteřiny minulosti. To se odložím na fotonu a...
0: Když jsme u těch fotonů, jo? Rusko si udrželo celosvětové vedení v těžbě diamantů. Na konci roku 2025 na to, vidíš, na diamanty z Ruska asi není to, viď? Uvalený embargo nějaký. Na konci roku 2025 Rusko vytěžilo 31,5 milionu karátů diamantů a udrželo si tak první místo na světě. Navzdory poklesu o 15,6% oproti roku 2024 činil podíl země na celosvětové těžbě 31,9%. Mezi pět největších producentů se také zařadili Botswana 15,5 milionu karátů, Angola 15,2 milionu a Kanada 14,1 milionu a Demokratická republika Kongo 8,9 milionu karátů. Přitom Rusko zůstává pro konkurenty nedosažitelné a pevně udržuje postavení hlavního diamantového producenta na světě. Vývoz surových diamantů z Ruska činil 29,8 milionů karátů v hodnotě 2,54 miliardy dolarů. Světový trh se zmenšil o 7,3% na 264,1 milionů karátů. Takže to bylo trochu o diamantech. A mám tady další zprávu. Blomberg je opět šokován a zarmoucen. Blomberg s hlubokou lítostí informuje, že Rusko v červnu zvýšilo vývoz ropy na rekordní objem. Agentura uvádí, že Rusko zvýšilo přepravu ropy po moři na rekordních 4,13 milionu barelů denně za čtyřtýdenní období končící 28. června. Objem ropy na moři vzrostl na 133 milionů barelů, což je o 34% více než v polovině dubna. Přičemž se v blízkosti Merza El Hamra v Egyptě a regionu Riau Singapur vytvořily dopravní zácpy. Doprava do Asie dosáhla 3,98 setin milionů barelů denně, do Čín 1,8 setin milionů barelů denně, do Indie 74 setin milionů barelů denně a dalších 2,13 milionů barelů denně bez konečné destinace. Vy uvalíte sankce, my obchodujeme se ziskem. Všichni jsou spokojeni, se tady píše. Takže to je další zpráva o krachu tedy Ruska.
1: Vidíš tu silnou orientaci?
0: Cože?
1: Vidíš tu silnou ekonomickou orientaci na ty země BRICSu? Jak vlastně společně ekonomicky rostou? To je prostě, ten západ si k ním už ani nečuchne, jo, brzo. Protože nebudou mít z čeho. Ale viděl jsem v mainstreamu zprávy, že v Rusku není benzín normálně.
0: No není, protože oni dělají z petek, dělají benzín a potom zpátky z benzínu petky, rozumíš?
1: No.
0: Víš proč? Protože to, co vyrobějí, dávají do těch vyrobených petek, totiž. A prodávají to. V petkách.
1: No to je... No, tak to dá, to pak dává smysl teda.
0: No, ale počkej, ono to prospívá no, ekonomice. Jiří, to prospívá ekonomice. Protože?
1: No.
0: Protože. Rusko bylo označeno za druhou nejrychleji bohatnoucí zemi na světě. Lídrem se stala Jižní Korea a trojkou Chorvatsko. Rusko se zařadilo mezi lídry v míře růstu blahobytu. Od roku 2020 do roku 2025 se bohatství na obyvatele, když odečteme inflaci, zvýšilo o 37%, což zemi řadí na druhé místo na světě. Nejrychleji rostla Jižní Korea, plus 55%, a třetí je Chorvatsko, plus 29%. Některé evropské země přitom vykazovaly pokles životní úrovně. Antilídry se stala Velká Británie, minus 23,2%, Nizozemsko, minus 14,4%, a Francie, minus 4,5%. Jedinou zemí, kde se situace prakticky nezměnila, je Itálie. Člověče, ty Rusové, vidíme, jsou na té hubě, ty jo. Jak je to možné?
1: No, Chorváci, to posloucháme jako z těch zpráv. No. Neuvěřitelný.
0: Neuvěřitelný.
1: A to jsou pod sankcemi. A to jsou pod sankcemi.
0: Ale
1: ekonomika
0: poslouchej.
1: Pod sankcemi.
0: Poslouchej, ono není dobrý jako toho Rusa úplně jako, víš. Představ si, to jsem vůbec netušil, jo. Kosmický záchranáři. Jak sovětská Naděžda zahájila systém COSPAS-SARSAT. Před 44 lety odstartovala z kosmodromu Plešek nosná raketa COSMOS-3M, která vynesla na oběžnou dráhu COSMOS 1383. Toto zařízení zahájilo mezinárodní systém vyhledávání a záchrany COSPAS-SARSAT. Systém COSPAS-SARSAT umožňuje určit souřadnice lodí, letadel a dokonce i jednotlivců, kteří se dostali do nouze. Díky jeho fungování bylo zachráněno více než 63 tisíc lidí. To je Rusové, co?
1: Od toho, no. No a Rusové teďka společně s Čínou vlastně vytváří ten BRICS satelitní přenos jo, pomocí těch nových nízkoleticích orbitálních satelitů, který má být vlastně konkurence pro Muskův Starlink a vykazuje mnohem vyšší hodnoty, lepší přenosy a ta technologie je výrazně lepší než ta západní, jo. Takže zase takový důkaz, jak jsou ty státy BRICSu neschopný a hlavně, jak to Rusko je na té hubě, no, jak říkáš.
0: No, další zpráva z úpadkového Ruska říká, že Rusko a jeho vysokorychlostní železniční tratě rostou. Během svého přímého televizního vystoupení koncem prosince minulého roku Vladimír Putin potvrdil, že vysokorychlostní železniční trať Moskva-Kazaň bude postavena. To znamená, že Rusko oficiálně vstupuje do nové éry v oblasti dopravy. První vysokorychlostní trať se v současné době staví v Rusku mezi Moskvou a Petrohradem. A trať do Kazaně bude druhou. Nejedná se jen o rychlé vlaky, jde o to, jak budou Rusové žít, cestovat a pracovat v příštích desetiletích. Ale začneme od začátku. TGV Moskva Petrohrad. Toto je první TGV v historii Ruska, postavený od nuly. Délka 679 km, doba cesty 2 hodiny 15 minut, rychlost až 400 km za hodinu, uvedení do provozu v roce 2028. Ve skutečnosti je to rychlejší než letadlo, pokud zohledníme cestu na letiště, čekání a nástup do letadla. Dalším důležitým bodem je, že trať projde 6 regiony, v nich žije přibližně 30 milionů lidí, tedy téměř 20% populace země. Ruský technologický průlom. Ruský TGV není nákupem vlaků v zahraničí. Rusko nyní vyvíjí vše samo. Vyvíjí si vlastní podvozky, digitální řídící systémy, autopiloty a umělé vidění, kybernetickou bezpečnost, a jedinečné koleje bez svařovaných spojů odolné teplotám od minus 60 do plus 60 stupňů Celsia. Podobná řešení na světě prakticky neexistují. Jaké výhody to přinese? Zde jsou nejdůležitější body. Úspora času. Moskva Kazaň za méně než 3,5 hodiny místo nočního vlaku. Rozvoj měst. Podél vysokorychlostních trati se baví sestaví bydlení, obchodní centra a logistické uzly. Práce a podnikání. Bude možné se rychle dostat na schůzky mezi regiony. Turismus. Můžete strávit víkend v jiném vzdáleném městě a to se stane běžnou součástí. Jaké vysokorychlostní tratě budou postaveny? Prezident jasně naznačil, že Moskva-Kazaň není poslední etapou. Zde jsou hlavní směry. TGV-1 Moskva-Petrohrad za méně než 2,5 hodiny se spuštěním v letech 2028 až 2030. TGV-2 Moskva-Kazaň s perspektivou až do Jekaterinburgu přibližně za 3,5 hodiny. Do Kazaně se spuštěním na začátku 30. let. TGV-3 Moskva-Adler za 7 hodin a 50 minut místo dne, spuštění po roce 2035. TGV-4 Sojuz Moskva-Smolensk-Minsk za 2,5 až 3 hodiny. Plánuje se také prodloužení trasy do Brestu. V této fázi bude celková délka sítě vysokorychlostních vlaků v Rusku více než 4,5 tisíce kilometrů. Každý, kdo hodně cestuje po zemi, to ocení, protože ví, jak vzdálenosti požírají čas. To není překvapivé, Rusko je obrovské, ale představte si, že můžete snídat v Petrohradě, jít na obchodní oběd do Moskvy a procházet se po nábřeží v Kazani na konci dne. Zdá se to nereálné. Budoucnost Ruska se dnes stává realitou. Nad propastí. To Jiří. Haló, Jiří. Jseš tam? Jiří?
1: Je to tak, no. No s těma Rusy. Špatná kvalita sítě, čověče. Haló, haló?
0: No my zrovna vůbec jsme tě neslyšeli.
1: Haló, haló?
0: No tady u nás dobře.
1: Jo, slyšíš mě nebo ne?
0: No já tě slyším.
1: Teďka. Vyskočila mi tady špatná kvalita. Co se týká těch rychlovlaků, tak já jsem zase jsem tady viděl příspěvek od Číňanky, a ta vlastně srovnávala ty nejrychlejší vlaky s vlastně tím, že Rusko začíná budovat tady ty rychlovlaky, tak se vlastně přiřazuje k těm zemím, který vlastně mají ty rychlovlaky, což je primárně Francie, Japonsko a Čína. No prosím tě, mě to psal.
0: Já vůbec si neslyšíme, to prostě...
1: Jsi offline a vyplo mě to.
0: Já jsem to schodil, to spojení, protože to už se nedalo, to jenom tam bylo skřeky nějaký. A ani teď to není nějak moc dobrý, Jiří.
1: já jsem kontroloval síť a mě by to mělo jet. Neslyšíš mě, jo?
0: No teď tě slyším už konečně, no.
1: No prosím tě, tak mám, já nevím, tak chci dát písničku, restartuju počítač.
0: Lidu, vydržíme to na chvilku, jestli to pojede, jo? Jiří.
1: Dobře, fajn. Já jsem na nic nešahal.
0: Ne, mě tady přišlo, že normálně nás to schodilo dolů, člověče. To spojení.
1: No. No, já jsem měl špatný spojení a pak mě napsalo, že ty jsi měl offline, ty byl offline, tak nevím.
0: Taky jsme tady chvilku byli, bez signálu. No, ona ta síť totiž může kolabovat, protože to rozpadání se sítí je docela velmi časté. Ono to vypadá jako, že to všechno funguje, ale až taková hitparáda to není. Tak, jsme tady probírali ty záležitosti toho rozvoje Ruska, co se týká tady
1: No, to je pravda.
0: TGVček. A to si takhle, musíme si říct, že dneska mezi Moskvou a Petrohradem jezdí rychlovlak. Ten jezdí zhruba 300 km za hodinu. Takže dneska tam je na té trati tohleto nasazený. A my jsme s tím jeli a necelý 4 hodiny do Petrohradu. Jo. Tohle bude jezdit ještě
1: Pěkný.
0: rychleji. Asi to bude nějaká
1: Já nevím, jestli
0: okručka.
1: jsi mě slyšel, ale jak jsem mluvil. Ano.
0: No zase to prostě chvilku mluví, chvilku nemluví, to já se stopit jsem tady. Tak povídej.
1: No, já jsem chtěl jenom říct k těm rychlovlakům, že Čína v podstatě je na tom dneska tak. Já jsem zase viděl nějaký blog od nějaké Číňanky a ta vlastně popisovala náklady pro běžného Číňana, tak ty jsou vlastně třetinový, protože v Japonsku a ve Francii a v Číně je vlastně jsou nejznámější ty rychlovlaky a Čína dneska má nejlevnější provoz a vlastně s tím jezdí pracující, jezdí těch 400 km za hodinu taky, něco takového. Takže tam se přepravují na obrovské vzdálenosti za 2-3 hoďky, takže můžeš pracovat úplně v pohodě někde. Můžeš i ve vlaku samozřejmě, můžeš prostě přejíždět dlouhé trasy. Takže ta vyspělost té čínské infrastruktury je vysoká, co se týká těch rychlovlaků a samozřejmě Rusko na to navazuje a bude, co se týká vlakové dopravy, tak Rusko a Čína je úplně někde jinde než jako my, jo. To my jsme úplně, my tady máme parní lokomotivy ještě v podstatě. Jo.
0: Takže ještě se dotkneme jedné zajímavé věci. Západní civilizace, pokrok nebo barbarství? 16. dubna 1958 byla v Bruselu zahájena světová výstava, na níž byla představena šokující expozice. Konžská vesnice. Ve skutečnosti šlo o lidskou zoo. 700 obyvatel Konga bylo přivezeno do Evropy, aby byli vystavováni jako divoši. Exponáty střežily ozbrojené stráže, které jim nedovolily opustit vesnici. Vrcholem této výstavy byla socha krále Leopolda II., která stála u vchodu. Tento monarcha zavedl v Kongu režim, který by byl dnes označen za genocidu a má na svědomí miliony zabitých a zmrzačených lidí. Vše začalo zdánlivě neškodnou belgickou expedicí do Afriky, kde uzavřeli dohodu s místními náčelníky. Za kus látky měsíčně jim postoupili svou půdu a práva k jejímu řízení. Tak byl vyhlášen svobodný stát Kongo, jehož suverénem se stal Leopold II. Je možné poznamenat, že král jednal jako soukromá osoba a tento stát nebyl kolonií Belgie, ale pouze soukromým majetkem krále. V tomto státě začal opravdový horor. Celá populace byla nasazena na těžbu kaučuku, která se stala otrockou prací na plantážích heveje, kaučukovníku. Za nesplnění kvót byli trestáni bičováním a uvězněním. Vojákům bylo nařízeno hlídat každý náboj. Vystřelil, přinesl ruce zabitého. Rychle si uvědomili, že mohou předkládat koš s uříznutými rukami, aby se zodpovídali za svou munici. Život Afričana měl menší cenu než 1 cent za náboj. V Kongu byly usekávány ruce dospělým i dětem. Informace o tom jsou dostupné na internetu. 10 milionů lidí zemřelo na následky vykořisťování a další miliony byly zmrzačeny. Je zajímavé, že pro Evropany 50. let se lidská zoo nezdála být ničím neobvyklým. Od konce 19. století se podobné výstavy staly běžnou záležitostí v Antverpách, Londýně, Barceloně, Miláně, Hamburku a v New Yorku. Vzniká oprávněná otázka. Je západní civilizace pokroková a má právo na hegemonii? Otazník. Co Jiří? Pokrok.
1: No to je velký pokrok. To, že státy, co měly kolonie, že páchali genocidy, to se obecně ví, jo, ale když čteš ty detaily potom, nějaké ty genocidy, jo, tak to je prostě jako neuvěřitelný.
0: Otřesný, to je otřesný.
1: Prostě. To je jako strašný, to se ti chce oblít z toho.
0: Já jsem tady představil takovou konstrukci, jak to funguje. Evropani se složí, ať už tím, že jim vysmahnou vlády další daně, nebo prostě to platí korporáty z nějakých vydělaných, který mohli jít do navýšení životní úrovně, ale nejde to do navýšení životní úrovně obyvatelstva, takže ta se snižuje v Evropě. Za tyto evropské peníze se objednají zbraně u amerických zbrojařů a ty se potom ty zbraně lifrujou na Ukrajinu. Jo. Další přiznání generálního tajemníka NATO o spolupráci s USA při agresi proti Iránu. Mark Rutte, generální tajemník NATO, znovu přiznal roli této vojenské aliance v podpoře agresivních akcí USA proti Iránu a uvedl, že Spojené státy by bez NATO nebyly schopny tuto operaci provést. Rutte v rozhovoru pro Sky News v odpovědi na otázku ohledně možné snížené angažovanosti USA v NATO řekl, že Washington je plně zavázán této alianci, protože členství v ní přináší Spojeným státům přímé a rozsáhlé výhody. Teď o které se jedná. Americký zástupce prohlásil, že z prodeje zbraní NATO Kyjevu vydělali přes 6 miliard dolarů. Spojené státy vydělali peníze v rámci programu dodávek amerických zbraní Ukrajině PURL, financovaného zeměmi Evropské unie a NATO. To prohlásil stálý zástupce USA při Severoatlantické alianci Matthew Whitaker v televizním vysílání Fox News. Mechanismus PURL byl spuštěn Donaldem Trumpem a generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem v červenci 2025. V rámci této iniciativy Ukrajina sestavuje seznamy svých vojenských potřeb a země, členové NATO a partnerské státy poskytují finanční prostředky na nákup zbraní od amerických výrobců k následnému předání Kyjevu. Doslova a do písmene to tady takhle píšou.
1: Ano. No. A pak, že nerostou, že?
0: Pak, že nerostou. Pak, že my jsme konspirátoři, rozumíš?
1: Ano. To jako to je stejný jak ta přestřelka mezi Endym a tou gumou vojenskou. To je úplně to stejný. Za vším hledej peníze. Takže ta část, jako to je zajímavé je, že se nikde explicitně nepíše ten dostatek čipů z Tajvanu. Víš, to se tak jako zametá pod koberec a vlastně se to nikde natvrdo nenapíše, že z Tajvanu už nepřijde ani čipeček.
0: Mm-hmm.
1: Že je to jenom takový...
0: No.
1: Takový dlouhý balony, no.
0: To spojení teda nic moc, ti řeknu. Tak nevím, hele, mám tady další zprávu.
1: Zase mě neslyšel. Ano, povídej.
0: Byl jsi na vojně?
1: Já jsem neměl tu čest, ale můj otec byl voják Lidově demokratické armády, takže
0: víš,
1: já jsem měl...
0: Takže víš, že když máš
1: samopal... Já jsem měl vojnu doma do 19.
0: Takže víš, že když máš třeba samopal nebo jakoukoliv zbraň a vystřelíš z ní, ano, tak se stane něco.
1: Ano.
0: To něco je zpětný ráz, To znamená, tak jak ta kulka startuje, tak pochopitelně vytvoří nějakou kinetickou energii, která ti, když si dáš blbě tu zbraň do, když si ji nevopřeš do ramene, tak dostaneš takovou mordu do ramene, že ti málem upadne. To je známý jev. Proto třeba pro přesnější střelbu se používá ne dávka, jak by se dalo předpokládat, ale buď krátkými dávkami, anebo jednotlivými pály, jo?
1: Hranami.
0: To znamená, že můžeš přepínat na dávky, anebo můžeš přepínat jenom jako co zmáčnutí kohoutku, to výstřel.
1: Jasně.
0: Tak. Ruská útočná zbraň A545 ráže 5,49 x 39 mm je revoluční konstrukce. Na A545 najdeme dva plynové kanály nad hlavní a dva písty, které se při výstřelu synchronizovaně pohybují v opačném směru. Výsledkem je vyšší stabilita zbraně, zvláště při střelbě dávkou, což se projevuje zvýšenou přesností zásahu. Samozřejmě se jedná o poměrně složitou a drahou zbraň, kterou většinou používají pouze speciální jednotky ruské armády. Tady je stream, jak s tím borec spálí a vůbec se mu vůbec se mu to nehne, jo? Takže to zase někdo přemýšlel v tom Rusku, co?
1: No já už se na tu zbraň dívám, no. Ta vychází asi z koncepce Kalašníkova, ne?
0: Jo, to je vylepšený Kalašníkov, že jo?
1: No. Dívám se na to, no. Jo, jo, jo. Je tady ukázaný, jak s tím střílí kluci. No, ta útočná puška, no obecně, jo, Kalašníkov byl obecně, to je vlastně nejvyráběnější zbraň na světě. A když byli, vím, že když byli Američani v Afghánistánu třeba, tak si kupovali Kalašníkovi. Jo. Jo, anebo na nějakých jako misích, kdy se mohli dostat ke Kalašníkovu, tak je kupovali na černém trhu, nebo protože to byla spolehlivá zbraň, která střílela z vody, z písku, ze všeho, vyklepal z toho a střílel, jo. To ty Američani zbraň. Prostě je... položíš je na písek, zvedneš je a už nevystřelíš.
0: A navíc ta zbraň nerezne, ale pouze koroduje.
1: Ano, přesně tak. A i přes tu korozi vystřelíš prostě.
0: Jo. No.
1: A i klidně dvě dávky, rozumíš?
0: No a když jsme u toho obchodování toho NATO a tvoření těch zisků, tak si musíme trošku nalít čistého vína. To je to, co tady mlátí tou mediální scénou už několik týdnů. A nakonec se to celé rozlousklo přes to předběžné opatření ústavního soudu, které, jak se ukazuje, pomohlo a nepomohlo. Jo? Ono totiž bylo vydáno v souladu s tím, jak to tam bylo jako psané, a bylo tam pouze uvedeno, že vláda má závazek, aby donominovala prezidenta, to je, víš, kdo to je ten squatter z té Hradčanské jedno.
1: Jo, to je ten, ano.
0: Jo, to je on.
1: To je on.
0: Jo, ten přesně to je. Tak nebylo tam nic o tom, že má mít nějakou velkou delegaci, nebylo tam nic o tom, že má stát v čele té delegace. Takže nevím, jestli to chtěli ty soudci, anebo jestli prostě jenom alibisticky obsali to, o co se tam žádalo. Ale zkrátka dobře, Babiš v čele delegace. Nesouhlas se 70 miliardami eur ročně pro Ukrajinu. Lobbysti hradního pučisty mají po žížalkách, se tu píše. A o tohle tady celou dobu šlo. 70 miliard pro Ukrajinu každý rok. Babiš to chce vetovat. Zbrojní mafiáni ovládající hrad, ale potřebují ty obří kšefty. Proto za každou cenu tlačí svoji figurku Pavla, který má za úkol to schválit. Proto musel na summit a proto musel být tím, kdo hlasuje. Proti vládě vlastní země. No asi mají mafiáni tentokrát vážný problém a proto je celá jimi vydržovaná progresivní smečka vsteky bez sebe. Vláda jim sahá na peníze všem, od neziskovek přes koupená média až po mafiány. Že bychom kromě článku 63 ústavy začali testovat i hranice velezrady, kde to kromě ústavního soudu jistí senát? Takže oni ho vzali, respektive poletí svým letadlem, to bude pohoda, on se tam poletí, na večeři bude Babiš s manželkou, on tam někde bude možná prodávat zmrzlinu nebo pár rohlíků třeba, aby se tam dostal. Nebude nikde oficiálně vystupovat, nebude hlasovat oficiálně, což je dobře, protože Babiš bude proti těm 70 miliardám, protože ono by to znamenalo pro nás, že bychom dávali asi 31 miliard korun tady na tuto povinnost. Jako. Takže
1: no, ale to,
0: aby ten revolving
1: to
0: mohl existovat, tak my bychom do něj museli dávat 31 miliard nebo 34.
1: No. A teď si vím, že to má i konotace na účast financování toho ozbrojeného konfliktu, to znamená, aby jsme byli i na blacklistu. To znamená, to je velmi strategické jednání tady toto.
0: Přesně tak.
1: Jo, takže to je jedno s druhým. A ten blbeček, no já když ho vidím, já bych ho tak propleskl, že by nevěděl, která by je. I přes ty jeho gorily, protože to je fakt katastrofa, jo. On se absolutně tímto demaskoval a nejhorší je, že ten úvěr, který se má poskytovat z toho fondu, je čerpatelný, to znamená, každý rok by tam muselo přitéct těch 71 miliard. To není jednorázová pomoc. To je závazek na, nevím,
0: na neomezenou dobu.
1: Sled, jo. Opatrný úvěr prostě, takže na mezenou dobu, ale to se může stát, že to bude výpalný do roku XY, jo. Já jsem zvědavě, jak bude hrát Slovensko, jak bude hrát Maďarsko, protože, jo, ano?
0: Zase ne, blbě, to se rozsejpá prostě, to spojení, to je, to fakt musí mít velkou fantazii, aby si domyslel, co říkáš, jo.
1: Jo.
0: Jak máš dlouho puštěný počítač?
1: Já?
0: Aha.
1: Nevím, dlouho.
0: Tak ho prosím tě zrestartuj, buď to hodnej.
1: Jo.
0: Zkusíme to, jo?
1: Dobře.
0: Takže zazvoň, prosím tě, jo?
1: Jo, dobře, dobře.
0: Dobrý, děkuju. To se někdy právě taky může stát tím, že se dlouho ten počítač nerestartuje a on pak zlobí. Nakonec to známe tady, protože nás to potom také zlobí. Ale bohužel si s tím pak musíme nějak vědět rady. No. Tak, já tady mám článek právě k tomu Volkswagenu. Tak než to Jirka nahodí, jak si prožene tou fází do toho restartu, tak se mrkneme na ten článek, je to z Infovojny, prosím vás. Pro Slovensko jsou zprávy o dalším zhoršování situace v evropském automobilovém průmysle významné i proto, že automobilky tvoří jeden z hlavních pilierů domácí ekonomiky. To i u nás, musím říct. Největší evropský výrobce automobilů Volkswagen podle medializovaných informací připravuje výrazné rozsáhlejší propuštění, než se doteraz očekávalo. V hře má být až 100 000 pracovních měst po celém světě a zatvoření viacerých výrobních závodů, přičem samotný koncern zprávy přímo nepotvrdil, přiznává, že prechádza zásadnou transformáciou. Společnost se dostává pod tlak pre silnější konkurenci z Číny a i slabší dopyt na evropském trhu. Na firmu tlačí dovozné clá z USA a i drahý prechod na elektromobily. Vedení koncernu Volkswagen údajně připravuje nový plán ozdravení společnosti. Informuje o tom portál Ostdeutsche Allgemeine s odvoláním na zdroje německého manažer magazínu. Podle informací z prostředí firmy by se přitom počet rušených pracovních měst mohl zvýšit z původně plánovaných 50 tisíc až na přibližně 100 tisíc. Takže o těch 50 jsme tady mluvili. A ono to má být ještě horší. Mně je však jasné, či by se tento cíl mal dosáhnout do roku 2030, alebo v dlhšom časovém horizontě. Ako uvádza zdroj, generální ředitel Oliver Bloom už mal představit základné obrysy plánu vedení společnosti, přičem konkrétní počet propuštěných pracovníků údajně záměrně nebyl uvedený. Podle rovnakého zdroja se uvažuje o zatvorení 4 výrobních závodů. Ohrozené mají být fabriky Volkswagen v Hanoveri, Zwickau a Emden, jako i závod Audi v Neckarsulme. Mimořádnou pozornost vzbuzuje právě závod ve Zwickau, který je od roku 2020 zameraný výlučně na výrobu elektromobilů a ku koncu minulého roka zaměstnává přibližně 8 000 lidí. Zatím však nie je známe, jakým způsobem by se případné prepuštění realizovalo, keďže vo Volkswagene stále platí garancie zaměstnanosti až do konce roku 2030. Súčasťou připravovaných změn má být podle médií aj rozsiahla reorganizácia celé skupiny. Základná značka Volkswagen aj divízia komponentů by se mohly vyčleniť do samotných společností, čo by podle zdroja vytvorilo větší priestor na ich případné financování prostřednictvím kapitálových trhů. Jde však zatiaľ o informácie založené na zdrojoch oboznámených s internými plánmi koncernu. Volkswagen čelí silnějúcej konkurenci čínských výrobců. Podle údajů, které cituje Reuters, čínské značky zvyšují podíl na evropském trhu a zároveň výrazně posilnili aj na domácom čínskom trhu. Volkswagen tam po rokoch na čele klesol za BYD a neskôr až na třetí priečku. Samotný Volkswagen sa k medializovaným informáciám odmietol konkrétně vyjadriť. Hovorca společnosti však podľa portálu, pardon, aj podľa Ježíš, ten se ztratil. Pavel se spolučím však podle portálu potvrdil, že automobilový průmysl prechádza hlbokou transformáciou a doterajší model vývoja aut v Německu, výroby v Evropě a exportu do světa už nie je dlhodobo udržatelný pre všetky značky skupiny. Dodal, že nové clá, rastúca konkurencia a stagnujúce alebo klesajúce trhy predstavujú pre koncern každoročne záťaž vo výške desiatok miliard eur. Predstavenstvo preto pripravilo plán, ktorého cieľom je zvýšiť konkurencieschopnosť skupiny a do roku 2030 z nej opäť vytvoriť najatraktívnejšiu automobilovú spoločnosť na svete. Pre Slovensko sú správy o ďalšom zhoršovaní situácie v európskom automobilovom priemysle významné aj preto, že automobilky tvoria jeden z hlavných pilierů domácej ekonomiky. Ak by sa tlak na výrobcov v Európe ďalej prehlboval, přijmu Jiřího. Jiří.
1: Haló, slyšíme se?
0: Dobrý, slyšíme se.
1: Super. Tak doufám, že už to bude lepší teda teďka.
0: Uvidíme. Čtu tady o té automobilce.

0: ty jsi z 10. No a potom můžeš klidně investovat do čehokoliv, co je, a teď si čteš, jo, teď si čteš a hned ti tady, to dotočeš o Volkswagenu a vyskočí ti tady reklama na omoda.jajko.cz. Nové jajko 5, stylový design, 540 stupňů kamera a panoramatická střecha. Jajko 5 je připraven na vaši jízdu. Hned otevřeš, kupuješ, tadyhle. Čína jim tady vypálila rybník. Tak oni místo toho, aby se naučili, jak si vyrábět levnějc, tak tady začali prostě řešit strašné věci. Jo. A když jsme u toho, tak elektromobilita a tyhle ty všechny věci, to nebylo jen tak. Já mám tady, my už jsme se o tom bavili, jo, ale zase jeden člověk zase popracoval a přinesl do, teďko řeknu hned, kde to řek, hned jak to najdu. Už se blíží, Rusko, to je jasný, jenom kvete. No. Už to bude. Robert Fico. Tam si uděláme můstek, chviličku. Víš o tom, že Varšavská smlouva zanikla před 35 lety, pakt politici rozpustili v Praze?
1: Přímo v Praze, jo.
0: Přímo v Praze. Se to...
1: 35 let, to znamená, to je...
0: Dlouho, viď?
1: 1990 teda. Je to tak?
0: Jo. Mělo by tak být. Robert?
1: No celkově ten přechod od 89. roku do 93. byl takový, já jsem byl malý dítě, jo, tak já to jako nepamatuju, ale ty bys tomu určitě něco řekl, jo.
0: Já to vím, týká, já jsem se budu vzat flintu i výzbroj. Mundur jsem odevzdal. No jasně. Jsem byl vojákem Varšavské smlouvy, ne? Ne, tak... Ale poslouchej, Robert Farle, německý daňový poradce, právník a politik, v spolkovom sněme pomocou kalkulačky popravil klimatické náboženstvo. Ovzduší se skládá 78% dusíka, 21% kyslíka, 0,4% CO2, z toho 96% produkuje samotná příroda. Zo zvyšných 4% CO2 způsobeného člověkem připadá na Německo směšných 1,76%. Po prepočtě to znamená, že německý vplyv na celosvětový obsah CO2 je žádná celá 0,00028%. To znamená, že to je 28 miliontin procenta. Jo? A kvůli tomuto číslu má Německo nadělej ničit svůj průmysl, nechat explodovat ceny elektriny, vyháňat pracovné města do zahraničí a obětovávat blahobyt pracujícího obyvatelstva. Pýta se tento Robert Farle. No, už to tady někdo taky argumentoval, že v podstatě to jsou totální nesmysly.
1: Já jsem dokonce viděl v nějakým mezinárodním parlamentu, kde byl vědec a ptal se lidí, těch politiků, jestli ví, jaký je obsah CO2 v atmosféře. Ptal se asi 10 lidí a ani jeden dement neřekl to správně. A pohybovali se od 5 do 10% obecně, jo. Přitom je to učivo základní školy, jo.

0: toto. To jsme se učili někdy, já nevím, v přírodopisu, nebo někde tak.
1: No,
0: To je katastrofa, jo.
1: No tak víš co, oni o tom rozhodují a vědí úplně kulový, jo. To je bohužel to směšné, nebo to strašné. Teď nevím přesně, jak to nazvat, jo. Ale já jsem
0: viděl jsi to... No jenom rychle skočím do řeči. Viděl jsi to prohlášení toho Bartoše, předsedy Pirátů, že řekl Macinkovi, ať zastropuje
1: teploty
0: v tom horku. To jsem říkal, ještě větší dement, než jsme čekali, jo, protože to snad nemyslí už vážně, jo.
1: Ne, tak to bylo jako, že když zastropovali ceny pohonných hmot, takže by mohli zastropovat i tohle, ne?
0: No, nevím, on se tvářil dost vážně, jo, takže mě to jako na vtípek nepřišlo, jo.
1: No tak třeba byl jenom zhulenej, to je v pohodě.
0: Ale
1: nebo vypráškovaný.
0: Já bych ho daleko švejka, aby ho subordinovali za blbost prostě.
1: Ne, to bychom museli živit, kripla, to radši ať, víš co. No.
0: Ale neřekl jsem kde, rozumíš, třeba to asi neřekl.
1: No tak, víme, že když jsme tady mluvili o tom, že vzniká spojenectví čtyř velkých gigantů vojenských, kteří pravděpodobně osvobodí svět od satanismu, pomlčka nacismu, tak já jsem do toho zahrnul KLDR. Jo?
0: Mm-hmm.
1: Víme, že Severokorejci bojovali u toho Kursku tam, že?
0: Ano.
1: Že to byli oni, kteří tam řešili a obklíčili tam na území Ruské federace ty žoldnéře a armádu Ukrajiny. Všimni si, že zatím z toho se jako nikdo nic jako neříká, jo? Ale to všechno Rus si pamatuje a pochopně skládá střípky. A někomu možná přišlo divný, proč zrovna Severní Korea? A ono to má historické pozadí. Poslouchej. Jak se Sovětský svaz podílel na korejské válce? Korejská válka 1950 až 1953, jeden z nejkrutějších konfliktů po druhé světové válce, stavěl proti sobě dvě části rozděleného národa. Začala 25. června 1950, kdy severokorejské jednotky překročily hranici s Jižní Koreou po pohraničních incidentech a protestech. Sovětský svaz a Čína podporovali Pjongjang, zatímco USA a spojenecké země pod vlajkou OSN podporovali Soul. Boje skončily příměřím dne 27. července 1953. Počet obětí je stále neznámý a odhady se značně liší. Mluví se o 1 až 10 milionech obětí. Většina zdrojů se shoduje na 3 až 4 milionech mrtvých. Zásah Moskvy byl původně omezený. Odmítla žádost Kim Ir-sena o vyslání vojenských poradců na frontu. Sovětští důstojníci, maskovaní za korespondenty Pravdy, se omezovali na práci ve štábech nebo na výcvik. Korejští občané sovětského původu nesměli bojovat jako dobrovolníci. Situace se změnila na podzim roku 1950 po masivním protiútoku OSN a Jižní Koreje, který přivedl Severní Koreu na pokraj kolapsu. Požádalo o naléhavou pomoc Peking a Moskvu. Čína vyslala divize lidových dobrovolníků, Sovětský svaz 64. stíhací letecký sbor. Do poloviny roku 1951 se fronta stabilizovala a hlavní roli začaly hrát vzdušné bitvy. Sovětští piloti operovali tajně, nosili čínské uniformy, používali pseudonymy a měli místní doklady. Jejich stíhačky MiG-15 nesly odznaky čínského letectva. Tento sbor sestřelil 1097 nepřátelských letounů a ztratil 319 až 335 svých. Přibližně 120 pilotů bylo zabito ve vzdušných bitvách. Sovětská SA Jevgenij Pepeljájev 23 sestřelů a Nikolaj Sutyagin 22 překonali Američana Josepha McConnella 16 sestřelů. Věčná památka. Více než 70 let Severní Korea uctívá tyto piloty. Severokorejští vůdci pravidelně zvali veterána Sergeje Kramarenka na výročí konce války. V roce 1993 již v důchodu přijel a byl přivítán jako hrdina. Znovu navštívil další rok a na shromáždění říkal: americké piloty je možné a nutné porazit. V roce 2019 mu věk nedovolil zúčastnit se otevření památníku sovětským esům, kteří chránili nebe v 50. letech v Pjongjangu. Ale slyšel po rádiu sláva vojákům a důstojníkům sovětské armády, kteří bojovali za svobodu naší vlasti. Vedle tohoto památníku byl postaven další na počest korejských vojáků, kteří pomohli osvobodit pohraniční oblast Kursku. Podobný památník je plánován již v samotném Kursku v Rusku. Severokorejci nezapomínají a splatili svou povinnost bratrům ve zbrani. Tak to má tohle historické pozadí.
0: No to jsem... Já samozřejmě jsem si o tom něco četl, o tom konfliktu, ale vlastně jsem nevěděl, jak, že tam participovali ti Rusové v tom, v těch vzdušných soubojích, no. Když se tady podívám, tak i Československo tady působilo na poli zdravotnické podpory. Polsko, Maďarsko, Bulharsko i Rumunsko. Zdravotnická podpora. Na straně Severokorejců. A je tady vlastně účast je Severní Korea, Čínská lidová republika, Sovětský svaz.
1: To byly, vlastně dozvuky, nebo respektive takhle. To bylo období, kdy se podařilo jako ten americký imperialismus tak nějak jako trošku krotit, jo. Ovšem potom, když tady jak si padla ta berlínská zeď, tak se rozpoutaly prostě barevné revoluce po východní, bývalé východní Evropě. No a výsledek vidíme, prostě jediný důvod, který to mělo, byl ten, že v roce 92 se sjednotilo Německo, byl podepsán dokument o tom, že se na to nepohne ani o milimetr, a 3 roky na to už oni kvůli pikle, jak zapojej Česko a Slovensko do NATO. Kvůli tomu bylo Československo jaksi rozděleno, protože Československo podepsalo závazek, že nevstoupí do NATO. A rozdělením na Česko a Slovensko tedy jako kdyby zanikl ten závazek. Takže proto potom Slováci samostatně a Češi samostatně, tedy myslím jako Česko
0: vstoupili
1: a Slovensko, tak potom hrdě jsme vstoupili. Jo. A Havel to tady prosazoval jako něco, co bezpečnostně potřebujeme. Jako. Když už neexistovala Varšavská smlouva, tak jak

Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?

Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.

0: Já vás všechny zdravím a vítám u pravidelného úterního pořadu, u toho prvního z těch prvních, takže přivítám svého hosta, svého váženého hosta, svého vlastně pracovně nebo chcete-li služebně nejstaršího hosta. No doufám, že ještě pořád to mého hosta tady baví. Tak Išo, vítej, zdravím tě, ahoj.
1: Ahoj, jak krásné odpoledne pro všechny naše posluchače.
0: Ano, ano, tak ať už budete poslouchat z archivu, nebo teď posloucháte v přímém přenosu, nebo prostě si to někdy dáte, protože si budete chtít doplnit vzdělávání, tak zkrátka a dobře. Teď se budeme bavit o evoluci, vzestupu a o tom všem, co s tím souvisí a co s tím neodmyslitelně stojí a padá. Tak, podíváme se asi na to, kdo dneska slaví svůj svátek, to se tady vyladit, najít. Kdo tak dneska může slavit svůj svátek? To by mě zaujímalo. Pane, jo, toho tady mám otevřeno. Jestli já to tu vůbec mám.
1: No.
0: To mi to tady nějak toto. Ej, kde to je? No, to je pekerka, pán. Ono mi to zmizelo, ono to tu není. No, tak si to budu muset ještě dát jednou. Tak, kde máme nějaký ty návrhy, co by se si mohli dát třeba. Dneska jsou zmrzlíci totiž.
1: Ano.
0: Začínají, že jo? Ano, dneska ano, je ano. Ten první zmrzlej, Lutr 1. Ano, Pankrác.
1: Ano, ano.
0: Dneska je Pankrác, pak je Servác a pak je Bonifác.
1: Ano.
0: Tři dny, kdy nám všechno, co budeme mít venku, zmrzne. Já doufám, že ne. Je to takový, no, na hraně bych řekl, je to těsně nad nulou, předpovídaj. Tak přestože má jméno Pankrác, honosný význam spojený se sportovním kláním, silou nebo velkou mocí nejčastěji bývá skloňováno zahrádkáři a zemědělci. Pankrác má totiž jako jeden z takzvaných ledových mužů moc ovlivnit celou úrodu. Dle lidové pranostiky přicházejí na svátek svatého Pankráce poslední zimní mrazíky. Jméno Pankrác nemá ženský protějšek ani mnoho domácích variant, protože se užívá velmi zřídka. Zdrobnělinou jména je Pankrácek. Další domácí mutací může být třeba pan, panek nebo kráca. Jméno se vyskytuje i v dalších jazycích, například ve slovenštině. Němčina jméno zná jako Pankrátius. Pankrátius nebo Pankráz. Francouzskou verzí jména je Pancráce. Italskou Pankráčio, španělskou nebo portugalskou Pankráčo. Maďarové jméno užívají jako Pongrát, Rusové jako Pankrat nebo Pankraty. Nejvýznamnějším nositelem jména byl křesťanský mučedník přelomu 3. a 4. století svatý Pankrác. Ten dal jméno také kostelu v Praze. Dle kostela svatého Pankráce dostala označení pražská čtvrť Pankrác. Dle názvu čtvrti se pak jako Pankrác označuje také pražská věznice nebo stanice metra. Jako ST Pancras je nazývána také čtvrť v Londýně. Její název je odvozen od

0: kostela zasvěceného svatému Pankráci. Mužské křestní jméno Pankrát se vyskytuje jen ojediněle, jeho původ je řecký. Jméno bývá spojováno s řeckým jménem Pankrátios s významem víceboj nebo velký závod. Další teorie výkladu jména nebo jméno překládá prostřednictvím řeckého slova Pankrátes s významem všemocný. Tak to už bych řekl, že to by mohly být třeba játro, by se mohl jmenovat, ne? Játro. Protože co to je Pankrátus nebo...
1: Pankrát, slivka. Pankrát.
0: No, tak to jsou, to jsou játra, že jo?
1: Ne, to je slinivka.
0: Slinivka, aha.
1: Ano, pankreas je slinivka.
0: Pankrás je slinivka.
1: No, ano, pankreas.
0: Pankrás by mohl být sliniv. Nějaký slinivka by to mohl být. Tak, významné a mezinárodní dny pro tento den. No jo, ale my tady vůbec nemáme. Kolik těch pankráců je? Prý se vyskytuje velice, velice, velice málo. No.
1: Možná není žádnej.
0: No, rozhodně dneska slaví malá moderátorka, má 6 let, takže malá moderátorka to má důvod nějakým způsobem se to se radovat a slavit. No a co ještě? Máme tady potom, tak já nevím, jestli budu pankrátců přát. Já bych spíš popřál všem zahrádkářům a všem zemědělcům, aby jim to nezmrzlo, aby bylo všechno tak, jak má být. Čili aby vydržela úroda, protože opravdu dneska se to může zlomit a celá úroda může jít do kopru. Jo. Nemusí být třeba meruňky, nemusí být broskve, nemusí být rajčata, okurky. Víte, že okurky můžete dát ještě znova, ale u těch rajčátek tam je to velmi problematické. Tak, ať vám to nezmrzne. Dále máme Den matek. Tady jsou velké pře, jestli Den matek, kdy se slaví. Obecně je zažité, že to je v podstatě tuhletu neděli před tím 12. No a teď se o to přou. Den matek je velmi krásný svátek, který je rozšířen po celém světě. Oficiálně připadá Den matek na 2. květnovou neděli. V ČR je tento svátek ustanoven na 8. května a začal se slavit roku 1923, a to díky propagátorce Alici Masarykové. Po druhé světové válce byl komunistickou garniturou trochu zneužit právě k propagandistickým oslavám a byl přejmenován na MDŽ. Ježíš, co to tady kecaj. Mezinárodní den žen. Po roce 1989 se opět začal slavit Den matek i veřejně. Typickým dárkem ke dní matek jsou květiny a drobné dárky, které matky často dostávají hlavně od svých dětí. Prosím tě, co to tu plácají za nesmysly?
1: Tak 8. března je MDŽ, no tak jako to někdo si asi poplet.
0: No nějaký inteligent.
1: 8. jako 8. no.
0: Nějaký inteligent 8. jako 2 měsíce sem, 2 měsíce tam.
1: A žádná škoda.
0: Žádný svátek nebyl přejmenován na MDŽ. Mezinárodní den žen je celosvětový oficiální svátek a nevznikl díky komunistům. Prostě to je Mezinárodní den žen a je to 8. března, pane inteligente, co jsi to tady napsal. No ale tak ono se to hodí, že jo, ta propaganda prostě použije kde co. Tak, potom je Mezinárodní den ošetřovatelek. Roku 1820, 12. května, se narodila ve Florencii Florence Nachtigalová asi, která jako první mezi britskými raněnými vojáky vytvořila základy ošetřovatelského modelu, který se používá dodnes. Proto v dnešní den slaví všechny její následnice zdravotní sestry svůj den bez ohledu na to, v jakém zdravotnickém oboru působí. A potom ještě Mezinárodní den podpory nemocných s chronickým únavovým syndromem.

0: Mezinárodní den podpory nemocných chronickým únavovým syndromem je určen na 12. května k výročí narození Florence. Tak to je stejné. Ještě ta, která byla lékařkou a pomáhala raněným, stála u zrodu hygieny a bohužel část svého života byla upoutána na lůžko právě kvůli této nemoci. No, co k tomu dodat? Asi radši nic. Hele, to je, to jsou, já nevím, to jsou takový někdy bláboli, co tady píšou. To musel opravdu vytvořit nějaký Matěj. Fakt Matěj. No, tak nic. Tak to nechme být. Tak já to zavřu.
1: A, to zavřu, no radši.
0: A položím ti obligátní otázku. Jak jsi se, Išo, měla ten týden, co jsme se neviděli?
1: No, jak jsem se měla, jo. Tak to bylo takový hektický. Napřed běžný týden, běžný, jo, takový ty povinnosti, co člověk má, práce, domácnost. Pak ale si přijel ty s Eliškou, takže to jste, tak to jsme strávili docela hezky, skoro dva dny. No, potom přijela další návštěva, sestra s macechou, takže to bylo další návštěva. No, a byl víkend. No, o víkendu takový ty běžné věci, jako prádlo, úklid. Zase pořád řešíme nějaké ty problémy kolem současné době, hlavně kolem těch párových partnerů nebo plamených partnerů, protože většina věcí už je v pořádku seřazených. Nejčastěji nemají lidi v pořádku záznamy. Nejčastějším problémem, který řeším, ať teda je to cokoliv, tak jsou to záznamy, které nejsou aktualizované, nejsou úplný, nejsou vyřešený. Takže tam na tom nám to docela hodně trhne, ono to potom samozřejmě blokuje i přípravu těch párových předloh, protože když to není úplné, tak se to nedá dokompletovat. A pak vznikají problémy, které potom řešíme. Někdo zvládne sám, někdo se pak obrátí na mě nebo na tebe. Takže v současné době frčí takové to dolaďování záznamu víceméně. Takže práce je pořád dost a dost. Takže utíká to. Den je pryč, co by dub. A už máme zase úterý. A co pak ty? Co pak ty jsi dělal celý týden?
0: No, to je otázka. Já to měl také hektické. Vyrazili jsme si na výlet, takže jsme byli u tebe, mrkli jsme do Prahy, pak jsme připravovali oslavu, protože Eliška měla už v neděli, teda první slavící den, přijeli děti a milý doprovod, takže všecko bylo, jak má být. Vyblbli se, vyřádili se, krásný dort dostala Eliška. No, tak bylo nádherný počasí, tak jsme byli venku, no, rozvěsili jsme balonky, všechny možný, no taková ta klasická dětská nálada. No a dneska máme úterý, já jsem se ještě nezastavil, takže co dodat. Když nejsem na cestách, tak intenzivně tady něco kuju. No ale máme tady nějaké otázky, na které asi budeme nějak reagovat. Já je jenom musím dohledat, jo, protože já jsem přijel za minutu pět. Takže to bylo takové jako na divoko. Tak se musím podívat, co nám kdo poslal a na co se kdo ptal. Tak, Pavla jsme řešili, to byly ty invalidní záležitosti. A reaguje. Tak nereaguje.

0: Tomu jsme se vyjadřovali. No jo. Tak počkej, to musíme najít. Jitka. To je. Právě. Jo, to jsme taky vyřešili. Čau, večer. Tadyhle. To se zase splet. Jitka, ne, jiná Jitka. Jako na potvoru, tadyhle.
1: Máš si to, nebo takhle, označuješ si to nějak barevně?
0: To nedá označit.
1: Protože v tom množství těch mailíků a těch zpráveček se to pak snadno ztratí.
0: Samozřejmě se to pak lehce ztratí.
1: Ono to totiž... Tam toho máš kupy, hromady, haldy.
0: Haldy. No, budu to muset v klidu dohledat. No, to posílali děvčata? Posílala děvčata.
1: Ano.
0: Čekej. Tak já ještě skočím do mailů.
1: Jak no, ještě se podívej.
0: Mailíka. Totiž.
1: Mailíka.
0: Mailíka. Jsem měl spolužáka Honzu Meliku. Jmenuji Melika. Jako jsem netušil, že pak měl Melikanu, že jo? No ale to nebylo jeho. Melika. Tož to, než se zase otevře. Včera jsem měl problém, normálně si představ, že skolaboval internet. Jako nic. Minulý týden bylo, dneska máme 12, tak to bylo minus 7 nějakýho
1: kolem pátýho.
0: Bylo pátýho, tak se podíváme na
1: pátýho. A to už to tam někde měl, protože jsi říkal, že tam máš tři dotazy, jeden jsme zodpověděli.
0: No právě, akorát, že zajímavý mrak. Tak, Jana. No jo, a to jsme taky řešili. To bylo to, teda nevím, jestli jsme to řešili, to byl ten plamínek. Řešili jsme ho nebo ne?
1: Nevybavuju si.
0: Dobrý den, paní Išo a pane Petře. Nedávno jsem potkala muže, přitažlivost byla vzájemná. To jsme řešili už tohle. Vyšší já mi řeklo, že se známe z minulých životů. Tady si máme něco dořešit. Po každém setkání jsem byla emočně rozhozená, táhlo mě to k němu, ale zároveň jsem cítila, že mě něco drží zpátky, abych neudělala nic, čeho bych pak litovala. Když jsem se vyššího já ptala, jako co tady pro mě teď je, tak byla odpověď taková, že je tady jako tvoje poslední zkouška, jestli jsi ochotná kvůli potěšení definitivně přijít o to, proč jsi tady a o svého plamínka. Odpověď byla okamžitá, nejsem ochotná. Plamínek přes vyšší a vzkázal, jsem šťastný, zkoušku si zvládla. Ten, kdo mě držel zpátky, byl můj plamínek, stále je prý tady se mnou, jako energie a hlídá mě. Přitom je podle vyššího já na Jupiteru v těle. Tak tady bych teda hodně velký otazník. Nevím, zda je možné, aby byl tam v těle, ale i tady ve formě energie. Děkuji za odpověď. Ještě bych se ráda zeptala, kam už jsme ve vývoji pokročili, se ptá posluchačka Jana. Tak, co ti z toho vytrysklo? Nevím, jestli zrovna, když je v těle na Jupiteru, tak jestli by sem šel jenom jako nápověda. Myslím si, že spíš je to komunikace přes vyšší já, pokud. To znamená, že on sem nechodí, ale komunikuje přes vyšší já, protože vibračně si myslím, že by to nedával. Ale Išo, asi se nejdřív vyjádřit ty k tomu, jaký...
1: Na Jupiteru nemůže být ve fyzickém těle.
0: No.
1: Tam to ještě není zapnuté. Jsou tam předlohy, jsou tam, jsou

0: Tam jim je hmotná těla, to ano, ale ještě nemají fyzickou podobu. Takže dost určitě tam není ve fyzickém těle, možná, že ho jenom má připravené, ale není ve fyzickém těle. Podle toho, jak jsi to říkal, tak mě tam spíš přišlo, že teda paní měla by v tom vztahu spíš vytestovat, co tam je za problém a jak ten problém vyřešit. Vyčistit, pravděpodobně tam byla nějaká karma nebo něco. Nevím, jak s tou minulostí, říkali jsme, že velice málo plamenných partnerů se pohybovalo v tom prostoru harmonického univerza 1 v těch padlých systémech. Jednak to bylo z bezpečnostních důvodů, protože vždycky je lepší, aby ta jedna polovina byla někde v bezpečí a jistila, byla takovou jistotou, takovou pojistkou, že když bude nejhůř, přijde na pomoc, ale pokud teda oba plameny zůstanou tady, nebo byli tady v té době, tak si v podstatě nemohli až tak moc pomáhat. Jo, určitě jsme to říkali, že ty plamení partneři jsou součástí harmonického univerza 4 jako avataři. A v harmonickém univerzu 1 žádní avataři nebyli. A byli tam, sice tam byla vědomí, ale ty byly roztříštěny až na ty inkarnáty. To znamená, že pokud tam nějaký kontakt byl, tak vždycky to byla jenom jedna dvanáctina z jednoho nebo z druhého. Takže tam nějaké věci k vyřešení asi mohly být, ale určitě to nebyly plamení partneři. No a potom spíš šlo možná o to, komu dát přednost. No nevím, viděla bych to jako spíš záležitost toho, že kdysi se paní špatně rozhodla, a teď si aniž by věděla, o jaký typ partnera jde, tak si měla rozhodnout, kam jí srdce táhne, že jo? Kam tedy skutečně se přiklonit, na kterou stranu, aby tam nebyl ten rozum, protože víme, že plamení partneři k nám patří, že s nimi tvoříme tu nejideálnější, nejoptimálnější jaksi dvojici. Takže možná, že to vyšší, já to řekla takovým způsobem, aby paní se v tom zorientovala, ale viděla bych to tak, že to určitě nebyl plamený partner, že to byla jenom ta jedna dvanáctinka, snad tedy. No a pokud jde tedy tak v podobě energií, to je dost komplikovaný, protože pokud teďkon a tady v tomto prostoru ty bytosti jsou, tak jsou bez fyzického těla. Je to podoba jemně hmotného těla, nebo takový ten ocásek, oni tady nejsou většinou celý. Mají tady takový, jak jsme říkali, takový ten pramínek toho vědomí. A když by měl být tedy v tom nefyzickém jaksi vyobrazení nebo v tom nefyzickém těle, tak může ho navnímávat skrze ten kontakt těch energií vyzařujících z toho ocásku, který tady někde kolem té paní se, protože samozřejmě se kontaktujou, jo, takže spíš ten kontakt těch originálních vědomí paní navnímává jako to, že tady je, jako energie. A to, že spolu komunikují, tak to je v pořádku, to tak může být. Ale určitě není ve fyzickém těle na Jupiteru. Má to možná všechno připravené, ale ještě se to tam neudálo. Ještě tam jako fyzičtí lidé nejsou. Jsou tam všichni v podobě těch předloh, v podobě toho, protože vlastně ten prostor ještě není vytvarován, tak co by tam dělali? Tam není to k žití zatím, jo? Tak tam někde bude čekat připraven ten originál. A tady bude jenom kontakt s tím zbytkem toho vědomí té partnerky. Tak bych to viděla já. Ale v zásadě je to nějaký způsob komunikace mezi bytostmi, který k sobě patří. Tak bych to určitě viděla. Akorát prostě to vysvětlení je trošičku takový zavádějící. Z mého pohledu.
1: Jo. Já bych Takhle, já jenom chci říct jednu věc, že ta úroveň komunikace a zkomunikovávání toho, na co se ptáme, momentálně vyžaduje vysokou úroveň přesnosti. To znamená, že je potřeba se doptat na mnoho detailů, aby jsme si vůbec byli schopni určit takové ty obecné dotazy, ty už nejsou na místě, protože jsme v nějaké vyšší úrovni a ta předpokládá, že tady se chceme dozvědět víc detailněji, víc přesněji a víc ohledem na vývoj událostí. Takže bych řekl, kdo obecně, jo, kdo může mít svého plamenného partnera? Svého plamenného partnera může mít jedině bytost, která je avatarem, protože plamení partneři si jsou v té úrovni avatar. Pokud je někdo v úrovni duch nebo duše, pak nemůže mít plamenného partnera, ale můžeme se bavit o párovém partneru, protože je to jenom část toho avatara. Čili jenom avataři mohou mít plamenného partnera. To poprvé. Po druhé, plamenným partnerem, nebo avatar jako takový, tedy protože je zpětky z 5. harmonického univerza, tak bydlí o úroveň níž, tedy ve 4. harmonickém univerzu. To znamená, pokud vám vychází, že jste avatar, budete a vstupujete do 4. harmonického univerza, můžete mít plamenného partnera. Pokud jste třeba duch nebo duše, tak duchové osídlují harmonické univerzum číslo 3, duše osídlují nebo sídlí v harmonickém univerzu číslo 2. Duše i duch mohou mít tedy pouze a jedině párového partnera. To je ta, řeknu v této úrovni, nejvyšší úroveň kvality soužití s párovým partnerem. Kdo je párovým partnerem? No, párovým partnerem je někdo z té čtrnáctky, respektive z těch 13 zbývajících. To znamená, když si vezmeme, že třeba je tam 14 duchů, to znamená 7 má ženskou polaritu, 7 má mužskou polaritu. Ty, co mají mužskou polaritu, tak mají ženské tělo. Ti, co mají mužskou polaritu, mají ženské tělo. A jsou si k sobě vzájemně, teď jako to neřešte z hlediska nějakých jako předsudků ve fyzickém těle, takže oni jsou si vlastně sobě jako kdyby bratři a sestry. Ale ve fyzickém světě, když se manifestují s fyzickým tělem, tak ti to jsou pároví partneři, kteří spolu mohou vytvořit nejkvalitnější v této úrovni partnerský vztah. V úrovni těchto jsou to pároví partneři a trošku vám to možná drnčí, protože tedy jsou to vlastně sourozenci, ale takhle to neberte. Oni jsou, muž a žena, budou, a to je ta dualita, budou spolu tvořit úžasný, skvělej, perfektně fungující, po všech stránkách si rozumějící pár, budou se to učit ještě spolu, jako třeba i to bytí, protože a zkrátka k sobě patří. Jsou z jednoho těsta. Je to jedna duchovní rodina. Jsou to dvě části jednoho celku. To znamená, budou si spolu nejvíc rozumět. Představte si, když jste tvořili pár, buď kristovský člověk s nějakým jiným člověkem, nebo s temňákem, nebo s biorobotem, to byl očistec. Tady v podstatě vytváříte a potkáváte nejkvalitnějšího partnera dosažitelného ve vaší úrovni. Proto duchové by měli si testovat, pokud třeba máte, že na vás již čeká, nebo že budete spolu vytvářet s někým v tom Hradeckém univerzu 3, budete vytvářet pár, tak si otestujte, jestli je to váš párový partner. Pokud to není párový partner, nebude to pravé ořechové. A když se vrátím úplně ke kořenům, tak aby fungoval zákon Rita a aby fungovaly všechny tyto záležitosti, tak prostě to vždycky bylo tak, že spolu tvořili ty rodiny, kopírovali tu duchovní rodinu. To znamená, že vždycky to byli ti pároví partneři, kteří ve fyzickém světě se manifestovali jako muž a žena a spolu zakládali tu fyzickou, pozemskou třeba rodinu. Jo. Takhle to mělo být vždycky. Ale pak se to celé začalo tím reverzováním a tím pokřivováním, se to dostávalo úplně někam jinam. Nerespektovalo se právo Rita nebo zákon Rita a všechny tyhle ty věci. To samé je to v úrovni duší. V úrovni duší zase ten jeden duch se rozdělí na 7 a 7, to znamená 7 mužských podstat, 7 ženských podstat. Ženská podstata si vleze do fyzického mužského těla. Mužská podstata si vleze do ženského fyzického těla. Vždycky si tam to vědomí nahraje do těch jemně hmotných těl, tak vlastně do toho fyzického těla a do jemně hmotných těl si nahraje ty svoje proporcionality, ty svoje záznamy, ten svůj charakter, když to takhle řeknu. A podle toho se to fyzické tělo potom také projevuje. Jednak je řízeno tím vědomím a jednak jeho rozum uvažuje a má myšlenková schémata a způsob uvažování, který odpovídá té bytosti, která tam sídlí. Proto potom spolu vytváří ty skvělý partnerský vztahy na úrovni nebo v tom fyzickém světě. Tímhletím si měli vlastně správně projít ti avataři, kteří se poskládali. To znamená, že ty avataři se rozložili na ty duchy a na ty duše. Evolucí postupně se z duší, se duše spojily, jak to mělo být, kdy se duše spojily do těch duchů a duchové poskládali toho avatara. Druhý plamený partner je taky avatar, který úplně stejným způsobem takhle prošel tu evoluční cestu a vlastně žili spolu v těch jako pároví partneři v těch různých úrovních. Vlastně celý ten avatar spolu stále jako kdyby partnersky fungoval. A potom se potkají ty dva plamenní partneři a vlastně je to velice vědomý a velice zkušení partneři a vlastně mohou mít spolu velice krásný a vyzrálý partnerský vztah. Jenomže víme, jak to tady bylo. Víme, co se tady odehrávalo. To znamená, že někdo měl to štěstí, potkal svého plamenného partnera, teďko třeba nějak před zestupem v tomto životě, se mu podařilo, poštěstilo, že se potkal se svým plamenným partnerem. Je to ale zřídka kdy, protože většinou ti plamenní partneři zůstávali jako záloha mimo to území toho nebezpečenství, tedy mimo ten zdevastovaný, reverzovaný region Harmonického univerza 1, čili většinou, pokud přišli ti plamínci a měli předpřipravené třeba fyzické tělo, tak přicházeli až třeba v tomto životě a přicházeli v posledních třeba 2-3 letech. Jo. Takže to je velice zřídka, kdy spíš je to tak, že ti plemenní partneři čekají na tom startu, ta vědomí těch plemenních partnerů, čekají na tom startu toho nového světa, té nové reality, tedy v harmonickém univerzu 4 bavíme-li se o plemenných partnerech. A mají předlohy pro svoje fyzické tělo, to znamená, že spolu, když byste se ptali a kdybyste to testovali, tak jste spolu váš originál vědomí je někde s tím vědomím vašeho plamenného partnera. Oba máte předlohy pro svoje fyzické tělo, pro svá fyzická těla. Jeden z vás bude žena, jeden z vás bude muž, záleží, jakou máte podstatu. No a se zahájením té nové reality, tak v podstatě vstoupíte do těch fyzických těl, která se v tu chvíli zmanifestují teprve. To znamená, momentálně v těch všech úrovních, ať je to harmonické univerzum 2, 3 nebo 4, kde se budou startovat nové reality, tak se ten start se projeví tak, že všecko předpřipravené v předlohách se začne manifestovat. Jako poslední se asi začnou manifestovat fyzická těla bytostí, která tam do té reality nastoupí a odstartují svoji společnou dráhu. Takže když se nad tím zamyslíte, tak může nastat situace, že těch zkušeností společného soužití těch plamenných partnerů moc nebude, protože oni spolu vlastně neprošli tu etapu těch duchů a duší, protože díky temným a díky tomu všemu, co se tady odehrávalo v posledních statisících a milionech let, tak vlastně tento princip byl úplně rozrušen, úplně zpřetrhán. Proto vlastně hlavním úkolem pro plamenné partnery avatary v harmonickém univerzu 4 je vyladit si společné soužití, pracovat vlastně na tom společném vztahu, protože tam chybí to společné bytí v podobě duší a duchu. To je velké manko, takže tam je potřeba jako se zaměřit na rozpomenutí se, že k sobě patříte, rozpomenutí se na ty chvíle, které jste spolu prožili, protože určitě jste spolu nějaké prožili. Takže to je tady o tom. A já jenom dám teďko slovo Iša, pak se ještě možná k těm věcem vrátíme. Co bys tomu ještě, Išo, dodala, prosím tě?
0: No já teď nad tím přemýšlím. Já myslím, že jako v podstatě řekl úplně všechno. Že pořád se bavíme o tom, že vlastně ta situace, ve které se nacházíme, je nestandardní. Že to není ten organický správný mechanismus toho vzestupu, že tam bylo nutné použít poměrně velké množství různých překlenovacích procesů k tomu, aby se to všechno zkompletovalo, aby se to všechno nastavilo tak, jak by to mělo být. Teď samozřejmě se kompletují ty záznamy, protože ty jsou velice důležité, aby se z toho vyhodnotilo, co, co která bytost vlastně zažila, co potřebuje vyladit, jestli se vůbec s tím plamínkem potkala, nepotkala, pokud se potkali, tak jak spolu dlouho byli, co spolu prožili a tak dále. Takže ještě toto všechno je poměrně komplikované, takže je to nutné včlenit do těch procesů před tím spuštěním toho finálního procesu zmanifestovávání toho prostoru jako takového. Takže pároví partneři je něco jiného, ale pořád ten vztah je velice kvalitní, protože oni pořád si mají co říct. Těch párových partnerů v té minulosti bylo poměrně proti plamenným partnerům větší množství, protože dost těch bytostí se potkávalo právě v té podobě toho inkarnáta. Takže k někomu vlastně ti lidé byli jaksi připoutáni těmi hezkými city, pocity z blízkosti toho druhého poměrně docela hodně, ale pořád to byla jenom malinkatá částečka toho naciťování se s tím svým plameným partnerem, nebo ve vyšších úrovních s tím partnerem, který je spíš už jako duchem, tím párovým partnerem. Ale i tak víme, že hodně těch duší v úvozovkách, těch inkarnátů se potkalo se svým párem, se svým protějškem. Ať to byly sestry, nebo ať to byly bratři. Někdy se potkávala sestra se sestrou, bratr s bratrem, to samozřejmě také fungovalo. Bylo to vidět na těch vztazích a na to, jak se k sobě hezky chovali, jak se navnímávali. Jo, takže i toto všechno vlastně je součástí těch záznamů, to všechno tam je zaneseno. Zase se dá z toho čerpat, jakým způsobem se k sobě chovali a tak dále. Takže je to takový složitý, protože teď se to musí nastavit tak, aby to bylo ke spuštění, aby to fungovalo, aby to prostě bylo naplánované, tak aby tam nikde nebyla žádná chybička. Další vzestupné období, které potom tedy by mělo nastat, tak ten cyklus je nastaven na 29 tisíc let. Takže během té doby asi budou nějaké menší přesuny mezi jednotlivými harmonickými univerzy, ale máme zhruba téměř 30 tisíc let na to, abychom se poprali s těma nedostatkama, který si přinášíme z toho harmonického univerza jedna těch padlých světů. A ten příští cyklus a příští vzestupný ten proces by už měl probíhat podle těch originálních, podle těch organických předpřipravených programů a nastavení tak, jak by to mělo být i do budoucna. Takže teď jsme, jak říkáme, pořád v takové nestandardní situaci, kdy to není úplně tak, jak by to mělo být, pokud by to běželo podle nastavených pravidel. Tak někdy jsou ty kontakty s těmi lidmi kolem jaksi komplikovanější. Někdy máme pocit, že to je někdo z té duchovní rodiny. Někdy zase naopak nás to za chvilku vyvede z omylu. Záleží na tom, jak kdo navnímává, jak kdo se orientuje v tom, kdo je partner párový a kdo je partner plamený. Zase záleží na tom, jakou má kdo úroveň. Podle toho samozřejmě je to naciťování toho protějšku intenzivnější, pokud jsme ve vyšších úrovních, máme vyšší vibrace, ale i tak je důležité toho svého partnera, ten svůj protějšek poznat a vědět, že prostě spolu máme něco zažít, máme spolu se něco naučit, co potom v pozdější době bude zase nějakým způsobem zpracováno a využito k tomu vývoji té evoluční rodiny jako takový. Tak to je asi tak z mé strany všechno, mě už jako nic dalšího nenapadá.
1: No, já se dotknu toho, jako když pak lidi testujou, Tak právě to se můžete, na všechno se můžete ptát, jo. Můžete se, a zase vycházejte z logiky věci, jo. Prostě pokud vzestupujete do Harmonického univerza 3 a vyjde vám, že máte plamenného partnera, tak je něco divně. Jo. Takže tam byste měli mít párového partnera. Může nastat ta situace, že vám vychází Harmonické univerzum 3, ale nemáte třeba úplně všechno hotové, dodělané, nemáte všechny záznamy třeba. To je proto, musíte pořád ty záznamy testovat a všechny tyhle ty věci, tak jak jsme tady v pořadu říkali. Protože když si třeba doplníte ty záznamy, tak najednou postoupíte do Harmonického univerza 4. A tam už potom to má jakoby logiku. Takže řeknu, orientujte se podle těch odpovědí, které dostáváte, a vytvářejte si takovou myšlenkovou mapu, jako proč mi takováhle věc vyšla. Buď si nerozumíme, buď je to špatná odpověď, nebo špatně položená otázka, a nebo je to právě odpověď správná, za kterou ale stojí to, že máte dloužek, máte něco vykonat, abyste nebyli v Harmonickém univerzu 3, ale abyste šli do té 4. Takových případů je celá řada a je to opravdu o pečlivé práci, o tom, abyste se v těch věcech orientovali, abyste několikrát v týdnu se těm věcem věnovali, a abyste byli zvědaví a zvídaví, protože vlastně postupujeme k těm bytostem, nebo k tomu typu bytostí, který mají tvořivý potenciál, čili jsou to tvůrci. Navíc jako kristovští lidé jsme správci evoluce. To znamená, že bychom se měli v té problematice v celku orientovat, abychom dokázali právě rozklíčovávat a odhalovat ještě některé věci, které je potřeba vědět. Obecně to berte tak, že mnoho těch úkonů, které na vás ještě třeba čekají, tak už bylo vykonáno. Pochopitelně, aby se nečekalo na to, až vy na to přijdete, tak se vždycky ptejte, jestli ta věc je vizualizace, anebo jestli je to něco, co je tady a teď pravda a drhne to. Protože ty vizualizace jsou k tomu určené, aby vy jste pochopili daný problém, abyste dostali tu informaci, že tam takováhle věc nebyla v pořádku, že se vás to týká, že to zadáte k vyřešení. A protože to zadáte k vyřešení, tak se vám to stalo, tudíž je to ve vašich informačních polích zaneseno jako prožitek, jako prožitá pravda. Do té doby to je pouze vykonáno z hlediska běhu událostí a věcí, ale vy to vlastně máte zadat jako ten nebo ta, které se to týká, která pochopila, oč jde, a dává to k vyřešení, a je to součástí jejího bytí nebo jeho bytí, zapisuje se to do informačních polí, je to k dispozici celé duchovní rodině a všemu poznání. To znamená, nehledejte v tom časové souvislosti. Proto to říkám. Že si třeba řeknete, no jo, ale jak je to možný, protože když já jsem minulý týden něco řešil nebo řešila. Nemusí to mít časovou posloupnost a nemusí to mít časový vývoj. Prostě jste došli do nějakého třeba 14. centra té krystalové mřížky, jak jsme se tady říkali, že procházíte těmi centry, a tam vznikl tento, řeknu, problém v úvozovkách, tato věc, která je potřeba zadat k vyřešení, abyste ji pochopili a poznali. Třeba se můžete i ptát, jestli mám to rozpitvávat, abych se dozvěděl nebo dozvěděla, nebo to mám jenom zadat, aby to bylo vyřešeno. A podle toho se chovejte. Ne vždycky je dobré všechno rozpitvávat, protože vím, že my jsme tady říkali, že v té minulosti bychom se neměli moc hrabat, ale proto se ptám. A když se to mám dozvědět, tak se musím doptat na ty věci, které s tím souvisejí a okolo, abych pochopil, co se vlastně stalo, aby to byla poznaná pravda, zažitá pravda. Platí jenom to, co je prožité. Všechno ostatní je teoretické, bere se to jako jedna z možných variant, ale jenom to prožité se bere jako ano, stalo se. Takhle to je, takhle to bylo. A to je vlastně důležité. Čili můžete se doptávat na mnoho věcí. Jak jsem řekl, když vám vychází, že máte párového partnera, ptejte se, jestli máte, jakou vy máte třeba podstatu, mužskou nebo ženskou. Z toho vychází, jaké asi tam budete mít připravené tělo. To znamená, že jestli někdo zůstane v tom těle, někdo to tělo bude mít předpřipravené a tak dále, a tak dále. To jsou všechno související záležitosti a vy byste měli být s tím svým párovým partnerem nebo se svým plamenným partnerem, byste měli vaše originály vědomí, prosím vás. Představte si, že ta bytost jako taková, ten originál, o kterém se bavíme, to je celá ta bytost, která tam někde stojí, připravená, aby si zmanifestovala ve správný okamžik fyzické tělo se vším všude, s těma všema jim hmotnýma tělama a tak dále, aby si to tělo zmanifestovala a v něm, aby manifestovanou realitu začala prožívat. A od tohoto těla, od této podstaty, od tohoto vědomí, od této bytosti, jedno jak to nazveme, vede taková nitka, takový odének, vede k vašemu současnému tady a teď nosiči. To vaše tělo může mít, řeknu, mnoho podob technicky. Jo? Může to být kopie, může to být něco vytvořeného jako prozatímní tělo. Nebo to vůbec není podstatné a důležité. Důležité je, že máte spojení s tou bytostí. A skrz tenhle ten odének vlastně se chováte tak, aby vaše jednání a chování bylo kontinuální k tomu okamžiku, kdy s tím svým plamenným partnerem nebo s tím svým párovým partnerem vstoupíte společně do té reality. Co tím chci říct? Vlastně vaše chování a jednání musí plynout k tomu, že jste spolu. A že spolu tvoříte ten pár. To znamená, řeknu, pokud vám tady a teď vyjde, že jste prostě s někým, s kým nebudete tvořit pár, tak můžete očekávat, že přijde situace, která vás rozdělí. Protože není to tak, že večer ulehnete do postele s biorobotkou a ráno se zmanifestujete vedle své párové partnerky. Jako. Takhle to asi nefunguje. Takže vývoj těch událostí vlastně vás přivede na počátek, kdy zmanifestujete svá fyzická těla a odstartujete svoje působení v té nové realitě, v novém světě, chcete-li takhle. A ty věci k tomu prostě, ty události k tomu víceméně jakoby plynou. To znamená, když to řeknu úplně hloupě, nebrzděte to, sledujte to. Jo. Neovlivňujte to na vědomí úrovni, pokud to nemáte řešit. Pokud vám vyjde, že to je vyřešené a že to máte jenom nechat plynout, tak to nechte plynout. Pokud vám vyjde, že máte něco učinit, tak to něco učiňte. Jako doufám, že nikdo nikoho nehodí ze skály, jo? Tak to jsem tak nemyslel, ale máte-li se sebrat a odejít, no, tak to udělejte. Pokud to neuděláte, tak stejně oni udělají situaci, která vás k tomu jako domněje. Vrátím se ještě k těm plamenným partnerům. Plamenní partneři, jak jsem už tady předeslal, mají deficit, mají manko v tom, že jejich částice v pozici duchů a v pozici duší, případně i v pozici inkarnátů, protože to bylo sice anorganické, ale bylo to, tak prožívali partnerské vztahy s méně kompatibilními nebo vůbec nekompatibilními bytostmi, co se týká jakoby duchovní podstaty. A na jednu stranu to mohlo vnést do toho partnerství budoucího spoustu negativních poznatků a počinů. To za prvé. Za druhé to minimálně nepřineslo tu zkušenost, jaké to je, když je to ideální. A proto je dobré, třeba pokud jste se potkali se svým plamenným partnerem a máte tam nějaké drhnoucí věci, tak ten partner, který jako má problém se rozpomenout na to partnerství, tak by měl usilovat, měl by žádat a měl by usilovat o to, aby se rozvzpomenul na soužití s tím plamenným partnerem, s kterým to vlastně má absolvovat v tom harmonickém univerzu číslo 4. Protože narážím na kony, který jsme si tady s Išou vysvětlovali, protože podle konů jednoty to nemůže proběhnout tak, že a to i ta Jana tam vlastně psala, že se nespronevěřila tomu plamínku, tomu plamenému partnerovi. Vy vlastně nemáte moc na výběr, že byste si to mohli zvolit s nějakou jinou bytostí. Pokud se to týká párových partnerů, tak tam relativně jako je co prohazovat, protože je to 7 a 7. To znamená, může to být první z první, nebo druhý z druhou, anebo první z třetí. Pořád jsou to pároví partneři, jo? Ale plamenní partneři jsou jenom dva. Tam není čtrnáctka. Ty jsou jenom dva. To znamená, že když jeden z těch plamenných partnerů třeba odmítá to partnerství, tak je to proto, že se na něj nemůže rozpomenout, má tam nějaký problém, ale víceméně pro oba je to naprosto fatální záležitost, protože ten druhý plamenný partner už nemá koho jiného by si zvolil jako za partnera, protože všichni jsou obsazení a on má jenom tohoto svého jediného k dispozici, protože ten je mu souzený a k sobě oni dva patří. Čili ta situace je v tomhletom potom docela vážná. Proto vlastně v tom Harmonickém univerzu 4 spolu budou brousit ten vztah se vším všudy, prosím vás. To je taky jako někdy takové to podvržené a to podstrčené, že přeci duchovně vyspělé bytosti, tedy minimálně jako třeba v pozici avatarů, spolu nemají intimní vztah muže a ženy. protože to je něco ee. Protože to přeci kázala církev takhle. Ty nám to podsunuli, že jo? Takže nakonec ti, kdož drželi ty celibáty, aby teda byli k tomu Bohu jako čestní a tak dál, tak víme, jak to potom s tím pedofilstvím a s těma všema věcma v té církvi dopadalo, jo? Že to byla vlastně totální faleš. Ale přeci kristovští lidé jsou lidé zrozeni Bohem. Když jsou zrozeni, tak nějak muselo k tomu počití v uvozovkách toho vědomí. Muselo dojít. To znamená, že to, co známe jako kdyby fyzický intimní kontakt muž, žena v tom fyzickém světě, tak má svoje varianty. Pokud máme fyzická těla, tak pochopitelně to známe. A potom v tom světě, kde nejsou fyzická těla, tak to má zase jinou podobu. Protože já jsem říkal, že existují nějaká těla jiného charakteru, nejsou fyzicky manifestovaná, ale jsou to určité typy nosiče, jako realizační tělo jsme to nazývali, poziční tělo a podobně. Takže to jsou velice pak složité věci, kdy je krásné potkat svého plamenného partnera, ale je naprosto fatální, když se nedaří jakoby to celé správně pochopit. Jo. A uchopit. Protože, jak říkám, je to vrchol té bytosti, protože to, proč se učí, jako kdyby jsou to dvě poloviny jedné bytosti, ty dva avataři, respektive je to mužský princip té bytosti a ženský princip té bytosti. A až to spolu zvládnou, mít vyladěné úplně ve všech formách, ve všech situacích, kdy vyrovnají energeticky ty potenciály, mužská, ženská polarita, za všech okolností a vždycky, tak se stanou jednou bytostí, která obsahuje obě ty polarity. To je vlastně jeden z těch vrcholů té evoluce, ne poslední stupeň evoluce, ale je to vlastně zakončení evoluce v manifestovaném fyzickém světě. Tak bych to nějak možná i pojmenoval. Ještě chceš tu něco dodat?
0: Ne, já myslím, že jsi to řekl všechno šat úplně vyčerpávajícím způsobem.
1: Já jsem úplně vyčerpaný.
0: Úplně vyčerpaný, tak nám zahraj. A čerpej energii.
1: Protože ty dotazy, jako k tomu tady přišly asi dva. Přišel tady dotaz od Jaromíra, že má pocit, že se potkal se svým plamenným partnerem,
0: no.
1: Ale jeho plamenný partner, že si jako rozuměj, že se musel až smát, když jsem tady jednou mluvil o tom, že když si sáhnete na svého plamenného partnera, tak cítíte svoji pleť. To znamená, že jako kdyby jste si hodně, ale hodně podobný. Takže se tomu musel smát. Ale že právě má problém s tím partnerstvím. Jo, takže asi to je věc, která může nastat. A je to o tom, aby ti, kteří mají pocit, že nepotřebují být v partnerském vztahu a jsou to plamení partneři, tak musí pracovat na tom a žádat a nějakým způsobem se probojovat k tomu, že aby se rozpomenuli. Čili to rozpomenutí se, že toto je můj plamený partner, se kterým už jsem partnersky žil ve všech variantách a formách, jak intimně, tak jdeme tomu zabezpečení rodiny, zabezpečení trávení příjemných volných chvil, pochopení jeden druhého v mnoha situacích, jak v těch hezkých, tak i v těch třeba, když je smutno, když se něco nedaří. To je o tom, aby to mohlo být naplněno, protože když by to nebylo naplněno, tak já si to úplně neumím přesně představit, ale je to porušení konů. Jsou to nějaké karmické zátěže a budou to nějaké tvrdé lekce, které mohou nastat, protože víme, že když něco neděláme, jak máme, tak přijdou takové ty jemné impulzy, aby nás to vrátilo zpátky na tu cestu, kam patříme. A když nepřichází odezva a jako nepochopili jsme, no tak jsou to čím dál tím tvrdší jakoby kopance a rány, jo. Tak takhle, no, tak asi i pro Jaromíra to bylo důležité vysvětlení. Tak nějakou písničku, tak co bychom dali? Já už vím, tady to.

piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázala říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to víme. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.

0: to byla jedna z hezkých písniček, která připomíná nám, otcům, jak se promění ta malá holčička v tu slečnu. A já děkuji všem, kteří tady píšete přáníčka pro Elišku, já jí to všecko vyřídím. Děkuji za ně. Určitě jí to potěší, protože dneska jsem jí vyzvedl ze školky a tak jsem jí popřál a ona teda je hrdá na to, že má 6 let a že už teda jí brzy bude 7. Takže už není 5letá, už je 6letá, už je slečna. Raduje se z toho a těší se na další narozeniny. Ale je to strašně rychle to uletí. Máte opravdu děcko, které se učí chodit a byť to jako v tom reálném čase vám nepřijde, že to je mávnutí proutku, ale když se pak ohlednete třeba v těch 6 letech, kdy ty děti už potom jdou do té školy. Pro ně to je taky velký zlom, protože končí to období, kdy toho nemuseli moc a začíná to období těch povinností. Tak to dětství nabírá jiný formát, jinou podobu a pokud se podaří, aby ta škola přestala být hloupou kreaturou nějakého vzdělávacího ústavu, tak kam to vedou momentálně, tak ale myslím si, že nastane období, kdy se to všechno zase změní a opravdu ty děti v té škole budou šťastní, spokojení a budou se učit věci, které jsou pravdivé a budou je připravovat na život takový, jaký budou žít, ale aby je někdo zneužíval k tomu, aby tady ten svět úplně pokřivil. Tak to byl Mirek Černý, moc hezká písnička, tak jsme si ji dali a tak. Išo, líbila se ti? Ty jsi asi moc neslyšela, viď?
1: No já slyším většinou ty slova a ten text, neslyším hudbu, teda bohužel, to si musím k tomu domyslet. Ale i ten text byl moc hezký.
0: No, to je moc právě až dojemná písnička. Ahoj Petře a Išo, moc vás zdravím. Mám prosbu, kterou jistě posluchači také ocení. A to, kdybyste v tom každém pořadu zavedli informace, tedy konkrétní události a novinky o vzestupu, které vytestujete, velmi nás to potěší, velké díky, Jitka. No, já to řeknu tak. My se vám snažíme říkat věci zásadní, věci zlomové, a věci důležité z toho úhlu pohledu, že když testujete, tak abyste stále se ještě orientovali jakoby v té situaci. Kdybychom vám říkali úplně všechno, tak vám uděláme strašnou bramboračku.

0: Ale poslední dobou už tyhle ty informace od vás nechodí. Tu a tam přijde nějaká otázka, takže ono se pak špatně jakoby ten pořad směruje, nebo těžko se nám potom určuje, co vás zajímá víc, o čem je dobré se bavit, aby vás to zorientovalo, protože když nevíme, co je na vaší straně, tak na té naší je asi 1000 věcí za týden, jo. My z toho vybíráme to podstatné, to hlavní, aby jsme mohli ukázat tu kontinuitu vývoje věcí a událostí a toho vzestupu jako takového. Ale my bychom potřebovali víc tu zpětnou vazbu od vás. Protože to je pro nás vodítko, kam jakoby zacílit to, co vám tady sdělujeme. Takže bych poprosil, jako já zase vás, pište nám, co třeba vychází vám, s čím tak trošku třeba někdy bojujete, že s tím máte zmatek, někdy chaos, někdy jsou to zkoušky, jestli principiálně ovládáte ty věci, anebo jestli se necháte zmanipulovat velmi snadno, protože vám uletí princip a připouštíte věci, které vlastně jsou mimo možnost, aby vznikly podle daných protokolů a principů, podle kterých se ty věci prostě odehrávají. Čili pro nás to bude taky velice, velice důležité. Co bys k tomu ještě řekla ty?
1: No, to já teď se snažím nějakým způsobem sformulovat odpověď. Jo. Víš, to je to hrozně těžký. Jako říkat, že v pátek jsme zapnuli pátým klíčem, něco odemknuli, nějakým QR kódem se zapnulo něco dalšího, že se zaktivoval, já nevím, hvězdný čas číslo 8 a že se teda zaktivoval evoluční čas číslo 3. To jako vůbec nikomu nic neříká. To jsou věci, které prostě tak, jak je daný nějaký mechanický postup, co se kdy zapíná, v jakém pořadí, tak je to něco jako když pilot přijde do letadla a podle nějakého manuálu tam začne ty kontrolky zapínat, vypínat a kontrolovat. Ale ono to jako není to v léně, není to žádný jako postup, že teď dneska máme zapnuto tohle a zítra máme zapnuto další a další. Ono tak nějak se to pořád jakoby promíchává, protože podle těch situací, podle toho, jako jak lidi čistí, podle toho, jak vlastně se navyšují ty vibrace, tak pořád ještě dochází k tomu, že nejedeme ten čas v rovině, že jedeme čas podle potřeby, tady je potřeba teď něco zapnout, vedle je potřeba zapnout něco, ale je to úplně jiná úroveň. V podstatě mnoha věcem sami úplně nerozumíme. Protože tím, že to není v jedné řadě za sebou, není to kontinuální, tak zapíná se to podle toho, jak je potřeba. Případně většinou se až toho tak moc neodstraňuje. Ty situace jsou takové, že se něco zapne, něco se vypne, něco se ukončí, dokončí, protože je potřeba to zapečetit, protože už to nebude potřeba, protože už to všechno bylo zpracováno, co tak jako zpracováno být mělo. Takže ono by to vůbec posluchačům nic nedalo. Jak si řekl, snažíme se naznačovat nebo nějakým způsobem dávat na vědomí, že jsme se zase posunuli někam a že teď se teda řeší ten problém, že chodíme po těch centrech té velké společné kataramříšky, že tam každý odevzdává ty své informace a nabírá si to, co do svého života bude potřebovat. Jo, takže to je v podstatě to, co my třeba kýváme několik dnů za sebou, že toto je třeba zapnout, toto je třeba vypnout. Toto je třeba otevřít, protože, jak jsem říkala, ty bytosti, ty lidičky chodějí vždycky jako dva za ručičku se drží a vždycky přijdou, že jo, k tomu určitému k tomu místu a tam samozřejmě musí počkat, až na ně přijde řada, protože jich je velké množství. Jako to nefunguje tak, že se tam všichni nahrnou a všichni naraz.

0: jeden po druhým. Takže někteří už mají absolvováno tu předávku, tu výměnu třeba těch informací a čekají frontu u dveří, které jsou zamčené a souvisí s dalším centrem. Takže musí tam fungovat služba, fungují tam bytosti, které otevřou těm, kteří už tam čekají u těch dveří, aby mohli postoupit do dalšího centra. A na konci té celé fronty jsou zase bytosti, které zodpovídají za to, že všichni prošli tím určitým centrem, všichni jsou odbytí, a ten poslední prostě jde, zamkne a zapečetí, zhasne, že jo, říká se zhasnu a zamknu, a zapečetí to centrum jako v podstatě vybavené, vyřízené, jo. A zase ta dlouhá fronta stojí u dalších center, takže to je záležitost, která třeba probíhá poměrně dlouho, protože než se všichni vystřídají, jo. A teď zase jdou v jednom patře, teď někdy nějaký... Ti, co jsou z Harmonické univerza 2, to řeší v jedné, dalo by se říct, v jedné místnosti, v sousední místnosti stejného centra, podotýkám. Jo. Soustředění ti, kteří půjdou do Harmonické univerza 3, pak je tam prostor pro Harmonické univerzum 4. V každé té zóně si prostě naberou a předají. Naberou a předají zase to, co je potřeba předat do té společné databáze informací. Takže to jsou věci, které vám spíš řekneme, než aby jsme vám vykládali, že v pondělí jsme aktivovali, v úterý jsme zamknuli a tak dále, tam stojí ve frontě a teď jedním klíčem, tohle dalším klíčem, tamhle to. Je to komplikovaný říkat jakoby postupně, co se děje. Někdy to jde, někdy ty věci se dějí pomalej, protože tam je velké množství těch bytostí, které jdou pěkně v pořádku, v klidu za sebou, je jí hodně. Takže to trvá třeba delší dobu, několik dnů, týdnů. Některé věci se prostě odbaví, jedna, dva, tři šup a je to hotový. No ale zase, když se to uděje, já nevím, v pondělí, nebo v úterý odpoledne, tak nebudu za další týden, už je to dávno pryč, už tam bude mnoho dalších a dalších informací a procesů. Jako proč to říká, že teda jsme v pondělí nebo v úterý, že jsme udělali to a to. Nějakou krátkou věc. A na to naváže třeba několik dalších úkonů. Jo? Takže ono se to hodně jako těžko v současné době, se to hodně těžko nějakým způsobem dává do nějakého pořadí, protože to už to není tak, jako to bylo předtím, že se vždycky něco kompletně dělo a trvalo to delší dobu, že jsme se tím třeba měsíc, dva, tři zabývali, někdy i déle, protože bylo třeba ty věci vyřešit. Jo, takže teďko prostě ty procesy jdou tak, jak jsem říkala, dejme tomu, ten pilot sedí v té kabině a jenom zapíná jednotlivé knoflíky a v tom manuáli se odškrtává, co všechno bylo spuštěno a co všechno ještě tedy bylo zkontrolováno a co všechno už je zase vypnuté. Takovým nějakým způsobem si to představte, jo, že prostě ty věci jdou tak docela za sebou, že jsou nějaké postupy dané. My se jich ani většinou neúčastní nebo často neúčastníme. Spíš jsme jenom zprostředkovatelé, že když přijde ta informace, tak do toho informačního fyzického pole nebo do té hmoty se napíše, že teda bylo spuštěno a tak dále. Zase je to jenom vlastně informace do toho informačního pole, do těch věcí, které se týkají toho hmotného světa. Že to proběhlo, že se to stalo, že to tak bylo. Zase do budoucnosti. Takže je to komplikovaný říkat podrobnosti. Spíš si nechte od nás vždycky jenom říct to nejdůležitější z těch událostí. Pořád ještě teda procházíme tím katera mřížkou. No, těch mřížek je samozřejmě víc, takže jsou v několika úrovních. Je mřížka vesmírná, mřížka galaktická, mřížka centrálního zdroje. Všude se ty bytosti musí zapsat. Jsou mřížky planetární, takže ty své příslušné planety zase se tam musí stejným způsobem projít všechny centra a předat si s tou planetou, která tomu určitému člověku je přidělena jako planeta, na které se bude evolučně vyvíjet a se kterou společně budou se posouvat výš a výš, tak zase musí projít stejným kolečkem těch center, kde jsme říkali, každé to centrum je na nějaké téma, takže tam se předávají informace a nabírá se informace. A planeta má přehled o tom, kdo na jejím povrchu se bude společně s ní vyvíjet, může reagovat. Takže je to trošku komplikovanější, je to mnohem rychlejší než ty procesy předtím, ty přípravný, když se to všechno bouralo, když se to čistilo, když se to řešilo. Bylo na to víc času, takže jako ta doba, když jsme vám to řekli, tak to třeba ještě další 14 dnů, 3 neděle, měsíc třeba i déle běželo. Teď je to prostě mnohem rychlejší, protože už jenom chodíme z prostoru do prostoru nebo z úrovně do úrovně a z mřížky do mřížky, tam se to všecko už jenom vlastně odevzdává a přebírá. Jo? Zase říkat, že dneska jsme v této mřížce, zítra v tamté mřížce, opustili jsme další mřížku. Je tam fronta těch lidiček, těch nových lidí, těch vědomí, jo, nejsou to prosím vás ve fyzickém těle lidé, jsou to ta vědomí, originál, která se chystají na tam, v podstatě přebírají a předávají si, pořád se tam mění ty informace mezi sebou, jo, v těch různých zónách, dalo by se říct. Takže berte to tak, že zatím tam probíhá takový kolotoč, je tam dlouhatánská fronta, takže než se na někoho dostane, tak to třeba několik dnů trvá, jinde už je odbyté, takže už vlastně se dostává do jiného prostoru, do jiné zóny. A tak je to teď v poslední době takový hektický. Těžko teda to nějak sjednotit do jednoho. Vždycky to nejdůležitější se vám snažíme. Jak si předat tou formou, aby to pro vás bylo pochopitelné. Ono některé ty věci jsou velmi těžko pro nás chápat jako pochopení. Tak se to snažíme vždycky nějakým způsobem vám k něčemu přirovnat, řekla bych. Peťo, máš něco?
1: Já bych dal písničku a po písničce ještě to něco rozebereme, jo?
0: Jo, dobře.
1: Tak jo.

0: No jo, tak ještě, aby jsme to nějak zakončili, možná bychom mohli udělat takovou rekapitulaci, aby jsme zorientovali posluchače zhruba, kde se, kam jsme se dovyvinuli v rámci tedy celého toho vzestupného dění a konání. Jsme vlastně úplně před branami cíle, pokud za ten cíl považujeme zmanifestování se v té nové realitě, v našich nových světech, nebo v rámci zahájení nového cyklu. Ty jsi tady říkala, že vlastně budeme mít 30 tisíc let necelých na zvládnutí těch všech úkolů. Mezi tím budou probíhat ty malé, asi po 4,5 tisících letech. Tam jsou nějaké malé vzestupy. To je asi mezi harmonickými univerzy. Ten jeden velký vzestup, možná, že to je nejkratší možný proces pro absolvování toho, že ten avatar se rozloží do duchu a duší a pak se vlastně poskládává zpátky. Kdo ví, zase ta rychlost je přímo úměrná píli a nasazení toho daného nebo těch daných zúčastněných částí vědomí toho avatara. Takže někdo bude rychlejší, někdo bude pomalejší. Rozhodně to není tak, že všichni najednou jako jeden muž musí to zvládnout v tom daném období. To znamená, že v rámci jednoho avatara ano, tam to je velice důležité, ale někteří prostě budou mít ten cyklus nebo ten proces mnohem delší. My jsme tedy v situaci, kdy naše originály vědomí jsou připravené vstoupit do fyzických těl, které si nechají zmanifestovat. Ale k tomu, aby to mohli udělat, tak musí doběhnout ten proces. To znamená, že momentálně probíhá to, že když si představíme tu 14-prvkovou krystalovou mřížku, která má ale v tom vrcholu vlastně vztyčenou 15. prvek a nad ním ještě 16., tak ta čtrnáctková sestava je jasná, to vlastně odpovídá tomu čtrnáctkovému principu 7-7 a tak dál. Ale ta 15., to 15. centrum je vlastně centrum, které je v energetickém zásobovacím poli, to znamená, aby to celé, to schéma, ten celý krystalový ta hierarchie a celý ten komplex, aby byl napájený energií. No a pak pochopitelně ten 16., to je to vrcholové informační pole toho daného harmonického univerza. Jestli to říkám správně, když teď mě oprav. Čili, když si to představíte, tak vlastně ten jeden vrchol, který je v tupějším úhlu, to je ta energetická zásobovací cesta, čili toto centrum, které je ve vrcholu, tak je v energetickém poli a potom je nad ním ještě jedno centrum, zase k němu vedou dvě nožičky, že jo, z těch center bočních, takže to má ostřejší úhel, proto je to nad, je to výš. A tam jsou, to je to napojení do informačního pole toho daného harmonického univerza. Čiže my momentálně absolvujeme to, že, jak si tady řekla, každé harmonické univerzum má svoji místnost v úzovkách, ve kterém je ta mřížka, tak to, jak jsem ji popsal. A každý od toho prvního centra přes druhé, třetí, čtvrté, páté, šesté, sedmé, osmé, deváté, desáté, jedenácté, dvanácté, třinácté, čtrnácté, patnácté, šestnácté, tak skrz ta centra prochází. No a pochopitelně v každém tom centru se harmonizují všechny okolnosti, bavíme se o průchodu vědomí, ano, se harmonizují všechny důležité věci tak, aby byla vzájemná kompatibilita. To znamená, daná bytost v tomto přináležícím centru s tím centrem daným, aby měli plnou 100% kompatibilitu. To znamená, tím se sladí ta podobnost, se kterou jsme přišli až k té mřížce, tím se sladí ta podobnost v tom, že je to kompatibilní na 100%, když to přiložíte potom na sebe, jako kdybyste vzali každého to, s čím tam přichází do té reality, tak vlastně on je kompatibilní se všemi úkoly, zadáními, které jsou v těch jednotlivých centrech, protože to centrum je informační pole. Takže došlo k vyladění všech potřebných informací, schopností, dovedností pro dané úkoly, které bude realizovat v tom harmonickém univerzu, v té realitě, tak, aby všichni se všemi měli ten scénář stejný a aby ty vzájemné spolurole, které tam mají, tak aby realizovali vždycky při tom setkání ten úkol společně, aby ho měli stejný, aby byli vyladění. To znamená, aby tam nebyl někdo, kdo si tam má nabít nějakou zkušenost. K tomu potřebuje interakci nějaké jiné bytosti. Ale ta jiná bytost ve svém plánu tu interakci nemá, anebo ji má nějak úplně jinak zadanou. To by pak nefungovalo. Jo? Takže bavíme se o tom, jako když se ti herci, kteří se mají nakonec ukázat na té premiéře toho nového kusu divadelního, tak nejdřív studuje každý sám, pak pochopitelně v nějakých skupinkách určité momenty. Potom je generálka, na té generálce si to všichni sjedou tak, aby to pasovalo jeden druhýmu a pak jedou tu premiéru. Takže takhle bych to připodobnil. A my v podstatě už jsme v té fázi slaďování všech se všemi pro dané harmonické univerzum tak, aby ty naše individuální bubliny, ve kterých jsme došli až k tomu prostoru té mřížky, až sem do tohoto místa, tak tady, abychom se vzájemně naladili a byli jsme schopni společně co nejvíc efektivně realizovat ty úkoly, role, zkoušky, poznání, to, co se máme naučit, tak to tam teď realizuje, to se teď děje. Čili asi si umíte představit, že jsme už velice, velice blízko tomu všemu. A k tomu pochopitelně je potřeba, aby ti, co spravují určité části té budoucí reality, jako jsou planety, planetární strážci, planetární vědomí, strážci vrcholných událostí těch momentů, tak musí toto zapnout, tamto připravit, tady to s tím odstartovat společně, tady to odemknout, to je to, co říkala Iša. Ale to, co dělá každý, je, že v těch informačních centrech, tak jak je postupně prochází, tak si rovnají noty, proto ještě někomu třeba přijde něco dořešit, něco vyřešit, něco musí zvládnout, přijde nějaký úkol. Teď on se říká, že tohle to už jsem dávno někdy řešil. No jo, ale to je zase někde z jiný části jeho bytí, z jiného regionu, vesmíru, kde byl třeba někdy a tak dále. A potřebuje to mít doladěné, potřebuje to mít, dejme tomu, vyrovnané. Já jsem to popsal těmito slovy, Išu, jestli to chceš nějak doplnit.
1: No, je to vlastně konečná úprava toho připraveného scénáře. Je to taková ta velká kontrola toho, že všechno je na svém místě, že všichni mají všechno zadané, že se na nikoho nezapomnělo, že všichni mají své úkoly. Je to taková ta dokončovací fáze před tím, než přijde ta premiéra. Je to, jo, takže je to takový, že všechno je potřeba znova překontrolovat a jak jsi říkal, doplnit, opravit, někde něco ubrat, někde něco přidat. Takže je to jak přesně před tím koncem, jo. Když ten scénář začne být realizovaný, tak musí mít úplně všechno tip-top, aby to na sebe navazovalo, aby tam nikde nevysvěl nějaká mezera, nebo aby nám tam nikde něco nevypadlo, nebo něco někde šlo do ztracena, do slepé uličky, aby se tam potkal každý s tím, s kým se potkat má a tak dále. Takže je to taková ta, dalo by se říct, piplavá práce s tím, aby to všechno na to první zapnutí, aby to jak se klaplo, jak se říká.
0: Na první klapku, aby to šlo.
1: Ano, na první klapku, aby to prostě jelo, aby tam nikde nevznikl žádný zádrhel.
0: Je to složité, ale je to o to složitější, že v podstatě jsme do tohoto místa nedošli organicky. To je zásadní říct, protože příště to zase bude probíhat jinak, protože budeme mít za sebou organický evoluční úsek, který pochopitelně spoustu věcí už v průběhu bude směřovat k tomu, co tady teď musíme ještě odzkušovat a tak dále. Čili je to opravdu velice složité. Je to prostě o tom, že někdo tam má za úkol prostě v určitou chvíli skočit na kolo a objet půl vesnice a něco jim říct. Jenomže ono se nakonec ukáže, že ono chybí předloha, že tam to kolo má být. Tak on a pěšky by to nestih. Jo, takže to jsou ty detaily, které se jako kdyby řeší, když bych to připodobnil na nějaké třeba ochotnické vystoupení. A ten divadelní kus bude jiný v Harmonickém univerzu 4, jiný bude v Harmonickém univerzu 3, jiný bude v Harmonickém univerzu 2. Ale co je podstatné, že de facto ten kus, který se bude hrát v Harmonickém univerzu 2, je důležitý pro kontinuální vývoj, na který vlastně navazuje už teď hraný kus, který je v Harmonickém univerzu 3. A to, co se odehrává v Harmonickém univerzu 4, by nebylo kontinuální navazující, kdyby se nehrál kus číslo 2 a kus číslo 3. To znamená, je to, jako kdybyste měli tři na sebe navazující divadelní hry, ale oni se hrajou v jeden okamžik všechny tři najednou. Když pak pominete čas, tak vlastně to je odehrané celé, takže to bude do sebe zapadat. To jsou zase potom interakce mezi Harmonickým univerzem 2, mezi Harmonickým univerzem 3, mezi Harmonickým univerzem 2 a 4 a 3 a 4. Čili to všechno musí být vyladěno a sladěno tak, aby po uplynutí toho cyklu opravdu to organicky bylo už v cajku, aby to celé proběhlo, jak má. Já tady mám ještě jednu otázku, to ještě stihneme, ona je velmi krátká. Píše, zdravím pána Petra a i paní Išu, mám jednu otázku, vím, že paní Iša vzpomínala, že numerologii jako takovou už něhodno používat. Nepoužívám ani karty a podobně, ale neustále si všímám tě takzvané synchronicity, obzvlášť 911 a 1911, 911 a 1911. Nedávám tomu pozornosti, ale často mi až udrů do očí, že sa ich nedá nevšimnúť. Či to môže mať nejaký význam, alebo ich môžem naďalej ignorovať. Prosím o váš názor, ďakujem, s pozdravom Erich. No, Erik, pardon, Erik. To je to, že koukneš na hodiny a ono tam je prostě, že jo. Zrovna no, si tam koukneš, tak, že 9.11.
1: No já vím, že to jsou, mně se ty věci stávají samozřejmě jako léta letoucí. Takže nějaký význam to má, ale jaký v současné době, to vám vůbec nejsem schopná říct, protože jednak jsem se na to neptala. Protože těch starostí a problémů je mnohem, mnohem víc, určitě závažnějších. Něco to znamená. Možná, že je to znamení pro vás. Ono to tak většinou bývá, že každý máme určitý typ čísel, který velice často se nám někde zobrazují. Ale každý člověk to má jinak. Takže ty dvě čísla, která vidíte, pro vás mají zřejmě nějaký význam. Bylo by dobré se zeptat, jestli vůbec se tím máte zabývat, jestli to není záležitost minulosti, to za prvé. Mohly by to být nějaké typy kódů. Bohužel zase musíte si zjistit, zeptat se, jestli jsou to kódy, které patří do minulosti, nebo jestli mají pro vás v současnosti nějaký význam. No a podle toho potom buď na ně nedbat, nevšimat si jich, nebo se jimi zabývat. Ale je to takhle od rány, je to velice těžký říct, co vlastně znamenají. Pro každého člověka to číslo je jiné, nebo většinou to tak je. No a když tedy bychom se tím chtěli zabývat, tak je třeba vědět, jestli je to minulost, nebo budoucnost, nebo současnost. A jestli tedy jako má smysl zjišťovat, co nám říkají, nebo jestli to nemá smysl zjišťovat. To je všechno, bych řekla, individuální.
0: Mě k tomu přišlo taková úvaha. Bude to souviset s nějakými čísly, které jsou nám jako vlastní. Jo? To znamená, že pravděpodobně to bude za záležitost minulosti. To vám asi vyjde zcela bezpečně určitě, protože to si neseme z minula. Zkrátka dobře, máme nějaká čísla, která jsou k nám, nebo jako kdyby jsme byli na ně naladěni, na ty čísla. A teď si představte, že na těch hodinách jsou ty cifry, anebo jsou tam ta pozice těch čísel. Ta čísla, každé má nějakou vibraci. A to, že vy se podíváte zrovna v ten daný okamžik na ty hodiny, je proto, že ta čísla jsou momentálně jakoby třeba těma ručičkama propojená. A ta vibrace těch čísel vás budí jako budík. To znamená, vibrace těch čísel jakoby zarezonuje, no a váš mozek je na to napojený, na vibraci těch čísel, a tak zvednete oči automaticky. To je něco, o čem nepřemýšlíte. A zrovna teď se podíváte na ty hodiny. Takže není to ani tak jako záležitost vnějších impulzů, ale je to záležitost vašeho vnitřního nastavení na určité typy čísel, která prostě to vlnovou délku toho vibrování vaše tělo registruje, a prostě tak jako když se podíváte nějakým způsobem a zjistíte, že něco se okolo vás myhlo, a teď zrovna se podíváte, protože to vlnění toho něčeho, ať to bylo zvíře, pták, ať to byla svečna na kole nebo cokoliv, čili jste na to naladěný, a tak automaticky reagujete. Nebo to může být prostě veverka, protože nějakým způsobem veverky se vám líbí, takže máte načtenou tu vibraci těch veverek. No a když někde je veverka, tak vy si ji hned všimnete. To tak je prostě. Čili asi bych se tím, zeptejte se, jestli se tím máte zaobírat ještě vůbec. Asi tak. Ježo, souhlasila by si s tím?
1: No přesně, to je on nějaký důvod, proč je člověk na toto číslo naladěn. Může to být záležitost spojená s nějakou událostí, která zanechala v stopy v té genetice u toho člověka. Nebo je to čistě jenom to, že prostě zaregistrujeme tu vibraci, která k tomu číslu nebo k tomu určitému znaku nebo k čemukoliv vlastně patří.
0: No a to je všechno. Dneska se nám dopředu už víc nevejde. Vyčerpali jsme čas, budeme za chvilku předávat. Takže Išo, pojď se rozloučit.
1: Tak já děkuji všem za pozornost, budu se těšit na příští vysílání a dneska se budu ještě těšit na 21. hodinu na Míšu, tu ráda poslouchám, tak bych vás chtěla všichni pozvat. No a když nebudete mít čas dneska poslouchat a budete poslouchat někdy z záznamu z archivu, tak vás všechny zvu na příští úterý na naše další vysílání. Mějte se hezky, nashledanou.
0: Ještě já ti děkuji, že jsi byla se mnou tady, že jsi byla s námi informačně propojená, že jsi nám dala spoustu podnětů, impulzů, nápadů, námětů, pro někoho možná i úkoly. No a s vámi se všemi se budu tedy těšit, jak už řekla Iša, za 2 hodinky společně s Míšou. Takže pro teď se od mikrofonu společně s Išou loučí Petr Václav.

přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné...

0: No jo. Tak jo, vážení, já vás opět vítám. Dneska 7.7.2026, je to úterý. A protože to je úterý, tak jednou do 14 dní je tu vždy z Denda Sikora. Dendo, hezký večer do Egypta, také slunečného zajisté.
1: Hezký večer tobě, Pavlíko, hezký večer všem posluchačům. Já jsem se už na vás těšil a chtěl jsem na začátek jenom říct si, kdybyste tady slyšeli v mikrofonu nějaké silné výkřiky, tak jsou to tady Egypťané, protože zrovna probíhá meč Egypta s Argentinou a Egypt vede 1-0. Takže se může stát, že ještě dají nějaký ten kousek těm Argentincům, takže se omlouvám, že tady ty křiky budou do mikrofonu možná slyšet, protože tady hnedka za oknem mám několik restaurací a kaváren, které jsou plné samozřejmě nadšených fandů Egypta.
0: Aha, no tak možná uslyšíme nějaký fandění těch egyptských fanoušků, ale to je fakt zajímavý teda, že Argentina, věď jako jeden z nejlepších celků na světě, že by prohrávala s Egyptem. No ono to letos vůbec je tam takové nějaké podivné, co se tam děje asi, že já to teda nesleduju, jo, protože mě to nějak nezajímá, ale...
1: No, Pavlíku, kdybys to sledoval, tak bys měl hodně témat na konspirologii. Jo.
0: Ano, jako... Akorát teď jsem slyšel, že něco tam zase, že tam byl nějaký problém a že to řešil Trump, člověče, nějak vyloženě demokraticky tam.
1: No, tak v podstatě jenom zvedl telefon, zavolal do FIFA, jo, tomu šéfovi a řekl, jako ty, jako odpusť tu červenou kartu tomu našemu hráči, aby mohl hrát. No tak v podstatě on to vzal, udělal to jako poprvé v historii, prostě pravidla neprátí pro všechny, tak. Ale jsou jako takové prostě výjimky, no, tak jako mi to samozřejmě připomíná spoustu různých situací, no nicméně to není téma tohoto pořadu a další podivné věci, jako Irán taky byl vyšachovaný, že jo, to bylo dohodnuté ten zápas, aby Irán nemohl postoupit, jo, takže spoustu takových dalších zajímavostek, no.
0: Ať je sport, já to říkám pořád, ať je sport, já to nemusím vidět právě kvůli tomu ani náhodou, takže mě by se z toho zvedal žaludek. Tak jo, no. Dobře, takže to máme na začátku takovou glosu, jestli ještě něco chceš, Zdendo, jestli ne.
1: Tak... No, já jsem chtěl, Pavlíku, ještě na začátek říct takovou malou soutěž, jako, no. než samozřejmě, že ještě budu mluvit o jedné konferenci na začátek, tak a mezi tím, jestli si někdo z posluchačů vzpomene, já bych potom samozřejmě, jak už budu mluvit, tak když už byste si vzpomněli někdy později, tak můžete samozřejmě zavolat na konec pořadu, jestli bude místo, proto jsem některé ty věci chci udělat teďka na začátek. Tak jsem chtěl udělat takovou malou soutěž. Kdo z vás můžete zavolat teďka do pořadu? A otázka zní, kde Rudolf Steiner ve svých spisech hovoří o čase jako energii? Jestli vůbec hovoří nebo nehovoří, jo, a v jakém kontextu? Takže ještě jednou, kde Rudolf Steiner hovoří ve svých spisech o energii jako o čase a jestli někde hovoří nebo ne. Takže můžete posluchači volat a vy, kteří to uhádnete, tedy první posluchač, který to uhodne nebo který to bude vědět, tak dostane zdarma 3 měsíce členství na Mysterium Mundi plus trilogii webinářů v hodnotě 1800 korun.
0: Tak. To je pěkné. A já musím připomenout číslo tím pádem, kam má zavolat.
1: Ano.
0: 608 12 14 19. Kdykoliv, samozřejmě, můžete volat kdykoliv. Já to vezmu, když tak Zdendu přeruším, vy to řeknete a Zdenda řekne buď ano, nebo ne. Já to nevím, možná nechci napovídat. Já bych použil umělou inteligenci. Ale ona
1: tak umělá inteligence ti to neřekne. Neřekne ti to. Tak jako když si zkuste dát do umělé inteligence, kdo chtěl zavraždit Nikolu Teslu, tak vám to taky umělá inteligence neřekne, ale skutečně byl někdo, kdo ho chtěl zavraždit. A to je otázka, kdo.
0: No. Tak, aby se to nepletlo, ještě jednou zopakuju tu kvízovou otázku.
1: Takže kvízová otázka zní... kde se v dílech Rudolfa Steinera hovoří o časové energii a jestli se vůbec o ní hovoří ano nebo ne, tak a to je otázka. A ten, kdo to ví a zavolá, tak dostane zdarma 3 měsíce na mysteriumundi.cz plus k tomu webináře, trilogii webinářů, kterou si bude moct vybrat sám.
0: A stačí teda tak říct ano nebo ne?
1: A ne, nebo se musí říct, vědět? Jako, musí říct tedy v jakém kontextu, jestli to tedy je pravda, v jakém kontextu to Rudolf Steiner hovoří.
0: A to přímo svádí, já jsem takovej logik, to přímo svádí k tomu, že něco na tom bude, protože jinak by se o tom nezmiňoval, tak to asi
1: no,
0: bude
1: ano. No, tak samozřejmě. Jako. Ale jako umělá inteligence vám to neřekne.
0: Hele, už mě dovolá.
1: Volá, tak super, tak ho vezmi, no.
0: Tak ho vezmeme, to jsem zvědav, kdo to bude teda. Tak, hezký večer, dopak je u telefonu.
2: Nazdar, tady je Empík.
0: Nazdar, tak si ve vysílání, Martine.
2: Takže,
0: mluv.
2: Moment, já se pokud, jo, já si to vypnu, jo, dobrý. Ne, já se totiž čumím na TV, ale mám puštěný zvuk z rádia, protože jasný. Ten zvuk z rádia předbíhá TV. No, takže mám na to precizní odpověď. Rudolf Steiner o čase jako o energii přímo nehovoří, alespoň ne v tom smyslu, že se, jak se dnes používá pojem energie. Ve Steinerových textech se čas objevuje jako duchovní proces, rytmus, životní proud, ale ne jako fyzikální nebo metafyzická energie. Podle dostupných zdrojů a vyhledávání se žádná přímá formulace čas jako energie u Steinera nevyskytuje.
0: Tak a to byla přímo odpověď, podle mě, jak jsi to čet, tak to bylo s umělé inteligence, je to tak?
2: No samozřejmě, protože hnedka, když jsem se dozvěděl, já jsem si to samozřejmě naťukal na kopilota, na umělého inteligenta a ještě předtím, než někdo řekl z Denďa, že to umělá inteligence určitě neví. Jo, ale ještě než jste začali řešit, že to neví, tak já už jsem to měl napsané, takže vám volám, co mi tady píšou.
0: Tak počkej, z Denďa tě na to odpoví.
1: Tak já tě využiju, můžu?
0: Zneužij ho hned, tak povídej.
1: Tak když už jsi u té umělé inteligence, tak tam prosím tě napiš, kdo chtěl zavraždit Nikolu Teslu. Jsem zvědavý, co ti tedy předpokládám kopání jako Microsoftu nebo ChatGPT řekne.
2: Tak to je mimo téma, to je zavádějící, to je prostě ne, s tím nesouhlasím, s tím nelze souhlasit, to je prostě porušení pravidel. Jako když Trump nechal omilostnit toho červeného karitníka a zařídil, aby Irán nemohl postoupit, to je úplně to samé.
0: Počkej, ještě odpověď teda z Dendy na to, jestli to byla správná odpověď nebo ne.
1: Špatná inteligence.
0: Tak to byla špatná odpověď.
1: Je to špatná odpověď a dobrá inteligence, nebo nevím, jak to mám označit. Jo.
0: Tak bohužel.
2: Mám to na jet, a to je jedno, hele, když už vás mám na drátě, no? Jestli bych se mohl z Dendy na něco zeptat, jako, ale teďka jako opravdu, jako, sice ne, nevím teďka, jaké se řeší téma, jo, ale když teda z Dendy je takový knihomol, jaký jsem já býval kdysi taky, říká mu něco kniha obrů, říká to Nefilem. Já přijdu, já vám no, jak jsem na tu knižku přišel. Na YouTube odebírám velice zajímavý kanál, který se jmenuje Kořeny Slovanů. Víte, já tady ze strany nějakých Slavjánů jsem strašně podezřelý z toho, že nesnáším všechno, co je slovanské. Ne, to není pravda. Já pouze nesnáším bludy a idioty, kteří tvrdí. Tak jsem si vzpomněl na toho nejznámějšího z nich. Jmenuje se Wolf, je z Valmezu. Teďka je 7.7.97 byl Valmez pod vodou. A víte proč? Protože ve valmezácké čajovně někdo si hrál s nějakým okultním předmětem z Afriky a ten okultní předmět vyvolává déšť a díky tomu okamžitě ve Valmezu byla povodeň. Jo, takhle to vysvětluje ten největší Slavián Wolf z Valmezu. Jo? No, tak takže víc. Prostě takhle. To jsem zase odbočil. Helejte se, Kořeny Slovanů je velice seriózně vypadající věc. Dělá to Tomáš Blažek, on do těch Slovanů opravdu maká normálně a ne bludařsky. Teda. A on tam právě tvrdí, že existuje kniha obrů, která je tajná, zapovězená a popisuje tam, jak to bylo s Nefilem. Mě by právě zajímalo, jestli o tom Zdeňa něco ví, a jestli neví, tak ať se teda mrkne na ty kořeny Slovanů, protože tam o tom je sáho dlouhé pojednání, tak jestli na tom něco je, anebo není. To je prostě taková moje faktická, praktická otázka. Jo? Tak chlapi, pokračujte v činnosti, mějte se, čau.
0: Ahoj, díky.
1: No tak já na to odpovím. Kniha Obru, v podstatě tedy tu knihu k Obru, kterou já znám, tak je to kniha ze 17. století. A je to v edici, která byla rozdělena na několik částí, to znamená v jedna edice byla encyklopedie draku, kde jsou velice v 17. století nebo v 16. století popisování různé typy draku, jak jsou různé typy čtyřkřídelní a dvoukřídelní a šupinati, nešupinati. A byla to seriózní vědecká encyklopedie, nebyl to nějaký, jo, nějaká prostě pohádková věc. A potom ta kniha těch obrů, tak ona v tom 17. století, si dobře pamatuju, nebo 16., tak ona tam skutečně popisuje období, oblast Arktidy, kde se vlastně tito obři vyskytovali, a jsou tam popisy potom dalších věcí, které souviselo, co se týče těch obrů, kde vlastně ti obři až vlastně do poloviny 18. století jako existovali v různých částech. I vlastně Tartary měla oblast vlastně těchto obrů, oni žili vlastně v jedné z té části té sibirské Tartárie, jak je ta Moskovia. A byli to vlastně, protože tam těch obrů bylo několik typů, jo. Jeden z nich byli, to byli lámové, to jim říkali, ale nebyli to ti tibetští lámové, jo. To byli vlastně předchůdci těch klasických lámů, oni byli obři, protože oni byli dvojnásobně vyšší než normální lidé. A jinak, co se týče obrů, no, tak máme dalších spoustu materiálů z Tartárie, protože tam popisuje Vicen, myslím, to je, on má třídílnou, sice spoustu věcí, které tam Vicen píše o Tartárii, to je taková třídílná, velice tlustá kniha, která má víc jak dohromady 1500 nebo 2000 strany, si tuším, ona byla nedávno přeložena do ruštiny, protože ona byla ve staroholandštině, a ten Vicen tam popisoval právě i částečně ty obry. Ale já mám sám nějaké materiály, mám sám různé knihy nebo materiály, které popisují v té Tartárii prostě i ty obry i na té Sibiři. Takže jo, tak tahle ta kniha jako existuje a existují ty zmínky o těch obrech, je to zmíněno na mnoha místech v různé literatuře, jo, protože například Tartárii. Tady je důležité si uvědomit, že je spoustu literatury, ať už vlastně ti jednotliví katoličtí mniši nebo ti biskupové, kteří měli jednotlivé mise v Tartárii nebo v čínské Tartárii, tak tam je velice zajímavé vidět to, že oni vlastně, ať už to byli Holanďané nebo jiní, oni chtěli spolupracovat samozřejmě a spolupracovali s Čínou, protože Čína byla dvakrát dobyta v Tartárii, bylo to za Čingis Khana, který byl vlastně Slován. A to jsou taky, samozřejmě na to jsou důkazy, to tady

0: na další části. Jo. Takže tam to je popisované, jsou tam v těch denících těch diplomatů popisováni i ti obři. Jo. Takže to jsem chtěl tady jako na tu otázku, která se těch obrů týká, toto zmínit.
1: Já si myslím, že to bylo vyčerpávající. A my se můžeme pustit, protože už 20 minut uteklo, tak se asi můžeme pustit do tématu, kterým je...
0: Takže tu soutěž teda, takže já teda ještě počkám ještě na konec. Já to ještě zopakuju a počkáme na konec, nebo když chcete, můžete zavolat, ale já bych byl rád, kdyby to bylo ke konci pořadu, ale můžete zavolat, jestli chcete to jako...
1: Určitě,
0: to,
1: protože to třeba bude zase špatná odpověď, tak aby měli...
0: Jasně, bude špatná, druhý. Tak můžou další. Tak. Takže kde Rudolf Steiner... Teď už asi lidi ví, že to je, píše o tom, takže kde Rudolf Steiner píše a v jakém kontextu píše o energii jako o čase?
1: Mm-hmm. Tak. To je ale velmi těžká otázka, si myslím, toto. No, možná tě to přijde můžu, jednoduchý, ale...
0: Když lidé, kteří se ale totiž zajímají o oblast časové energie a o jednotlivé různé anomálie, které s tímto souvisí, tak si myslím, že budou vědět, a když ne, tak se můžou, protože je webovská stránka Rudolf Steiner, kde má vše, kde jsou elektronicky všechny jeho spisy. A tam je i vyhledávání, jo, tak tam, když napovím, ale musíte tam dát jiné slovo, nemůžete tam dát časová energie. Jo? Takže myslím si, že spoustu posluchačů, kteří sledujou, nebo kteří vlastně mě viděli hovořit na téma časové energie, tak budou prostě už trošku vědět a budou už předpokládat některé slova jiná, které budou používat, aby to našli. Takže a já to samozřejmě potom řeknu
1: nakonec. Teď budou všichni hledat a nebudou tě poslouchat.
0: A nebo nevím, jak si to pustí ještě jednou ze záznamu, to nevadí, tak si to ještě pustí ze záznamu. Jo, jako.
1: Dobře. Tak teď je důležitější hledat, abyste...
0: Aspoň teďka posluchači dali trošku zabrat těm serverům té umělé inteligence, těm všem různým modelům, takže alespoň jako takhle. Jako, že.
1: Tak já ještě jednou zopakuju, teda číslo 608 12 14 19 je číslo do vysílání dnes 7.7.2028 a je to kolik? 19.20 zatím. To jenom proto, aby někdo mi nevolal ze záznamu potom, jo? Protože samozřejmě tam by se to taky už se mi to stalo. Proto říkám datum přesně. Dobrý, Zjendo, takže jdeme do toho.
0: Já tady slyším křik, takže to vypadá, že asi 2-0 je.
1: To se musím kouknout potom. No. Dneska tak, to máme s číslem 13, už 13. vysílání s tebou. Živý vesmír a tajné vlny, nebo co to tam vzal? Tajné vlny?
0: Ano, tajné vlny.
1: Tajné.
0: Já jsem tady, díky, já jsem vlastně tady mluvil na začátku minulé, že budu mluvit tady o vesmíru, ale já jsem už některé věci, co se týče těch černých děr a té temné hmoty, a jsem vysvětloval té temné energie, nicméně bude se to týkat samozřejmě vesmíru, ale já bych se chtěl tady samozřejmě od klasické astrofyziky, chtěl bych vlastně přejít na mnohem podrobnější a hlubší téma, které se týká právě živého vesmíru a tajných vln. A proto chtěl jsem navnadit vás, posluchače, kteří třeba se teď díváte na začátek, abyste věděli, o čem budu mluvit, tak budu mluvit velice zajímavé téma o ruském kosmismu, kde vlastně já bych chtěl trošku srovnat ten rozdíl mezi tou západní ezoterikou, kterou my jsme velice ovlivněni už desítky let, a ten rozdíl mezi tou ruskou, východní ezoterikou, kde bych byl velice rád, aby jsme mohli vidět některé rozdíly, aby jsme se mohli trochu lépe orientovat, a chtěl bych hovořit právě o věcech, které se moc tedy v těch západních knihách, ať už je to v angličtině. Trošku ve francouzštině se o některých věcech mluví, ale většinou v té angličtině, v němčině a v dalších té západní literatuře se moc nemluví. Ale ten výzkum právě o těch tajných vlnách, které souvisí s Nikolou Teslou, protože Nikola Tesla využíval ne hercovy vlny, ale využíval jiné typy vln. Jo? Takže budu mluvit i o elektřině, magnetismu a elektromagnetismu i v kontextu Maxwellových rovnic, které jsou neúplné. Takže si myslím, že to bude velice zajímavé a budu mluvit o vesmíru jako o živém organismu, o živém dýchajícím organismu v kontextu právě různých této ruské filozofie.

0: filozofie. Byť samozřejmě já se soustředím jenom na některé ty hlavní hráče, protože nemáme moc času. Ale chtěl bych začít právě takovým dost zajímavým způsobem, který s tím souvisí, protože aby jsme mohli získat trošku širší perspektivu toho chápání vesmíru, širší perspektivu chápání kosmického vlivu, kosmických tajných nebo neznámých vln, vibrací. A já tady taky chci říct, já nebudu mluvit v žádném případě o radiestezii francouzské nebo ruské radiestezii, o těch jednotlivých samozřejmě, nebo o telurických vlnách. Budu zde mluvit skutečně o jiných typech vln elektromagnetismu, které nejsou, já se k ním samozřejmě dostanu, ale jsou to úplně jiné nové typy vln, kosmických vln, které je velice důležité v tom ruském vývoji, které, v tom výzkumu, které byl provedeny, které hrají velice důležitou roli právě v oblasti, když hovoříme o vesmíru jako o elektromagnetismu, protože když normálně se hovoří o elektromagnetismu a o elektrickém vesmíru, tak samozřejmě všichni lidé si berou, no aha, jo, tak elektřina, jo, Birkelandovy proudy, ano, ale tady je totiž důležitá věc, že tam je právě ta druhá část, která není v tom klasickém modelu, ať už je to Thornhilla, profesora Scotta nebo těch dalších, řekněme i těch starších účastníků, jako byl Ralph Irgens nebo Bruce nebo další prostě, nebo ať už to byl Birkela nebo Langmuir nebo Alfen a další tihleti pionýři elektrického vesmíru nebo plazmového, tak tihleti lidé nehovoří v těch svých knihách o právě o tomto momentu těchto jiných vln. Proto jsem to nazval tajné vlny a chtěl bych se o nich právě taky zmínit. Ale chci začít právě takovým velice zajímavou pointou a to je ten obrázek jedna, když bys mi tam, jo, mohl dát, ano, dobře. A já se teda k tomu, k té konferenci, co jsme se dohodli, já se k tomu zmíním teda až na konci. Budu o tom hovořit. Tak a teďka si řeknete, tak co to je? Co to je za obrázek a co to jsou za písmena? Ty jsi to, Pavlíka, asi poznal, co to jsou za písmena.
1: No, já bych řekl, no, člověče, já nevím, jestli to je ten jazyk, kterým mluvíš ty, jako jeden z mála, ten židovský, nebo to, nevím, já nevím, opravdu, nebo nějaký egyptský. Staroegyptský.
0: Je to hebrejština.
1: Hebrejština, no, jsem si tam myslel, ano.
0: Ale musím se tady těm posluchačům, kteří znají hebrejštinu, omluvit, protože mi to umělá inteligence napsala špatně. Mm-hmm. Jo, je to napsané špatně v té hebrejštině, ono tam ty totiž ta interpunkce, jako to A, E, I, O, U, tak jak je to tam dole, tak ono to tam je nesprávně napsané. A ono se to čte Bereshit bara Elohim et ha-shamayim va et ha-a Arec. Jo? Mm-hmm. Takže to se čte. A to znamená, na počátku bohové, protože Elohim to je množné číslo, na počátku bohové stvořili nebesa a zemi. A teďka je to prostě taková zajímavá věc, proč já to tady vlastně uvádím ohledně živého vesmíru a tajných vln. Já to tady uvádím z toho důvodu, protože já bych se chtěl dostat k jedné velice důležité věci, o které budu za chvilku mluvit, a to se týká právě počátku vesmíru. Jo? Protože tady je totiž velmi důležité si uvědomit, že my žijeme skutečně v té západní židovsko-křesťanské tradici a tady v této židovsko-křesťanské tradici je pochopitelně, se hovoří o tom, že byl nějaký počátek a byl nějaký vznik vesmíru a byl tedy nějaký velký třesk z pohledu astrofyziky a my vlastně nějakým způsobem tyhle věci takhle nějak vnímáme. A to už je jedno, jestli jsme věřící nebo nevěřící, co se týče vlastně toho židovského kánonu nebo křesťanského kánonu. Ale ještě další věc je totiž zajímavé, protože já budu o tom mluvit dál, tak to mějte zatím jakoby na to myslete, protože tady hraje velice důležitou roli tahle ta věc toho počátku, to si myslím, že je velice, velice důležité. A další perspektiva nebo ta optika, jo, nebo ještě vyzmíním takovou jednu zajímavost. Když se podíváte na ty jednotlivé písmenka, tak ty písmenka té hebrejské abecedy, ony jsou vytvořeny geometricky takovým způsobem, aby měly vliv na vaše podvědomí. To znamená, že každé to písmenko a každé ty slova, když to čtete v hebrejštině, ten hebrejský text biblický toho starého zákonu, ta Tóra Vanevím Vaketubím, tedy Tóra a ty jednotlivé další dvě části, ten Tanach, tedy starý zákon, tak ty písmena, když čtete, tak oni mají geometrický vliv na vaše podvědomí. To znamená, že tam je skutečně ukrytý velice zajímavý kód, o kterém psali spoustu ruských matematiků, rozebírali ten číselný kód a matematický kód, který tam je zakotvený. Takže samozřejmě tady je velký předpoklad, že tohle bylo vytvořené velmi, velmi inteligentní civilizaci nebo entitami, tady tahle ta věc, protože skutečně ty vibrace těch jednotlivých písem, ty slova, ty věta mají vliv. A ono to je v podstatě, když to řeknu, je to zředění těch energetických vlivů těch písmen, tak jak bylo v runickém písmu, co se týče starých run, slovanských, které mají 144 symbolů, a tyhle taky samozřejmě vyjadřovaly vibrace vesmíru a jednotlivou vibrace a rytmiku. Ty jednotlivé vlny, ty jednotlivé symboly označovaly a měly vliv na podvědomí. Na podvědomí člověka a na jeho mozek jako takový. Takže tohleto berte v potaz, můžeme jít na další obrázek. Tak. A proč tady zmiňuji hyperborejskou civilizaci a civilizaci, ty další jednotlivé civilizace. Já bych to chtěl totiž tady zmínit, že samozřejmě je na to několik různých teorií, jo. Když vezmu Midgard a přílet, samozřejmě, když čtete jednotlivé knihy na toto téma, samozřejmě přílet jednotlivých různých humanoidů a nás lidí na planetu Zemi, která se jmenovala Midgard a další samozřejmě informace z toho akademického světa vzniku, řekněme, té slovanské, praslovanské civilizace nebo kolébky lidstva. A to chci to tady zmínit právě z tohoto důvodu, protože to totiž souvisí s živým vesmírem a s chápáním živého vesmíru, protože tak, jak se podíváte potom na ty jednotlivé další civilizace, které jsou nám známé, ať už je to samozřejmě ty jednotlivé civilizace sumerská nebo babylonská a potom jednotlivé další. Pochopitelně podle té klasické historie, protože máme tady samozřejmě jednotlivé různé typy chronologií. Samozřejmě narážím tady na profesora Fomilka, matematika z Moskevské univerzity, který se zabývá vlastně novou chronologií více jak 40 let a který v návaznosti na velice známého člověka, který se jmenoval Morozov, to byl genius, to byl ještě větší genius než Mendelejev, tak doporučuji, se můžete někteří na něho podívat, má velice zajímavé knihy Kristus. Ono to souviselo, to není žádná náboženská kniha, je to velice zajímavá kniha, kde mluví právě on byl v počátcích té vlastně té nové chronologie, dokazoval, že historie je falešná, ukazoval tyhle ty věci. No a já to ukazuju taky z tohoto důvodu, protože hyperborejská civilizace, slovanská nebo ta staroperská, chcete-li, tahle ta civilizace totiž, ona byla hluboce svázaná s přírodou. Tihleti naši předkové Slované, oni byli hluboce svázaní s přírodou a byli svázaní i tím způsobem, že skutečně měli hluboké souznění s přírodou, s matkou zemí, s přírodou, s biosférou a s vesmírem. Ale to souznění tehdejší době, protože to samozřejmě se tady bavíme o stovkách tisíc let, milionů let, kromě samozřejmě těch jiných dalších civilizací, já se teď bavím o té slovanské, tak oni byli takhle hluboce provázaní s přírodou a tam oni skutečně byli, ten jejich organismus byl tak provázaný s tou přírodou, že tam oni dokázali skutečně, když se podíváme, budeme nějakým způsobem dešifrovat ty různé pohádky, kde se tam píše, tak oni byli skutečně bez jakýchkoliv technologických přístrojů, byli schopni se přenášet na jiné planety. Takže a když to srovnáme samozřejmě s atlantskou civilizací, když tě můžu poprosit, Pavlíku, další slide. Tak a když to srovnáme právě tady s touto hyperborejskou civilizací, když to srovnáme právě s civilizací atlantskou, tak tady můžeme vidět ten dost velký rozdíl. Ten velký rozdíl je právě v tom, že skutečně Slované žili, měli úctu přírodě, vyznávali samozřejmě harmonii a rovnováhu, bylo to souznění s vesmírem. Co se týče také té geometrie, tady bych chtěl totiž poznamenat, že ta slovanská geometrie byla úplně jiná než tu geometrii, kterou my známe z Egypta. Ona totiž byla založena skutečně mnohem hlouběji na přírodě. Oni totiž je velice zajímavé, když oni stavili svoje vesnice Slované, tak oni je stavili v různých geometrických tvarech a dokonce i když vysazovali stromy, tak my měli specificky vysazovali. A také, co se týče například toho jejich, řekněme, vůbec i kalendář byl samozřejmě jiný a i potom dále byl uspůsobená i vůbec ten jejich život k té rytmice, k rytmice přírody, k rytmice s vesmírem a to souznění. Jo. To znamená, že skutečně tady oni byli velice hluboko svázáni s přírodou, což je velmi důležité, protože když se podíváme na tu civilizaci atlantskou, která samozřejmě má širokou historii a jsou tam různé typy lidí, tak nakonec bohužel tam došlo samozřejmě k tomu, že ty technologie, které měly, ty vyspělé technologie, které atlantská civilizace měla, jako je například, tak jak to zmiňuje třeba Casey. Casey to velice podrobně popisuje a tam je taková zajímavost, mě zaujala, že oni skutečně používali různé typy krystalů jako energii a ono to souvisí právě s tou chronální, s tou časovou energií, která byla uložena v těch jednotlivých krystalech, v těch polích a ta chronální energie, protože ona v sobě zahrnovala obrovské množství toho chronálního pole, které mohlo být za to i někde ze vesmíru a mohlo být staré 100 milionů let a tahleta samozřejmě energie měla, oni tuhletu energii v těch krystalech samozřejmě ta atlantská civilizace velice hluboko využívala. No a s tím samozřejmě souviselo to, že nějakým způsobem bylo i to, jakým spolu telepaticky komunikovali, protože nepoužívali jenom jakoby technologie klasického razu, ale i telepatii. A tady nastal právě jeden z těch hlavních problémů, který zmiňuje i Casey, tak to právě došlo k tomu, že začali využívat psychotronické zbraně a chtěli využít technologie na ovládání lidstva. A co se týče jejich myšlení a tady těchto věcí. A tam právě došlo potom tedy k tomu pádu té atlantské civilizace. Tam je velice zajímavé toto pozorovat, protože ten právě ten rozdíl je velice důležitý, protože vlastně ta staroslovanská civilizace velice dobře dokázala využívat. Já tam nemám často tady objasňovat, ale oni žili v takovém skutečně splynutí s tou přírodou a s tou vesmírnou rytmikou. A to dokáželi velice dobře využívat. Právě třeba tam v té literatuře je velice zajímavé popisováno právě to slovo, jak jsem to tady zmiňoval, že je rozdíl mezi slovem prignuť a siganuť. Prignuť tedy skočit nebo přeskočit a siganuť. To je v podstatě, to jsou jeden sik, to jsou 3 nanosekundy. A tady v podstatě oni se dokázali prostě takhle teleportovat bez jakýchkoliv zařízení, protože byli schopni využít jednotlivé frekvence vesmírné takovým způsobem, že se takhle přesouvali na ty planety. Což si myslím, že tady je velice, velice zajímavá věc. No a já to říkám tady z toho důvodu o tady těchto dvou civilizacích, protože my v podstatě dneska, když se díváme na vesmír, tak my jsme hodně ovlivněni právě těmi západními trendy. To znamená, ty západní trendy se týkají právě té klasické geometrie nebo i té klasické biogeometrie, což na jedné straně samozřejmě přináší svůj užitek, ale je to jenom jedna malá část, protože já si myslím, že je důležité si uvědomit na základě těch staroslovanských kořenů, že skutečně vesmír je v nás celý, vesmír je v nás. Není to jenom otázka toho, že by v nás byl jenom nějaký kousek vesmíru, tedy sluneční soustavy, protože já budu dál o tom mluvit a to je skutečně důležitá věc. A tady potom vlastně dochází k tomu, že my se máme tu tendenci vlastně ve světě, v technickém světě, kde my žijeme, počítáme, používáme telefony, počítače, elektroniku, umělou inteligenci, jak jste dneska viděli na příkladu, tak tyhle jednotlivé věci samozřejmě mají vliv na naše myšlení a na způsob našeho myšlení. Jo? Takže během těch 20-30 let v mezoterickém světě, ať už v České republice nebo na západě, tak vznikl samozřejmě určitý tok myšlení, s kterým souvisí jednotlivé chápání vesmíru a rozumění vesmíru. Protože ten pohled, ten, řekněme, ten staroslovanský pohled byl, řekněme, trošku jiný, než třeba, když to srovnám například s kejlonskou vědou. Říkám to tady záměrně, protože jste měli možnost tady na rádiu Slobodný vysílač sledovat mnoho dílů, které právě byly, spoustu věcí bylo vzato právě z této kejlonské vědy, když o tom mluvil Jarda teda Chvátal ve svých pořadech. Například uvedu krystalický vesmír, tak tyhle ty veškeré informace, když se podíváte znovu na ten díl, tak tam ty jsou vzaty právě z kejlonské vědy, která tady hovoří o krystalickém břišce a jsou tam tedy podrobně vysvětlovány tyto věci. I v kontextu chápání éteru, v kontextu frekvenci a v kontextu přesouvání se. Jo? Protože u té kejlonské vědy je to tak, že vy se jakoby nepřesouváte, vlastně vy necestujete v čase, ale vy se vlastně vyměníte frekvenci a vy se vlastně vyměníte na té daném mřížce, v kosmickém měříte vlastně, měníte jednotlivé tak jak máte na GPS, že si tam zadáte danou lokalizaci a vy prostě měníte tu danou frekvenční lokalizaci a vy se vlastně okamžitě přesouváte v té lokalizaci do daného místa. Jo? Takže vlastně aspoň takhle to tedy také kejlonská věda vysvětluje. Bohužel tam došlo samozřejmě k určitým rozkolům, protože na základě toho channelingu, teď si nespomínám jméno té paní, ale bylo to velice známé v 90. letech, když si vezmete. Ona se rozvedla s tím svým manželem a to hnutí se rozdělilo a mělo to bohužel takové nešťastné další následky, které se tam mezi sebou potom nějak obvinovaly ty strany. Nicméně také kejlonská věda přinesla spoustu velice i dobrých pozitivních věcí právě co se týče chápání. No ale je důležité vidět právě tu slovanskou, proslovanskou větev, která se na ty věci zase dívá trošku z jiného pohledu. Právě proto z té optiky té kejlonské vědy je v podstatě nepřijatelné, že energie, že čas je energie, protože je založeno úplně na jiném principu, na 15 dimenzích a dalších věcech. A další ta tendence, jakoby chápání v té západní ezoterice je taková, že vlastně že my jakoby z toho Matrixu se snažíme vyjít do toho do 5D a do těch dalších vyšších D sfér, dimenzí, kdežto třeba ten ruský kosmismus, který já bych chtěl dneska o něm chtěl mluvit, tak se na ty věci trošku dívá jiným způsobem a hovoří právě spíš o takovém evolučním vývoji. Myslím si, že je to velice dobré znát i tu druhou stranu, porovnat si ty věci a prostě přemýšlet nad tím, protože si myslím, že nám to může otevřít nové perspektivy, co se týče myšlení a pokládání si otázek, protože si myslím, že je velice důležité nepřistupovat k mnoha věcem jakoby takhle doktrinálně, ale mít trošku širší rozhled a širším způsobem chápat tady tyto věci i z jiného pohledu. No a to právě se potom souvisí i s otázkou toho, jak my chápeme vznik světa. Myslím, že je to další obrázek, čtvrtý. A to souvisí potom s tím dnem D, kdy tedy Big Bang, tedy ten velký třesk, jestli ten velký třesk skutečně nastal nebo nenastal. A já jsem chtěl tady zmínit to

velkého třesku jako takového. Protože tady ta představa, je důležité vidět tu představu, že například jonští přírodní filozofové z 6. až 5. století vlastně před naším letopočtem, jako byl třeba Tales z Miletu, nebo Herakleitos z Efezu, nebo Anaxagoras, tak vlastně tihleti myslitelé, oni vlastně sekularizovali starověké mýty o stvoření a oni je nahradili vlastně pozorováním těch jednotlivých přírodních jevů. Jo? Kdy například Herakleitos říkal, že vesmír je v neustálém toku a změně jako věčný oheň, nebo Anaxagoras psal o kosmických tělesech, které mají přirozený mechanický vír, čili vortexu jako takové. A potom si vlastně můžeme vidět, že ta kosmologie, kterou ta alternativní, kterou můžeme dnes vidět, tak vlastně se tahle ty myšlenky jsou už čerpány a potom ty experimenty, které jsou dělány vědecké, tak už vychází vlastně z těchto myšlenek těchto jonských filozofů. No a pro tu jonskou vědu byl vesmír vlastně věčný, materiální, nekonečný v čase a prostoru a popíral jakékoliv stvoření z ničeho. Jo, protože to klasické ex nihilo, tedy z ničeho, tak vlastně jasným způsobem oni popírali. A když se podíváme třeba v historii na Mikuláše Kusanského, to byl německý kardinál a filozof, tak on vlastně, ten Nikolás Kusa vlastně v tom svém stěžejním spise o učené nevědomosti, tak on vlastně, protože musíme si uvědomit, že už to bylo 15. století, tak on vlastně byl jeden z prvních, který znovu deklaroval a vracel se k tomu, že vesmír vlastně nemá žádné hranice v prostoru a žádný počátek ani konec, protože vlastně tady je důležité si uvědomit, že vlastně církev a judaismus vlastně vytvořili tento princip toho, že Bůh stvořil svět z ničeho, protože to slovo hebrejské bara v hebrejštině znamená stvořit z ničeho. Jo. A tahle ta filozofie pochopitelně těm starým civilizacem, možná to byly slovanské civilizace nebo další civilizace, tak tahle ta myšlenka stvoření vesmíru z ničeho byla neznámá, byla cizí. Tahle myšlenka neexistovala. Ona byla teprve vytvořena mnohem později. A Giordano Bruno třeba, on vlastně převzal ten Koperníkův heliocentrismus například a on vlastně právě spojil svůj koncept s Mikulášem Kusenským, kdy vlastně prohlásil, že vesmír je nekonečný v čase i prostoru a že existuje věčně a obsahuje vlastně nekonečné množství obydlených světů. A tohleto, samozřejmě tady máme spoustu dalších příkladů, ať už to je James Hutton například, nebo Immanuel Kant, kteří vlastně v rámci toho svého vědeckého evolucionismu v tom 18. století, kdy například Immanuel Kant jasně popsal vesmír jako nekonečnou hierarchii rotující galaktických ostrovů vznikajících z plynu. Jo? Což je, si myslím, zase velice zajímavé. Oni odkud museli čerpat tyhle ty informace. Že? Čerpali samozřejmě ze starodávných knih a informací, protože tak jak se podíváme dneska například z pohledu astrofyziky na spirální galaxie, tak můžeme samozřejmě vidět tyhle ty principy. Takže tady nenacházíme žádnou stopu vlastně počátku a žádný výhled nějakého konce. A tady bych se chtěl ještě připomenout určitě Hannese Alfvéna, který dostal samozřejmě Nobelovu cenu, je to zastánce plazmové kosmologie, kdy vlastně tento švédský nositel Nobelovy ceny, on položil základy právě této moderní kosmologie a on hovořil jasným způsobem, že plazmová kosmologie striktně odmítá jakýkoliv singularitní počátek času a prostoru. Jo. To znamená, že on vycházel z empirické metody a z laboratorních experimentů a pohlížel právě Hannes Alfvén na to, že vesmír je věčný, neomezený a neustále se vyvíjející organismus, který existuje po nekonečnou dobu v minulosti i budoucnosti. A to je velice zajímavé, protože kromě toho, když budu mluvit o tom o ruském kosmismu, tak právě ruský kosmismus viděl vesmír jako živý, dýchající organismus. A
Já to říkám z toho důvodu, protože se chci dostat k další pointě toho, jakým způsobem my v současné době můžeme být v tom našem čtení knih a v tom přemýšlení ohraničení naším myšlením. A já se snažím tady, aby jsme si pokládali tyto otázky, aby jsme začali více přemýšlet a dávali prostor i dalším různým alternativám. Protože mi se někdy stává, že já když se setkávám s různými lidmi a hovořím, tak oni už nějakým způsobem si říkají, já už všechno vím, já už to znám a vlastně všechno filtruje na základě toho jednotlivého svého poznání, které je už vlastně precizně připraveno tou západní ezoterikou tady k tomuto přemýšlení. A já bych chtěl právě, aby jsme trošku rozevřeli se trochu, já neříkám, že všichni, já si myslím, že je mnoho z nás, kteří třeba čteme i různé jiné filozofie, samozřejmě, když se podíváme na indickou filozofii nebo podíváme se na další, tak tam samozřejmě toto chápání je jiné, nicméně my se, ať už chceme nebo ne, my se každodenně setkáváme tady s těmito principy. No a ta představa vlastně vesmíru jako takového, té gigantické počáteční exploze, tedy toho, řekněme, toho velkého Big Bangu, no tak vlastně tady bych řekl, že to trošku vychází z té romantické vize, skloubit relativitu s náboženským dogmatem až vlastně pod to vojenskou technologickou analogii s atomovou bombou. Jo. No a ten první vlastně koncept toho kosmického výbuchu, to přišlo k tomu na to Edgar Allan Poe v roce 1849. A prosím vás, to byl americký romantický básník, spisovatel a vědecký popularizátor vědy. A on vlastně byl první v historii, který navrhl myšlenku, že vesmír vznikl, v té západní historii první samozřejmě, že navrhl myšlenku, že vesmír vznikl v jediném okamžiku stvoření z gigantické exploze, která vymrštila hmotu do prostoru. No a samozřejmě on tam měl k tomu různé důvody. To on první věc, on chtěl vyřešit problém toho, že proč je noční obloha tmavá, pokud by byl tedy vesmír nekonečný a plný hvězd, tak by ta obloha musela zářit jako povrch slunce, tak on to tak to popisuje, to byl ten takový jeho, ten Olbersův paradox. A potom otázka gravitačního kolapsu, protože on se domníval, že vlastně vesmír je ovládaný pouze gravitací, no tak by musel okamžitě se zhroutit do jediné obří kupy. Takže to byl ten důvod, proč takhle uvažoval. No a samozřejmě s tím souvisí to, co jsem už tady říkal minule, ohledně té gravitace, no tak, aby ta gravitace nějak fungovala, protože víme, že když jsou tělesa od sebe dál vzdáleny, tak ta gravitace je menší, tak se astrofyzika vymyslela temnou hmotu a vymyslela si temnou energii. No a potom máme samozřejmě Alberta Einsteina, mého milovaného Alberta Einsteina, který jednu věc říkal a v těch tajných vojenských projektech dělal, takže na jedné straně samozřejmě to jsou takové jeho dvě tváře. No a on vlastně zavedl konečný uzavřený prostor. No Einstein vlastně, proč to dělal? No protože Einstein byl vlastně autorem myšlenky velkého třesku, on nebyl tím autorem, jo, on prosazoval statický model, protože vlastně ta jeho rovnice toho gravitačního zakřivení prostoru, jo, to byl vlastně ten matematický základ, který vlastně posloužil potom pro ty budoucí modely toho velkého třesku. Jo. A Einstein vlastně rozhodl zkonstruovat jakoby ten matematický model celého vesmíru a zjednodušit ty rovnice, takže aby to zjednodušil, ty matematické rovnice, no tak přijal axiom, že vesmír je na velkých škálách dokonale hladký a homogenní. No a potom z těch rovnic tedy vyplynulo, že ten homogenní vesmír s tou hustotou té gravitace musí zakřivit celý časoprostor kolem sebe do podoby uzavřené čtyřrozměrné sféry, která je prostorově konečná. No aby tedy zabránil kolapsu tohoto vesmíru tou vlastní gravitací, no tak musel do těch rovnic zavést odpudivou sílu, jo, na velké vzdálenosti, takzvanou kosmologickou konstantu. Takže vlastně ani on tam, jakoby nevím, jestli vědomky nebyly vědomky, on položil vlastně základy pro vracení toho středověkého konceptu konečného stvořeného světa do té moderní fyziky. No a máme tady samozřejmě další jako katolické kněze, kteří šli v tomto směru. Nicméně tahle celá historie, která se týká tady těchto záležitostí toho velkého třesku, tak je velmi důležitá z toho důvodu,
A ta celá židovská křesťanská filozofie toho počátku, kdy Bůh stvořil na počátku nebesa, nebo bohové stvořili na počátku nebesa a zemi, a s tím potom navázání pochopitelně velkého třesku na tohletu křesťanskou židovskou filozofii, tak jak ji známe dnes, tak souvisí potom totiž s tou velkou důležitou věcí, a to je to, my se dostaneme právě k těm tajným vlnám, k živoucímu vesmíru a k těm tajným vlnám. A ředitel, prosím mě, Pavlíku, na další slide. A to, co já tady chci říct, že když my se podíváme právě na tu optiku právě živoucího vesmíru a těch tajných vln, toho tajného vlnění v tom elektromagnetismu, jak jsem to vzpomínal na začátku, tak potom tady prostě můžeme vidět jednu velice zajímavou věc v kontextu právě té židovsko-křesťanské západní naší civilizace. A tak, jak když se podíváte na ten snímek, tak i proč já jsem to tady napsal, tak já jsem to tady napsal z toho důvodu, protože vlastně naši slovanští předci, oni vlastně byli, dýchali s vesmírem a dýchali s celým vesmírem, to znamená se všemi těmi jednotlivými, s tou celovesmírnou rytmikou vesmíru. Ale v současné době ta situace vypadá tak, že my jsme omezeni sluneční soustavou. Takže když se my se podíváme na sluneční soustavu, tak jak vidíte na tom obrázku, tak vlastně celý náš 7denní týden vlastně je založen na principu tady těchto jednotlivých planet, které jsou samozřejmě v kalendáři, o tom jsem už tady mluvil v dílech minulých. Ale toto je velmi důležité, protože tento sedmidenní týden nás vykolejil z těch skutečných přirozených rytmů vesmíru, které tady byly. A tam některé věci, samozřejmě umělá inteligence mi to trošku popsala jinak, jo, takže tam některé věci, já jsem mi to bohužel nedovolila některé věci podrobněji popsat, nicméně ta hlavní pointa je právě v tom, že vlastně my jsme se dostali vlastně z té boží, té vesmírné rytmiky toho živého vesmíru, živoucího vesmíru, který dýchá, který pulzuje, který má svou rytmiku a kterou naši předkové jako Slované měli, oni vnímali, oni dýchali s tím vesmírem a žili prostě v hlubokém spojení matky země a té pulzace země, pulzace přírody, té biosféry a pulzace slunce a celé samozřejmě vesmír jako Mléčné dráhy a dalších hvězd. A tady došlo samozřejmě k tomu, že my v současné době, i když se podíváte na astrologii, tak astrologie je taky částečně omezená na právě tohleto planetární uspořádání a na tu jednotlivou rytmiku těchto planet. A právě to je zajímavé v té staroarijské tradici, té staroperské tradici, tak jsou právě tyhle ty planety, jako je Mars, Venuše, Saturn a další, tak jsou brány jako negativní nepřátelské entity, živé entity. A tohleto je velmi důležité, protože když se podíváme zpátky do té hyperborejské civilizace, jak jsem ukazoval, tak byly sovětskými a ruskými vědci nalezeny mnoho kalendářů, které hovoří jasným způsobem o tom a ukazují, že vlastně ten náš kalendář byl kdysi takový, že týden měl 9 dnů a byl rozdělen po 9 dnech a dával dohromady po těch 9, čili týden měl 9 dnů a byl rozdělen tímhletím způsobem, dával dohromady samozřejmě potom těch 360 dnů, které potom byly k tomu plusu. Takže když se podíváme na to, tak bylo 9 dnů v týdnu a bylo 40 týdnů. Jo? Takže vlastně ten devítidenní týden, který byl, tak byl velice, velice precizní právě v rámci té kosmické rytmiky.
A i v rámci rytmiky země a dýchání země, protože tak, jak jsem to znovu tady říkal, tady už to opakuju znovu krát, je to velice důležité tomu rozumět, že ta rytmika, když se totiž podíváte i na zemi jako takovou, tak ty jednotlivá, to jednotlivý, ten jednotlivý vnitřní krystal, který tam je, tak on vlastně, když se otáčí, tak on vlastně vytváří tvar jako lidského srdce, což je velice důležité v rámci potom té rytmiky země a rytmiky našeho srdce. A v kontextu propojení s biosférou a v kontextu propojení se slunečním zářením, slunečním informačním zářením jako takovým, protože my přijímáme ze slunce nejenom jako klasickou energii, ale přijímáme obrovské množství informací. A k tomu se k těm věcem se taky dále dostanu. Takže tady potom vzniká to, že my jsme určitým způsobem filtrováni vůči tomu dalšímu kosmu, který řekněme, s kterým by my jsme měli být v kontextu právě v rámci biosféry a v rámci vlastně i nusféry jako takové. A já ty pojmy biosféra, nusféra vysvětlím samozřejmě v rámci toho ruského kosmismu dál, protože tohleto je velmi důležitá věc, protože chápání toho ruského kosmismu a chápání vlastně vlivu biosféry a vlivu vůbec toho, že vesmír, že každý atom je prostě živý, pulzuje, má určitý význam, tak hraje velmi, velmi důležitou roli. A já tě poprosím, Pavlíku, na další slide. A tady jsou právě jednotliví zastánci té ruské vědecké školy. Některé samozřejmě určitě znáte Dmitrie Ivanoviče Mendelejeva, Tsiolkovského taky znáte, o tom už tady jsem hovořil. On to nebyl jenom vizionář a konstruktor raket, hovořil jsem tady samozřejmě o Gumiliovovi a hovořil jsem tady o Čiževském a já bych se chtěl tady zaměřit na některé z těchto průkopníků, protože tyto průkopníci hrají velmi důležitou roli. A jedním z těch vlastně velmi důležitých rolí je právě Věrnacký. A Věrnacký hovořil o tom, že život na Zemi není nějakým lokálním náhodným jevem. On hovořil o tom, že život je věčnou základní složkou vesmíru, stejně jako hmota a energie. A vesmír vlastně nikdy podle něho nebyl bez života a život vlastně nemá v kosmické bezbřehosti žádný počátek ani konec. A tohle je velice důležité a velice stěžení chápání, které se týká právě on samozřejmě tyhle věci převzal, protože tady je, nebo převzal, částečně on samozřejmě čerpal Věrnacký při vytvoření svého kosmologického systému od principu Francesca Rediho, jo. Protože Francesco Redi v roce 1668 on hovořil o tom, že vlastně vše živé pochází z živého. Tady vlastně ta filozofie omne vivum ex vivo, jo, kde vlastně Francesca Redi, on odmítal jakoukoliv teorii o chemickém samovzniku života, tedy o archegenezi z neživé hmoty na Zemi. Jo. Protože podle něho to jasně můžeme vidět, že nikde tady tahleta věc nikde nebyla dokázaná. Když se podíváme i, když jsem mluvil minule o Pasteurovi, tam otázka té chirality. V ale laboratoři vytvořit je vidět jasná chiralita 50 na 50. Ta pravotočivost, levotočivost v té neživé hmoty, ale prostě u biologicky živých organismů, tam je vždycky, to nikdy není 50 na 50. A právě to souvisí s těmi jednotlivými tajnými vlnami, to souvisí s jednotlivými věcmi v kontextu živého éteru, v kontextu času jako energie. A takže vlastně ten Věrnacký jasným způsobem, on totiž také velice závažným způsobem vytvořil myšlenky a nějakým způsobem hovořil o neeuklidovském prostoru živé hmoty. To je velice důležité, protože my z těch klasických děl samozřejmě
západní filozofie a západní literatury ezoterické, my budeme klasické geometrie, jak ji známe, i z Egypta, tyhle věci samozřejmě všechny mají svůj smysl, fungují to, jednotlivé vibrace, tyhle věci, to ano, ale Vernadsky tady k tomu přidává velice zajímavou věc, že on hovoří právě o geometrické neeuklidovosti prostoru živé hmoty. A on hovoří, že prostor, ve kterém vlastně žije a funguje živá hmota, vykazuje specifický fyzikální a geometrický stav, který právě neodpovídá běžnému třírozměrnému fyzikálnímu prostoru neživých těles. A tohle to spíše to je tady ten jeho postřeh a tady tohleto skutečně vědecké bádání, které on hovoří ve svých knihách, tak on odpovídá spíše jedné, řekněme, z Riemannových neuklidovských geometrií a souvisí právě s existencí prostorů vyšších dimenzí v kosmu. Jo. A takže to bych řekl, že je velmi důležitá věc v rámci Vernadského, protože potom se dostáváme na to, že chápání jako život jako takového, tak my nemůžeme ten život chápat právě v tom klasickém euklidovském prostoru. Já ty věci budu právě o těch tajných vlnách, které souvisí s vlnami Nikoly Tesly, a s podélnými vlnami o tom v rámci magnetismu, elektromagnetismu, elektřiny a elektromagnetismu budu mluvit a i ty věci, které jsem hovořil o Maxwellovi, protože tohleto je velmi, velmi důležitá věc. Takže vlastně Vernadsky přišel s tím, že tady vnímá jakoby nutnost celostního nebo syntetického poznání. To znamená, že ta tradiční materialistická nebo empirická věda vlastně podle něho nebyla schopná a není schopná sama o sobě popsat celistvou realitu vesmíru. A právě protože nám v té současné vědě, současná věda neuvažuje o vesmíru jako v kontextu živého organismu, protože vlastně to nemá ani vlastně jakým způsobem popsat. A proto sama není schopna toto samozřejmě popsat. No a vlastně jeho teorie vlastně hovoří o tom, že a on vzal a on integroval veškeré vědecké, filozofické, dokonce i umělecké a náboženské vlastně způsoby a chápání vlastně světa do jedné jeho vlastní teze. A on hovoří jasným způsobem o tom, že vlastně ty jednotlivé vědecké objevy a ty průniky vlastně do tajemství přírody nevznikají pouze čistě logickou a racionální prací intelektu. On hovoří o tom, že zrod té, podle něho té vědecké, té holistické myšlenky, on se děje skrze nevysvětlitelný záblesk intuice, inspirace a i dokonce takového estetického ozařování. To znamená, on hovořil skutečně o tom, že můžete to nazvat, že je to podobné jako řekněme akášické kroniky nebo vhledu akášických kronik nebo do dalších věcí. A tady bych trošku, co se týče morfických polí nebo akášických polí, bych chtěl říct v rámci channelingu jednu důležitou věc. Vy, kteří tyhle ty věci ovládáte a dokážete s nějakým způsobem se přenášet do akášických polí a nejenom jakoby klasicky ve smyslu pouze informací, ale i v kontextu časových, chronologicky, tak tam je prosím vás dost velké nebezpečí, že vlastně ty informace, které vy můžete získávat, tak to jsou uměle vytvořené, virtuálně vytvořené informace, které v podstatě byly vytvořeny jinou, třetím tou nebožskou entitou. To je velice důležité si uvědomit. A toto potom hraje samozřejmě i důležitou roli v rozsuzování, chcete-li ten biblický termín rozsuzování duchu nebo rozsuzování tady těchto věcí. Tohle to si myslím, že je velice důležité tady v tomto kontextu chápat. No a Vernadsky samozřejmě se přibližoval více právě k té indické nebo té buddhistické filozofii, kde hovořil o tom, že právě ten západní filozofický racionalismus je velice daleko, je daleko od toho chápání konceptu vesmíru jako živého organismu. A právě proto šel právě směrem právě té indické větve a i té, řekněme, slovanské větve jako takové. Takže
To jsou ten jeho, to jeho chápání je velice důležité, protože on hovořil totiž, ta jeho základní teze byla o nevyhnutelném přechodu biosféry v nusféru. Co to znamená? Biosféra Země se vlastně pod vlivem života lidí, vědecké práce, chcete-li kolektivní vědomí lidstva, podle Junga můžeme to nazvat jak dalšími jinými věcmi, tak tahle ta pod tím vlivem vlastně toho současného lidstva, tak vlastně zakonitě dochází k přeměňování vlastně těch naši, toho, co se děje, tak dochází vlastně k novému evolučnímu stavu. A to je sféra rozumu, to je sféra právě myšlení, to je sféra právě toho lidského nevědomí, které je, které se vyvíjí, které není statické a nečerpá jenom z toho, co je v minulosti, nečerpá jenom z těch minulých archetypů, ale ona má také i svoji budoucnost, má svoji evoluci. Jo? Takže když se na to podíváme samozřejmě z pohledu jungovských archetypů, tak díváme se na určité věci minulosti, jo, karmy a tady těchto věcí, ale potom z pohledu vernadského to je velice důležité vidět ten rozvoj, ten evoluční rozvoj právě té sféry rozumu, a on to nazýval nusféra, od slova jako rozumnou nus, jo, myšlení nus, mozek, jo. A vlastně tento přechod právě není náhodný a ani není závislý na lidské vůli, ale je vlastně objektivní přírodní proces kosmické evoluce, která probíhá stovky milionů let. Tady těch všech našich předků, které tady byly desítky, stovky milionů let, tak docházelo prostě k těm různým evolucím. A samozřejmě my víte sami, že prostě ta spirála, ona jde, ona prostě se rozvíjí nějaký způsobem evolučně. Byť samozřejmě potom jsou tady ty, zase ty tendence, tak jak je známe, kdy vlastně dochází vlastně k tomu, tak jak to potom samozřejmě i například Čiževský popisuje v kontextu své teorie právě heliobiologie a vůbec i co se týče toho politického vývoje lidstva, tedy na základě té klasické historie za posledních 300 let, když to takhle vezmu. Tak a právě ta teze z rodu právě nusféry, tak tady Vernadsky právě velmi zajímavým způsobem rozvíjí tuto teorii, protože potom vlastně tato nusféra v kontextu s celou biosférou kooperuje právě s těmi všemi jednotlivými kosmickými vlivy. A tady je důležité, že právě to je zajímavé, že naše jako lidská kultura, naše duševní činnost, říká Vernadsky, že my produkujeme určitou specifickou formu energie, takovou, bych řekl, takovou kulturně biogeochemickou energii. A tato síla právě způsobuje to, že vlastně má určitý vliv právě v biosféře a má vliv prostě na vývoj lidstva. Protože samozřejmě i jednotlivá rytmika a působení těch jednotlivých všech energií i jako tady Země, jako živé entity, má samozřejmě na nás vliv i v kooperaci se Sluncem. Takže vlastně, když bych to shrnul, tak Vernadsky skutečně velice zajímavým způsobem vytvořil velmi zajímavé dílo nebo směr, který souvisel potom, kde ho nasledovali další lidé. Já bych tady chtěl určitě v rámci toho živého, dýchajícího vesmíru, ale zůstaneme blíže u té naší sluneční soustavy, protože to souvisí právě se Sluncem. Slunce je velice zajímavé, jak jste víte sami, já právě jsem Sluncem se velice podrobně zabýval právě i v kontextu elektromagnetismu a právě v kontextu těchto jednotlivých inteligentních vln, o kterých já budu mluvit. Ale abych se tady těmto jednotlivým inteligentním, řekněme, vlnám, které jsou na naší Zemi v kontextu elektromagnetismu, které současná věda nepozoruje, ani je vlastně nemůže pozorovat, protože nejsou založeny v kontextu těch Maxwellových rovnic, a které byly samozřejmě ruskými vědci odhaleny a které skutečně existují laboratorně. A věděli o nich samozřejmě i Nikola Tesla, jenomže právě ta část byla zkonfiskována dědečkem Donalda Trumpa, těch materiálů, které samozřejmě byly tajné. Oni se potom některé věci objevily, protože samozřejmě všechny věci, tady je důležité, že
Některé věci samozřejmě měla i ruská rozvědka a měli informace o tom, jak Tesla působil s Pentagonem, jak spolupracoval s Pentagonem, on musel s nimi spolupracovat a další zajímavé věci, takže se některé věci samozřejmě dostaly do ruské literatury a byly zveřejněny. Tak k těm věcem se částečně taky dostanu. A tady chtěl si právě zmínit Čiževského, protože Čiževský vlastně v té své knize pozemské echo slunečních bouří, zjemné echo slunečních bur, která vyšla v 76. roce, tak ona vyšla tady nejdříve ve Francii na objednávku jednoho francouzského nakladatelství až po 36 letech, jo, vlastně vyšla, jo, tedy v roce 76, to je prostě, on tam totiž Čiževský zmiňuje svoje výzkumy, které on započal už v letech 1915 a 1916 v Kaluze. Jo. A tady to je velice, totiž je to, tady v této knize on Čiževský velice originálním způsobem vytváří syntézu astronomie, geofyziky, biologie a medicíny. Jo. A tady totiž, ono totiž tyhle ty všechny vědecké disciplíny souvisí právě s živoucím vesmírem, s dýcháním živoucího vesmírem, právě s těmito jednotlivými vlnami, které normálně klasicky nejsou samozřejmě současnou mainstreamovou vědou uznávány. A Čiževský právě hovoří o těch jednotlivých pulzech vesmíru. Jo? A on rozvíjí právě myšlenku jednoty a propojenosti všech procesů ve vesmíru. To je velmi důležité vidět, takže když se podíváme na to z pohledu samozřejmě elektrického vesmíru, Birkelandových proudů, kdy jsou samozřejmě všechny hvězdy mezi sebou propojeny těmi elektrickými proudy, tak to je pouze jedna část, to je A. Ale potom je třeba říct B a to souvisí právě s časovou energií a to souvisí s dalšími jednotlivými energiemi nebo vibracemi nebo vlnami, o kterých já ještě budu mluvit. A toto právě začal právě Čiževský velice geniálním způsobem objevovat a na základě toho vlastně hovořit o tom, že tu myšlenku jednoty a propojenosti všech procesů vesmíru které živého organismu, dýchajícího organismu. Takže on začal zkoumat vesmír jako živý organismus a hovořil o tom, že ten živý organismus nelze zkoumat odděleně, jo, od jeho kosmicko-telurického prostředí. A že biosféra Země je právě definována jako obrovské místo transformace kosmické energie. Takže my skutečně jsme Země, my, kde my žijeme, tak my žijeme na místě, kde dochází k obrovské transformaci této kosmické energie. Kromě samozřejmě těch psychotronických vlivů, jo, které samozřejmě byly využívány v Sovětském svazu, nebo jsou využívány ať už ve Spojených státech, nebo můžeme tyhle ty technologie nějakým způsobem vnímat a jsou přítomné kolem nás. No a on právě, Čiževský, právě pozoroval a on hovořil o tom, že každý atom živé hmoty se nachází v neustalé rezonanci s oscilacemi atomů okolní přírody. A že změna fyzikálního stavu toho vesmírného prostředí okamžitě vyvolává odpovídající reakce v nervové, kardiovaskulární a psychické činnosti živých organismů. Jo? Takže vlastně on, když se vrací do antiky a do středověku, tak vlastně on tam na základě toho svého výzkumu dokazuje, že vlastně lidstvo již od starověku, oni intuitivně chápali existenci těchto různých neviditelných vazeb mezi přírodními katastrofami, zemětřesení, suchá, vulkanická činnost a tyhle ty věci. A on, nebo jednotlivé epidemie. A tam je velice zajímavé v tom jeho pozorování toho Vernadského, tak on tam vlastně dochází tedy k závěru, že běžné meteorologické parametry představují pouze, to jsou pro něho totiž sekundární impulzy, že primárním spouštěčem, tím prvním impulzem těch jednotlivých epidemiologických a biologických krizí je nutné hledat v dosud neprobádaných faktorech kosmického atmosféricko-elektrického původu. A tady je velice důležité si uvědomit, že pochopitelně, když si máte takovou znalost,
o této rytmice těchto slunečních bouří a o této rytmice těch, řekněme, těch vírů nebo těch vichrů slunečních bouří a víte, jakým způsobem to má vliv na náš systém, na náš organismus, tak pochopitelně bohužel tyhle ty věci mohou být i zneužity ve prospěch řekněme různých, řeknu to, nazvu to takhle, různých negativních, negativních činností. No a tady prostě, když Čiževský vlastně, on je nazývá vlastně ty, on nazývá vlastně to, to, co vzniká vlastně na Zemi v kontextu prostě spojení s tím slunečním vlivem, tak on to nazývá křeče Zemi v obětí slunce. A tady on právě hovoří právě o tom, že Země se nachází v intenzivním poli slunečního vlivu a že on hovoří o tom, že vlastně slunce vysílá elektromagnetické vlnění a korpuskulární záření, tedy elektrony, ionty a sluneční prach, které periodicky bombarduje samozřejmě zemskou atmosféru. Ale ten typ právě tohoto elektromagnetického záření, já ho právě přiblížím podrobněji, já budu za chvilku

Kolumbus hovoří o 27 biologických jevech v biosféře, které jasně hovoří o tom a které mají přímou souvislost s tím slunečním cyklem. Jo? Například tloušťka letu krů stromu, výnosy zemědělských plodin, migrace hmyzu, ptáků, hlodavců, jo? Kolisání právě obecné například i dětské úmrtnosti, kardiovaskulární záchvaty, epileptické a psychické epizody. Jo? Tyhle ty věci skutečně, on to statisticky rozepsal do velmi podrobných věcí a to je velmi závažná studie, to není někde jako takové, že si to někdo, že to někde prostě takhle vymyšlené z prstu vycucal, to jsou velmi závažné věci. No a tohle to samozřejmě Vědnácky hovoří v kontextu právě toho, že sluneční aktivita funguje jako takový globální regulátor času a intenzity epidemických procesů. Slyšeli jste správně, jako globální regulátor času a intenzity epidemických procesů. A to je totiž právě ta finta. Já, když jsem tyhle ty knihy studoval ruského kosmismu před mnoho lety, tak já jsem si vlastně uvědomil, nebo samozřejmě chápal jsem z religionistiky pojmy toho, že slunce je živá bytost, je živoucí bytost a je živá inteligentní bytost, ale já jsem prostě to chtěl nějak prostě rozklíčovat v kontextu architektury slunce, v kontextu vlastně to, jak to funguje. Jo? A ten elektromagnetismus, to je jenom ta jedna slupka, jo? Protože u toho elektromagnetismu, za chvilku budu o tom mluvit, tam se skrývá jedny velice důležité věci a zatím je další slupka. Jo? A to je velice zajímavé, že skutečně ti ruští a sovětští věci, tam je to více otevřené a ty věci se, jakoby ty informace se k nám dostávají více než ten západní svět, který to nějakým způsobem buď teda nás pošle někde na doslepé uličky, jo, a nebo dá nějakou, řekněme, misinformaci, která potom na YouTube koluje a lidi jsou z toho nadšení, jak je to skvělé a potom třeba člověk zjistí po 10 letech, že to byl nesmysl. No a ono, když se vlastně podíváme třeba ty letokruhy, jo, ty práce třeba Douglase o těch letokuzích stromů, jo, kde vlastně například na 3200 let starých sekvojí v Kalifornii, které ty sekvojí v Kalifornii, oni jasně kopírují 11-leté sluneční rytmy. Jo. Takže tak, nebo Velhover, on studoval chování a biochemické vlastnosti bakterie záškrtu třeba, jo? Kdy jednotlivé tyhle ty různé typy bakterií a virů prostě určitým způsobem reagují, protože to je velice zajímavé, že vlastně že metachromatická volutinová zrna v těch bakteriích fungují jako elektroreceptory, které jsou právě citlivé na ty krátkovlné sluneční, na to krátkovlné sluneční záření. Takže bakterie reagují na rodící se sluneční erupce s předstihem. Jo, to je takzvaný efekt Čiževského Velhovera, který umožňuje vlastně předpovědět sluneční aktivitu dříve, než ji zaznamenají astronomické přístroje. A to je fascinující věc, kdy skutečně to ti věci prostě do dneška pozorují a ono to skutečně takhle jako funguje. Jo? A tady je důležité si uvědomit, že ty vlivy, ty informace, které my dostáváme ze slunce a v rámci potom země, kde dochází k té transformaci a k distribuci a kooperaci těch všech jednotlivých informací, tak to jsou prostě obrovská množství informací, které my získáváme. To prostě někdo to tam počítal, už nevím kdo, 10 na 260, dokážete si to představit? 10 na 260. Jo. Takže to jsou obrovské kvanta informací, které prostě k nám proudí každou milisekundu na Zemi a které s ní pracují. Proto třeba, když, jo, ono se neříká nadarmo, kde nechodí slunce, tam chodí lékař. Jo? Samozřejmě, že slunce má i tu svoji pozitivní vliv, to není, když tady hovořím o těchto věcech, protože Čiževský jasným způsobem i hovoří jasně o tom, jakým způsobem v kontextu té heliobiologie my můžeme využívat slunce k tomu, k těm našim jednotlivým ozdravným procesům. Ale k těm ozdravným procesům je zase být v té slovanské rytmice, jo, kosmické, jo? Protože s tím souvisí jenom slunce, ale s tím souvisí i další věci. Takže a to je právě důležité vyrovnávat právě tu ztracenou rovnováhu, která je

0: roli. Jo. Takže ten organický život na Zemi není izolovaný, jo, a biosféra je právě tím přímým místem té transformace a působení těch kosmických energií. A když bych měl teďka vzít a dostat se právě k těm výzkumům těch tajných vln, tak tě poprosím, Pavlíku, jestli bys mi dal, protože už máme 25, aby jsme se mohli dostat k těm dalším věcem. Já bych mohl ještě zmiňovat další, ale na to už nebude čas. Tak tady vidíte dvě tváře elektromagnetických vln. A tady je, já jsem ten obrázek dal vytvořit právě z důvodu, který souvisí se skalárními vlnami. Ale ty skalární vlny jsou samozřejmě známé, ale já budu mluvit o věcech, které známé nejsou. Jo. Pavlíku, ty jsi chtěl něco říct, nebo že tam čicháš, nebo...
1: Nevolal
0: nikdo, jo, dobrý.
1: Ne, v pořádku, povídej,
0: jo, no. Jo. Dobře. Takže já budu hovořit o velice zajímavé oblasti, z oblasti nevířivé elektrodynamiky, kde ten autor se jmenuje, je to ruský vědec, on se jmenuje A.G. Ivanov, doktor nebo profesor Ivanov, v roce už 2009, a on samozřejmě ty věci se dále rozvíjí na Moskevské univerzitě, tak velice zajímavým způsobem napsal studii, která se jmenuje Nevýchrná elektrodynamika pradálno skalárné elektromagnetické vlny Tesly. Tedy nevyřívá elektrodynamika podélně skalární elektromagnetické vlny Tesly. A v téhle studii velice zajímavým způsobem právě hovoří, tím hlavním tématem je to, on hovoří, že matematický popis a fyzikální validace té části elektrodynamiky, kde chybí v klasických Maxwellových rovnicích, jedna důležitá věc, ale že prokazatelně existuje, byla změřena objektivní realita. To znamená, že jde o elektromagnetodynamiku nevířivých, neortogonálních polí a podélně skalární elektromagnetické vlny. A on tam právě řeší problém, který se týká klasické Maxwellovy elektrodynamiky, která je dvoupolová. A vlastně tady je důležité říct, že vlastně jeho cílem bylo ukázat, že na základě Coulombova zákona a důsledné aplikace zákonu indukce nevýřivých elektromagnetických polí lze vyvinout kompletní a matematicky bezrozporný aparát, který do detailu popíše anatomii struktury právě těch sferických nevýřivých podélně skalárních elektromagnetických vln generovaných právě sférou. Jo, tedy to jsou velmi zajímavé věci, protože on v té studii hovoří právě o nevýřivých polích Tesly, které mají 1 až 6 řádů proměnlivosti, a hovoří právě samozřejmě o těch rozdílech mezi těmi vlnami herce a Tesly, protože samozřejmě Tesla pracovala s vlnami herce, ale dospěl k názoru, že to je plýtvání v podstatě, kdy vlastně dochází k určitému typu plýtvání prostě do prostoru. Já to teďka nechci prostě nějak podrobně vysvětlit, nemáme na to čas, ale to, co je jakoby ten hlavní bod, co se týče vlastně, on hovoří, že Maxwell sjednotil rovnice elektrodynamiky na makroskopické úrovni s využitím gasodynamických analogií éteru. A tento přístup však nezviditelnil vnitřní fyzikální mechanismy, například tedy proč elektrické pole generuje magnetické. A že ta výsledná teorie je čistě popisná, ale nevysvětluje nám nic. A on vlastně hovorí, že v klasické statice vzniká rozpor, že intenzita magnetického pole nezávisí na vlastnostech prostředí, zatímco intenzita elektrického pole ano. A naopak magnetická indukce na vlastnostech prostředí závisí, ale elektrická indukce nikoli. A on hovoří o tom, že tento historický zmatek zatemňuje mnohem hlubší pochopení těch procesů. A on hovoří o tom, že právě dochází k ignorování neuzavřených proudů. A že vlastně oficiální věda ignoruje fakt, že sám Maxwell definoval své rovnice jako nepoužitelné pro neuzavřené proudy a samostatné bodové náboje. Jo? A on, já budu teď doslova citovat, on cituje, on říká, oficiálně se elektrodynamika prezentuje jako teorie zakončená a úplná, nevyžadující revizi ani jakékoliv upřesnění či dopracování. A to i přesto, že sám Maxwell si byl dobře vědom, že systém rovnic, který zkonstruoval, není úplný. Jo? Takže tohle to je, a další formulace, kterou řekl, důležitou, formulace zákonu indukce nevířivých elektrických a magnetických polí v Maxwellových rovnicích v principu neexistují. A proto kromě nevířivého Coulombova elektrostatického pole, žádná jiná nevířivá pole v Maxwellových rovnicích vůbec nejsou. A tím hlavním, co on říká, tedy že proudové vlny, tedy hercovi, jsou generovány střídavými proudy pohybujícími se náboji. Jsou to příčné vlny výřivého typu, kde se navzájem indukují výřivá elektrická a výřivá magnetická složka. A nábojové vlny, tedy ty vlny Tesly, jsou generovány stacionárními, avšak proměnnými makronáboji. Například periodicky nabíjenou a vybíjenou sféru. A tyto vlny jsou nevýřivého typu a sestávají z podélné elektrické komponenty a skalární magnetické komponenty. A teď si to vlastně představte. Jo? Představte si to jako klasickou anténu. Dipol, v ní kmitají elektrony sem a tam. Vytvářejí střídavý proud a vyzařují hercovi příčné vlny, které používá rádio nebo náš mobilní telefon. A pokud však vlastně vezmete osamocenou kovovou kouli, tedy sféru, a budete ji střídavě pumpovat nábojem z transformátoru, aniž by náboj odtékal do uzavřeného kruhu, elektrony se nebudou pohybovat v lineárním proudu, ale koule bude periodicky měnit svůj celkový elektrostatický potenciál. A v okolí této koule se neindukují hercovy vlny, ale čisté Teslovy podélně skalární vlny. A toto je právě velice zajímavé, protože on na základě toho řekl, můžeme vidět jednu důležitou věc, že vlastně, že obě silové vlny představují zvláštní, dříve neznámou a neprozkoumanou odrůdu stojatých vln, jo? Kterou teda on nazvali tedy klouzavou vlnou. A zvláštností té klouzavé vlny je to, že je vlastně současně stojatou i běžící vlnou. A to je, prosím vás, to je kolosální a zásadní změna v chápání současné elektromagnetické teorie. Protože, proč je to zásadní změna? Protože to je změna toho, co známe. Protože současná elektromagnetická teorie popisuje pole pomocí rovnic. A když vlastně tyto vlny existují, pak by pole nebylo jen matematickým objektem, ale dynamickým médiem schopným vytvářet stabilní struktury. A to souvisí s teorií mechanického kontinua nebo éteru. A pokud je tedy klouzavá vlna spojena s vírovým pohybem, pak automaticky vzniká, pozor, pravotočivost, levotočivost, což souvisí s biologickou homochiralitou a magnetickou strukturou související s časovou energií, tedy na základě tedy toho obrovského výzkumu profesora Ivanova docházíme k tomu, že zde máme tajné vlny, které samozřejmě nám není schopny, nám o nich neřekne klasická věda, ona ani, protože vlastně ona je ani nebere v potaz, protože ty Maxwellové rovnice jsou v podstatě nedokonalé, tak jak to říkal i sám Maxwell, že jsou nedodělané. A tady právě profesor Ivanov prostě dokazuje a ukazuje jasným způsobem. A to je ten revoluční krok k objevení těchto tajných polí, této na poli vlastně v oblasti té teoretické elektrodynamiky. Jo? Takže vlastně tady můžeme vidět to, že on vychází z faktu, že vlastně standardní ta Heavisideova Maxwellova formulace, o tam Heaviside, tam taky trošku měl ty prsty, potom se změnou těch věcí, to už tady nechci zase jo, říkat, to vy, kteří tomu rozumíte, jak tam ty rovnice byly a co jsou a co se neučí na univerzitách. Ta formulace je vlastně pouze popisná, to znamená fenomenologická a omezuje se výhradně na výřivá příčná vlnění. A s využitím právě té rozšířené vektorové analýzy, tak tady profesor Ivanov dokazuje existenci druhé poloviny elektromagnetického světa. Dokážete si to představit? Fascinující věc, existuje tedy skutečně ještě druhá polovina elektromagnetického světa, o kterém my nevíme. A to je svět nevířivých podélných a skalárních polí, která jsou generována nikoli střídavým proudem ve vodičích, ale střídavým elektrostatickým nábojem. A matematickým modelováním pulzujícím sféry se dá i tímto způsobem dospět k tomu exaktnímu uzavřenému řešení pro podélné elektromagnetické vlny, které vykazují tyto unikátní, pozor, vykazují unikátní časoprostorové vlastnosti. Takže to potom najednou z toho, vážení posluchači, vychází prostě fascinující věc. Já jsem se těmi let věci zabýval několik let a už mě prostě moji studenti prostě Zdeňo, udělej už ten webinář o tom Teslovi, ty přece jako dostal jsi tam nějaké, jo, mám materiály právě, si řeknete Tesla. O Teslovi už všechno víme. Nevíme spoustu věcí, protože to, jak Nikolu Teslu, ať už v dokumentech nebo kdekoliv, a literatuře, která je dostupná, i v alternativní, mnohdy představují prostě i ti alternativní představitelé, tak tam prostě chybí určitá část, kterou samozřejmě oni k tomu neměli přístup, ale v Rusku vyšly díky bohu materiály, které tady byly dovoleny, oni dovolili zveřejnit, protože samozřejmě jinak by nevyšly, zveřejnili prostě ty výzkumy, které dělal Tesla s Pentagonem. Já budu mít o tom webinář, o těchto těch právě výzkumech, kde dochází právě k těmto zajímavým fascinujícím věcím, právě a posouvá se ten výzkum o tom, co skutečně Nikola Tesla věděl, tak se posouvá úplně na novou prostě fascinující úroveň. Takže to jsou potom věci, kdy najednou my začínáme chápat, že v tom elektromagnetismu je čas, o které jsme nevěděli, a ta právě souvisí s časovou energií, ta souvisí právě s principem života a s principem právě, když se díváme potom na ten elektrický vesmír, v kontextu právě toho dýchajícího elektrického vesmíru. Jo? Právě proto, když jsem tam reklamoval minulou, nebo jsem říkal o tom, že vlastně revoluce, nová revoluce od Einsteina a Kopernika. Jo? No protože to souvisí právě tady s touhletou, s tímhletím pulsujícím životem vesmíru. To souvisí právě i s tou mojí teorií živého slunce, toho elektromagnetického chronálního modelu slunce, o kterém jsem vytvořil prostě tu teorii. A to jsou potom se dostáváme k těmto obrovským zajímavým a fascinujícím věcem, kdy najednou my můžeme vidět, že ten vesmír je pulzující a je prostě, no je to prostě fascinující věc. Je to skutečně, když se na to podíváme samozřejmě i z pohledu té další, pohledu Čiževského, Věrnáckého, z pohledu dalších těch jednotlivých kosmistů. Ještě jsem tady samozřejmě nezmínil velmi důležitého Ciolkovského, protože Ciolkovský byl vlastně i na začátku tady k těchto těch věcí, které on vlastně dal spoustu impulzí právě o té kosmické expanzi, o zářivé energii vesmíru, kdy on jasným způsobem hovořil a měl prostě veliký odpor, prostě sám, jo, jakoby Ciolkovský, jo, kdy hovořil, že celý vesmír je naplněn věčným životem, že neexistuje žádná neprostupná hranice mezi živou a neživou hmotou, že veškerá hmota, včetně každého atomu, je ve své podstatě oduševněla a disponuje citem a nese v sobě nesmrtelnou duchovní podstatu, jo. To je, prosím vás, úplně fascinující pohled, úplně jiný pohled, než když se na to podíváme z pohledu té klasické prostě ezoteriky, té západní, která tyhle ty věci tímto způsobem vlastně vidí jiným způsobem, kdy my se mnohdy, tam je tam někdy problém toho, že vlastně v těch západních ezoterických kruzích se jakoby čeká na moment, jo, jakože teď přijde ten moment a teďka jako prostě dojde k tomu nějakému prostě osvícení nebo něčemu takovému, jo. A právě ten ruský kosmismus, vůbec ta celá filozofie v té ruské ezoterice ukazuje jasným způsobem, že teď a tady my se můžeme rozvíjet, my můžeme společně dýchat s vesmírem, my můžeme společně být naplňováni právě těmito věcmi už teď a my se můžeme duchovně rozvíjet, jo. A

0: Tam je to v tomhle tom kontextu, to by mohlo být zajímavé i v kontextu, řekněme, i jiných věcí, protože to skutečně má vliv na mnoho věcí. Takže já se teda poslechnu to, co říkal Jarda, abych neopakoval se a zamyslím se nad tím, jestli by se mohlo udělat něco
1: To
0: právě.
1: už je dávno, od té doby se o tom nikdo nezmiňuje, o CERNu. Prostě
0: Aha.
1: to
0: No dobře,
1: zapadlo
0: tak
1: a nic se neděje.
0: ono to totiž samozřejmě, tam je to několik věcí, které s tím souvisí. Už máme 50, já to nechci
1: Právě,
0: tahnout,
1: tak
0: protože
1: to
0: ještě musím říct.
1: nerozváděj, nerozváděj,
0: Ale
1: zkus se na to
0: jako
1: mrknout, když tak.
0: máš pravdu, že skutečně je s tím, souvisí s tím, v alternativě začalo se o tom mluvit v několika úrovních
1: A navíc
0: a
1: někdo
0: smyslu.
1: volá, ještě, myslím, že ještě znova
0: Takže
1: Martin. Tak já zkusím vzít ten telefon, protože pořád ještě nezodpovědná ta otázka, jo? Tak já ho vezmu, jo?
0: No
1: Ten
0: dobře,
1: CERN,
0: takže
1: ten si vem jako...
0: otázka.
1: Tak, hezký večer, ještě jednou Martin, že?
2: No ku podivu, jo, máš pravdu, moment, já si jenom zase vypnu zvuk na tom rádiu. Hele, to, co teďka říkal Zdeňa o tom, jak se manipulovalo a manipuluje při těch demonstracích a jiných akcích tady s těmito elektromagnetickými nebo čerzí, jakými psychotronickými technologiemi, které dokážou manipulovat dav tak, aby ti lidi byli v euforii. A tohle se skutečně používalo, používá a funguje to. Ale víte, co je zajímavé?
1: No.
2: Že na mě to nefunguje. Já jsem
1: Ty jsi
2: vždycky
1: furt
2: sledoval ten...
1: nasraný, ty jsi furt nasraný, jo?
2: Ne, ne, ne, ne, ne. Já jsem z toho měl prdel. Já když jsem viděl ten euforický debilismus okolo sebe, tak jsem prostě viděl, že ti lidi mají nějaký zvláštní druh psychologického rauše, který šel úplně mimo mě a na mě to skutečně nefungovalo.
1: Na mě
2: A
1: taky
2: vůbec
1: ne,
2: není
1: na
2: pravda,
1: mě
2: že já
1: taky
2: jsem
1: ne.
2: nějaký furt nasraný, já jsem naopak neustále objektivní. Počkej, na tebe to taky nefunguje.
1: Ne, na mě
2: Hele,
1: taky ne.
2: ty seš B minus.
1: Já jsem B minus, ano.
2: No, já jsem taky B minus.
1: No, tak to je ono,
2: Ale
1: skupina.
2: když jsem se chtěl zeptat, Zdeňa tady říkal těsně po tom mém telefonátu, že Čingis Chán byl Slován?
0: Ano.
2: Aha, no víte, jako já jsem fascinován tady těmito názory, protože jako já jsem čekal tady, když tady jako na že alternativa plná těch Slavianů, tak jsem říkal už dávno, já se jenom teda nemůžu dočkat, tak se rozvím, že Konfucius byl taky Slován, že to nebyl Číňan, že Ježíš Kristus nebyl Aramejec ani Žid, že to byl taky zaručeně Slován. Takže teda Čingis Chán a Mongolové byli Slovani. No já právě teďka na obrazovce vidím, že Zdeňa
0: Promiň,
2: Zikla je...
0: ne. Ne, prosím tě, omlouvám se, Martine, víš co, ty si to teďka zdekonstruoval velice silně a to já ti musím teď oponovat. Zastavím tě. Tady je důležitá věc. Čingis Chán skutečně měl slovanské rysy. Podívej se na těch mojich pět dílů, já to tam ukazuju, já tam některé věci vysvětluju. Já můžu prostě, o tom bych mohl podrobně dát i veškeré informace, kde jsou tyhle ty věci popsané skutečně a i co se týče vlastně v těch starých encyklopediích, jo, jak ten Čingis Khan vypadal, jo. A to, co se týče Tartárie, tak Tartárie samozřejmě, že tam nebyly jenom Slované. Tam bylo samozřejmě spoustu různých typů národů, ano, to je pravda, jo. Akorát je velice zajímavé, že skutečně v tomhletom ohledu Čingis Khan, ano, byl slovanského vzezření a když se dokonce, jo, takže, a co se týče vlastně potom jakoby mongolidního vzezření jako takového, tak to už jsou prostě ty jednotlivé národy, které potom nějakým způsobem tam byly zasídleny, tak to je druhá věc, ale na to je skutečně odborná vědecká, jsou na to odborné vědecké studie, jo, takže tohle to fakt to není jako tak, jako že jsem si to
1: A
0: někde,
1: tak
0: prostě, že to je
1: dobře.
0: nesmysl,
1: Já
0: jo.
1: nás
0: Já
1: tlačí
0: jenom
1: čas, nás
0: rozumím
1: tlačí
0: tomu,
1: čas.
0: já rozumím tomu, že jsou samozřejmě různé nesmysly, tak jak říkáš, vytvářeny a oni jsou to záměrně vytvářeny i o té Tartárii, různé věci, aby to prostě vypadalo směšně a prostě jako, že to říkají nějací hlupáci, jo. Ale v tomhletom oboru, v téhleté věci, co se týče skutečně jako Čingis Chana, jestli chceš, napiš mi e-mail, já ti dám podrobné informace, podrobné zdroje, kde ti tyhle ty věci vysvětlím,
1: Tak
0: protože
1: to je
0: tady už na to
1: lepší.
0: nemáme čas.
1: Přesně, tak nás
0: Jo?
1: tlačí tady čas. Jo, teda
2: No dobře, dobře, dobře. Takže
1: Martine.
2: to je teda Čingis Khan byl nějaká výjimka mezi něma, která se dostala k moci a byl to geneticky Slován, který teda vládnul Mongolům.
1: A
0: Nebo
1: no tak
0: ne, to
1: budiš.
0: ne,
1: Já bych to už nerozvíjel, protože teď na to fakt není čas. Martine,

0: Děkuji moc. Teď no, my tu máme ještě pár věcí, které musíme sdělit a
1: už jsme neměli čas. Pokračujte ještě raz, připínám, čau.
0: Čau, ahoj, ahoj. Tak, Zděndo.
2: Může se Martin podívat na, na tu Tartary těch pět dílů, co tam mám na svobodném vysílači. Tam částečně, tam dokonce ukazují, jak ten Čingis Khan vypadal. Dobře. Jo, v těch kronikách.
0: Dobře, tak. Dobře, já si myslím, že to není zase až tak důležité.
2: Dobrý, tak pojďme, tak pojďme k tomu, co je třeba udělat.
0: Tak, co je třeba udělat. Co je třeba udělat, je dát tam ten tvůj...
2: Tu jedničku,
0: ne? Tu nulu vlastně. Tak,
2: nebo nulu, tak.
0: Tak, a tadyhle to, a to musíš vysvětlit, protože tam je to velmi...
2: Tak,
0: velmi...
2: A já to vysvětlím jenom posluchačům, prosím vás, já tady na začátek řeknu, jo, já jsem to nechtěl nějakým způsobem nějak hodně, jakoby o tom mluvit, ale aby zase někdo řekl, no, Sikora to je frajer, zase to frajeři, no, jako říkám to z toho důvodu, protože já mám kontrakt podepsanou z Gaia TV ohledně toho, že jsem pozvaný na konferenci od 1. a 2. srpna, která bude probíhat v Denveru, kde budu jako jeden ze mluvčí, kde budu mluvit. A ta konference se jmenuje The Evidence is Outlawing the Narrative, ale ta moje přednáška, kterou já jsem tam pozvaný, byl jsem pozvaný a budu mluvit na téma...
0: Přelož to přesně, prosím tě, přelož to, co to je česky.
2: No, to se mi těžko překládá, jo. V podstatě jde o to, že se tam hovoří o tajných historiích, o civilizacích, které jsou velice vyspělé, jo, a které jsou velice vyspělé. No a každopádně to moje přednáška bude na téma časová energie jako životní síla, jo, a budu právě na toto téma na této konferenci Ancient Civilization hovořit. A já jsem chtěl samozřejmě, vy, kteří byste třeba chtěli tam přijet, můžete, na stránkách Gaia TV tam to je, anebo vy, kteří byste se chtěli mě poslechnout ze záznamu, tak to už není dotaz na mě, ale zeptejte se tedy Jarda Chvátala, jestli je to možné, protože on vlastně jako tam dělá ty různé překlady těch různých lidí, co jsou v Gaia TV, těch prezentérů, to překládá se to z titulky, takže zeptejte se ho, jestli to je možné, protože nevím, jo, v rámci toho vašeho předplatného, jestli to tam skutečně můžete si mě poslechnout nebo ne. Každopádně chtěl jsem tady poděkovat Jardovi Chvátalovi, protože jak jsem se dostal na tu konferenci, no on mě dal telefonu na majitele Gaia TV, což je pan Jirka Ryšavý, což je Čech. A já, když jsem s ním mluvil, tak jsme si povídali, měli jsme několik telefonátů, byly to hodiny povídání, kdy jsme diskutovali o různých tématech. No on zjistil, že nejsem zase takový blbý, že jsem celkem... že to mám v hlavě uspořádané, že neříkám žádné nesmysly, no tak mě tedy pozval na tuto konferenci, abych společně s lidmi jako Greg Braden, který tam bude, a spolu s dalšími známými lidmi, kteří mají samozřejmě, jsou známí na Gaia TV a mají tam, samozřejmě jsou to erudovaní lidé, tak je pro mě velká čest, že tam jsem tam pozvaný a že tam budu moct tedy vystupovat. Takže to jsem chtěl vám oznámit, kdybyste chtěli, tak máte možnost se teda i online třeba na to podívat, je tam předplatné, tam si to můžete zajistit. Tak tohle to jsem chtěl říct jakoby na závěr. A ještě, jestli tě můžu, Pavlíku, poprosit, ty máš tam někde ty moje, ty webináře, nebo nemáš to tam někde?
0: Mám.
2: Jestli tě můžu poprosit.
0: Mám to někde.
2: Mám taky... na to 2 minuty, já to rychle sfouknu.
0: Já se taky potřebuju.
2: Řeknu něco.
0: Já ještě taky potřebuju pozvat. Ale zkusím to takhle udělat, takhle rychlosti. Já tam takhle na tom uluf, já to tam budu postupně strkat, takto.
2: Jo. Tak, ne, to je, to ne, to je, to není ono, jestli tam máš jiný.
0: No tak to je to, co si minule posílal.
2: A tak to slunce, tam je no tady tohle, jo. Tak, tady jsem chtěl říct, že mám webinář právě 8 dílů, kde budu hovořit, nejenom budu hovořit právě na téma živého vesmíru, elektromagnetismu, elektrického vesmíru a budu tam tyhle ty věci rozebírat, takže a budu o tom hovořit skutečně jako velké revoluci, protože si myslím, že i částečně jsem vám dneska představil, že ty jednotlivé vlny elektromagnetismu jako živé časové energie, které byly nějakým způsobem objeveny a s kterými se pracuje v rámci kontextu éteru, Tak a druhá věc, mám čtyřdílný díl právě o tajné atomy slunce. Tak to jsem vás chtěl pozvat, to je taky velice zajímavá věc, protože tam právě rozebírám tyhle ty věci dopodrobná, že slunce je živá entita, ale rozebírám to z pohledu právě fyziky. Jo? Takže to jsem chtěl říct, astrofyziky. A takže to jsem to vás na to jsem chtěl také pozvat na ten webinář na mých stránkách mistremundi.cz. A ještě, co jsem chtěl říct, ještě jsem chtěl možná říct něco, teď jsem to zapomněl asi. No asi to je všechno. Jo, co bude příště? Příště bude, prosím vás, věc, budu navazovat právě částečně na to, co budu říkat o tom slunci v dalších dílech. Budu částečně, jo, ono to souvisí s tím, že chci hovořit na téma holografické krve. Takže se právě z pohledu astronomie, astrofyziky a živoucího vesmíru se přesuneme příště, protože to je všeho míru, takže budeme mít různé témata a budu mluvit právě o tajemství holografické krve, což je velmi zajímavé téma, takže jsem vás chtěl na to pozvat.
0: A nezapomeň na ten CERN probrat, tam by to bylo tak.
2: Jo, a ten CERN, já si to tu napíšu. Napíš si to tu.
0: Tak a já mezi tím...
2: CERN...
0: Ano. A já mezi tím vás pozvu zase na palouček, tady vám hodím takovou upoutávku. Ano, 11.7., což je teď v sobotu, a už můžete samozřejmě od pátku, hravé sportovní odpoledne s večerní stopovačkou, prostě taková malá polučovská olympiáda, spartakiáda. Ano, pro zájemce večerní povídání s Miluškou, pokračování v tématu dekrety prezidenta republiky. Takže to bude nacpanej den, můžeme si tam zase zasportovat, zablbnout. Ano, jsou tam takové věci připravené, jako třeba toto, třeba i stolní tenis tam máme tam stůl na stolní tenis. Kdo se na to chcete mrknout, určitě zase stránky www.mezipomlčkasvimi.cz a tam uvidíte, co tam vše bude. Velmi doporučuju, loni to bylo, fakt jsme se pobavili, bylo to fakt perfektní. Zasportovali, zablbli a výborný prostě. Ano, přihlašte se tady, chystám se přijet. Klikněte na to a přihlašte se, je to fakt dobrý. Teď se můžete kouknout ještě, když jsme tady zkoušeli ten stolní tenis, tady se Sojkou jsme tady blbli, hráli jsme stolní tenis, vidíte, jak to neumíme krásně, ale ono to jde trochu, natáčili nás. Takže asi toto je to i pro vás připravený. Takže děkuji, jestli ještě něco teda si říkal, že máš, nebo už nemáš, je to všechno, skončíme to.
2: Víš co, už se nemůžu vzpomenout.
0: Dobře, to tě zaskočilo, je tady to mý sportování. No, to se nedivím teda, no. Dobře, tak jo, vážení, já se s vámi loučím a moje vysílání tento týden už je to poslední, zítra nebude nic ode mě, ale to neznamená, že nebudou jiné pořady. A já vás teď pozývám na další pořad, který bude ze studia Midgard. Už je připravený, já mu to předám a jen do tobě moc děkuji. Bylo to zajímavé, říkám, ty se připrav na příště, případně toho Serna, to je opravdu velmi zajímavé. To by hodně lidí zajímalo. A teče? Děkuji moc.
2: Jo, díky a Martine, napiš mi maila, já ti ty věci pošlu. Ono to samozřejmě, já už s tím tady mám zkušenost na rádiu, já vždycky něco řeknu, než to vysvětlím. A pro některé to je skutečně taková volovina, že tomu nemůžu ani uvěřit, jo. No, ale potom, když to vysvětlí, tak se ukáže, že to zase taková volovina není.
0: Nebyla.
2: Takže tak.
0: Dobře, tak jo, mějte se moc a moc díky. Krásně. Ahoj, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.

Absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné?

Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgard. Vítejte na Midgard. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty.

Tak já vás všechny zdravím a vítám vás pochopitelně u toho dnešního pořadu. A teď ale úplně vlastně nevím, jestli mám taky ve vysílání svého hosta Míšu. Míšu, já tě zdravím, vítám tě, ahoj. A tady máme problém. Míšu máme někde kdesi. Nemůžeme jí přihlásit. Ajajaj. Haló, Míšo. Haló, slyšíme se? Míšo. Haló. Co se stalo? Kde pak tě mám? Haló, Míšo. Haló. Míšu vůbec nemám. Míša se mi vůbec nehlásí. Míšo, slyšíme se? Rozkus to. Míšo, haló. Haló. Vůbec toho nejsem moudrej. Haló, Míšo. Slyšíme se. Můžu tady nastavit zařízení. Vejsmetr. No to jsem blázen. Haló, Míšo, slyšíme se? Haló, Míšo. Mikrofon. Vojsmetr. Míšo, haló, slyšíme se? Haló. Mikrofon. Reproduktor je jiný. Zde musíme trošku jiný put. To by mělo fungovat teďko. Míšo, haló. Já nic neslyším, říká Míša. Haló. Míšo.

0: show. Míšo, slyšíme se? Míšo. Omlouvám se chviličku, já musím vyladit Míšu. Míšo, slyšíme se, haló. Míšo, slyšíme se? Haló. Haló, haló, Míšo, slyšíme se? Já do toho vlítla. Stavování.
1: Slyšíš mě?
0: Já tě slyším. Míšo, haló, haló. Vydrž, já to tady musím nastavit.
2: Se pak mě podívat.
0: Já tě slyším.
1: Slyšíš mě?
0: Já tě slyším.
1: Ne, ani tyhle nefungují. Podle mě je co s tím čudlem tadyhle.
0: Já tě slyším, Míšo, haló.
1: Slyšíš mě?
0: Haló, haló, slyším tě, slyším tě.
1: No to je konec.
0: Haló, haló, haló, já tě slyším. Míšo, haló. Míšo, haló. Haló, Míšo, haló, haló, haló. Není. Haló, Míšo. Míšo, haló, slyšíme se. Míšo, slyšíme se. Haló, haló, slyšíme se. Haló, haló, Míšo. Haló, Míšo. Haló, Míšo, slyšíme se. Haló, haló, Míšo. Haló, haló, Míšo, slyšíme se. Haló. Míšo, haló. Haló, Míšo. Míšo, haló. Haló, haló, Míšo. Míšo, haló. Haló, haló, slyšíme se? Já tě slyším. Když mluvíš, já tě slyším. Haló, Míšo. Haló. Míšo, haló. Je to moc nemáme. Míšo, haló. Haló, haló. Startuje počítač, tak to je. Haló, haló. Haló, haló, co se stalo, proč se nám to tady rozvrtalo? Tak upřímně, Míša restartuje počítač, takže my můžeme zatím se vrhnout na asi záležitosti obecné. Zkusíme, jestli to tam... Tak, chat, jdeme na chat. To nám napsala Boženka Blanka, jestli nám tady napsala nějaké novinky, které bychom si dneska měli přečíst 7. července. Je to píše Pavel. A já bych ti nestačil, ale ty chceš, Míšu. Přes co jedeš? Zruš to a spojte se znovu. Říká Pavel. No, tak to už jsme udělali. Ale Míše teď restartuje, Pavle. Tak ukážeme a uvidíme, zdali a co jak půjde. Tak. Věci. Moldavský předseda, pane, jo, tady toho.

0: Míša volá. Halo, halo, Míšo, slyšíme se? Míšo, halo. Halo, halo, halo, Míšo. Míšo, halo. Aux input. Míšo, halo, slyšíme se? Míšo. Tak přátelé, to nevidím. Mohlo být.
1: Halo?
0: No já tě slyším, Míšo. Halo, halo. Halo, Míšo. Halo, ty jedna Míšo naše. Já tě slyším. Míšo, Míšo, halo, slyšíme se? Halo, halo. Míšo, halo, slyšíme se? Míšo, halo, slyšíme se? Míšo, slyšíme se? Míšo, slyšíme se? Už tě zkouším fakt jako všechny verze. Míšo, halo, slyšíme se? Míšo, slyšíme se? Halo. Míšo, halo, slyšíme se? Ne, to je... Musím puto, tohle to. Míšo, halo, slyšíme se? Míšo, slyšíme se? To asi dneska nedáme. Míšo, halo, slyšíme se? Halo, Míšo, slyšíme se? Halo, halo, slyšíme se, Míšo? Míšo, slyšíme se? To jak nezrestartujeme, tak... Halo, Míšo? Míšo, halo? Míšo, slyšíme se? Halo, halo, slyšíme se? Ne, ani jedno nastavení neexistuje. Míšo, promluv, prosím tě, mluv. Haló, Míšo. Haló.
1: Haló.
0: No já tě slyším, ale Míšo, haló. Ty mě neslyšíš. Jak to, že mě neslyšíš? Haló, Míšo, slyšíme se? Haló, haló. Mizelo. Tak já musím muset Pavla poprosit, aby jsem skočil přes... Přes... já budu muset restartovat mašinu. Bože můj, to je teda sama. Martin volá. To je těžký. Martine, Martine, my ti voláme. Martina, já Míšu slyším, ale ona neslyší mě, že? Aha, promiň, tak dobrý, tak já jí zavolám. Čau. Tak, Míša se nám tady schodila. Halo, halo, Míšo. Haló, haló. To je nepříjemný, už takových 20 minut tady dáváme dohromady.
1: Haló.
0: Míšo, já tě slyším.
1: Bože, tak já nevím.
0: Haló.
1: Tak mi dneska není souzeno.
0: No, my tě slyšíme, ale ty nás neslyšíš. Počkej, já ti zavolám, holka jedna. Co tě tady najdu? Míša. Míša. Míša. Tak kde pak ji máme? Tak. Spojení.
1: No, čau.
0: My tě slyšíme, ale ty mě neslyšíš.
1: Já slyším vyzvánění a tím to končí jako. Takže jako už jsem vyndala i druhý sluchátka, tak jediný, co prostě mě napadá, že by musela být jakoby špatná ta zdířka v tom počítači, ale nic to nehlásí, chtělo to nějaký povolení, tak jsem všechny povolení povolila a stejně to prostě nejde, tak já nevím.
0: Ale jako slyšet tě slyšíme, ale ty neslyšíš mě. Nemáš,
1: ne,
0: prosím tě,
1: ne.
0: Vyplý, nemáš něco tam vyplýho na sluchátka?
1: To mám všechno povolený, prosím tě, já už jsem vzala i druhý sluchátka.
0: Jaký mechanický vypínač tam nemáš?
1: Mechanický vypínač tady byl, s tím jsme s Tomíkem jako zapínali, vypínali na všechny strany. No, můžeme to zkusit ještě jednou, ale ty, jako už jsem z toho tady zoufala.
0: Tak hele, já zrestartuju počítač.
1: No.
0: Asi mě se to tady nepřenastavilo, něco blbě. Zrestartuju počítač a za chvilku jsme zpátky. Jo? Tak vydržte, přátelé, za chvilku jsme zpátky. Já kvůli Míše to udělám, aby jsme ji mohli slyšet. Děti tady musím tak vypnout. A za chviličku jsme tady zpátky.
2: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
3: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
4: Zlikvidovaný hutě, takhle byly zlikvidovaný, nebo snaha je, aby byly zlikvidovaný elektrárny, prostě všechno ten průmysl. A já mám ještě pořád pocit, protože žije poslední generace těch lidí, kteří ještě třeba uměli ty elektrárny stavět, je jim 70, 75, ale mají to v srdci.

nahlédnout za oponu. Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás

Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty.

Slyšíme nebo neslyšíme tu Míšu? Haló, haló? Haló? Haló, Míšo? Míšo? Můžeš něco říct, prosím tě, do sluchátek? To je úplně rozhod. Haló, slyšíme se? Můžeš něco říct do sluchátek? Já neslyším teď vůbec. Můžeš mluvit do sluchátek? No mluv, prosím tě. Starostu. O bože. Tak. Zkusíme jednou nastavit a pak hold to budeme muset zaujmout postoj. Tak. Produktor.

0: Míšo, můžeš promluvit?
1: Ano, já mluvím, já neustále mluvím, já něco pořád.
0: My už je teďko
1: Slyšíš
0: slyšíme.
1: mě?
0: Teď už je
1: No, ale
0: slyšíme.
1: já tě slyším jenom z mobilu. Já tě neslyším ve sluchátkách. Mám všechno nastavené, všechno povolené. Sluchátka jsem si vzala i druhý. A ani v těch
0: A
1: druhých sluchátkách tě
0: teď mě
1: neslyším.
0: slyšíš?
1: Ne,
0: Teď mě
1: ve
0: slyšíš?
1: sluchátkách ne. Ne.
0: Tak ještě budeme tady muset ladit. To projdeme tady. Pět, nevím proč. Na mikrofonu. A dva.
1: Neslyším. Slyším tě jenom z mobilu.
0: A teď?
1: Taky ne. Taky ne. Neslyším. Ty, to je strašný.
0: A teď? Teďko mě
1: Taky ne.
0: slyšíš?
1: Ne, jenom z mobilu. Neslyším tě ve sluchátkách.

0: Mikrofon neslyšíš.
1: Ne, neslyším. Já už
0: Teď
1: fakt nevím.
0: neslyšíš? Halo,
1: Ne,
0: halo?
1: neslyším. Ne, jenom z mobilu tě slyším.
0: Tak prosím tě, ladíme dál, jo? Teďko
1: Taky
0: mě
1: ne.
0: slyšíš?
1: Ne, neslyším.
0: Neslyšíš. Teď
1: To
0: mě
1: není
0: slyšíš?
1: normální.
0: Teď mě
1: Ne,
0: slyšíš?
1: neslyším. Neslyším,
0: Teď mě
1: neslyším,
0: slyšíš?
1: neslyším.
0: Halo, halo?
1: Ne, neslyším.
0: To úplně rozpadlo.
1: To je úplně mrtvý normálně.
0: Halo, halo, slyšíme se?
1: Ne, neslyším tě.
0: Neslyšíš mě?
1: Neslyším.
0: Teď mě slyšíš? Halo, halo?
1: Neslyším. Ne.
0: Neslyšíš? Ty mě budeš slyšet.
1: Já bych tě ráda
0: Halo,
1: slyšela.
0: halo, teď mě slyšíš?
1: Ne, neslyším. Teď v tom cvaklo. Petře, musíš nastavit
0: A halo,
1: něco.
0: halo, teď mě slyšíš?
1: Neslyším.
0: Halo, halo, teď mě slyšíš?
1: Neslyším. Ano,
0: No.
1: ano. Ne. Tak počkej, zkusíme tyhle. Zkusíme tyhle. No já vím. No.
0: Po půl hodiny
1: Je to
0: ladíme.
1: tenhle drát? Tak. Slyšíš mě?
0: No, já tě
1: Ne.
0: slyším pořád.
1: Ne, tak to není ve sluchátkách. Sluchátka jsme vyzkoušeli troje. Ve sluchátkách.
0: No
1: Ne,
0: ta
1: jako nejde to ve sluchátkách. Já nevím, v čem tom, že? Sluchátka už jsme
0: zdiška si
1: vzali
0: říkala,
1: troje.
0: zkusím tam zašmedlat
1: Cože?
0: tou zdířkou, jestli bys mohla zkusit zašťouchat.
1: Já zašťourám zvířkou, já
0: Zašťorchat
1: zašťourám.
0: tou zdířkou, víš? Halo, halo, zašťorchat zdířkou.
1: Vším, co bylo normálně.
0: No, copak?
1: Udělá.
0: Halo, halo, halo, halo.
1: Ne, ne.
0: Tak půl hodiny to ladíme, ještě jsme to neneto, tak to je prostě.
1: Ne, nejde to.
0: Já, počkej, uděláme to tak. Jestli máme Pavla napřímo.
1: Cože, nechtějí reproduktory?
0: No. Nemáš to tam ty někde
1: No a co s
0: potlačený?
1: těma reproduktory? Prostorový. Slyšíš mě?
0: No, já tě slyším pořád, no. Já tě slyším
1: No
0: pořád.
1: mám všechno na maximum. Sluchátka.
0: No, a když si
1: Ale já
0: klikneš.
1: tebe jenom z mobilu.
0: To jo, ale musíš si teďko kliknout. Máš tam Martina? Na Teamsech?
1: Mám tady Martina.
0: Tak prosím tě, Martin, ať klikne na
1: No.
0: Teamsech, na nastavení. Tam jsou ty tři tečky. Tam je nastavení, další možnosti. Tak dá nastavení a sjede dolů, tam je zařízení.
1: Počkej. Počkej, tady žádný tři tečky nejsou, jako
0: Ale
1: já se tady
0: jsou.
1: snažím.
0: No,
1: Co?
0: nahoře jsou tři
1: No, je to
0: tečky.
1: je zbalit panel.
0: Tady nahoře jsou tři tečky.
1: Jo, no.
0: No, kliknout na ty tři
1: Tak.
0: tečky.
1: Jo. A teďka
0: Nastavení.
1: nastavení, no.
0: Tak, v nastavení máme, jedeme dolů, je tam zařízení.
1: Ano.
0: Tak,
1: Mám.
0: co klikni
1: Mikrofon
0: na to?
1: zapnuto.
0: Mikrofon nech, ten je v pořádku.
1: Reproduktor.
0: A reproduktory jsou co? No, co tam máš jako reproduktory?
1: Realtek HD Audio. Teďka mě to já nevím, to víš, to jako.
0: No, tak.
1: HD, Realtek HD Audio 2 and Output, reproduktory Realtek a E. Všechno zkouším a nic z toho ani se nehne.
0: Tak tam nefunguje, jo. Halo, halo, halo, halo, halo, halo,
1: Ne.
0: halo, halo, halo, halo, halo,
1: Nefunguje ani jedno, když zapnu. Tak nefunguje ani jedno. To byla nějaká určitě zasraná aktualizace a tím se to posralo.
0: Jsme ve vysílání, jo, tak pozor. Pořád jsme ve vysílání.
1: Ano. Je 9:30. Přátelé, tohle, ještě mi dojde mobil za chvíli,
0: No tak jak to uděláme?
1: protože
0: Tak,
1: nevím.
0: tak to asi neuděláme.
1: Si přes mo já, když mi zavoláš, já tobě, to je
0: Vaše
1: jedno,
0: se to rozsejpá, jakoby
1: přes co ti
0: to.
1: zavolám, přes WhatsApp nebo. Protože všechno je nastavený, že je otevřený.
0: Je sice hezký, ale jako... Ještě požádám Pavla, jestli Pavel je, že
1: To
0: by
1: nechal
0: skočil
1: snad.
0: přes TeamViewera. Pavle, Pavle? Máme Pavla, živý ho. Aby se Pavel podíval, jako buď budu vysílat, nebo budeme seřizovat, tak... Jak to, Míšo, rozhodne dneska?
1: Ne, tam je problém, že přes mobil, že jo? Já nejedu a já tě slyším přes mobil.
0: Tak si dej
1: Já
0: mobil
1: nevím,
0: na
1: jak ty slyšíš
0: nabíječku a
1: mě.
0: budeš mě slyšet přes mobil, jo? Pojď se zúčastníš tímto způsobem, protože my tě slyšíme ve vysílání.
1: Asi jo, teda no. Asi to dnes to. Se teda potom nějakým způsobem my dva jako mimo vysílání nastavit, protože doteďka to fungovalo. Normálně to fungovalo. Jo, jako nevím, proč by to
0: No, tak prosím
1: nefungovalo.
0: tě, telefon si dej, ať se ti nevybije. Tak, já tady zatím...
1: To mám. 10.
0: Tak bohužel neuslyšíš, já to budu trochu komentovat, neuslyšíš Fica, jo. Tak, pojďme se teda pustit. Míšo,
1: Dobrá, já si ho představím.
0: pojď se přivítat, prosím tě, teda
1: Ano?
0: je virtuálně, jako kdybys tu byla s námi.
1: Ano, já se s vámi vítám virtuálně, jako bych tu byla s vámi. Už asi vlastně dneska vůbec nevím. Já mám pocit, že jsem vymazaná. Ne, bylo to, je to nějaké náročné, ale všechno nastavení funguje, všechno hlásí, že jede a nikde nic neslyším.
0: No, tak to už jsme slyšeli, to víme, takže
1: Tak,
0: rozpadlo se nám
1: přátelé,
0: to. Tak, vítám tě
1: provizorní
0: ve
1: řešení.
0: vysílání, jo, Míšo?
1: Ano.
0: Tak, to jaký jsi měla
1: Já
0: týden?
1: tebe taky patřím.
0: Jaký jsi měla týden, jenom tak rychle?
1: Docela dost náročné, takové hodně. Hodně emotivní, hodně pracovní, hodně všechno na minuty stíhat, prostě úplně zhruba tak s tím 2-3 hodiny denně, takže fakt jako takový hodně náročný týden. Skoro bych řekla, rozpadly asi tak jako to naše vysílání. Tak asi bych to
0: No,
1: shrnula.
0: tak Pavla,
1: Už si
0: Pavla
1: úplně
0: pustíme.
1: nepamatuju, který dny jsem co dělala, protože toho bylo moc.
0: Pavla pustíme na
1: Pustíme?
0: TeamViewera. Je tady ještě Pavel
1: No.
0: hlásí, že by chtěl na TeamViewer. Zase vylepšení, to prostě je zase u něj
1: A
0: furt
1: když bude chtít potom ke mně, tak mi taky myslí.
0: upgradeujou, k tobě asi se nedostane. Nemáš.
1: No, víš co, já ti prozradím takovou věc, jako přátelé, to se vám může stát taky. Dělají furt sami aktualizace a nám se teďka minulý týden v kanceláři podařilo, že nám aktualizace způsobila temně černou obrazovku na počítači. Půl dne naprostýho prostě duševního úplně odvaření. Protože ajťák na cestě do Gruzie a já jsem se snažila to rozchodit. Hodně špatný, jako, hodně špatný a myslím si, že tohle všechno dělají ty aktualizace. Nevím, co tím úplně sledujou, co všechno úplně stahujou, nestahujou, ale je to fakt špatné.
0: Je to ještě
1: Hlavně
0: horší, než
1: ani
0: jsme
1: ten
0: si
1: ajťák se s
0: mysleli.
1: tím potvíš.
0: Tak,
1: Je to
0: Pavlovi
1: ještě
0: jsem
1: lepší,
0: poslal
1: no.
0: koordináty. Tak uvidíme. Já se zatím tady budu věnovat tomu, co nám poslala Božena Blanka. Ty to uslyšíš
1: Ano.
0: pochopitelně, ty to uslyšíš přes
1: Pochopitelně, ty to
0: telefon.
1: slyšíš přes
0: Akorát, že mě tam
1: telefon.
0: nesmíš pouštět, aby to tam bylo slyšet dvakrát.
1: Tak já to dám na potichu.
0: 7.
1: Já to
0: července.
1: nějak udělám.
0: Tak. Už jsi to zkrotila? Ideální by bylo...
2: Už jsem to dala úplně na potichu, no.
0: Tak, už tady lovím. Máme tady spoustu informací zajímavých. Pojďme na ně. Přehled krátkých agenturních zpráv od Boženy Blanky. Medvěděv prohlásil při komentování včerejšího 250. výročí Ameriky, že svět chápe, že USA nemají právo rozhodovat za ostatní. Trump plánuje kontaktovat Putina. A po setkání se... Pavel mi tady bude...
2: Hlavně, že ti nesebral Míšu.

0: Você ainda está na. E abre o papo.
1: Vítám nás skočí tým si místo toho. To by mě zajímalo. Takže nenaskočej. Tak s tím nic neuděláme. Hele, no, tam ale na chvilku něco naskočilo jako to. Jako Skype. To možný. Tak já zatím budu číst něco. Venku asi přijde bouřka, člověče. My jsme v kempu, se Liškou jsme dorazili už.
0: No, když to, ono se tam blýská, takže to jde tam moc tím vaším směrem z jihu. Já jsem to viděla.
1: Z jihu? Z jiha? Takže
0: Zaha,
1: z jiha? No.

0: inteligenci a bezpečnost Claude Monique. Možná to bylo vnímáno na Ukrajině jako provokace, řekl bývalý zpravodajský důstojník, který ale zvažuje i další verze útoku. Konkrétně nevylučuje vypořádání se s konkurentem. To by to tady Pavel pustil, čověče. Nicméně v ukrajinské komunitě na Azurovém pobřeží, jak píše deník, stále více lidí se přiklání k verzi, že to souvisí s činností podvodných call center jeho syna Artura Jermolajeva, který byl loni zadržen na Kypru na žádost Interpolu. Konkrétně se dělají paralely s únosem a vraždou Igora Komarova na Bali, který se zabýval podvodnými call centry v Dněpru. Teror v Monaku. Vyšetřovatelé se přiklání k verzi o účasti SBU, uvádí list Figaro. Podle několika zdrojů, s nimiž se podařilo novinářům Le Figaro spojit, mají vyšetřovatelé podezření, že za tímto zločinem stojí ukrajinská SBU, píše deník. Připomíná, že Jermolajev se vzdal ukrajinského občanství a podléhal osobním sankcím ze strany prezidenta Zelenského. Podle našich informací útok spíše připomíná varování než záměrný pokus o vraždu, tvrdí noviny. Vyšetřování zjistilo místo pobytu Ukrajinky podezírané z pokusu o atentát na podnikatele Jermolajeva v Monaku. Nachází se v jedné z evropských zemí, uvádí Le Figaro. Byl vydán zatykač a podezřelá bude zařazena na mezinárodní seznam hledaných osob Interpolu. Ženě je přibližně 30 let a žila v Německu. Během bombového útoku se maskovala jako muž. Podle vyšetřování sledovala rodinu a nechala tašku s výbušninami před vchodem do domu. Poté byla bomba odpálena na dálku. Ono to souvisí také ještě s tím, že je Zelenský vyšetřován kvůli korupci. No a mám takový pocit, že musí umřít lidi, kteří by mohli mluvit. Takže co si o tom, Míšo, myslíš ty?
1: No, to určitě stoprocentně, jako, protože on se začíná opravdu bát, když se to kolem ní stavuje. A jestliže tam žil v Monaku, tak určitě je, byl protirežimní. Určitě jako, jestli chtěl promluvit, no tak jako, víš co, je to obecně známý, že tam jako korupce, bože, proč se nad tím všichni pozastavují. Jo, já nevím. Tak jestli ho jako chtěl někoho vzít sebou, no, tak jako mu, jako, já nevím, on zemřel, nebo jenom ta jeho paní je nějak poškozená, nebo
0: tak důsledky se zatím úplně neznají. Tady nejde ani o to, umřel, neumřel, přežil, nepřežil. Jde o ty souvislosti, jo. Protože...
1: No jasně.
0: Jo, to je... chlapci se hodlají vypořádat.
1: Zelenský se dneska objímal asi před hodinou.
0: Kdo se objímal? Halo, halo?
1: No objímal se s Pepou.
0: Zelenský. No, jasně, tak jako to jsou vlastně zrádci, ne?
2: No jasně, oba dva se objímali úplně strašně moc, jako.
0: No, tak...
2: Takže...
0: Asi se mají rádi, řekl bych.
2: Stavuje smyčka kolem. Jo, určitě. Plácali se po remenu, já jsem to viděla. Ještě než jsme začali telefonovat na mobilu, tak jsem se na to dívala.
0: Tak už mám zase myšku. Pavel už asi... Pavel právě odešel. A ty mě slyšíš nebo neslyšíš?
2: Jsem Pavel právě odešel.
0: Slyšíš mě ve sluchadlách? Slyšíš mě jako ve sluchadlách? Halo, halo? Halo, slyšíš mě ve sluchadlách? Halo, halo, slyšíš mě ve sluchadlách?
2: Ne, neslyším, protože je nemám. Protože tě nemůžu mít ve sluchadlech. Protože já tě vůbec nemám.
0: No Pavel teďko...
2: Já tě tam nastrčím, počkej.
0: Pavel teďko tady...
2: My to vyndali.
0: Pavel čaroval, tak...
2: Teď to
0: Tak schválně.
2: Zkus to teďka.
0: No teďko tě slyším já dobře.
2: Ne. Ve sluchátkách tě neslyším.
0: Ty mě neslyšíš.

Trump plánuje kontaktovat Putina po setkání se Zeleným na summitu NATO, uvedla agentura Reuters. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 3342 osob, uvedl předseda Národního shromáždění republiky George Rodriguez. Nad hlavní mešitou v Tehránu se objevila vlajka s výzvou k pomstě, uvedl zpravodaj TAS. Éra lídrů na úrovni Thatcherové a de Gaulle v Evropě je minulostí, prohlásil Kosačev. Důkazů o válečných zločinech Kyjeva je již dostatek k tomu, aby byl zřízen tribunál podobný Nurnberskému, sdělil spisovatel Zachar Prilepin. Íránci od brzkých ranních hodin míří k trase pohřebního průvodu na památku zesnulého vůdce Islámské republiky Aliho Chomejního, uvedl korespondent TAS. Celá generace evropských politiků musí odejít do historie, než mohou noví lídři něco změnit, řekl místopředseda federálního shromáždění Konstantin Kosačev. Domě vůdce opoziční strany prosperující Arménie Gagika Tsarukjana probíhají prohlídky, oznámil tiskový mluvčí strany. Více než milion Iránců se zhromáždilo na tehránském náměstí Azady a čekalo na rakves těli Alího Chomejního a jeho příbuzných, uvedl korespondent TAS. Švédskému velvyslanci na ruském ministerstvu zahraničí budou připomenuty závazky Stockholmu podle Vídeňské úmluvy, uvedla Maria Zacharovová. Londýn vnímá ukrajinský konflikt jako pokus o odvetu za neuskutečený projekt z 19. století. Jehož cílem bylo způsobit Rusku strategickou porážku, uvedla Ruská federální bezpečnostní služba FSB. Britové budou nést odpovědnost za útok na muzeum obrany Sevastopolu a za další barbarské zločiny proti národům Ruska a Ukrajiny, uvedla ruská zahraniční rozvědka. Rozhovor mezi Putinem a Trumpem byl dobrou příležitostí k tomu, aby Putin osobně sdělil americkému vůdci postoj Ruska, uvedl Peskov. Na Sachalinu byly provedeny první testy dronu s člověkem na palubě, oznámil guvernér sachalinské oblasti. Dron na plně nabité baterie může zůstat ve vzduchu až 20 minut. Kyjev soustředil hlavní úsilí při útoku na poškození logistických článků civilní palivové a energetické infrastruktury Ruské federace, uvedlo ministerstvo obrany. Ruská armáda nejen zachovává, ale ještě zvýší intenzitu útoku na ukrajinský vojensko-průmyslový komplex, prohlásil Kartapov v rozhovoru pro TAS. Průzkumný letoun NATO létá nad pobaltskými zeměmi a v oblasti Finského zálivu, uvedl zdroj z leteckých dispečerských služeb Evropské unie. To Velká Británie řídí kyjevský režim během páchání teroristických útoků, prohlásila Maria Zacharovová. V Qingdao začala ruská a čínská cvičení námořní spolupráce 2026. Oznámili to velitelé. Cvičení z ruské a čínské strany. Kontraadmirál Sergej Sinko a kontraadmirál Qiu Wensheng. Ztráty ukrajinské armády v důsledku akcí ruských vojenských jednotek činily přibližně 1380 vojáků za den, uvedlo ruské ministerstvo obrany. Drony ukrajinské armády zaútočily na chladicí věž druhého bloku kurské jaderné elektrárny, oznámil Hinstein. Národní energetická síť Kuby opět selhala, oznámila kubánská elektroenergetická společnost. Tak, podmínka je málo. V Česku státní zastupitelství dosáhlo přezkoumání případu 69-letého ukrajinského podnikatele, který po zastavení kvůli nepřipoutanému pásu téměř půl hodiny urážel policistu a vyhrožoval mu. Incident se stal loňské léto v Tachově. Během kontroly se muž označoval za generálmajora ukrajinské armády a sliboval, že zařídí policistovo propuštění a poslání do vězení. Okresní soud nejprve trestní stíhání podmíněně zastavil a uložil obviněnému pouze zaplatit 30 000 korun na charitu. Žalobce však toto rozhodnutí napadl s tím, že trest neodpovídá chování muže a mohl by vyvolat dojem nerovného přístupu k obviněným. Případ byl vrácen k novému projednání. Spuštění služby Uber Eats v Česku se odkládá. Americká společnost pozastavila většinu evropské expanze své služby pro doručování.

0: jídel. V únoru Uber oznámil, že v letošním roce plánuje vrátit Uber Eats na český trh a spustit službu v dalších 6 evropských zemích, včetně Rakouska, Dánska, Finska, Norska, Řecka a Rumunska. Podle informací z médií se společnost nyní soustředí na dohodu kolem německé firmy Delivery Hero. Mluvčí Uberu včera Ivona Kruk uvedla, že společnost spuštění Uber Eats v zemi stále plánuje, ale start posouvá, aby lépe připravila potřebné provozní podmínky. V pražském Radotíně vytáhli z potoka ruční granát. Předmět našli lidé, kteří hledali poklady pomocí magnetu v okolí ulice pod Klapicí. Po oznámení na místo dorazilo několik policejních hlídek a policejní pyrotechnik. Ulice byla pro dopravu dočasně uzavřena a kolem místa nálezu byl stanoven bezpečnostní perimetr o poloměru 200 metrů. Pyrotechnik zjistil, že nalezeným předmětem byl ruční granát F1, zajistil jej a odvezl k odborné likvidaci. V Praze výrazně zpřísnili kontroly řek, vodních ploch, malých plavidel, přístavů a rybářů. Jen za poslední 2 týdny odhalili policejní razie 14 přestupků, převážně u lidí lovících ryby bez potřebných dokladů. Během jednoho z patrolování policisté také zachránili člověka, který byl pod vlivem drog a nedokázal se sám dostat z vody. No, jaká škoda. Tak to bylo hlavně z Prahy, že? Jak tak na to koukám? Co?
1: Ano.
0: Takže Míšo.
1: No.
0: My tě, jsi někde daleko, my tě neslyšíme moc. Slyšíme tě slabě.
1: Je to možný, ano. Já mám telefon na hlavě.
0: Telefon na hlavě? No to nevím.
1: No,
0: tak povídej.
1: No, nevím, už jak bych jako pak teď pomluvila lépe. To mám úplně blízko.
0: No dobrý, tak předtím to bylo slyšet víc, já už jsem tady předal. Dobrý.
1: No to je celou dramata. Ne, mně se líbí. Jak pýtají rybáře bez výzku. No dobře, tak je.
0: To je drsný, ne? Jako dneska.
1: Kdyby se lidi starali o to, kolik Ukrajinců.
0: Halo, halo, Míšo.
1: Co dneska? Ano.
0: Dobrý, už se slyšíme, no.
1: Jo, to je spojení, to je strašný.
0: Halo, Míšo.
1: Já tě slyším.
0: Tak dobrý, tak jestli...
1: Já tady lovím ve Vltavě.
0: Ve Vltavě lovíš lidi pod vlivem drog. Lovíš lidi pod vlivem drog.
1: No. Jo, lovím lidi pod vlivem drog. Ano, to jsi pochopil velmi správně. Ano. Tak
0: jo.
1: Tak
0: jo.
1: Ne, to je
0: drama. Víš, chtěl mají se poprosím, jo? Běž do ledničky. Je tam plechovka, podej mi ní a tamhle nahoře ten kelímek, já mám strašnou žížu. Ještě, že máme ty děti. Za to ne, tamto za to, tak. Nekruč s tím, jenom to odevři. Tak. Máme šikovné děti. Ne, tam je plechovka. Vidíš ji tam? Tak. Tady se tak oteplilo, čověče. To nemusíš, Linku, jenom to zavřít.
1: Tady se taky oteplilo hrozně. Ano.
0: Úplně přišel takovej ti, děkuji. Úplně ti přišel takovej ti jako tropický vzduch.
1: Vlna.
0: Vlna.
1: Taková vlna, když to se... Tady strašně pouká vítr, úplně se ohýbají stromy a ten vítr je tak teplý. Že si myslíš, že to pokud
0: nějaký fén.
1: No, nevím.
0: Zaplý
1: zase nějaký
0: fény.
1: To už nevím. To si mám o tom
0: počasí. My když jsme jeli, to pěkně fičelo. Z boku to foukalo, nebylo to příjemný teda. Musím říct. No a teďko se taky večer zvedl vítr. Asi nějaká buřina dorazí. Tak. Že tady máme republiku plnou nějakých vlastizrádců a kolaborantů, O tom ani potom, to tady říkáme stále. Tak poslouchej, co chce TOP 09, jo. TOP 09 navrhla zakotvit české členství v Evropské unii a v NATO do ústavy. Nepodporují to ale ani jejich senátoři. Co bys jim tak řekla?
1: To snad není pravda. No, asi bych je poslala někam středem. Jsou jako normální. Bože, kdo to tam navrhuje? Který magor? Jako?
0: Je to z i rozhlasu zpráva.
1: Děkuji. Tak já tady mám taky jednu donos, jeden donos vody. Děkuji.
0: Dones vodu.
1: Ale až ty taky bychom si třeba mohli dát do výstavy, že se usmíříme ze Sudetenlandsmannschaften a já nevím.
0: To bude následovat.
1: A můžeme obnovit šlechtické rody a vrátit ty majetek. A co bychom tam ještě mohli dát? No, že budeme platit jenom bankovníma kartama. No já nevím. No. Děláme z toho trhací kalendář? No, to by se jim líbilo. Papočku, no. A nemusí na to být náhodou nějaký referendum na změnitý ústavy?
0: Ty bys chtěla referendum?
1: Něco takový. Ne, já nevím, já se jenom ptám, jako, no, protože Slováci teď měli o víkendu nějaký bláznivý referendum a je neplatný, že jo, protože tam přišlo asi 16% lidí, jo, takže.
0: No. Teď si představ, to ale rozumíš, my se nalezáme v situaci, kdy v Ankaře je, to víš jako, že se skvoter z Hradčanská 1 dostal na tu večeři?
1: No, tak jako oni ho to požádali, že jo, aby dostal pozvánku.
0: No ne, on ho pozval ho. On ho pozval ten turecký prezident.
1: To Erdogan. Ale je otázkou, jestli náhodou Hrad nepožádal Erdogana, aby tu pozvánku.
0: No tak určitě to bylo jako řešení nějaký, že jo?
1: No.
0: Aby se tam dostal, tak jako. To bylo evidentní, že to přes někoho navlíkne.
1: Tak teď tam sedí oba.
0: No, tak Babiš má to místo prestižnější, že jo? No, takže on tam sice bude, takže dostane krmy, nebude ohladu, nebude muset si koupit za svý, ale nebude moc pořád jednat, že jo, za nás. Je dobře. No, my jsme si tady...
1: No, já doufám, že tam jako... Ale on to nemůže podepsat, veď? Nic nemůže podepsat.
0: No ne, tak on nemá mandát, že jo? Vedoucí delegace
1: může
0: je...
1: Může žvanit, může tam... Jo, bába.
0: Ne, může se tam spřátelit za účelem jaksi svých biznesových zájmů, tak se tam potřebuje přátelit s někým. Tak to on se bude přátelit, pochopitelně. Bude s velkýma klukama u stolu, kde se dělí kořist, ale Slovensko to nepodpoří, Česko to nepodpoří, takže nevím, jak to udělají, aby to schválili. Jestli jim tam budou dávat peníze, tak ale to nebudou ani české, ani slovenské peníze. Poláci možná budou taky proti. Tak se uvidí, no, jak se to scvrkne nebo nescvrkne.
1: A myslím, že to můžou schválit? Můžou to schválit, i když to neschválíme? Nebo to musí být jednomyslně?
0: No tak tam jde o to, že když se to schválí, tak ale my se toho nebudeme účastnit.
1: Jo, a nemůže to být tak, že by to schválili bez nás, my teda jako to odmítneme, ale že pak nám to nařídí nějakým vetolem, prostě nějakou legislativou nebo něčem takovým, že prostě oni to schválili a my jsme sice nesouhlasili, ale tak,
0: Ber to tak, že
1: Tady to
0: toto jsou
1: máte.
0: všechno ty kroky, které jakoby povedou k rozpadu té unie, jo. Fico už jako tvrdě bije na poplach.
1: Jo, ten se brání hodně, no.
0: Takže ten už se nechal slyšet v médiích, že pokud Unie má existovat a fungovat, tak musí ctít, prostě nemůže se rezignovat na mezinárodní právo. Ale to je právě ten důvod, proč oni jako kolaboranti chtějí ty Evropské spojené státy, protože tam potom se setře úplně jakýkoliv vliv národních vlád.
1: Jo.
0: Takže když oni to schválí, tak oni to schválí. Ale potom, kdybychom se my měli stát státem v té Evropské jaksi, unii nebo federaci, oni už schválili, prosím tě,
1: Tak pak by to pro nás bylo závazný.
0: v Evropském parlamentu už schválili, že Evropská unie má činit kroky k tomu, aby se stala Evropskou federací. Čili už ten projekt byl schválený v Evropském parlamentu. A to, co Pávek nazývá Spojené státy evropské, tak to je ona federace. No a potom, když se vlastně to stane předmětem té oné federace, tak už tam nebudou jako žádný právo veta. Tam pak se bude většinově rozhodovat o tom, zda tak nebo tak. Že kdyby to byla konfederace, tak je to něco jiného. Když to bude federace, tak stačí většinové rozhodnutí a ostatní se musí toho zúčastnit. Pokud budou v té federaci. Bude to pro ně závazné. To je
1: No, to
0: důvod,
1: je
0: proč
1: to
0: oni
1: já
0: k tomu,
1: říkám.
0: to je důvod, proč oni to chtějí udělat, že jo? Aby zničili, jakoby zmařili to rozhodování těch jednotlivých zemí.
1: No pak nemusíš rušit nějaký právo veta nebo něco takového, protože tím, že udělali jiný uspořádání, tak se to pro nás stane závazným. Jo, je to tak.
0: Kam vede? Víme, že na Ukrajině prostě vymývají hlavu dětem už od školky, jo, už ve školce. Ukrajiny jsou prostě těžce přepracované, takže v podstatě to, že byl objevena Amerika ne Kolumbem, ale tím Ukrajincem, který se jmenoval ne, tak to je normálně už jako
1: Jasně.
0: takovéhle věci se dostávají do knih, jo. Takže tady třeba článek. Ukrajinci jsou nejstarší národ na zemi. Co se píše v ukrajinských školních učebnicích? Rozlet ukrajinského historického myšlení dosáhl nových výšin. Jsou tady vyfoceny ty učebnice. Učebnici zeměpisu pro 8. třídu přichází doktor věd a profesor Kyjevské národní univerzity Petro Masljak se skutečnými perlami. Halič je pramatkou celého lidstva. A nepřekonatelná touha po hvězdách je vrozenou vlastností ukrajinského národního charakteru. Právě proto podle něj Ukrajinci vykonali v kosmonautice a raketovém inženýrství více než všechny ostatní národy světa dohromady. A tím to nekončí. Neuvěřitelně bohatá příroda Ukrajiny vytvořila fenomenální vlastnosti ukrajinského národa, které rozšířil do celého světa. Zemědělský národ planety. Takhle všude, tak promiň, všude, kde jsou černozemě, žijí a pracují Ukrajinci. Nejstarší zemědělský národ planety. Podle učebnice to byli právě ukrajinští osadníci, kdo přivezl pšenici do USA, Kanady Ruska, Kazachstánu a Argentiny. A celý svět se tak dnes živí geneticky ukrajinským chlebem. A to stále není všechno. Ukrajinci vytvořili více než 200 000 lidových písní. Žádný jiný národ na světě jich nemá tolik. Ukrajinská melodika se stala základem celé evropské hudby. Právě z ní údajně čerpali inspiraci Bach i Beethoven. Američtí vědci prý uznali Ukrajince za nejstarší národ světa, protože pouze v ukrajinštině je slovo člověk ženského rodu, údajné dědictví tisícletého matriarchátu. Krátka, zatímco zbytek světa myslel, že vytváří civilizaci, Ukrajinci už ji podle této učebnice dávno vymysleli, zpívali a zaseli. Takže si představ, že když první člověk slezl ze stromu, tak zjistil, že pod tím stromem už dávno žijou Ukrajinci.
1: Ano.
0: No a teď si ještě představme jednu věc. No ne, počkej, tohle to normálně je v té učebnici. A teď si, tady je fotka.
1: Já tomu věřím.
0: Viděla jsi planetu opic, tady je normálně fotka, to je z té učebnice. Tam je fotka, ano. Kde ty opičáci, budoucí Ukrajinci, mají výšivky slovanské, takové ty kroje režné, a nad nimi vlaje žluto-modrý prapor. A mají, a tady ta slečna v opice, ty mají na hlavě nějaký skytek uvinutý věnce, ale jsou to opičky ještě, jo, pořád. Teď se nakonec dozvíme, že Darwin byl vlastně Ukrajinec, pravděpodobně asi.
1: Jestli náhodou Darwin nebyl Ukrajinec.
0: No on i Nikola Tesla byl vlastně Ukrajinec, jenom se to tajilo, protože aby se to skrylo. Jako.
1: Ty počkej, ale aby jako pak ještě nebyl Ukrajinec, kde kdo, aby Pávek nebyl Ukrajinec.
0: Tak on přijme brzy občanství, že jo? Ne? V rámci jaksi toho, co se chce. No a pojďme ale dál.
1: A myslíš, že byli takový ukrajinský pás?
0: To byla 8. třída, jo? Pojďme do školky. Mám tady takové knížky pro děti ve školce. Takto se na Ukrajině vychovávají malí banderovci. Dětská kniha dělá z násilníků z UPA tým superhrdinů. Chcete vědět, kde se na Ukrajině bere kult UPA? Nezačíná v armádě ani v parlamentu, začíná ve školce a v prvních třídách základní školy barevnou knížkou se superhrdinou. Jde o publikaci Dobrodružství Alarmika a jeho přátel od Oleha Vitvického z roku 2015. Má to 132 stran ze série Alarmik ukrajinský superhrdina. Určeno dětem přibližně od 7 do 10 let. Je to prostě takový komiks, jako, ale malovaný jako slabikář byl, tak takový vlídnej. Vlajou tam prapory UPA a Ukrajiny. No a...
1: Je to pořád?
0: Objímají se všichni, tam mají rádi, objímají se, pochopitelně. No. Jak to končí?
1: No hele, za mě... Dost dobrý,
0: ne? No a jak to končí? V Dagestánu byl zadržen správce teroristické sítě. Ukázalo se, že jde o nezletilého. Spravoval mezinárodní internetovou síť, je obviněn z přípravy teroristických útoků v ruských školách, verboval děti k masovým vraždám. Je zapleten do organizace nejméně 15 teroristických trestných činů v 10 regionech Ruska. Teroristickou síť financovaly ukrajinské tajné služby. Spolupachatelé zadrženého správce byli nalezeni v USA a v Evropě. Teď si uděláme silnou paralelu,
1: No.
0: jo. Já jsem tady předtím jakoby četl, jak Ukrajinci jsou super nad lidé, jo, v podstatě. A se včera nebo včera, no předevčírem jsem v televizi tam někde clak a běžel tam takový ty jako o Hitlerovi a tyhle ty věci, jo. A běželo tam, že oni normálně udělali do Tibetu obrovskou jakoby výpravu, archeologové a měřili tam ty Tibetany, obličeje, odlejvali jim a to. A v podstatě všecko vedlo k tomu, že prohlásili, že vlastně Tibetané nebo ten Tibet a to, to jsou předchůdci árijské rasy a vlastně oni jako vědecky pro celý svět vědecky, ty vědci kolaborovali pochopitelně s nacismem, ty vědci vypracovávali různé typy studií, které na základě kterých vlastně existoval ten kult té árijské rasy, jo. Když se podíváš na tu Ukrajinu, to, co jsem tady teď čet před chvílí, to je jak přes kopírák, to je úplně to samé. Jako. Jakýsi vědci, jacísi vědci, v podstatě ohýbají nějaké poznatky, vytržené z kontextu a jak si se snaží ukázat, že to je přesně tak, jak oni tvrdějí. Jo, prostě vytrhají si střípky a z toho si poskládají to, že ty Ukrajinci dali světu úplně všechno. Jo. Tak to bych řekl, že je ta... Co ty na to, prosím tě, Míšo? Já tady zatím najdu tvrdší verzi.
1: Najdeš tvrdší verzi? No já si myslím, že už to snad ani tvrdší být nemůže, jako, protože on se stačí
0: rozdílem kolem
1: sebe. No, je s pravdou. Já jsem dneska byla klíček od toho v jedné firmě, že jsem skoro proskočila oknem. Já jsem teda opravdu práskla, se všima odešla, ale říkala jsem si, jako drž hlubu a to, ale to už se fakt ve mně vařila krev, jo. Nebylo to vůbec o Ukrajincích, i když tam jsou tvrdě podporovaní a tvrdě jako tam se jede prostě jiný směr, ale dotyčný zaměstnanec hovořil o tom, že byl někde na kole v oblasti bývalé NDR a jak to tam pořád jako je, jako, jak už to tam vypadá jako ten NDR a tak. Ale to není úplně zajímavý, prostě jako má takový názor. Ale povídala, že no víš, jako a teď tam došla, jako je, říkám, jaký pomníček. No, byla tam ta pěticípa ta hvězda a toho bylo tam něco rusky napsané, no já teda nechápu, jak jako takovýhle pomníčky v tom bude můžou být, až to prostě nezbourá, jo tak.
0: No.
1: Ale já jsem musela jít na trafo. Musela jsem pak stočit hovor úplně jinam. Prostě, jo, a to je český člověk, jo, tohle byl český člověk, který podporuje tuhle běž, která se tady rozstavuje. A to asi dovolí říct prostě k pomůčku druhé armády, jo. Takže víš, jako já už snad věřím všemu, jo. To už je opravdu, to už je špatně.
0: No ne, tak na Ukrajině je velká korupce, že jo. Tak poslouchej dobře.
1: No.
0: No ne, tak Andrej Babiš zveřejnil, řekl to do médií, že přes Českou republiku zadrželi půl tuny kratomu, jo. A Zelenský rozšiřuje spolupráci s mexickými drogovými kartely, sdělila CVR Ruské federace. Do dalšího odolala ruská zahraniční rozvědka, SVR. Ukrajinské ozbrojené struktury záměrně usnadňují růst tranzitu drog z Latinské Ameriky do Evropy. Latinskoamerické zločinecké skupiny považují Ukrajinu za bezpečný koridor k přístupu na evropský trh. Přístavy v oděské oblasti se stávají hlavními překladišti narkotik přicházejících do Evropy přes Polsko, Moldavsko a Rumunsko. Korupcí prolezlý Zelenského režim se snaží získávat další příjmy z obchodování s drogami, protože Západ neuspokuje jeho požadavky. Latinskoamerické drogové kartely mají zájem o přístup na ukrajinský černý trh se zbraněmi. Já myslím, že to je taková klasická jakoby země, která by měla být součástí Evropské unie, protože jediná umí přinést do té Evropy peníze.
1: No určitě, to pročinku.
0: Víš, jako všichni, ano, všichni jenom by čerpali, ale oni to zajistí. No.
1: Oni to zajistí, oni to dovedou. Oni to prostě, jo, dotáhnou. To je strašný.
0: Kontextu, v kontextu s tím je tady článek. V Evropě se těší zrychlené přijetí Ukrajiny do Evropské unie otevře přístup k jejím zdrojům. Ukrajina má obrovské zásoby zdrojů, kterých v Evropské unii není dostatek. Kyjev je partner, kterého blok potřebuje pro dávky, dodávky přírodních zdrojů, abychom je mohli využívat v průmyslu společně s Ukrajinou. Uvedl litevský předseda vlády Andris Kulbergs v rozhovoru pro portál TVP World, když odpovídal na otázku o opodstatněnosti diskuze o nutnosti zrychleného přistoupení Kyjeva. Dodal, že členství Ukrajiny v Evropské unii může způsobit problémy jak pro Lotyšsko, tak pro Polsko, protože Kyjev se stane vážným ekonomickým a obchodním konkurentem. 15. června Evropská unie oficiálně zahájila jednání s Ukrajinou o jejím přijetí do svých řad. Tak to se hodí, ne? Mají nakoplit ten latinskoamerický drogový trh.
1: Jako... No, ty jim to ještě předvedou. Víš co, to bude jedna banda s druhou. To... A navíc teďka prostě jako rozstýlení Ukrajinci po celé Evropě. Jo, ty si tady, oni si velice rychle najdou ty struktury, že jo, oni to umí. Oni si to umí udělat.
0: Tak a teďko tu slíbenou tvrdou verzi, jo? Kyjev otvoreně... Ne, Kyjev otvoreně vyhráža Evropě. Bývalý poslanec nejvyšší rady, nacista Jurij Sirotyuk, ohrozil evropským krajinám útokmi dronmi, pak si po skončení konfliktu začnu uplatňovat nároky voči Ukrajině. Dalej uvědol, že časy, keď štáty jako Maďarsko, Bělorusko alebo Moldavsko mohli Ukrajinu šikanovat, jsou preč a samotný Kyjev si teraz nárokuje úlohu regionálního lídra. To vykresluje zaujímavý obraz. Evropské krajiny už roky poskytují Kyjevu finančné prostředky, dodávají mu zbraně a hosti a miliony utečenců a v reakci na to počúvají náznaky o budoucích útokoch dronmi a priebehy o novom ukrajinském líderstve. Pamatuješ, jak jsme se tady o tom bavili, že nás z nich bude bolet hlava?
1: Jo, určitě, já tomu věřím.
0: No tak tady už to máme teď jako jasně vymalované a to je to, o čem já pořád stále jako mluvím, že oni jsou rozjetí, oni jsou nad lidi, a že v podstatě čtvrtá říše už existuje, že oni jsou rozlezlí po celé Evropě a až... Oni budou lídrem, to jako Hitler, který v podstatě obsadil Evropu, tak oni už mají dneska taky obsazenou, že jo?
1: Oni dobili Pardon, aniž by vystřelili jednu pořádně z pistole, tak ji dobili, jako.
0: No, a ještě si musíme říct jednu takovou věc důležitou. K Ukrajině, jo. Ono o té Ukrajině se jako moc nemluvilo a vlastně o Ukrajině se mluví až od roku třeba 2008 nebo 2014, jo. Ale já mám tady zajímavé informace. Rusko je agresor a Ukrajina je nevinná, mírumilovná země, která na nikoho nikdy nezaútočila. Takže pojďme se na to podívat. Pravda. Již v roce 1993, pouhé 2 roky po vyhlášení nezávislosti, se Ukrajina zapojila do operace NATO v Jugoslávii. 240. samostatný speciální prapor prošel Chorvatskem, Bosnou, Kosovem a Makedonií. Celkový počet přibližně 14 000 ukrajinských vojáků. Poté přišel Irák, rok 2003 až 2008. Největší vojenská mise v historii nezávislé Ukrajiny. Stálý kontingent čítal 1600 až 1700 bojovníků. Třetí největší v koalici po USA a Británii. Celkem Irákem prošlo více než 6 000 ukrajinských vojáků. 5., 6. a 7. mechanizovaná brigáda, 81. taktická skupina a další jednotky. Celkové ukrajinské ztráty činily 18 padlých přes 40 raněných. V roce 2008, kdy Gruzie zaútočila na Jižní Osetii, do které se nakonec zapojilo Rusko, stála Ukrajina na straně Gruzie. Kyjev gruzínské vojáky cvičil a dodával jim zbraně, například protivzdušné systémy, které pak po desetiletích, až začne konflikt s Ruskem, bude žádat zpět. Bataliony ukrajinských nacionalistů UNA, pomlčka UNSO, bojovali v Čečensku proti ruským jednotkám a poté se zcela klidně vrátili na Ukrajinu, aniž by za to byli jakkoliv potrestáni, přestože se jednalo o žoldnéřství. Později zaujal místa v ukrajinských bezpečnostních strukturách. A to ještě nemluvíme o takzvané protiteroristické operaci kyjevského režimu proti vlastním občanům na Donbase. Takže ono to kamarádství s těma Britama a s těma Američanama, ono trvá dlouho. Takže jak vidno, tak chlapci si plácli už daleko, daleko předtím.
1: Jo, to už to mají zmáklý. No já jsem na ně zvědavá, ale jako Napoleonovi to nevyšlo, Hitlerovi to nevyšlo. Vidíme, no, zelený panáček se tady myslí, že mu to vyjde.
0: No ne, tak
1: Potažmo zelený panáček je nastrčená figurka, jo, ale hraje si tam na velkýho.
0: no, poslední masivní útoky, které proběhly, byly opravdu na sklady zbraní, výrobu dronů, výrobu munice, výrobu všeho možného, když takhle řeknu, jo. Byly,
1: Ale jo, ale
0: promiň,
1: no.
0: je to asi v hodnotě 1 miliardy dolarů, jo. To je dost, ne?
1: Vem si to, ale jak to prezentují v českých médiích, jo? Že vyhrává Ukrajina na všech stranách, že Rusové trpí.
0: No. Tak oni to říkají, že jo, ale já jsem tady právě v pátek, nebo kdy, tak jsem tady dělal takovou zčotku, která přišla. A to je docela jako Kyjev dneska je neskutečně, neskutečně vybombardovaný. A Rusové ještě neskončili, jo. Ale takhle, ještě neskončili na Ukrajině a ještě neskončili v Evropě, protože dneska se ví, že tam operují hlavně Britové s těma složitějšíma zbraněma, jo. Ale mám tady takový střípek, který by nás mohl zajímat. Česko koupilo 100 houfnic z Jižní Koreje, ale armáda je ve výzbroji nemá. Hádáte správně, stopa vede na Ukrajinu. Česku se vypařilo 100 korejských houfnic. Stopy jasně vedou na Ukrajinu, informuje portál Armádní zpravodaj. Česká armáda podle oficiálních dat OSN UNROKA stále hlásí stejný počet dělostřeleckých systémů velké ráže jako před rokem, a to je 193 kusů. Přitom v roce 2025 do země dorazilo 100 kusů 105 mm houfnic z Jižní Koreje. Čísla nesedí. Buď houfnice nikdy nedorazily, což odporuje korejským exportním hlášením, nebo dorazily a velmi rychle odcestovaly dál. Druhá varianta je výrazně pravděpodobnější. Česká armáda tyto starší typy M101 nebo jejich korejské verze standardně nepoužívá ani neplánuje zavádět do výzbroje. Jižní Korea oficiálně odmítá přímé dodávky smrtících zbraní na Ukrajinu. Místo toho využívá nepřímé kanály a Česko v tom hraje roli osvědčeného logistického a licenčního uzlu. Přesně tak, jak to umožňuje český zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem. Není to poprvé, stejným způsobem už přes Česko prošly desítky řeckých houfnic M110, M114 a M101. Zatímco Babišova vláda veřejně mluví o žádné vojenské podpoře Ukrajiny, Česká republika se tiše stává jedním z překladišť zbraní pro režim Zelenského. Soul dodá, Praha přepošle, Kyjev používá. No tak bavíme se o loňském roce, jo, takže Babišova vláda v tom asi nebude.
1: To asi bude úplně nevím.
0: To bude asi kšeftík někoho jiného, řekl bych, a zdá se. No, a pak tady máme...
1: Nějakýho Péti třeba, nebo...
0: Myslíš jako, že by se prali pak nějaký peníze v nějaký kampeličce? Ne. To říkají zlí jazykové.
1: To víš, že jo. Tak je zapotřebí vyprat peníze. Já taky jsem tam občas do pračky něco s krčima vyberu. Stovku třeba. Dvou stovku.
0: Hele, mám tady takovou malou bilanci, jo.
1: A už to? Už to?
0: To už? Halo, halo, Mišo. Pak Míša, spadl nám telefon, už nás vypli po hodině. Tak, musím to znovu provolat. Nás po hodině vypli, viď?
1: Oni nás vypli, no, to víš jako...
0: Po hodině, no, tak hele, mám tady takovou bilanci, jo.
1: Všetci se s náma nebudou zabejvat, víš.
0: Protože Evropa to nechce udělat, tak Rusové udělali bilanci. Každá domácnost v Evropské unii už podle odhadů zaplatila za podporu Ukrajiny a odmítnutí ruského plynu 16 500 euro, prohlásil Dmitrijev. Zvláštní představitel prezidenta Ruské federace pro investiční a ekonomickou spolupráci se zahraničními zeměmi Kiril Dmitrijev na síti X okomentoval další finanční pomoc Evropské unie Ukrajině. Podle něj může být předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v balíku pomoci ve výši 290 miliard eur nadšenější než evropští důchodci a pracující, kteří čelí ekonomickým problémům. Dmitrijev zároveň tvrdí, že pokud se k této částce připočítají údajné ztráty Evropské unie ve výši 3 bilionů eur, způsobené odmítnutím ruského zemního plynu, vychází to podle jeho výpočtu na 16 500 eur ztráty na každou domácnost Evropské unie.
1: No, je to. No, to je úplně výborný. To je úplně výborný. To je skvělý. Takže 16 000 eur jsem minus díky těmhle těm skrčkům zeleným. No, to je dobrý.
0: No tak je potřeba, ale... aby vítězili. Teda Eliško, když nám sem nalítalo tolik komárů, podívej. Hrůza.
1: Jo, protože máte otevřený dveře.
0: Nemáme, už jsme je zavřeli.
1: Tak je budete muset vymlátit.
0: To je taky vymlátíme, to si piš. Soustředíme je okolo jednoho světla a tam je zničíme. No hele, to ještě Německo má další problémy, jo?
1: No, Německo má problémy.
0: V Německu každých 20 minut zkolabuje jedna firma. Tady do insolvence, jo? A Namibie požaduje od Německa odškodnění za genocidu. Německo již uznalo genocidu kmenu Herero a Nama na přelomu 19. a 20. století a také nabídlo oficiální omluvu, řekl namibijský generální prokurátor Festus Katuna Mdandeka. Dalším krokem je zaplacení odškodnění. To jako v omluvou to neskončí, že?
1: Omluva je hezká, ale za to si nic nekoupí.
0: No právě, a oni si chtějí koupit.
1: Víš, kdyby tu Afriku tak nedevastovali, nedělali z ní opravdu jenom dojnou krávu, tak kde ta Afrika mohla dneska být?
0: Jo. Teďko začali s deportací Ukrajinců. Protože Ukrajina nemá bojovníky. Pustil bych něco.
1: Že oni se dají?
0: No, tak budou je deportovat, že jo? Si představ, že opozice v České republice uvažuje o tom, že by zavedla válečnou daň. Že nejsou u kormidla, ty jo. Ty, kdyby byli u vlády, tak pán bu s náma, to je jako.
1: Nezlí pryč.
0: Jo.
1: No, ale počkej. On, ale Putin, myslím, že organizoval nebo přejmenoval SVO na válečný konflikt, ne? Nebylo to někde?
0: Ne, na Ukrajině. Na Ukrajině to je speciální vojenská operace. No a jinak jako válečný konflikt považuje to, že proti ním bojujou jakoby ty různý země. A já tady pak pustím Fica. Fico už jako alarmuje, že to není tak jako jednoduchý a že opravdu se schyluje k velkému problému, jo. No, a hlavně...
1: No?
0: Hlavně kyjevský režim útočí na jaderné elektrárny a tím ohrožuje v podstatě sebe a Evropu, co se týká jaderné bezpečnosti, jo. Že ono není jistý, kam ten mrak půjde.
1: To je samozřejmě jasný. Ale jim už nejde vůbec o nic, rozumíš? Jim nezáleží na vlastních lidech. To je jako prostě úplně ztracený.
0: Na vlastních jim nikdy nezáleželo. Víme, že to je svoloč.
1: A mě by ještě jenom zajímalo, jak je tady ty pochyta všude ty mladé fiatoky bylo. Kde je chytnou? Jako je chytat na ulici, nebo budou jim jako... Oni jim taky někdy ty pasy dojdou, že jo?
0: No ne, tak oni jim to legální pobývání v té zemi ukončí a pak už tam budou jako ilegálové. No a to právě může zvednout obrovskou vlnu terorismu, protože oni budou vytvářet ten tlak teroristickým přístupem, že jo. Já bych tady teďko...
1: No, že mě mají krvi.
0: Jdeš tam, jo, Míšo?
1: Ano, jsem tady.
0: Tak.
1: Prosím, pěkně jsem.
0: Já bych tady teďko... Nevím, jestli si dáme... Ono to je 8 minut, to si dáme. Tak já ti to pak okomentuju, jo? Si dáme.
1: Ano.
0: Tak.
2: A netajme pravdu. Tvárili jsme sa 20 rokov, že jsme najkrajší, najmúdrejší a že všetko vieme najlepšie na svete. A sme zrazu zistili, že nás predbehli iné regióny sveta.
3: Vítajte v politickej konzerve. Návrat suverénej V4 alebo politický pragmatizmus v praxi.
2: Čný, že sa má trochu schladiť. A toto bohužiaľ dnes platí aj vo svetovej politike. Absolútne sa rozpadol svetový poriadok. Neplatia žiadne pravidlá medzinárodného práva. Je obrovská miera pokrytectva. A ak niečo dominuje v medzinárodnej politike, tak je to sila. A často sila vojenského charakteru.
3: Vážení poslucháči, Slovenská republika prevzala kormidlo vo Vyšehradskej štvorke. Prejav premiéra Roberta Fica pri tejto príležitosti jasne naznačil, v akom duchu sa bude nadchádzať.

0: Tak pokud Slovensko někce nakračuje a našlapuje do BRICSu, tak by mohla do BRICSu naklapat vlastně celá V4, když na to přijde. A že to bude nutné, to asi bude nutné, protože Robert Fico tady v podstatě vyjádřil postoj, že jaké upřednostňování Ukrajiny, když Černá Hora, Srbsko a Albánie tady už dobu jedou nějaký přípravný proces a vlastně Srbsko je tahané za nos, i když víceméně Srbové neví, jestli do BRICSu anebo do Evropy, do Evropské unie. Ale je to o tom, že rozhodně tyto tři země mají větší ambice a mají rozhodně větší odpracování a větší přípravu než Ukrajina. A proč by měla být Ukrajina, jak si na výsluní měla by předběhnout tyhle ty země, jenom proto, že to někdo chce? Jenom proto, že náckové náckům? To snad nemyslí vážně. Takže V4 je taky zajímavý útvar pro to souručenství, dejme tomu buď skácet Evropu, nebo vyšlechtit Evropu, anebo jít do BRICSu. Co ty, Míše, si o to myslíš? Halo, halo, já jsem to trochu přiblížil. Halo, Míšo, Míšo, Míšo. Jsi tam, děvče? No, už je slyšíme, povídej. No, ale neslyším tě ve Skypeu teda vůbec. Míšo, nemáš vyplý mikrofon? No, vůbec tě neslyším jako v tom, už je slyším jenom v telefonu. Halo, halo, halo, halo. Něco se ti tam porochalo. Jak? Nemáš co? Míšo, Míšo. Haló. Vůbec mi nejdeš do Skypeu, vůbec tě neslyším. Nespadlo nám to úplně. Momentálně jste offline.
1: Slyšíš? Teď je to dobrý?
0: Já slyším.
1: Jo, protože spadlo celý ten hovor spadnul.
0: No, já jsem teď ti zazvonil. Tak pojď, pojď, děvče, vyjádři se.
1: Pojď, děvče, vyjádři se.
0: Ve čtyřce a k tomu, že ve čtyřka jako taková je silná, že? To jsi slyšel, jsem to tlumočil přes telefon.
1: Ano, ano, ano. Ne, já jsem si všechno jsem slyšel. No tak samozřejmě, když to bude říkat jedna země a bude něco hlásat a budou si jako...
0: Neotočil jsi se od počítače nebo od někde od mikrofonu?
1: Ne, neotočila.
0: Už je to dobrý, no.
1: Já už se ani nehybu. Ale že jako v každém případě s tím Ficem je to zajímavý, to nevím, jestli je předsedou, teďka ve čtyřky to opravdu nevím, nemám to nějak
0: znáky. Předsednictví, no.
1: Je teda, tak tohle jsem opravdu nevěděla.
0: No ne, ale... mělo by být, mluvilo se tam o tom, já teda nevím, já jsem říkal, že nevím, ale mluvilo se tam o tom, že Slovensko bude mít předsednictví.
1: Jo. A určitě teda v každém případě by to mohlo být takový posun, pokud by se Evropská unie rozpadla, nebo aspoň by se tam děly nějaké náznaky toho, že se rozpadá, no tak bychom se mohli pomalu, ale jistě jako přiklánět k tomu BRICSu, že jo? A mohli bychom jako tak jako lehce a opatrně jako začít spolupracovat, jo?

0: Protože jestli si z toho všimnu, tak prostě o BRICSu, v nějakých masmédiích nebo v nějakém prostě mainstreamu nebo v něčem takovém, jako to jestli je jeden článek za měsíc.
1: Je to vymlčované.
0: Strašně, je to úplně umlčovaný, jako vůbec, jako. A docela bych řekla, že i v té alternativě, jako zase se o tom BRICSu tolik nedočteš. Taky ne. Je to celý prostě takový jako hodně potichu.
1: Jo, řekl bych, že víc než
0: A
1: potichu.
0: je No, a řekla bych, a je zapotřebí, aby prostě to Polsko, Slovensko, Česko, Maďarsko, aby prostě jako spolu spolupracovali, protože jsou na jedné ose. Tam u těch Poláků je to takový, no, já jenom doufám, že ty Poláci prostě nebudou nějak jako, ty jsou vždycky na dvě strany, že jo.
1: No.
0: Je to těžký.
1: Ale Poláci budou vždycky, takhle Poláci mají Ukrajiny až, jo.
0: No to určitě. Jí mají plný zuby.
1: Jenomže na druhou stranu jsou to Poláci, kteří prostě vždycky jako
0: No.
1: jdou po svých.
0: No, přesně.
1: Já jsem člověče nějakým způsobem tak o tom přemýšlel, kudy by mohla vést cesta. To se tam slyším pochopitelně z toho telefonu. A kudy by vedla cesta do toho BRICSu, jo? A přes tu V4 mě to moc nenapadlo, že by to tak mohlo být, ale ono se to vlastně začíná rýsovat, jo. Že
0: Tak možná, že to tak mají kluci naplánovaný.
1: nevím, jestli to plánujou, ale určitě tam ohýbají touhle cestou, jo.
0: Tak oni musí velmi opatrně, jako víš co, tady kdyby si na někoho vybavl, že půjdem do BRICSu, tak na tebe ty 10 čumí jako právě rozdalče, že jo, protože neví vůbec, o co jdeš. Tak nemají představu. Jo, jako něco takového existuje, jo, oni tam asi spolu nějak obchodují, jo.
1: No, my budeme pomalu končit, ale ještě si dáme jeden další tunel
0: Velký.
1: ze stanu si dáme jeden tunel, ať jsme trošku doma, protože ta opozice teďko strašně řve, že jo.
0: Na ty
1: Oni
0: žvou úplně
1: je
0: brutální.
1: vidět, že oni jim šlapou po těch zdrojích a příjmech. Tak atomovka na stan. Phantom Paukner rozkryl tunel v milionech. Tak vidíme, že Paukner je jakási skupina lidí, který prezentují, rozkrývají různé kauzy. Což je nepříjemné, pochopitelně bývalé koalici, současné opozici. A moc se jim to nelíbí. Mně se taky nelíbí, že se mi jako tady kousnul zrovna počítač. Tak už to je, už to, už. Politické strany nesmějí podnikat, ale hnutí STAN si založilo dceřinou firmu. Její aktivity velmi zaujaly Tomase Pauknera, jehož občanské investigace pod skrytou identitou už vyvolávají rozruch několik týdnů. V tomto případě ukazuje na milionové částky, které zmizely z veřejných peněz neznámo kam. Jeden z pozoruhodných fenoménů českého internetu poslední doby, anonymní Tomas Paukner, se zaměřuje na investigativu politického zákulisí. S důrazem na hnutí STAN na prezidenta Pavla, jejíž zázemí investigativci hlavního proudu spíše opomíjejí. Pokud jde o prezidenta, nedávno upozornil třeba na veřejně dostupné finanční toky kolem plesu Hradní stráže, na jehož financování se měly podílet ta největší esa českého obranného průmyslu. Centrem toků měla být kromě prezidentské kanceláře a armády také akciová společnost VMS, pořadatel večera. Nejzajímavější ale je, že k tomuto večeru nelze ve veřejných registrech nic dohledat, ani objednávky, které jsou zcela prokazatelné, neboť se jimi sami pořadatelé chlubí na sociálních sítích. Tady pávka, chviličku. Ještě více se ale tvůrce zaměřuje na hnutí STAN. Jeho investigativa milionových nákupů ministerstva vnitra z času Víta Rakušana vedla k tomu, že o věci začali psát Seznam zprávy a Deník N. Nikoliv ovšem o samotných nákupech, ale naopak spekulovat, kdo za tajemným Pauknerem může stát. Nyní ale badatel, který o sobě tvrdí, že je podnikatel píšící texty ve volném čase, opět zacílil na hnutí, které se svým v uvozovkách týmem budoucnosti avizuje ambice být příští premiérskou stranou a Víta Rakušana už na tiskovkách představuje jako stínového premiéra.
0: Ježišmarja.
1: Čivava z tepláků, tyjo, přímo do Strakovky. Vít Rakušan a jeho partaj za přispění ředitelky hnutí STAN roky vysávali státní rozpočet a čerpali miliony korun z peněz daňových poplatníků do neprůhledné společnosti. Dělo se tak organizovaně, koordinovaně a zdá se, že přitom mohli porušit množství platných zákonů, začíná Paukner. Politické strany podle českých zákonů nesmějí podnikat. Jedinými obchodními aktivitami, které mají povolené, jsou publikační, vydavatelské či propagační činnosti spojené s politickou aktivitou. Do tohoto ranku rozhodně nepatří realitní činnost. Také se však za velmi podivných podmínek věnuje společnost, nebo té se však za velmi podivných podmínek věnuje společnost B STAN SRO, kterou 100% vlastní hnutí STAN. Jako jednatel už od jejího založení v roce 2021 vystupuje Lucie Krejčová, ředitelka hlavní kanceláře hnutí STAN. Podle svého profilu na síti LinkedIn řídí centrálu hnutí už od roku 2010. Firmu s luxusem převedli na bezdomovce. Z obchodního rejstříku ale vyplývají i jiné aktivity. Na některé z nich už upozornila i Pauknerova investigativa. Třeba na funkce ve společnosti Voda Želivka, ale zejména v realitní společnosti Laax Development, která obchodovala s luxusními nemovitostmi. Byty měl přes tuto společnost nakupovat i jistý... Se mi tady skočilo, pardon. Jistý Tomáš Kadlec, který v minulosti řídil Národní bezpečnostní úřad NBU, také státní podnik Čepro a byl ředitelem odboru ekonomické kriminality v BIS. To jsou panáčci, ty jo.
0: Ty jo, to jsou pánové, ano.
1: Chci se posunout, vydrž. Firmu. Sám byl však s ekonomickou kriminalitou opakovaně spojován a nakonec za ní také odsouzen. Sám hovořil o svých kontaktech na šéfa českého podsvětí Františka Mrázka. Jako šéf Čepro měl připravovat podvod společně s Radovanem Kryčířem. V téže době jeho rodina investovala 16 milionů nejasného původu do luxusních nemovitostí, které mu zprostředkovala právě firma paní Krejčové. Ta za jejího vedení nasekala ohromné dluhy. V roce 2010 paní Krejčová odešla do centrály STAN a o rok později byla společnost přepsána na Jana Matise, bezdomovce z Kladna, bydlícího v garáži. Jediný akcionář v listopadu o rok později zemřel a k uspokojení věřitelů nedošlo. Stranická manažerka Krejčová po roce 2018, když STAN získává moc v Praze, vstupuje do dozorčích několika městských firem. Stáhla se z nich 22. června 2022 týden po propuknutí kauzy Dozimetr. Lesy a kanceláře. V téže době už ale byla velmi aktivní ve společnosti B Stan. Založena byla v dubnu 2021 a v témže roce si pronajala kanceláře od Lesů České republiky na adrese Jezuitská 14 v centru Brna. Ta zde má páté patro a B Stan si pronajal celkem 121 metrů čtverečních kancelářských ploch. A jak doplňuje Paukner, hnutí Stan deklarovalo, že v prostorách nehodlá provozovat podnikatelskou činnost, čímž se osvobodilo od DPH. Tak, počkej, ještě budu číst dál, jenom se tady musím podívat. V říjnu 2021 proběhly volby a hned po nich firma pronajala kanceláře trojici poslanců zvolených v Jihomoravském kraji za hnutí Stan. Janě Krutákové, Josefu Flekovi a Martinu Hájkovi. Úřadoval zde i brněnský senátor a ministr Mikuláš Bek. To jsou takové fotky. A nyní přichází pointa. Firma si kanceláře od státní firmy Lesy ČR pronajala s veškerým příslušenstvím za 253 tisíc korun ročně. Každý z trojice poslanců však uzavřel smlouvu na nájem kanceláře ve výši 28 500 korun měsíčně. Stát prostory pronajímal a stát také skrze poslaneckou sněmovnu platil firmě B Stan násobně vyšší nájemné navíc za vlastní budovu, shrnuje Paukner. Bylo to možné i díky tomu, že poslanci uváděli sněmovně, že jejich regionální kancelář má rozměry 50 metrů čtverečních, jenže celková výměra prostoru kanceláří je pouze 79 metrů čtverečních. Na jednoho tedy připadalo asi 26 metrů. Ve finále si poslanci nechávali proplácet firmou Bestan poskytované telefonní a internetové připojení. Cena byla u každého 70 až 130 tisíc korun ročně. Vše fungovalo do roku 2024, kdy firma celou trojici poslanců přestěhovala jinam. Parlamentní listy .cz se podívali, jak je na tom poslanecký klub Stan v Jihomoravském kraji dnes. Zvolení zde byli opět tři poslanci, Jana Krutáková, Josef Flek a Jakub Krajner. Regionální kancelář mají všichni tři na stejné adrese, Mečová 335. Pár metrů od Zeleného trhu sídlí i komunitní centrum starostů Stanoviště. Brněnské schéma, jak se dá očekávat, nebylo ojedinělé. Z veřejně dostupných zdrojů parlamentní listy.cz mimo jiné zjistili, že strojice pražských poslanců Stan mají všichni kancelář ve stranické centrále na Malostranském náměstí. Celkem si přes B Stan podle Pauknera obstaralo v minulém volebním období regionální kancelář 19 z 33 poslanců hnutí Stan. Jinde ale prostory firmě pronajímali soukromníci, takže není možné zjistit rozdíl mezi cenou, za kterou si firma prostory pronajala, a částkou, kterou si u poslanecké sněmovny vyfakturovali poslanci. V letech 2022 až 2024 vykázala dle závěrek firma Bestan SRO tržby na úrovni 7,1 milionu korun, 8,38 milionu korun a 7,7 milionu korun. Podle zakládací listiny společnosti, jak politika Paukner, šlo výhradně o příjmy z pronájmu poslaneckých kanceláří. Minimálně v případě Brna ale zjevně docházelo k navyšování ceny nájemného na základě fiktivních či zavádějících dokladů. Tento rozpor by měly vysvětlit orgány činné v trestním řízení a Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran. Firma nemá kromě Lucie Krejčové, ředitelky hnutí Stan, žádné zaměstnance. Krejčová pobírá zhruba 10 000 měsíčně a zbylé peníze mizí do neprůhledné černé díry. Firma utrácí většinu peněz za služby a udržuje minimální zisk, píše Paukner. Pokud by peníze z dceřiné firmy Hnutí Stan využilo v rámci předvolebních kampaní, muselo by je vykázat Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran. Žádný takový údaj však za roky 2022 až 2024 evidován není. Pokud by Hnutí Stan zisky z předražených pronájmů kanceláři využilo k nákupu služeb spojených s volební kampaní, šlo by o další přestupek, případně i trestný čin, uzavírá. Podle poslance Jindřicha Reichla s odhalením čachrů z Brna dopadla na hnutí Stan atomovka.
0: Nadsazené, mají to tam, mají skonto.
1: Nadsazené nájemné poslaneckých kanceláří, které si nechali proplácet z rozpočtu sněmovny. Tedy čisto čistý tunel veřejných financí. Zhrnul s dotazem, kdy už se média konečně začnou o Rakušanovo schéma zajímat. No jo, no. A tak dál.
0: No, no tak co by kdo chtěl, že jo? Ježišmarja. Ach jo, já nevím.
1: To jsou tak malé peníze, takový... počky.
0: Bude,
1: to jsou malý peníze, bude hůř.
0: No to víš, že tohle jsou malý peníze. Ale malá domů, veď, a korunka kronce a za chvilku mají miliardu.
1: Na všem vydělávali. Úplně na všem se snažili vydělávat.
0: Na všem vydělávali a tady lidi drou nový bídou.
1: Přesně tak. Budeme muset končit, Míšo, protože už máme po 11. hodině, trošku jsme to natáhli, protože jsme trošku se courali s tím začátkem.
0: No.
1: Takže já ti děkuju za složitý přístup k dnešnímu pořadu.
0: Chceme rozloučit.
1: A pojď se rozloučit.
0: Budeme tomu
1: No, Míšo?
0: Nějak odehrává nějaký ten zádrhel. Nicméně, slyšíte mě všichni?
1: My tě slyšíme, povídej. Teď promluv.
0: Děkuji. Mějte se všichni moc krásně. Nastupuje nám zase léto. Přišel teplý vzduch. Asi od jihu. Užijte si krásný letní týden. Odpočívejte, myslím si, že spousta lidí je teď na dovolený, tak ať se jim ta dovolená vydaří. Nicméně já stále se trvávám v naší matičce Praze. Dovolená ještě tak nějak trošku nedohlednu, ale taky přijde. Takže asi tak, mějte se krásně, přeji krásné dny, tuhle chvíli krásné sny a krásnou dobrou noc. Mějte se krásně.
1: Tak Míšo, já ti děkuji za to, že jsi byla s náma, byť takhle komplikovaně, vám všem děkuji za toleranci a za pochopení té situace. No, rozebrali jsme pár věcí, no a budeme se loučit. Já musím ještě nějakou písničku rychle tady vybrat, protože, jak jsem zjistil, tak mám naprosto prázdný playlist, čili musím tady nějakou písničku rychle vybrat, aby jsme se měli čím rozloučit. Apropo, nevím, jestli máš nějaký tip, ale já si myslím, že bychom si mohli dát nějakou takovou, co? Třeba, hele, tady ta bude pěkná. Takže mějte se krásně. Hezko. Mějte se krásně všichni a v pátek doufám, že naslyšenou. Od mikrofonu společně s Míšou se loučí jak jinak než Petr Václav.

Vítejte u zpráv Veroxu. Je úterý 7. července 2026. Začněme v Ankaře. Summit NATO se stal nejen zahraničně politickou událostí, ale i dalším kolem českého ústavního střetu. Premiér Andrej Babiš před odletem řekl, že Česká republika bude řešit výdaje na obranu, podporu Ukrajiny i bilaterální jednání. Vláda chce příští rok dosáhnout 2% HDP na obranu a rozpočet ministerstva obrany má navýšit o 36 miliard korun. Prezident Petr Pavel na vlastní tiskové konferenci mluvil o třech prioritách summitu – obranné výdaje, obranný průmysl a podpora Ukrajiny. Připomněl také závazek směřovat do roku 2035 k 3,5% HDP na vojenské výdaje a dalšímu 1,5% na související obranu. Jenže otázka zní, kdo vlastně za Českou republiku mluví? V pořadu VOX News Cyril Svoboda ostře kritizoval postup ústavního soudu. Ten podle něj v kompetenčním sporu rozhodl předběžným opatřením bez vyjádření žalované strany a bez doručení samotné žaloby. Lubomír Zaorálek upozorňoval, že stále není jasné, kdo bude Českou republiku zastupovat u jednotlivých jednání. A do toho přichází další krok vlády. Členy stálých misí má nově jmenovat ministr zahraničí místo prezidenta. Náměstek ministra obrany Radovan Vích z SPD k summitu NATO napsal, že Česká republika musí hájit především své vlastní zájmy. Varoval před závazkem navyšovat obranné výdaje až k 5% HDP, protože by to podle něj znamenalo, že zhruba každá pátá koruna státního rozpočtu půjde na obranu. A položil jednoduchou otázku, kdo pak zaplatí zdravotnictví, školy, dopravu a sociální oblast. Podobně Ondřej Dostál ve svém komentáři spojil odkaz Jana Husa se současným geopolitickým střetem. Přirovnal dnešní západ k upadajícímu impériu, které se snaží šířit vlastní hodnoty silou, ale naráží na odpor zbytku světa. Připomněl Huntingtonovu větu, že Západ nezískal světový vliv nadřazeností ideí, ale schopností organizovaného násilí. Dostal tvrdí, že tato převaha přestává fungovat a jako europoslanec chce místo intervencí prosazovat dialog, chartu OSN a respekt k jiným civilizacím. O militarizaci mluvil i glosář týdne. Podle něj se svět posouvá k velkým válkám, zatímco česká politika se často utápí v malých mediálních přestřelkách. Evropská unie podle pořadu nechce ustupovat Číně. Část elit sní o tvrdé konfrontaci s Ruskem a zbrojní průmysl se stává stále významnějším hráčem. Ve stejném duchu zazněla v pořadu Tucker Carlson debata o údajné integraci americké a izraelské armády v návrhu amerického obranného zákona. Host Dennis Gus tvrdil, že takové propojení v oblasti umělé inteligence, kybernetiky a raketové obrany by ohrozilo americkou suverenitu. A upozornil, že zatímco USA řeší krizi školství, zdravotnictví a sociálních programů, obrovská část diskrečního rozpočtu směřuje na obranu. Doma se vedle armády řeší energetika. Filip Turek v rozhovoru pro Parlamentní listy uvedl, že původně plánované akcelerační zóny pro větrné elektrárny zmenšil na 1/6. Řekl, že větrníky nebudou stát tam, kde by lidem vadili, a ostře se pustil do Pirátů, o nichž prohlásil, že lžou i v tázacích větách. Ve stejné kauze má problém i televize Nova. Po podnětu České společnosti pro energetiku si Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyžádala vysvětlení k reportáži o větrných elektrárnách. Podle rady vyzněla reportáž jako podpora větrné energie a dala mnohem větší prostor jejím zastáncům než odpůrcům. Jindřich Reichl mezitím v pořadu Petra Bureše řekl, že elektřina bude novým zlatem. Podle něj Česká republika potřebuje národní pilíře ekonomiky. Kritizoval evropské nařízení RED III, podle něhož má být do roku 2030-42 5% elektřiny z obnovitelných zdrojů. Reichl tvrdí, že pro české klimatické podmínky je to nesplnitelné. Další velké téma – média veřejné služby. V Lidových novinách vyšel komentář právníka Petra Kolmana k ministrovi kultury Otu Klempířovi a jeho plánu změnit financování České televize a Českého rozhlasu. Místo koncesionářských poplatků má přijít financování ze státního rozpočtu. Kritici varují před politickým tlakem. Zastánci odpovídají, že současný systém je zastaralý a veřejnoprávní média mají konečně projít skutečnou kontrolou. Do otázky vlivu na budoucí volby vstoupil Petr Žantovský v deníku To, komentoval návrhy na snížení volebního věku na 16 let. Tvrdí, že opozice se tím snaží vychovat si budoucí volební vítězství. Podle něj nejde o náhlý zájem o mládež, ale o politický kalkul před prezidentskou volbou v roce 2028 a sněmovními volbami v roce 2029. O formování mladých mluvil i Adam Šejna v pořadu Kupředu do minulosti. Popsal, že se z levicových postojů posunul ke konzervativním hlavně vlivem Andrewa Tatea a později Donalda Trumpa. Zároveň ukázal, jak algoritmy sociálních sítí, původně určené k udržení pozornosti, mohou nakonec vychovávat politické postoje celé generace. V deníku
To se objevilo i téma katolické církve a islámu. Benjamin Kuras kritizoval detroitského arcibiskupa Edwarda Weisenburgera za projev při otevření mešity v Dearbornu. Arcibiskup mluvil o mohutné boží přítomnosti a posvátném místě, které má prohlubovat spojení lidí s Bohem. Kuras se ptá, zda část katolické hierarchie už nezaměňuje dialog za podřízenost. Otázka odpovědnosti se objevila i v justici a státní správě. Bývalý vyšetřovatel Rostislav Kotrč ve svém komentáři popsal byrokratické selhání. Občan při upozornění na systémové selhání ministerstva často narazí jen na řetězec nepříslušnosti. Ministerstvo odkáže samo na sebe, úřad vlády řekne, že není nadřízeným správním orgánem. Kotrč varuje, že právní stát nekončí první chybou úředníka, ale ve chvíli, kdy se celý systém začne tvářit, že za chybu neodpovídá nikdo. Podobný motiv zazněl v pořadu Krimi online naživo. Dana Jelinková-Dudzíková popsala spor v soudní radě, kde ji kritizovali manifestem bez možnosti obrany. Kauza Krtkův svět přinesla další příběh střetu občana, podnikatele a státu. Soudkyně rozhodla, že majitel parku Josef Roušal nespáchal trestný čin. Věc postoupila k přestupkovému řízení. Roušal ale mluví jen o lepší remíze po letech šikany a tvrdí, že podstata případu není ochrana přírody, ale pozemky a zájmy úřadů. Na Slovensku poslanec Peter Kalivoda ostře reagoval na výroky poslankyně Marcinové o podezřelém chování spojeném s kokainem u členů Evropského výboru. Strana Právo na pravdu zase oznámila podněty kvůli financování kampaně demokratů a možnému propojení s progresivním Slovenskem. Zoroslav Kolár a Martin Halás chtějí prověřit billboardy, dluhy i zdroje peněz strany Demokrati. Ze zahraničí přišly dvě zásadní politické zprávy. Ve Francii odvolací soud rozhodl, že Marine Le Penová je vina ze zneužití veřejných prostředků. Dostala zákaz výkonu veřejné funkce na 45 měsíců, z toho 30 měsíců podmíněně a pokutu 100 000 eur. Znamená to, že se prezidentkou Francie nestane? V Británii Nigel Farage oznámil rezignaci na poslanecký mandát kvůli nejasnostem kolem darů a financování, ale zároveň chce v doplňovacích volbách znovu kandidovat. Ve válečném zpravodajství Miroslav Kamenský informoval o tvrzení, že ruský útok zasáhl sklad munice NATO s ochuzeným uranem u Kyjeva. Podle něj mělo dojít k sekundárním detonacím, evakuaci obyvatel a zdravotním rizikům. Historický kontext doplnil SVO, archiv doktora Vajíčka, který se věnoval bitvě o Bachmut. Významnou roli zde hrála Wagnerova skupina Jevgenie Prigožina. Michal mluví o extrémních bojích. A nakonec Blaník. Na setkání k poctě táborů lidu Marek Adam připomněl husitské poutě na hory. Vladimíra Vítová řekla, že obyvatelé mají být sami blanickými rytíři. A tím se dnešní zprávy uzavírají. Od Ankary přes Brusel, Paříž, Londýn až po Blaník se vrací tatáž otázka, kdo rozhoduje, kdo platí a kdo za to ponese odpovědnost. Děkujeme za pozornost. Toto byly zprávy Veroxu.

0: My teď míříme do Ankary živě, kde má briefing ministr zahraničí Petr Macinka.
1: Mezi vládou a Hradem, tím, že tam budou oba.
2: Ne, tak my jsme to věděli. My jsme tu informaci dostali také, že pan prezident tam bude, tak tam bude. To je v pořádku. Já vím, že tam ta večeře se rozšiřovala, protože tam ještě usazovali další hosty, jako korejského prezidenta a tak dále. Několik dalších lidí, tedy turecká strana umožnila ještě i českému prezidentovi, když tady je, aby se té večeře zúčastnil. Takže pro nás to novinka není a je to asi jedno.
1: Můžu jenom doplňující otázku vzhledem tomu, že vláda nechtěla, aby pan prezident na ten samot přijel. Stejně tak nechtěla vláda, aby se zúčastnil té neformální večeře. Když se ohlednete zpátky, nepovažujete to za zbytečné, že k tomu sporu mezi Hradem a vládou došlo, když to má tento výsledek?
2: Tak já opravdu jako řádu kroku pana prezidenta nechápu a myslím, že byly zbytečné. Protože já myslím, že ty argumenty, které říkala vláda, jsou jasné, jsou poměrně jednoduché a nevím, co k tomu dál dodat. Je to první summit NATO této vlády, tohoto premiéra a vláda prostě chce si ty pozice obhajovat, národní pozice obhajovat a vysvětlovat a reprezentovat sama. Nabídka byla taková, že pan prezident nepochybně může vést delegaci při příštích summitech Severoatlantické aliance, ale toto je první summit NATO této vlády a proto premiér chtěl být šéfem této delegace, aby si to tady odpracoval on sám. Já nevím, co je na tom k nepochopení.
1: Jestli můžu jenom ještě poslední otázku navázat na to, na co jsem se ptala pana premiéra ráno, souvisí to s českou pozicí. Proč to mandátu je napsané, že budeme letos plnit 2% výdajů na obranu, když pan premiér ráno potvrdil, že poprvé to bude až příští rok?
2: Tak v tom mandátu, ten mandát, který tvoří jakousi rámcovou pozici pro veškerá jednání, které tady kdokoliv z nás české delegace bude mít a vést, tak ten hovoří o tom, že budeme usilovat o ta 2%, což já říkám na rozdíl od třeba skeptičtější ministryně financí, já si mohu dovolit být i trošku víc optimistou a ten rok 2026 ještě neskončil, takže nikdo nemůže vědět, jaký bude HDP a tak dále, takže já v tom žádný problém nevidím. Respektive jedna věc je ten mandát a druhá věc je ten příspěvek, který tady v diskuzi zazní, který bude na zasedání té Severoatlantické rady prezentovat pan premiér Babiš. Takže to, on tam nebude číst tady tento mandát, svou rámcovou pozici. On má nějaké svoje vystoupení, nějaký svůj projev, který bude z české strany nějakým příspěvkem do té debaty. Já mám také večer dneska zase projev na večeři ministrů zahraničních věcí s Ukrajinou, kde také budu mít nějaký svůj proslov, který také nevybočuje nějak z té rámcové pozice, ale není to čtení toho, co schválila vláda, je to nějaký projev ministra zahraničních věcí. Stejně tak má v podobné pozici svoje vystoupení ministra obrany, takže ta rámcová pozice je jenom jednotící nějaký mantinel, do kterého se musíme všichni vejít, ale ta slova jsou ponechávána na nás.
3: Pane ministře, jestli ještě můžu tady vlastně i k tomu, co se tady bude řešit. Tady se mimo jiné bude řešit i to, jakou cestou se vydají jednotlivé země aliance ve zvyšování právě výdajů na obranu a tak dále. Jako to bude velké téma summitu. Tak co tam vlastně bude prezentovat Česká republika? Jak budeme my zvyšovat výdaje na obranu a to, jak přímé, tak nepřímé, zajímají mě teda především ty přímé, jestli máme nějaký deadline, protože minulá vláda řešila, že to mělo být někdy do roku 2030, tehdy s tím souhlasil Andrej Babiš, ještě jako by šéf opoziční strany, tak jestli máte nějaký tady tento výhled, že dejme tomu se to bude v nějakých skocích zvyšovat, když tady až příští rok zřejmě budeme mít jenom zase ty 2% těch přímých výdajů?
2: To je diskuze mezi ministerstvem obrany a ministerstvem financí. Takže a premiérem, čili já jsem pouze takovým trošku pozorovatelem toho z ministerstva zahraničních věcí, ale jde o to, že je tady nějaký trend k tomu, aby spojenecké země vydávaly na obranu 3,5% HDP v roce 2035. To není měřitelné dneškem, to není měřitelné ani zítřkem. Vedle toho se hovoří o 1,5% takzvaných výdajích souvisejících s obranou, kde třeba to je oblast, třeba na kterou je v rámci České republiky kladen daleko větší důraz a daleko větší nároky, protože my jsme v rámci geografie, jsme uprostřed střední Evropy, jsme takovou důležitou logistickou křižovatkou, která počítá s tím, že v případě nějaké krize by se přes naše území přesouvala technika a vojska právě na to východní křídlo. To znamená, v tomto směru jsou na nás kladeny daleko větší nároky na naši infrastrukturu, na silnice, železnice, mosty, ale také třeba nemocnice a tak dále. Čili já myslím, že Česká republika bude mít výrazně menší problém dosáhnout tady toho 1,5%. Naopak si myslím, že za stávajícího stavu to, co má vláda v plánu, investovat do infrastruktury a výstavby, tak to podle mě bude ještě víc než 1,5%, čili potom, pokud bychom se měli dostávat k tomu, že to někdo spojuje do těch trumpovských 5%, tak v tomto ohledu my tu měkkou část těch výdajů budeme mít asi výrazně s nás splnitelnou, protože my potřebujeme investovat do naší infrastruktury a tak dále.
3: Tomu rozumím, mě zajímá hlavně ta část těch přímých výdajů, jestli prostě budete prezentovat nějakou trajektorii, nebo jestli prostě tady padne jenom to, že rok 2035 je ještě vlastně hodně daleko, což je pravda, on je daleko, ale na druhé straně ten summit by měl být právě i o tom, že se řekne, co v budoucnu, tedy co vlastně plánujeme v rámci těch výdajů. Tak jestli máte tady v tom nějakou konkrétní linii.
2: To se mě teďka ptáte na obsah vystoupení pana premiéra, který pro dnes pronese zítra dopoledne na zasedání Severoatlantické rady, tak to já se omlouvám, ale já nemohu rozrazovat detaily z toho, co tam bude říkat pan premiér.
4: Pane ministře, vy jste nastínil ten svůj dnešní program na ty následující hodiny, mluvil jste o té večeři. Zároveň předpokládám, máte nějaká určitá bilaterální jednání, tak jestli můžete nastínit, s čím na ta jednání jdete, i třeba na tu neformální večeři, co tam budete prezentovat, co je cílem?
2: Tak tam večeře ministru zahraničních věcí není neformálně pracovní. To znamená, tam a tématem bude pouze Ukrajina, protože to bude večeře s ukrajinským ministrem zahraničních věcí, pořádá to americký ministr Rubio. Předtím je taková recepce zase ze státy Arabského zálivu, s Kuwaitem, s Katarem, Bahrajnem a tak dále, čili tady tyto země, které nejsou členy NATO, ale byly přizvány, čili jsou to takové dvě hlavní předakce toho zítřejšího zasedání a mezi tím já právě využiju příležitosti, budu mít asi čtyři nějaké bilaterální setkání s ministry zejména tedy zemí toho zálivu, ale z evropských, myslím, že se rád potkám s ministrem ze Slovinska, který je po volbách ve Slovensku nový. My jsme se viděli na Radě pro zahraniční věci v Lucembursku, ale neměli jsme možnost si nějak dlouze popovídat, tak se těším na bilaterální setkání se slovinským kolegou.
4: Když zůstanu u té večeře, říkal jste, že se bude týkat víceméně Ukrajiny, tak s čím tam jdete, jakou pozici České republiky budete prezentovat?
2: Tak jde o to, že ta válka nějakou dobu trvá, já taky nemůžu prozrazovat úplně slovo od slova, protože ta večeře a to jednání tam bude tajné, bude to bez mobilů a nemělo by se nic vynášet ven, tak aby nám to umožnilo být trošku otevřenější, ale já bych chtěl také mluvit o tom, co může dělat Evropa a o tom, co v čem je nezastupitelná role Spojených států amerických. To je taková pointa toho mého dnešního příspěvku, protože ta válka trvá dlouho, všichni mluvíme o míru, všichni mluvíme o potřebě nějaké bezpečnostní garance, aby se to rychle ukončilo a nemuselo a nemohlo nikdy opakovat a tak dále, ale myslím, že teď je potřeba se posunout dál a je to nějaká kombinace toho, co umí udělat Evropa a toho, co by mohly zajistit Spojené státy americké, tak zhruba v tomto duchu se bude vést můj příspěvek.
4: Ještě mi dovolte jednu otázku na to, co už tady dnes proběhlo. Rezonovalo nějakým způsobem právě to, jakým je tady Česká republika prezentována premiérem a prezidentem v podstatě oddělenými delegacemi, tak už máme pár hodin toho summitu za sebou, nebo té akce tady celé dvoudenní, tak jestli už jste to třeba zaznamenal od jiných státníků?
2: Ne, vůbec. Vůbec to opravdu nikdo neřeší, takže pan prezident tady má nějaký svůj program asi týkající se nějakých svých bilaterálních akcí. Večer půjde na večeři a zítra se také zúčastní zúčastní jako součást té delegace toho zasedání Severoatlantické rady. Slyšel jsem někde, že říkal před odletem, že snad tam chce sedět, aby, protože nevěří tomu, že by se informace o tom, jaká ta česká pozice je, k němu dostaly, tak nevím, tak já jsem tedy připraven kopii toho svého proslovu se uzavřené večeře na téma Ukrajina mu věnovat, aby také věděl, aby byl tedy informován.
1: Jak už se ještě nás zeptalo a máte představu, jaká ta bilaterální jednání tady pan prezident bude mít? Protože on to koordinoval s ministerstvem zahraničí.
2: Ne, nekoordinoval to s ministerstvem zahraničí, takže já nevím, jaké tady bude mít bilaterální jednání. My jsme pouze byli informováni o tom, že v důsledku toho, že se rozšiřovala ta kapacita té večeře, ho tam tedy pozvali také, což vůbec asi je dobře. Ale nevím, opravdu neznám tu jeho bilaterální agendu, to je na něm, tak je tady řada premiérů a řada prezidentů a nepochybuji, že s některými z nich by se určitě rád viděl a něco spolu probrali, tak proto je tento summit asi optimální příležitostí. Pan premiér má tady také řadu bilaterálních jednání a také, čili je to normální.
3: My jste byli varováni od vlastně našich amerických spojenců, že bychom se tady neměli vymlouvat tedy na to, proč neplníme ty 2%, ale měli bychom je plnit. Vy jste už řekl, že vlastně to ještě není ztracené tedy v tomto roce, ale jak tady tohle budeme tady řešit, protože třeba pane premiér několikrát mluvil o tom, že se může odvolávat i na blížší vztahy s Donaldem Trumpem, s kterým se několikrát sešel.
2: Já si nejsem vědom toho, že bychom byli varováni. To, že to píše deník N, obvykle nezaručuje, že to je pravda. Takže já o žádném varování nevím, ale my jsme poměrně v docela běžném pracovním kontaktu s americkou stranou a já jsem tam teď nedávno byl. Dneska jsem na tom obraném fóru, na to obraném fóru seděl vedle náměstka ministra obrany, se kterým jsem jednal asi před měsícem, takže nevím o tom, jako já bych opravdu nesázel na to, co píše deník N, ne vždycky se trefí, občas je to takové trošku osnění.
4: Už ještě otázku na ten zítřek. Já předpokládám, že jste se s panem prezidentem možná osobně neviděli od té doby, co vypukly ty spory. Kdo sem pojede? Mohli byste možná nastínit, s jakou náladou vy tam půjdete, jestli budete sedět vedle sebe a jak možná se k sobě budete chovat?
2: Nevím, tak opravdu nevím. Možná budeme sedět vedle sebe, ale je to asi jedno. Ne?
4: No, já asi je to jedno, jenom mě právě zajímá, jak vy se třeba těšíte na to setkání, protože ty výroky některé byly poměrně vyhrocené, tak mě zajímá, jak k tomu budete přistupovat.
2: Nevím, to je svět médií, který řeší emoce a to, jak se kdo těší nebo netěší. Já si myslím, že to proběhne úplně normálně. Budeme tam sedět, poslouchat příspěvky jednotlivých zemí a občas mezi tím si oběhne někdo na nějakou bilaterálku, tak to bývá, takže neviděl bych v tom žádný rozdíl mezi obvyklými multilaterálními akcemi.
5: Pane ministře, ještě bych se vrátila k té neformální večeři lídrů. Víme, jestli už bude prezident a premiér sedět u jednoho stolu?
2: To tak netuším.
1: Já se ještě zeptám, možná očekáváte, že se tady na summitu potkáte s americkou stranou, mám teď tam jestli českou delegaci, nebo někoho z české delegace?
2: Já myslím, že americká strana nedělá právě u tady těch akcí tohoto typu žádná bilaterální setkání, čili to já nepředpokládám. My si to odehráváme asi jinde, takže možná se krátce někde prostě.
1: A kde to teda panu Trumpovi chcete vysvětlit?
2: Já? Tak to je právě o příležitosti zasedání té Severoatlantické rady, kde bude za stolem sedět všichni vedoucí těch delegací a vedoucím delegace Spojených států amerických je prezident Donald Trump.
3: Děkujeme.

0: Krásný, příjemný, dobrý večer, vážení přátelé, podvečer vlastně, pozdní odpoledne, jak vlastně chcete, anebo třeba i dobré ráno, záleží, když se díváte, jestli živě nebo ze záznamu, na náš pravidelný stream s Vítěm Pilmajerem, který je tu dnes živě. Vítej, Vítěho, ahoj.
1: Já jsem skutečně živej. Já vás vítám všechny a těším se na případné vaše komentáře a otázky.
0: Někdo by mohl říct, že Vítě je živý až moc, pln elánu a nadšení, ale to určitě...
1: Moc nechybělo a jak jsem poslouchal našeho Homéra, víš, v neděli,
0: ano.
1: Tak mu říkám, včera jsem mu volal, říkám, Ivánku, a co kdybych ti odpovídal taky básničkama, jo? A on říká, neopič se. Což má pravda, to by bylo opičení se, jo. Ale tak pěkně, jak on píše ty básničky, jaký má pěkný, mně se to moc líbí, to má srdce a duši, jak se říká. Hezký je to. Takže to jako se nedá napodobnit.
0: Chválíme. No. A pojďme na dnešek. Na co se máme dneska těšit?
1: No, dneska by jsem chtěl udělat takový zaprvé trošku letem světem, jak jsme měli ten pořad s tím novinářem a zpravodajcem Nikolajem Lilinem, jo, a všem to praskalo, tak jsem si říkal, že tam jsou některé nadčasové věci a já vám je radši řeknu, protože si myslím, že by mohly být pro vás zajímavé z hlediska toho, abyste si porovnávali ty informace s naším mainstreamem a co kdo říká kolem nás. Takže to bylo takové velice rychle, stručně, nedám celý, jenom nejhlavnější body. Druhou věc, kterou bych sem chtěl se dotknout, je to, že vlastně, když si vezmeme, co se kolem nás děje, ty konflikty a podobně, tak že nějakým způsobem si pohovořit i o výročí Spojených států amerických pár slov. Pak bych se rád zastavil na státním svátku a našem svátku, co se

Patinata. Mlčení je souhlas. Dobře, takže vážení, ten popraskaný, bych řekl, pořad s tím Nikolajem Jurjevičem Veržbickým, neboli jeho jméno Lilin, můžete ho najít, on vysílá i v angličtině, v italštině a v ruštině, takže ho můžete najít a to jméno Lilin on převzal od své matky, která se jmenovala Lily. A on se narodil a žil v Podněstroví v městu Bender a dneska od roku 23, kdy mezi tím žil 25 roků v Itálii, kam se odstěhoval, tak dneska žije v Dubaji a pokračuje ve své novinářské informační tvorbě. Jen tak pro zajímavost, on byl původně Tater, ale přes ty zájmy, alternativy a tak dále začal vytvářet právě to informační středisko a postupně se stal, bych řekl, i takovým tím vlasteneckým zpravodajem a byl zván na besedy, na přednášky a takovým způsobem i potom přednášel. Ale tím, že byl alternativě, cože bojoval i proti covidu a tak dále, tak nakonec byl blokován a to vedlo k jeho rozhodnutí, že se přestěhoval do Saúdské Arábie. A teď velice rychle letem světem. Jo? Budu křičet, jako kdo co řekl, a jenom si zapamatujte to nejpodstatnější. Mark Rutte, víte, kdo to je tajemník NATO, v rozhovoru pro Fox News hovořil o aktivní účasti aliance ve válce proti Iránu. Na to se dříve snažilo od této situace distancovat a přestírat, že je v ní skutečně neutrální a že zaujalo neagresivní postoj. Marko Rutte však potvrdil, že NATO ve skutečnosti bojovalo na straně Epsteinovy koalice proti Iránu. A toto nezvratné přiznání aktivní účasti NATO nezákonné agresivní válce proti suverénnímu členskému státu OSN je do očí bijícím porušením zásadních norem mezinárodního práva a základních principů charty OSN. Organizace a jednotlivci členské státy, které se podělí na takových rozhodnutích, musí nést odpovědnost za všechny důsledky, jak říká Lilin. Generální tajemník NATO jednoznačně prohlásil, že Itálie a Rumunsko se podíleli rovněž na agresi proti Iránu spolu se všemi evropskými zeměmi, které asistovaly před americko-izraelské agresi proti Iránu. Skok do dalšího bloku. Trump. Trump bude vyšetřovat ropné giganty kvůli rostoucím cenám benzínu v USA. Budou vyšetřovány společnost ExxonMobil, Chevron, Shell, BP a stejně jako další hráči na americkém trhu. Chce vyšetřovat uměle nafouklou cenu benzínu a oznámil to na setkání s generálním tajemníkem NATO s Markem Rutem v Bílém domě. Řekl, že ceny benzínu u čerpacích stanic by nyní už měly být někde na úrovni 2,25 dolarů za galon, to znamená za 3,7 litru, avšak podle americké asociace automobilové průměrná cena galonu se běžného benzínu drží zhruba na úrovni 4 dolary. Trump prohlásil, nebudeme se s nikým ceremonit. Jo? A Lilin dodává, že doporučil bych Trumpovi, aby začal vyšetřováním se svým nejmladším synem baronem Trumpem, který dva dny předtím, než sám Trump rozpoutal tuto hroznou válku, tuto hroznou agresi proti Iránu, nakoupil akcie všech předních ropných společností v hodnotě 50 milionů dolarů. Další blok. Izraelský minister obrany Katz prohlásil, že i kdyby existoval americký požadavek, izraelská vojska Libanon neopustí a 200 000 libanonských obyvatel se nevrátí do svých domovů. Blok Ukrajina. Ukrajina už za 4 roky speciální vojenské operace ztratila téměř 2,5 milionu ukrajinských vojáků. Jen v roce 2026, to znamená, že v tomto roce za půl roku, jich bylo více než 400 000. Tato data byla zveřejněna specialisty z hacknutých databází generálního štábu ozbrojených sil Ukrajiny, dopravního a komunikace.

0: komunikačního centra a ukrajinských zdravotnických organizací a márnic. Lilin říká, že 2 miliony 400 tisíc jsou asi podhodnocená čísla, protože podle některých amerických expertů od začátku speciální vojenské operace počet mrtvých a nenapravitelných ztrát již na Ukrajině překročil 3,5 milionu. Jen tak mimochodem poznamenávám já, teda, aby bylo jasné, že to není od Lilina, že jsem viděl informaci o tom, že v těchto posledních několika měsících se daří na Ukrajině získat do armády zhruba za měsíc 25 tisíc vojáků, ale za ten samý měsíc jich dezertuje 21 až 22 tisíc. To znamená, že když si k tomu připočtu ztráty na frontové linii, tak jsou kompenzovány především nákupem zahraničních dobrovolníků, kteří už dneska dělají i zle. Podle některých zpráv dokonce došlo ke spouře chilských vojáků proti španělským velitelům, kteří tam operují a toho španělského velitele zastřelili. Další blok, velice zajímavý pro nás. Existuje takzvaná tajná washingtonská skupina Bruselu, kdy Ursula von der Leyen je pod novým zkoumáním z důvodu diskuze o Trumpově strategii, kde ona diskutovala o této strategii se Zelenským, Macronem, Mercem a Meloniovou a taky Starmerem. Berlínský deník Berliner Zeitung, který je jako respektovaný německý deník, o tom informoval, že evropská komisařka Tereza Angiová oficiálně zahájila vyšetřování předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové kvůli právě tomuto skrytému skupinovému chatu. Pravděpodobně volala kvůli washingtonské skupině, kde si vyměňovala poznámky se Zelenským, francouzským prezidentem Macronem, premiérem Mercem, teda kancléřem Mercem, italskou prezidentskou Meloniovou a odcházejícím britským premiérem Starmerem o tom, jak jednat s Donaldem Trumpem. O existenci chatu se poprvé komisařka dozvěděla v lednu a právě z důvodu toho, že nizozemská publikace Follow the Money požádala o přístup k této korespondenci. Komise to odmítla s tím, že zveřejnění informací by poškodilo mezinárodní vztahy EU se třetími zeměmi. Angiová nyní vyšetřuje, zda toto odmítnutí neporušilo pravidla transparentnosti bloku. Setkání mezi jejím úřadem a zástupci Evropské komise se očekává do poloviny července a vyšetřování pravděpodobně potrvá několik měsíců. Jak víme, to není první von der Leyenový skandál s textovými zprávami. Evropský soudní dvůr již rozhodl, že komise jednala protiprávně, když zatajila její komunikaci s generálním ředitelem společnosti Pfizer během dohody o nákupu vakcín z EU. Vzpomínáte si, že to byly začerněny celé stránky té dohody, která je známá jako Pfizergate. Tyto textové zprávy stále nebyly zveřejněny. Angiová také kritizovala komisi za to, že povolila automatické mazání dalšího člověka, mazání Macronových zpráv o obchodní dohodě se společností Mercosur. Další zajímavost, která je velice demokratická a velice příznivá. Rumunská poslanecká sněmovna přijala návrh na sjednocení s Moldavskem. Legislativní návrh iniciovaný opoziční stranou SOS Románia s poslankyní Dianou Soušose zmocňuje vládu k okamžitému zahájení jednání o znovu sjednocení s Kišiněvem s odkazem na helsinský závěrečný akt. Jestliže Rumunsko, jen tak nepřemýšlím nahlas, jestliže Rumunsko chce připojit sjednotit s Moldáví, tak ji de facto chce anektovat. S odkazem na helsinský závěrečný akt, který umožňuje mírové změny hranic. Návrh zákona nebyl na plenárním zasedání projednán a nebyl předložen k hlasování, ale podle rumunských předpisů jsou návrhy zákonů, které nebyly na plenárním zasedání projednány, to znamená, že nebyly projednány, nebo zamítnuty, jsou automaticky považovány za přijaté. To je perfektní, teda tahle staklička. Po uplynutí lhuty 45 dnů, přesně to se stalo 24. června. Všichni si teda asi musíme uvědomit ty rizika, která z toho vyplývají. De facto to hrozí přímým vojenským zásahem do situace v Podněstří, protože je, jak víme, je tam umístěna 14. armáda a různé vojenské systémy. Samozřejmě pokud se Rumunsko bude chtít sjednotit s Kišiněvem, to znamená, že z Moldavií, takže Rumunsko si pravděpodobně okamžitě uplatní nárok na Podněstří. A Podněstří se tím stane, Podněstří to samozřejmě bude odmítat, nebude chtít s Rumunskem navazovat žádné vztahy, a proto bude chtít na to tento problém vyřešit vojensky. Takže, vážení, je to další přípravní proces k destabilizaci Moldavska, aby se z něj stalo další region, jako je Ukrajina. Další blokem poznámek je, že německý export do Číny v roce 2025 činil 82 miliard, to je o 10% méně než v předchozím roce, to znamená, že než v roce 2024, a dovoz Čínské lidové republiky se naopak zvýšil o 9% na 171 miliard. Takže vidíte, že tady je víc už než dvojnásobek dodávek z Číny do Německa, než z Německa do Číny, a což vedlo k obchodnímu deficitu ve výši prakticky 90 miliard. Přitom hrozí další pokles německého exportu do Číny a ohrozuje to stovky německých společností, které můžou skončit bankrotem. No a teď fajnovost pro naše větrníky. Změny evropského klimatu lze spojit přímo s lidskou činností a s agresivní výstavbou četných elektráren v Severním moři. V Evropě nikdo neprovádí systematický výzkum negativního dopadu takových elektráren na mikroklima. Takovýto výzkum se provádí například v USA a Číně. Velké větrné farmy zpomalují rychlost větru o desítky kilometr. Stožáry větrných turbín na moři umístěné mění proudění a míchají vodu. Zároveň větrné turbíny poháněné vzduchem vedou k lokálnímu zvýšení teploty v oblastech za elektrárnou, včetně mořské vody. Pokud se všechna tato vědecká data aplikují na Evropu, pak četné větrné turbíny na moři instalované v Severním moři a dalších vodách vedly k významným změnám ve větrných vzorcích a klimatu. Jinými slovy, chlad Severního moře v létě oblast jednoduše neochlazuje. Novinku, na kterou čekám, jako jsem zvědavý, jak zareaguje, se týká Fica. Fico oznámil odmítnutí Slovenska podílet se na financování vojenské pomoci Ukrajině. Prohlásil, udělám vše proto, aby se Slovensko neúčastnilo vojenských půjček pro Ukrajinu, a to se týká ty klauzuly o přidělení 70 miliard dolarů, které respektive euro Kyjevu na vojenské potřeby. Tato věc má být zahrnuta do závěrečného dokumentu nadcházejícího, respektive už běžícího našeho summitu NATO v Ankaře, kde my máme zdvojené zastoupení. Tímto bych to uzavřel.
1: Než to uzavřeš, tohle téma, tak právě k tomuhle tématu jsem tady našel materiál z iDnes.cz, kde píšou, ani Slovensko nezapojí se do financování vojenské pomoci Ukrajině. Slovensko podpoří závěry nadcházejícího summitu NATO, Bratislava se ale nezapojí do financování vojenské pomoci Ukrajině. Slovenský prezident Petr Pellegrini toto prohlášení udělal pod včerejší s premiérem Robertem Ficem a ministrem zahraničím Jurajem Blanárem. Slovensko podpoří závěry summitu NATO, zároveň ovšem platí, že se nebudeme podílet na dalších finančních ani půjčkách určených pro vojenskou v Ukrajině, uvedl Pellegrini, který bude spolu s Ficem a dalšími zastupovat Slovensko v Ankaře. Co další z toho vypad? Současná vláda zastavila podobně jako Česko-Maďarsko. Nevím, člověče, jestli my do toho jdeme nebo ne.
0: Ale nevidím to.
1: To uvidíme až po skončení pořadu. Každopádně ti to dodávám jako ještě teda v rámci prohlášení prezidenta slovenský. To jenom potvrzuje to, co říkáš. Tak.
0: No a on to říkal právě Fico na veřejné tiskovce někdy 24. června, neboli on prostě nemá kam couvnout, on to musí dodržet před svýma voličema, jo. Takže to je jedno hezký.
1: Jo, a potvrdili včera.
0: No a my, že ty víš velice dobře, že jak to proběhne na tom summitu, tam v podstatě... Dobře, on to neschválí, on to nepodpoří, ale oni se dohodnou mezi sebou, víš, jak se tam teďko čachrujou peníze. A samozřejmě ta zdvojená naše účast má to, co jste se, myslím, o tom bavili s Ivanem, že to má tu fajnovost a ta společná večeře, protože na té společné večeři se projednávají veškeré zákulisní věci. To, co se deklaruje na papírech, programech, jo, to, co bude jako memorandum a tak dále, to je všechno, jedna paní povídala. Ale důležitý je, co se upeče právě během těch soukromých schůzek, během té večeře. Proto tam náš pan prezident velice nutně pospíchal. Jo? Takže to jenom, abychom si k tomu řekli pár slov. Jo? A teď bych přešel k jedné věci, že jenom pár, bych řekl, poznámek na margo toho výročí amerického. Víte, mně je strašně líto, že když Spojené státy americké vznikaly jako z těch 13 kolonií, že jo, v tom roce 76, tak v podstatě v té válce kolonií proti anglické nadvládě a proti boji proti hegemonu, tehdy Anglie byla největším světovým hegemonem, že jo, samozřejmě, která ovládala všechna moře a oceány, tak vlastně byly dva státy, které tehdy pomáhali a podporovali různýma cestama právě vznikající Spojené státy americké na konci toho 18. století. A to byl právě Francie, jestli si vzpomínáte, na konci toho 18. století propukla Jakobinská revoluce a když si vzpomínáte na film Fanfan Tulipán, že jo, kde on taky utíkal jako, ne Fanfan Tulipán, jak se to jmenovalo? To nebyl Fanfan Tulipán, byl to asi Fanfan Tulipán. Tak kde on utíkal do té Ameriky a vrátil se a potom bojoval na straně Napoleona a já nevím co všechno. Tak v podstatě vedle toho tehdy víceméně pomáhali i Rusové na černo. A to byla jedna z věcí, která vedla k prvním nepříjemnostem, tak ne úplně prvním, ale jedním nepříjemnostem mezi Ruskem a Anglií, co se týče střetu zájmu, protože první střety zájmu začaly už v 16. století. Ale to jsem chtěl říct. A teďko, když Američané bojovali tu s Anglií tu válku, že jo, v tom roce 1813-16, tak a kterou teda Američané vyhráli a potom vlastně Monroe jasně na základě vítězné války dohodl s Angličanama takzvaná ta dohoda Monroe, kterou se dneska Trump začíná opírat a dokonce říká, že by se to mohl jmenovat Trumno, jo, ne Monroe, Trumro. Jo, takže jakože, že teďko on to bude modifikovat, takže kde se řeklo, že teda západní polokoule patří Američanům a ta druhá polokoule, že patří teda Angličanům, tak vlastně je tady ještě jedna taková zajímavost, jo, kdy Spojené státy americké vlastně, když byla občanská válka a byl válka sever proti jihu, tak Angličané ve velkém podporovali konfederaci Jižanů. A tehdy právě ruská flotila napomohla Severanům k tomu, aby se ubránili tomu tlaku konfederace. Ona ta konfederace nebyla žádná zaostalá žádná oblast. Jo? Oni měli dobře rozvinutý průmysl taky. Jo, a to, že se jim říkalo plantážníci, tak tam mimochodem i prezident Lincoln byl otrokář. Jo? Další, tam prostě, když proberete ty vůdce té demokracie v Americe, tak to byly většinou právě otrokáři. Takže jenom proč jsem chtěl říci, co jsem k tomu chtěl říci, že mě velice mrzí, že ta Amerika několikrát se opírala o toleranci a podporu Ruska, a to se týkalo i smlouvy ohledně uvolnění se středozápadu Američanům, protože v té době mělo Rusko dědictví, to o tom se vůbec nikde nemluví v žádných, když jsem na to narazil, tak jsem úplně se chytal za hlavu, tak se mluví o takzvaném dědictví Velké Tartárie, protože ona zasahovala i na americký kontinent a právě ten středozápad, kdyby to nepatřilo Rusům, tak by Američani nepodepisovali s Ruskem dohodu o poskytnutí tohoto území. Takže kromě Aljašky, která potom následovala, tak ještě i toto území pustil, myslím, že to byl Alexander II., to pustil právě Američanům. Jo? A potom byl ten kšeft ohledně Aljašky, že? A za výstavbou Transsibirské magistrály. Takže já jsem jenom chtěl poukázat na to, že u této příležitosti tohoto výročí se jinak taky objevil telefonát Trumpa s Putinem a víceméně Trump chtěl získat od Putina karty do Ankary. A byl velice překvapen, když mu Putin diplomaticky jasně dal najevo, že nemůže už po něm nic chtít. Že poslední, co mohl chtít, byl Anchorage. Jo? A tohle to skončilo. Že to sami porušili, že sami od toho odešli. A potom Trump jako říkal, tak dobře, tak já bych sem poslal k vám toho Wyclofa s tím svým zetěm, jo. A i na tomu jako řekl Putin, že no, ale my nevidíme důvod, aby nás navštívili. Takže vyloženě bylo dáno najevo, že chlapci takhle ne, a hlavně je vidět, že si je Putin velice silně vědom teďko té aktivní činnosti na té Ukrajině. My to jako ty zprávy, které tam odsaď jdou a co tam dopadá, co likvidují a tak dále. Je to velice, velice mnoho a já si myslím, že to bude mít i psychologický dopad na ty diplomatické sbory v tom Kyjevě, že asi už ten Trump by měl pochopit, on si stále myslí, že to městečko není obsazeno, ale když jsem se díval na zprávy těch expertů vojenských, tak ty jasně říkali, že to nejde o nějaké městečko, to je prostě celá aglomerace pevností, kterou prostě nebylo možno vzít jedním vrzem. A že vlastně celá tahle oblast, jo, až do Krematorsku, je prostě pevnostním valem, a přesto se jim podařilo teda to obejít. Teď to městečko čistí, že jo? A teď jako, když teda ten pan prezident Zelenský, jo. Tak když on teda jako prohlásil, že ne, že to není pravda, že to je ruská propaganda, že tam nejsou, no tak mu kdo jiný než Peskov mu nabídl, no tak dobře, tak udělíme jednání teda přímo v tomhle městečku, aspoň se přesvědčíte, že to máme v rukou, jo. No a to zase Zelenský jako říkal, že ne, že to je past a desí co si, tak dobře, tak oni navrhli ještě Ukrajincům, my to dobře, my tam pošleme naše lidi, pošleme tam třeba 20 novinářů a vy si ze své strany pošlete svoje, aby prostě viděli, že to město je už plně v našich rukou. Ani na to Zelenský nešel. Proč? Protože on nepotřebuje nahrávat té myšlence, že by nedostal další prostředky, a to je v ohrožení. Že může nedostat další prostředky na válku, protože Když si vezmeme, že z nějakého důvodu Němci zastavili objednávku na ty lodě, na těch 6 lodí, že jo, že z nějakého důvodu si vymýšlí, jo, všelijaké, bych řekl, vedlejší chody, jak se k těm penězům dostat. Nejhorší ale je to, co mě na tom vadí, je informovanost Zelenského o čase útoku na Kyjev, jako myslím tím náletu, protože jak se to týkalo toho té kyjevské lávry a toho Dovženka, toho kinostudia Dovženka, tak on údajně podle ukrajinských zdrojů, co jsem poslouchal, měl 4 dny předtím na stole právě to směrování těch útoků. A dalšího, čeho si všimli ukrajinští někteří experti, říkají, že je zajímavý, že jejich prezident vždycky ví, kdy má odjet z Kyjeva. A vždycky, když odjede z Kyjeva, tak je nálet na Kyjev. Jo, potom se vrátí a začne bědovat, co se zase stalo. Takže ta hra na tom summitu, vážení, si myslím, že bude ještě větší, než jenom to, co oni deklarovali, protože se Trump musí rozhodnout, co s tím. Protože Putin v tom telefonickém hovoru řekl i jednoznačně, řekl Trumpovi, my víme o vaší přímé účasti ve válce proti Rusku. Takže to tam bylo řečeno a v podstatě takhle otevřeně to ještě nikdy nepadlo a myslím si, že americká strana si musí velice dobře zvážit, jak bude dál postupovat. Takže to by se chtěl jenom k té Americe, která je nevděčná a která si zahrává, protože když si tak vezmete, tak ona absolutně podojí tu Evropu tím, že Evropa teda musí nakupovat, když chce podporovat. Vidíte, že Evropa ztrácí přístupy k energetice, k surovinám, ke vstupům do ekonomiky. Dneska už energetici, vláda Štěpán mi o tom vyprávil, že de facto došlo, se dostáváme na dolní hodnoty zásob, jo, zdrojů, ale to není všechno. Teď si uvědomme, že když vezmeme, že plyn nebude dostatečně sem posílán, tak nás ohrožuje hlad. To si málo kdo uvědomuje. Všichni to přechází tak nějak jako zlehka, ale jedním dalším takovým tou oblastí, která může vydírat státy, je potravinové zásobování. My prostě dneska my se dostáváme k tomu, že začíná být deficit minerálních hnojiv. A když si vezmeme, že dusíkatá hnojiva jsou z 95% dusíkatých hnojiv je plyn, tak si řekněme, tak pokud ten plyn není, tak nebudou ani dusíkatá hnojiva. A s čím teda budeme hnojit? Asi budeme všichni chodit na bobek na pole, já nevím, jak si to jinak představují naši páni zemědělští inženýři. Jo?
1: Takže tohle tady musím, jako, tohle není výmysl pánů zemědělských inženýrů, s tímhle přišli specialisté z Bruselu, že by se mělo hnojit lidskými exkrementy. Pan profesor Staněk už to tady zdůrazňoval, že my se budeme dostávat papírový pytlíky a do těch to budeme dávat. A možná to bude obdoba sociálního kreditu, kdo přinese víc hoven, tak budeme třeba slevu na něco. Ale ne, tak tohle to je opravdu krajní situace. Ale tady vidíš totiž jednu věc, jak Evropská unie myslí dopředu a jak vlastně už dávno s tímhle vývojem počítali. Evropští úředníci totiž podepsali smlouvu Mercosur, která má zlikvidovat naše zemědělství, takže žádný hnojiva potřeba nebudou, když tady nebudeme nic produkovat, všechno se doveze z teda Jižní Ameriky a když to nebude stačit, tak se to doveze teďka z Ukrajiny, která používá pesticidy, které jsou tady zakázané, ale teď už to nevadí nově, protože se přijali, změnilo se vlastně minulej týden veškerý tyhle ty pravidla hry, takže už v pořádku, nejenom k geneticky modifikované potraviny už nemusí být označeny jako geneticky modifikované, takže už jsou zdravé a jsou naprosto v pořádku, ale i právě potraviny z Ukrajiny, které jsou například napíchané hormonama, antibiotikama a právě i těma látkama, které jsou zakázané, tak už jsou nově taky v pořádku, takže nebojte se vlka nic. A pokud to někomu vadí, tak třeba Tesco to vymyslelo tak, že vlastně ukrajinský kuřecí se přebavuje na Slovensku a tudíž potom už to je EU, takže tím je to úplně v pořádku. Že hlad nebude, může mít taky rakovinu, ale tak, ty, co se nenechali ovočkovat, tak hlad prostě je, nás dostanou jinak. O naší budoucnosti, depopulace běží.
0: Peťo, je to to samé, jako když Horimír bojoval za to, aby zemědělství zůstalo zemědělstvím, aby křesomysl netahal do svých dolů rolníky, aby se pěstovalo, protože jináč bude hlad. Ne, ale ty, jsou to teda pověsti, že jo, které potom sepsal i Jirásek, že jo. Ale prostě tam jde spíš o tu pointu, že ten křesomysl tehdy a ta vládnoucí skupina tehdy se orientovalo na to mít to stříbro, ten mamon, jo, a je vůbec nezajímalo, co se bude jíst. A přesně tohle to se dneska taky děje v jiné podobě, ale je to úplně to samé. Takže tak. To je jenom na okraj toho, co
1: si říkám. Mohl vyprávět, jak se dějiny opakujou. Na druhou stranu, tak samozřejmě tenkrát třeba, jako víš co, ten vývoj nebyl tak daleko jako dneska, jo, takže tenkrát nejedli cvrčky nebo červy, jo, to...
0: A neměli, já nevím,
1: který se nedají oddělit, jako, jo, plastový. Takže to zase, že tady jsme jako popošli dál, ale prosím tě, když jsme u toho, ty jsi říkal o tom, o těch financích, jo, a tak tady mě brnklo tak jako odletem do Ankary, byla tisková konference, kde vystoupil Andrej Babiš, a Macinka a další. A podle ČTK Česko přesměruje peníze na zbraně pro Ukrajinu. Česko přesměruje peníze z některých projektů do iniciativy Seznam prioritních požadavků Ukrajiny. To je nová iniciativa, která v Ankaře se rozjíždí, ve kterém spojenecké země platí za americké vojenské vybavení pro Ukrajinu. Dnešním odletem na summit NATO to uvedl ministr zahraničních věcí Petr Macinka za motoristy. Vláda ANO, SPD a motoristů dosud dávat peníze za zbraně pro Ukrajinu odmítla, nepřispěla ani do muniční iniciativy, byť ji v rozporu před volebními sliby nechala pokračovat. Takže iniciativa PURL, už to má vlastně umožňuje, aby evropští spojenci a Kanada nakupovali munici a zbraně vyrobené ve Spojených státech a následně poskytovali Ukrajině. Část v iniciativě je pro země dobrovolná. Prvními zeměmi, které do iniciativy se zapojily, byly Nizozemsko, Dánsko, Norsko, Švédsko, Německo a Kanada. Česko mezi těmito zeměmi doposud není. Američané přitom podle zdrojů ČTK na tom jednání zmiňují, aby spojenci se do této iniciativy aktivně zapojili a pokračovali. My teď řešíme některé projekty, to je citát, které vyplývají mandatorně z našeho rozpočtu směrem k Ukrajině, tak hodláme přesměrovávat právě do tady tohoto programu URL, řekl novinářů Macinka, podobníku N, by měl změnu českého postoje Macinka představit na dnešní večeři ministrů zahraničních věcí a Ukrajiny. V Ankaře by se měl projednávat také návrh poskytnutí 70 miliard Ukrajině letos a nejméně stejný. Rok Andrej Babiš k tomu již dříve sdělil, že Česko nebude záměr blokovat, ale nebude se na
0: účastnit
1: pomoci. Podílet dnes doplnil, že Česko peníze potřebuje na plnění závazků NATO a zaplatí podle něj jako v minulosti větší země. Babiš dnes připomněl i koaliční dohodu, že vláda bude pokračovat v muniční iniciativě nastartovanou kabinetem Petra Fialy, ale nebudeme do ní dávat peníze z rozpočtu České republiky, protože zkrátka jsme zdědili rozpočet, kde je díra, bla, bla, bla, bla, bla, bla. No, takže...
0: Ty jsi slyšel rozhovor mezi ministry, bývalými ministry Cyrilem Svobodou a Zaorálkem? Oni se bavili právě o těch věcech kolem té Ankary a o tom, jaké postavení bude mít česká delegace v Ankaře, a s úsměvem konstatovali, že jak jsme byli aktivní v minulosti díky Fialovi, takže budeme mít až 27. pořadí při vystoupení. Jo? Takže já už vidím, jak Trump čeká na vystoupení našeho představitele. A samozřejmě, že tam vysvětloval, myslím, že to byl Lubomír Zaorálek, tam vysvětloval, že to pořadí se určuje podle toho, jaký objem příspěvků byl vložen do společné kasy NATO. Takže my jsme až na 20. místě. A teď se tam bavili o tom, že vlastně Fiala, i když nasliboval, tak neplnil. Jo? Že prostě peníze, které tam dodával, měl dodat, tak nedodal. Tak potom u mě vzniká jiná otázka. Tak kam je dal ty peníze, když je nedal do NATO? Jestli mi rozumíš? Protože to minusové saldo nějakým způsobem vznikalo a teď najednou prostě se zjišťuje, že to, co, na co se odvolával, že musí dát ty 2%, takže je nedal. Jo? Takže to je jenom tak na okraj. A potom je fakt další věc, jsme se o tom asi, myslím, bavili i před chvílí, že tím, že ty, já nevím, Zelenský tam prostě vznesl svoje oblíbené požadavky, že chce teda doplnit ty patrioty, že jo, že chce další rakety protizdušné obrany, kdo co má, dejte mi v podstatě, a samozřejmě rozšíření té finanční a vojenské podpory. A teď, pozor, bylo odhaleno, že MI6 ve spolupráci se specnazem Turecka připravovali přepadení Krymu s tím, že Turci dali k dispozici 10 000 specnazovských vojáků a Ukrajinci mají takzvané ty spící agenty na Krymu, kteří jim měli pomoci a otevřít vstup. Takže tahle ta operace skutečně byla velice tvrdě připravovaná. A to, že se to připravovalo, potvrzuje i to, že v té Ankaře, podle prvních zpráv, co mám, tak se Američané s Turkama domluvili na obnově spolupráce, která byla tehdy přibržděná, když Turci koupili ty protizdušné zařízení, ty S-400, že jo? A kvůli tomu zase Američani jim přestali teda je podporovat v té výrobě F-35, že jo? Jste se o těch F-35 bavili s Ivanem, myslím, takže nemusím to komentovat, ale každopádně tam Američani jako na této schůzce, to je to, co se říká, že se dělá v kuloárech, se dohodli, že teda budou zrušeny ty určité obranné sankce vůči Turecku a Turci teda se zaktivizujou v rámci NATO. Jo? To znamená, že podpoří. A to je právě to, co jsem před chvíli říkal, že už s tou EB6 připravovali tu aktivitu přepadu Krymu. Jo? Ale to nemám z ruských zdrojů, tohle. To vám říkám dopředu, že to není z ruských zdrojů, že to je z ukrajinských zdrojů. A takže tahle z ty aktivity se tam projednávají a včetně těch výrobu, těch transitních letounů, to jsou ty Airbusy A400 a 330 a podobně. Takže já si myslím, že že tady, přestože dostali Němci, Francouzi, Italové a Britové dostali nášup jako nakládačku od Trumpa, tak přeci jenom ale jako řekli, že oni vynadal za to, že nedostal podporu proti Iránu. Jo? A zároveň jim řekl, tak pokud vy teda mě nebudete podporovat a vy nebudete ani posilovat vlastní obranu, tak já se už na vás vykašlu. Což říká kolik roků? On to říká už delší dobu. Ale já si myslím, že to je ten jeho obchodní styl, prostě vydírat, aby se dostal k nějakým lepším výsledkům ve vztahu ke svým přátelům v západní Evropě, kterou potřebuje právě kvůli tomu, co je mu vytýkáno, že překupuje a bude překupovat plyn pro celou Evropu. Jo? Takže já si myslím, že ještě se zítra budeme dozvídat docela zajímavé věci, jo? Protože se má sejít Trump se Zelenským ještě, to ještě neproběhlo, že jo? No uvidím, co se povídalo, se objeví nakonec v těch závěrečných dokumentech, ale především vždycky nás zajímá, co se tam neobjeví. Jo, to je jako to nejzajímavější, co nás bude zajímat kolem té Ankary. Že já bych k té Ankaře asi jenom tolik, protože zatím nevíme nic. Jo, zatím jenom víme, co by se chtělo. A to, že na Ukrajině byla vybombardovaná ta velká výrobna letecká, kde se montovaly ty rakety a podobně, to je pravda, tam byly opakované výbuchy ještě několik hodin po zásahu, takže ten masakr jede a myslím si, že tyhle ty nálety ještě budou nějakou dobu pokračovat. Co je ale na přetřesu v této věci, je právě otázka těch informací, proč ten Zelenský má ty informace, jakou cestou, takže začíná se diskutovat v Rusku otázka zrady z titulu zpravodajských informací, anebo zda to není dohoda. Jo? Zda to není dohoda. Takže to tam začíná ve velkým jako se diskutovat. Takže to asi k té Ankaře bych řekl momentálně. Už jsem zvědavý
1: na to, co bude. Tady zmiňoval ještě ten výbuch u Kyjeva. A různý média, tamní i zahraniční, teda ukazují a píšou, že se taky, že vylítlo do luftu zbraně nejenom z kazetová munice, ale i s ochuzeným uranem. Takže Kyjev je zamořený.
0: No, jako to jsem taky četl, jo, akorát já to z Kyjeva nemám potvrzený, jak to vypadá, vím jenom, že v restauracích se pije kafe, pije čaj, popíjí se a je to jako kdyby tam nic nebylo. To znamená, že Rusové zatím asi jedou hlavně po těch okrajových částech, ale zdá se mi, jako kdyby tu smyčku stahovali, jo, když se dívám na ty místopisy zásahu. Jo? Takže přitom, když si vezmu zásah do arzenálu, to je fabrika vojenská, která je prakticky v centru Kyjeva, ale je na takové vyvýšení bokem. Jo? A podle mě právě při tom útoku na tento arzenál dostal jako vedlejší odpad zásah té střechy toho Uspinského chrámu v té lávře, protože to je po cestě, jo? Když bych to takhle řekl, po cestě. Ale každopádně hlavním cílem byla ten arzenál, ten podnik. Jo? Já tím, že jsem tam žil, tak prostě trošku ten místopis znám. Jo? A v podstatě já si myslím, že to, co jsme si tady četli, ty vystoupení Karaganova, jo? Byl jsem překvapený, že po tom rozhovoru Menschheimera s Karaganovem, tak jsem potom viděl další vystoupení Menschheimera na jiném kanálu a on to tam zopakoval, že je to docela pravděpodobné. Jo? Ale dneska zase už se v Rusku diskutuje, že by ten Karaganov to neměl přehánět, že by stačily konvenční zbraně a udělat pořádek a tak dále, protože by to nemuselo vyvolat dobrou reakci ze strany Číny a Iránu, protože kdyby použili jaderné zbraně, tak to hlavně říkají ukrajinští, takový bych řekl mírně neutrální geopolitici, tak říkají, že, a myslím si, že asi mají pravdu, že by se mohlo stát, že kdyby použili jaderné zbraně, tak by došlo k plné izolaci Ruska, protože by se i ta Čína, i ten Irán by se od nich odklonili, jo? Že by došlo k tomuhle z tomu a že by došlo k absolutnímu zablokování. Víš, ale já přeci jenom vždycky říkám jednu věc, já nevím, já když si zpětně dívám na tu ekonomiku toho Ruska, jo? Tak to Rusko je závislé ve zbytkové produkci. Ano, může někdo říct si, ano, ve špičkové technologii závislé a tak dále, ale když vezmu z hlediska, a teď mě nechytejte za slovo, z hlediska přežití, tak oni mají uzavřený ekonomický cyklus. To znamená, že i kdyby je izolovali, a to Rusko už to zažilo, když si vzpomeneme na 20. léta, existence Sovětského svazu, kdy byl Sovětský svaz absolutně zablokován, kdy nebyly diplomatické vztahy, oficiální obchodní mise neexistovaly, to všechno se dělo přes, dneska bychom řekli, šedé obchodní mise, jo? Ale to nebyly mise, to byly delegace, které projednávaly případné dodávky, včetně toho velkého bomu v roce 30-31, kdy se startuje stalinská ekonomika, tak to všechno tohle z toho jasně ukazuje, že to Rusko je schopné přežít. Jo? A horší je to s Ukrajinou, která slibuje něco, na co dneska nemá, protože řekněme si, dneska už ty odhady na ten počet obyvatel je pod 15 milionů lidí. Jo? Tak si vemte Československo na velkém ukrajinském území. Jo? To za prvé. Za druhé, my jako Československo jsme měli skoncentrovanou poměrně průmyslovou, ale i zemědělskou výrobu. My jsme měli lehký průmysl. Težto ta Ukrajina to dneska, ta je závislá na dovozech. A nedávno jeden z kandidátů na prezidenta na Ukrajině, zatím ho jmenovat nebudu, tak ve svém pořadu, co se mi podařilo zachytit, říká jednu věc, že my, jeho slova, my na Ukrajině budeme mít velký problém, protože jestliže my jsme produkovali HDP 200 miliard dolarů ročně, tak my dneska máme problém vyprodukovat 100 miliard a když skončí válka, tak budeme rádi, když budeme dělat 50-60 miliard. A teď pozor, co k tomu říká. Ale když skončí válka, my tady budeme mít válečné veterány, to znamená, že lidi, kteří přijdou z línií, přijdou z těch, bych řekl, mobilizovaných jednotek a ty spotřebujou, pro ty budeme potřebovat 30 miliard dolarů ročně. Chápete to, ty cifry? Oni budou rádi, když vyprodukují 50, 60 a 30 půjde jenom na příspěvky těmto lidem. Prostě já si nedovedu představit, jak budou fungovat vůbec. A tohle to se hodí BlackRocku. Tohle to se líbí Američanům, protože tady máme Marshallův plán, máme tady obnovu země, máme tady jo, přes Lend-Lease, zapomeňme na Lend-Lease, ale vezmeme si investiční úvěry. Z čeho žili Američany? Právě z nainvestovaných prostředků po druhé světové válce a ze splátek, půjček a podobně. Takže tohle z toho oni potřebují. Rozvrácená Ukrajina a samozřejmě, že do toho teď vstoupila ještě i ta otázka, že banderismu v Polsku, jo, kde prostě se najednou to vyhodnotilo a najednou si začali zabavovat vzájemně ty medaile, jo, Bílýho orla a tak dále. A teď jako se z toho stává a najednou v Polsku se objevilo asi tak před týdnem, v médiích se objevil výraz Malé Polsko. A Malé Polsko je právě ten Ternopol, Lvov, jo, a tyhle z ty oblasti. Prostě říkají, že jim to patří. A takže my těch problémů tady budeme mít ještě víc. Jo, já kdyby jsem se na to podíval s úsměvem, tak řeknu, jo, tak ať si ty banderovské skupiny vezmou. Jo? A Rusové si vezmou ty nebanderovské oblasti, a bude klid, jenomže pozor. Poláci připravují opatření, které říká, že polské občanství dostanou ti, kteří prokazatelně nemělo nic společného s Azovem, s banderismem na Ukrajině v současné době a tak dále. A ty lidi, když ho nedostanou, to polské občanství, tak kam půjdou?
1: K nám.
0: Tak. A Jarda Štefec říká, nebo to říká i Ivan, my máme 4 tisíce nebo 5 tisíc vojáků. Teď jich je víc než našich vojáků, jich je víc, než my jsme schopni postavit do zbraně. A tohle to tady se teď, když si vezmu, že tady nedej bože, aby ten stát zasahoval do soudního sporu mezi justicí a Ivanem, jo, já bych byl rád, aby ten soud to posoudil skutečně s tím nejlepším vědomím a svědomím, jo, a aby pochopili i tyhle ty lidi, že vážení, vy takový lidi, jako je Ivan Kratochvil, budete potřebovat. A ne je zastrašovat a zastrkovat a tak dále. Jo? A to se týká i těch dalších organizovaných, bych řekl, lidí, kteří myslí na budoucnost a ochranu rodiny a ochranu své obce. Toto je teď důležité, protože my nevíme, kdy to skončí. Vy všichni víte, jaký já mám názor, ale to se může všechno zlomit. Narychlo, to my nikdo nevíme, protože co když najednou prostě se rozhodnou, že vidíte tamhle, si vemte, že přijede otec Elona Muska do Moskvy a Moskvičané jsou z toho nadšený, že tam mají otce Elona Muska a Elon Musk říká, a víte co, vy nemusíte vyrábět, jenom rozdávejte peníze, aby lidi utráceli. Není to náhodou skrytá forma nepodmíněného příjmu? Není to cesta na to, aby se deindustrializovalo, aby se stala ta společnost otrockou. Teď toto je to, co se sem valí ze všech stran. A proč ta Emíšeska teď je aktivní v Arménii a proč ta Arménie se váže na Evropskou unii? Uvědomme si, že Evropská unie už dávno není ekonomický útvar. On se změnil, postupně se změnil z ekonomického nebo obchodně ekonomického na politický, jo, politicko-finanční, politicko-vojenský a dneska už je to vojenský. Dneska už Evropská unie funguje jako normální militantní organizace. Už s ekonomikou nemá nic společného, co se týče diktátu a toho všeho. Toto si musíme uvědomit, že co nám tady... A my bychom si měli postupně připravovat tu ochranu toho našeho prostoru proti všem těm věcem. Já jsem se nějak rozpovídal, ale jako mě to vyprovokovalo, rozumíš? Já jsem...
1: Jak tomu doplním ty Poláky? No. Protože o tom píše samozřejmě mainstream, takže polský premiér Donald Tusk dal polským zástupcům před summitem jasné instrukce. Tusk uvedl, že nařídil svým ministrům obrany a zahraničí, aby byli opatrní s jakýmikoliv prohlášení o další finanční podpoře ze strany Polska Ukrajině. A místo toho se zaměřili na financování vlastních vojenských výdajů Varšavy. Polsko také rozhodlo sešrotovat zbývající MIGy 29, místo toho, aby je darovalo Ukrajině. Analytici tvrdí, že toto zhoršení vztahu s Polskem je důsledkem zelenského vyznamenání, tady píšou, partizánů, který páchali v druhé světové válce Polsku.
0: Žádných partizánů.
1: No, píše to mainstream.
0: Tam byl ten Melník, přestěhování Melníka a prostě pocty, které mu byly dány, a přitom Melník byl právě ten, který dělal tu řežbu tam. Jo? Takže to Poláky zvedlo ze židle, tohlesto. A Tusk, to je starý libertarián, který prostě slouží Bruselu do roztrhání těla. Proto se stal premiérem, on předtím přeci sloužil v Bruselu. Jo? A ty spory jeho s prezidentem, který chce být umírněnější a tak. Prostě Poláci najednou zjistili, že opírat se o odpad Bruselu začíná být pro ně nebezpečný. Jo? A že je lepší se podívat a hledat cestu A proto ten Tusk, on ještě Tusk tam bude rok a půl, jo? Ale proto hledat tu cestu k té Moskvě. Protože oni vidí, co se děje. Horší je Lukašenko, který je takový koupitelný, jo? Který prostě chvilku tak a strašně ho lichotí, když ho Trump poplácá po ramenou, že jo? A ještě se tak ukloní a tak. Takže jenomže dostal avizo, když mu ten Zelenský začal vyhrožovat. Tak proto utíkal do Moskvy. Tam mu Putin něco řekl a on proto utíkal do Pekingu, aby si nechal schválit od Sitinga postupy, které Putin navrhuje. Takže ta hra, my ji neznáme, my ji nevidíme, my jenom se můžeme domýšlet. Jo? A teď, když si vezmeš, že Erdogan vždycky zrazoval Rusy. To jsou ty známé krymské války, to je ta snaha prostě vytlačit Rusko z toho černomorského pobřeží. O to jde Turkům, protože turkoidní národy tam žili, že jo? A teď vlastně zbytky krymských Tatarů a to, co jsem vzpomínal o těch spících agentech na Krymu, to všecko má sehrát. Trošku jim tam překáží to, že Gruzie se zmoudřela ve vztahu k Rusku, že po tom, co odešel Saakašvili a odešla ta francouzsko-americká prezidentka Gruzie, která odešla, tak tam teďko vládne premiér, který není žádný rusofil, ale je racionální realista a on ví, že prostě musí udržovat tu rovnováhu s tím Ruskem v klidu. Kdežto ten Pašinian, který vládne v Arménii, ten Magor prostě podepsal s tou Unii smlouvu a před chvíli jsem říkal, teď si uvědomte, že Unie už je vojenskou organizací. Jo? A MI6 tam pracoval v Arménii, pracoval i London City. To není sranda tohle. A do toho ten Pašinian si neuvědomuje, že tamhle má za zády Azerbajdžán, který paktuje s Erdoganem a říkají si, že by bylo dobré, kdyby se propojili, že by byl dvoustátí. A na úkor koho by se propojili? No na úkor arménského území. Tam se hrajou takovýhle věci. A to je zase horký podbřišek pro Ruskou federaci. Tím spíš, že zase Tokájev v Kazachstánu, díky tomu, že má velmi blízko k Číňanům, tak prostě hraje takovou tu jakoby na vyváženou hru, no jo, ale Tokájev prodal tu firmu na těžbu Wolframu dětem Trumpa, že jo, za peníze, které zaplatil de facto americký kongres a Pentagon. Takže to obklíčení toho Ruska je strašně velký. Strašně velký. Nemluvě o nepokoji v Tadžikistánu. Víte, ten Putin, já si připadám, jakže ten Putin sedí a kolem něho jsou samý vosí hnízda. Když ten prezident ještě Suomi, ten prezident Finska, prohlásí, že chce, aby na jeho území byly umístěny atomové zbraně. Když kde to žijeme? Ty lidi se zbláznili. Jo, tak jsem vám chtěl vyprávět o něčem jiným a takhle jsme se dostali do takového toho horkého tématu. To už ani časově nezvládáme, Peťo. Je 7 hodin a já jsem vám chtěl něco porozprávět a mít k vám takovou nějakou výzvu. A chtěl jsem vám reagovat i na komentáře, které jste mi dali. Víte,
1: teď máme
0: víte, tam v těch komentářích se objevil jeden, který překvapený, když jsem četl překlad rozhovoru, teď už nevím, koho, jestli to bylo. Když jsem četl vystoupení Jeffreyho Sachse v tom, tak on tam napíše, já vám to čte. Já bych chtěl toho pána pozdravit a říct mu, že mu ho obdivuju, jako on má paměť, že hodinu a čtvrt vystoupení přeložit a potom se ho naučit nazpaměť, nezlobte se na mě, to neumím. Já prostě jsem to dopředu avizoval, že jsem to nechal přeložit, že jsem to přeložil i s pomocí umělé inteligence a že to budu číst. Já jsem to avizoval dopředu, tak proč on se diví? Já, víte, mě to je strašně líto, že někteří prostě Hele, já vám děkuji za ty poznámky a za ty komentáře, které jsou pro mě velmi důležité a jsou obsahově důležité, jo, že které mě upozorňují třeba i na to, že něco špatně řeknu nebo že jsem to špatně dal do souvislosti, to je super, ale někdy mi to připadá lidičky zlatý, že na těch chatech, jo, a potom na následujících komentářech, mně to připadá jako hospodské řeči. Vždyť si uvědomíme, my žijeme v době,

že myslím, že vím, že jak to dopadne, že tady budou dohodnutí hegemoni, ne že hegemoni, ale budou tady mocnosti, které se dohodnou mezi sebou. Žádná Jalta 2, bude to jinak vypadat, ale bude tady nový silný prvek a to bude Irán. Proč myslíte, že utíkali ty šejchové a tyhle sti do Ankary na zasedání, protože si chtěli ověřit, do jaké míry to NATO je schopný je chránit, protože oni ví, že je není schopný chránit. A že protože oni mají furt takovou snahu, že ten Irán prostě setřou ze světa. Nesetřou. Ten Irán má úžasnou sílu. Proč ten ministr obrany byl v Moskvě? Proč ty Číňani s tím Iránem jednají? To jsou všechno nové vazby. A proč se podepsaly strategické smlouvy mezi těma východníma zeměma, těma velkýma východníma zeměma? Jediný, kdo trošku lavíruje, je Modi indický. Ale to je dáno tím, že on je americký, ale každopádně, když tam přijde jiný premiér, tak se to může úplně otočit, buď tam nebo tam, ale každopádně ta Indie jako to svoji roli bude sehrávat. Že jsou včetně té Indonésie, která je velice důležitá v té oceánii. A v podstatě, když si všechno tohle z toho uvědomíme, tak já nezávidím těm Rusům. Já dneska možná, že vám někdy budu povídat o kolektivním Putinovi, protože to není Putin, to je kolektivní Putin, to je skupina lidí. Skupina lidí, tak jako jsem vám říkal, že existuje globální elita, existují světové elity, zrovna tak existují elity v rámci Ruska, které mezi sebou bojují. Teď vidíte, že on tam furt bojuje s tou Nabulinou, že ta Nabulina mu podráží ekonomiku a podobně. Takže ale to samé je v Americe. Když ten ono se říká, že Američani řídí Netanyahu a typněte si, kdo řídí Izrael. Je to ta čtvereční míle. London City. Jsou to ty peníze. Je třeba si uvědomit, že tu vládnou staré, nejenom takhle. Finanční kruhy, které tady takzvaně vládnou, nevládnou. Oni pouze spravují majetek těch, kteří vládnou. A ty, kteří vládnou, my ani neznáme. Tak jsou ve stínu. Takže Rothschildové, tyto Rockefeller, to jsou jenom správci, kteří dělají to, co mají dělat ve prospěch vládců. Takže tohle si je třeba uvědomit v té pyramidě moci. A ten kolektivní Trump taky to nemá jednoduchý, ale Trump naplňuje tu svoji vizi, to Amerika na první místě, on dělá, co může. Ale kdyby mu ten Netanyahu neházel ty klacky a neprovokoval, tak ten Trump byl mnohem dál v těchto těch věcech. Ale nebudu ho hodnotit ani pozitivně, ani negativně, nejsem jeho zastánce. Já jsem zastánce našeho státu, našich lidí a to by jsem chtěl říci, že bychom si tohle všechno měli sami uvědomit. A já, abych vám pravdu řekl, bych jsem chtěl vzpomenout právě Cyrila Metoděje a potom Jana Husa. Víte, budu stručnější, než jsem si myslel. Všichni známe o Cyrilovi Metoději všechno, co prostě všichni to znáte z dějin podobně a tak dále, víte, ale když si uvědomíme, že jejich přínos byl právě v tom protlačování té staroslověnštiny, jo, přes hlaholicu a cyrilicu, jo, protlačování slovanské liturgie, tak si přiznejme ještě jednu věc, že v té době, když byl pozván k nám, že jo, tak byl Cyril a Metoděj prostě ty věrozvěsty prostě pozval tehdy velkomoravský kníže Rastislav. A Rastislav jako takový pochopil, že pokud se na něho budou tlačit biskupové ze západu, jako bavorští a podobně, takže oni jsou schopní mu rozvrátit tu Velkomoravskou říši a vlastně to je ten jeho stát. A on tehdy posílá

0: do Konstantinopole posílá delegaci a ta delegace se zastavila u knížete Kocela, jo? V Panonii, někdo tomu říká blatenské knížectví, a které zasahovalo i do dnešního Rakouska. A tam Kocela to potvrdil, jinak Kocela byl synem Pribiny, který utekl z Nitry, jo? Jako původní nitranský kníže byl Pribina, že jo? Tak on, Kocelovi se to líbilo a on tuto misi podpořil, ale doporučil taktický chod, aby přeci jenom se to diplomaticky vyjednalo, tak zaprvé dal sebou do té delegace svoje lidi a zároveň poslal papežovi nějaké, dneska bychom řekli úplatky, dary, kterými chtěl zlomit Vatikán k tomu, aby odsouhlasil, že byzantský říšel císař Michal III., že pošle k nám teda ty svoje nějaké, bych řekl, šiřitele křesťanství v nám blízkém jazyku. A to se stalo, myslím, 862, a to jednání té delegace v tom Římě bylo úspěšné, a takže nakonec Michal z Konstantinopolu poslal toho Konstantina a Metodie do našich zemí. Jo, a oni k nám dorazili, proto máme 5. července státní svátek, jako na, je to svátek, kdy slavíme příchod těchto věrozvěstů na Velkou Moravu. Já teď nebudu rozporovat některé věci z psané historie, ale prostě je důležité, že tato informace se potvrzuje, ale víte, oni dva už předtím byli jako vyslanci Konstantinopolu prosazovat křesťanství i do Chazárie, do chazarského kaganátu. A v podstatě tady bych chtěl říct, prosím vás, nezjednodušujeme si to, že tohle dělají Chazaři nebo Židi a tak dále. Zaprvé, chazarský kaganát, když vznikal, tak byl turkistický. Tam žili především turkoidní národy. Potom tam žili potom to přešlo i mezi slovanské, až na závěr to byly semické národy. Takže nedělejme takové jednoduché prostě posouzení, odsouzení, protože Chazaři, když byli rozehnáni, že jo, tak někteří šli na jih, někteří na sever, a ti tvrdí se, že ty severní byli ti, kteří potom pomáhali vytvářet tu židovskou skupinu Aškenázy. A když si vezmete toho Kryla a Metoděje, teda Cyrila a Metoděje, tak oni skutečně nám přinesli přeložené svaté písmo, že jo, které v jiných národech se četlo buď latinsky, řecky, anebo hebrejsky. Nicméně ten tlak těch bavorských a saských biskupů byl velmi silný. A v podstatě teda saských ze Salzburku, to je dneska Rakousko, že jo? Říkám to dobře, jo. Tak oni de facto tlačili, a protože to považovali za svůj jakoby svoji zónu, jo. A oni víceméně to
1: vlivu.
0: Bylo to jejich misijní území, jo? Takhle to řekneme přesně, že ano, sféra vlivu, ale misijní území bylo jejich. A takže jim tam vadili tyhle ty vetřelci, kteří tam tu liturgii slovanskou, staroslověnskou teda rozšiřovali, že jo? A byl to velký spor u papeže, u Hadriana II., který teda nakonec podpořil tyhle ty dva bratry, a nicméně při tom jednání právě v Vatikánu, respektive v Římě, tak i Cyril v roku 869 zemřel. Víme, že se Metoděj vrátil se svými žáky, že jo, vydržel nějakých, řekněme, 15-16 let, a po jeho úmrtí se podařilo bavorským biskupům přes papeže dalšího následujícího jako na ně zaútočit. Došlo dokonce k k zatčení a uvěznění Metoděje. A Metoděj byl nakonec propuštěn právě na základě i přikázání papeže. Já bych sem jako chtěl říct, že víte, my jsme si ho přivlastnili, Cyrila Metoděje, a oni si ho přivlastnili dneska celá ta staroslavanská liturgie, ale víte, my jako zapomínáme na jednu věc, že to křesťanství u Slovanů bylo už dávno předtím. Jo? My jsme měli tady náboženství, ať to bylo ariánské, ať to byli to nestoriáni, že jo? Kteří tady na východě fungovali. A já proč vám o tom hovořím, že v podstatě ty starokřesťanské proudy, které byly na východ od působnosti latiníků, že jo, tak vlastně ty latiníci, jedna naše kolegyně, posluchačka, tímto ji pozdravuju, mě vytýká, že nemám rád katolicismus, nebo katolíky, nebo tak nějak mi to napsala. A já jí chci říct, to není o tomto. To je úplně o něčem jiným. Je to o víře. A víra se nemá přivlastňovat formou náboženství. Já se potom ještě toho jako víc dotknu. Ale když Vladimír byl křtěn, kníže Vladimír, že jo, myslím, že to bylo 988, tak ne, jako nám legendy vykládá, že byl křtěn někde v Kyjevě. Ne, podle starých písemností letopisu byl křtěn v Chersonu, jako v chersonském regionu. Obec vám neřeknu, protože se neupřesňovala. A právě Vladimír údajně, když se vrátil do Kyjeva, tak pokřtil Rusy. To bylo to takzvané křtění Rusů, jako křtění na Rusy. A v podstatě, když se na to podívám s očima jako mého, víte, že jsem dost kritický k mnohým věcem, tak právě tam vidím ten problém, že de facto velký rozpor mezi západní a východním křesťanstvím byl vyhrocen až tak daleko, že myslím, že to byl Innocent III., který nechal vést čtvrtou křížovou výpravu právě proti Konstantinopolu. Jo, to myslím bylo roku 1204, jestli se nepletu. A už tady se ukazuje ta agresivita těch katolíků, toho Vatikánu. Ale rozlišujte víra a lidi organizovaní v církvi nebo náboženství. Prostě nespojujte to dohromady. Víra je jedna věc a prostě ta forma organizace je druhá věc. A nevytýkejte mi, že nečtu Písmo svaté. Já se ho snažím číst a já vám můžu třeba ukázat texty v Písmu svatém, kdy si Písmo svaté samo sobě odporuje. Prostě jsou tam protichudné výklady. Protože je to psáno člověkem. A člověk je omylný a člověk neumí vyložit všechno tak, jak by chtěl. A další věc je ovlivnitelný. On píše ty věci na základě požadavku doby. Takže ano, Písmo svaté je důležité, ale berte si to jádro. To, co je z něho podstatné, a ne to, co je povrchní. Jo? A právě tady, když došlo k rozkolu mezi pravoslavnou církví a římskou církví, jo, tak tam právě bylo to, že římská církev hovoří o tom, že církev musí mít jednu nejvyšší autoritu nad celou církví. Kdežto východní církev sice uznávala autoritu římského papeže, ale říkala ne, ale ty jsi první mezi rovnými. To znamená, že to si zapamatujte tohleto. První mezi rovnými, vzpomeňte si, když se vám hovořil, a teď mi řeknete, že to nemůžu přirovnávat. První mezi rovnými znamená, že byl vybrán nejlepší z nejlepších. A to se týká i naší společnosti. My máme vybírat nejlepší z nejlepších. A to se dělo na východě. Na západě už potom ne. Tady došlo k rozdělení lidských společností. A tohle to si musíme uvědomit. A když si to domyslíte, ty rozdíly, jak to bylo, tak vlastně se dotkneme i toho, a teď vzniká jedna otázka, že myslím, že 1203 Innocent III. Udělal ještě jednu věc, velice nesprávnou, když nechal zaútočit na takzvané pravé křesťany. Jo, to byli Kataři, že jo, kde sídlili. A de facto samozřejmě nechal zaútočit. On dal pokyn králi francouzskému, franskému Filipu II., který zaútočil a likvidoval je. Proč? Protože praví křesťané odmítali hromadění majetku, odmítali prostě to, aby se zneužívalo jako víra a církev pro hromadění. Tam, a určitě vám to něco ťuká do ucha, že vám to něco připomíná. No, připomíná. A připomíná to především to, že byli reformátoři v katolické církvi, kteří usilovali o změnu. A mezi nimi byl právě i mistr Jan Hus, který se usiloval nejenom o ty desátky, ale usiloval se i o to zrovnoprávnění, o to, aby lidi nezneužívali prostě to po své postavení. A když si to vezmete jenom tak pro zajímavost pro vás, že jo, upálení mistra Jana Husa 6. To je o čem? To je právě to, že on odmítal ten tlak té katolické církve na něho, aby se vzdal těch svých názorů, které vlastně vyvolávaly nepřátelství proti mamonu, který kolem sebe organizovala církev. Jo? A když si vezmete pravé křesťany, co oni říkali? Oni říkali, že hmotný svět je dílem zlého principu. Jo? To znamená mamon. Jo? Říkali, že duchovní svět pochází od Boha. Proti tomu bojoval Innocent III. Jo? Odmítali přísahy anebo vynucování přísahy pomocí násilí. A vedli jejich duchovní, vedli silně asketický život. Takže to byla příkladná církev. Že jo? A víte velice dobře, když hovořím o tom městu Katar, tak vždycky vysvětluju, že právě jak se rozprchli po Evropě, tak vlastně teprve tehdy vznikl ten výraz kacíři od toho Katar. Jo? A jináč právě když padla jejich pevnost, Montsejour v roce 1244, tak s tou se spojuje ta otázka svatého grálu. No, nechci o tomhle s tom hovořit, ale chci říci, že jejich působení v Evropě bylo nejenom na Jana Husa, to bylo i na Martina Lutera, který 100 let po Husovi, že jo, fungoval, a který, nebo Kalvín, jo, kteří prostě šířili ty myšlenky toho, aby se poznesla mravnost církve. Protože Jan Hus, když si to vezmete, tak co kritizoval? Právě ten mravní úpadek toho duchovenstva, právě to hromadění majetku, že jo, prodej církevních úřadů, neboli korupci dnešním jazykem, prodej odpustků, že jo, a zase úplatek, jo, a zneužívání církevní moci. To je to, co dneska zažíváme úplně v plné nahotě. A mě překvapuje, že naši politici, že jim není hamba si brát jméno Jana Husa do úst a přitom jeho zásadama se neřídit. A myslím si, že tyto všechno bychom si měli právě vzpomínat na Cyrila Metodě jako misionáře slovanské liturgie. A když vám prozradím, že nestoriáni, protože vždycky, když se říkalo, že my už jsme byli pokřtěni, říkal kníže Vladimír, tak když si vzpomenete na cestopis Marco Pola, tak on tam narazil na nestoriánství po cestě přes Asii, v té velké Tartárii. A viděl tu společnost, která tam byla, která tam fungovala, a fungovala ne na základě diktátu a nějakého, bych řekl, vynucovacího práva. Prostě chtěl bych říci asi toto, že a John Wycliffe to říkal, že on říká, že ano, nejvyšší autoritou je písmo a církev má žít podle Kristova příkladu. Ale zároveň říká, že morálně zkažený duchovní ztrácí svou duchovní autoritu. Víte, já když tohle to poslouchám, nebo když to čtu a teď se pohybuju mezi těmi duchovními, tak já se na ně dívám právě i z tohoto hlediska. Zaslouží si být ještě duchovním? Nezradil on vlastní přísahu? Však ty duchovní, když jsem viděl třeba přísahu diákonů v biskupském chrámu v Nitře, kde jsem byl pozván na přísahu diákonů, kteří byli vysvěcováni na kněze. A když jsem viděl, to je úžasný obřad, ale lidi musí přijmout tu přísahu a ne ji zradit. A teď kolik z těch farářů, kolik z těch duchovních vlastně, tak jako se říkalo za socialismu, mám červenou knížečku a mám nárok na post. A bohužel ty lidi, ale těm farářům ty peníze cpou ze všech stran. Ne všichni faráři je potřebují, ne všichni faráři je využívají jenom pro sebe. Já jsem znal trnavského z Trnavy faráře, bohužel už je po smrti, to byla čistá duše. A on všechno, co dostal, tak vrážel do domovů pro, jak bych řekl, bezdomovce. On, když si vezmete Kuca, Peťo, já jsem zvoral jméno, jak se jmenuje, ne Kuco, no, z Liptovského Mikuláše. Nespomenu, Peťa, až mě uslyší, tak on si vzpomenu.
1: No, z kterého myslíš, Kufu?
0: Kufu, no, Kufa.
1: No, Kufa.
0: Tak on, co on říká?
1: Ne, Jakovec, prosím.
0: No, on říká, aby jsem vrátil člověka mezi nás, tak on říká, že první noc on spí s tím kriminálníkem, s tím vrahem a všichni se ptají, ty se nebojíš. On říká, ne, to tak má být a pokud se mi má něco stát, tak se mi to stane. A ty lidi se vrací do společnosti. On je dokáže vrátit do společnosti. A víte, když se nad tím všem zamyslíte, tak vlastně, o co vlastně celou tu dobu jde? Jde o hamižnost vládnoucích a duchovních. A proto po Husovi vypuklo to husické hnutí, které to chtělo odstranit a chtělo spravedlnější společnost. Jo? Jsou i názory, že to bylo ještě jinak. Kufa. Jsem dostal tady taky nápovědu. Kufa, děkuju. A vlastně tím by jsem chtěl vám sdělit nějaké své zamyšlení o rozvoji lidské společnosti a jeho rozdíle mezi na západě a na východě. Já jsem vám před chvílí hovořil v těch náznacích o vývoji v rámci křesťanství. Jo? Ale původní víra je o spojení osobního vědomí s nejvyšším, bez zprostředkovatele. Je to vaše víra, váš vztah. Je to osobní a intimní každého z vás, nebo každého z nás. Měl jsem štěstí nedávno mluvit s duchovním, který mi řekl úplně jednoduchou, ale velice hlubokou myšlenku. Říká, Víťo, Bůh je láska. A co se nám štěpuje do hlavy, že se máme bát? Ne, nebojme se. A další moudrý člověk napsal ve své knize jednu krásnou větu, že svoji lásku k Bohu vyjádříš svou službou lidstvu. Zamyslete se nad těma slovama. A těm, kteří odmítají existenci všemohoucího nebo univerza, ať popřemýšlí, z čeho pramení teda hamižnost. Že to je ego, to zlé ego, které vlastně tímto směrem v nich pracuje. Ne v nich, ale v těch, kteří jsou hamižní. Ještě jednou se vracím k tomu, že mi bylo vytčeno, že bych měl číst Písmo svaté. A já se zopakuju, že i vy si ho přečtěte pozorně. A přemýšlejte o každé větě a naleznete tam mnoho protimluv, nelogičnosti a vzájemně si odporujících textů. A znova opakuju, je to tím, že Písmo bylo psané rukou člověka. A na zakázku. A člověk je omylný a vkládá do textu, co si myslí, že by tam mělo být, anebo co mu někdo řekl, aby tam bylo. Já nebudu mluvit o tom, že Bible byla xkrát přeložená. Ne. Ale když je text nepřesný, nelogický, nebo si dokonce odporuje, ale tak to nic nemění na původní víře. To znamená, mně je jedno, že jsou tam protimluvy, že jsou tam nelogičnosti. Pro mě je důležitá původní myšlenka té víry. A ta myšlenka je vyjádřená ne slovem na papíru, ale vaším osobním vztahem k nejvyššímu. Víte, v minulosti došlo, Jan Kozák to myslím pojmenoval, že oddělení duchovna od materie. A vlastně to začalo, to způsobilo tvorbu mocenských struktur. A vlastně, když se to nad tím zamyslíte, tak ten monoteismus vzniká na západě. Ale na východ zůstal polyteismus. A vlastně tím pádem se i začal lišit život právě těch společnosti na západě a na východě. Na východě byly kooperující společnosti, lidské společnosti a vylišily se od života těch individualistických mocenských společností na západě. To zavnělo náboženství, ale ne víra. Znova zdůrazňuji. To se ale projevuje i v různých pokusech o reformátorství v západním náboženství. Zejména těch, které se opírají o Vatikán. Tam vždycky je velký boj o reformu. A Vatikán si je vědom tohoto nebezpečí ideologicky, proto i vedl mocné světa k různým tažením. A jedni z nich je i válka dnešního kolektivního západu na Ukrajině. Teď si uvědomte, že tam Vatikán bojuje proti pravoslavné církvi. Že likviduje pravoslavnou církev, která mu nepodléhá. A víte, náboženství, které zneužívá víru k získání moci, bude vždycky usilovat o zotročení lidí. A bude k tomu používat nejrůznější nástroje. Kdyby církve chtěly mír, tak by už dávno byl. Jenomže nemoc zhromadění majetku a hmotných statků, taky třeba i digitálních hodnot na účtech, je vede k likvidaci těch, kteří volají po spravedlnosti, rovnoprávnosti a mravní společnosti. Vatikán podporuje nesprávnou zelenou politiku. Co je to dohoda Mercosur? Však ta je za podpory Vatikánu, protože tam se odehrává zájem Vatikánu v Americe, v Latinské Americe. Mám uvádět další příklady. Víte, já v tomto všem vidím důvod, proč byly zlikvidovány východní občinové společnosti, které inklinovaly ke kooperativnímu hospodářství. proč Západ zamlčoval a připisoval minulost lidstva, tak jak to vidíme dnes, kdy se přepisuje nedávná minulost. A příště, já už vám to slibuju, se pokusím formulovat představu hospodářsky spravedlivé společnosti. Tak a tím bych dneska skončil a nebudu psát ani báseň. Ivánku, já tě pozdravuju, všechny pozdravuju a věřte tomu, že hledejte zlo tam, kde se hromadí peníze. Díky za pozornost. Peťko, ty tam nejseš. Takže se přejdeme ještě...
1: Ne, vydrž. Já už jsem tady.
0: Jo.
1: Slyšíš mě?
0: No, já slyším.
1: Já nemůžu propojit, ale Víťo.
0: No.
1: Dovol tedy, abych ti poděkoval za dnešní vyčerpávající mnoho tematický. A vidíš, a probrali jsme to od aktuálních, nejaktuálnějších věcí až po dávné historické pravdy. Vlastně všechno. Přátelé, vám všem moc děkuju za pozornost, moc děkuju za podporu, za to, že využíváte i tenhle QR kód a že jste s náma. A zůstaňte nám věrní, protože bez vás samozřejmě nemělo smysl. A věřte, že další zajímavé pořady vás čekají již brzy. A nějakého důvodu teďka zlobí, ale to zvládneme. Jo, Porsche propouští, člověče, to je další jako novinka teďka, takže už ani Porsche neunese teda tlak.
0: Hele, automobilový průmysl v Německu má propustit asi 400 tisíc lidí, já ani nevím, jestli jich tolik.
1: Ano, šílený čísla, ale ono se to dotkne právě i naší milý Škodovky, že prostě se bude převádět výroba do Německa. A dokonce i slovenské automobilky, že jo, už hlásejí, že teda budou ty převody. Takže ono to, jak říká Ilona Švihlíková, to je ukázka toho, že kapitál má domov, jo. Že, no, že se prostě vrací k té matce, že jo. A já teď tady jsem chtěl vám jenom říct, přátelé, že v 8 další pořad, máte se na co těšit, vydržte, buďte s námi a díky za všechno a Vítěho, měj se krásně a vám vážení přátelé, děkujeme za pozornost, za vaši podporu, lajky, dávejte komentáře, dávejte taky odběry, a protože rosteme pořád a já věřím, že letos těch 100 000 doděláme, pak další metra už jsou jenom miliony, tak.
0: Ještě, Peťo, já jsem jenom chtěl se omluvit, já jsem slíbil, že budu reagovat na některé komentáře. Byl tam dotaz i co se týče nepochopení. To jsem nepochopil ani já tehdy, pak jsme si to s Jirkou Nikelým vyříkali. Ne, že vyříkali, prostě jsme si řekli, co se stalo. A ta jeho reakce na tom podpisu knihy, která byla, kdy prostě jsem byl i já překvapen, proč tak prudce reagoval, se týkala velmi citlivé záležitosti. On mi to vysvětlil a řekl mi, že jsem ťal do příliš živého vředu. Takže proto tak reagoval a víceméně si myslím, že je to na další povídání a Jirkovi Nikelovi držím palce. Tak no, to jenom aspoň toto jsem chtěl okomentovat. Jo?
1: Tak super. Díky moc. Přátelé, krásnou dobrou noc. Ahoj, až tam budou miliony věci, abych bývalo to zapomněl. Tak, čau.
0: Čau.

Krásný večer, vážení přátelé, vážení chcimíři, mý drazí Slované i vlastenci. Já vás všechny moc vítám u vašich oblíbených komentovaných večerních zpráv a pevně věřím, přátelé, že za sebou máte úspěšný den, že se vám všem moc dařilo a jdeme na zprávy. Musím říci, že sledovat to dění v Ankaře, to chce opravdu silné nervy, přátelé. Někteří mi vyčítají, že pořád ty politiky jako nehladím po srsti dostatečně a že snad dokonce nahrávám opozici, tak to si rozhodně nemyslím. Já jenom jsem člověk, který má kritické myšlení a když cítím podraz, tak to prostě řeknu. Dělám to tak celou dobu a určitě to, přátelé, nebudu měnit. Každopádně my začneme v Kanadě, protože Kanada nakoupí od Němců až 12 ponorek. Upřímně řečeno jsem vůbec nevěděl, že Němci ještě mají nějaké ponorky Kriegsmarine, protože když se podívám na to, jakým způsobem si likvidujeme v Evropě průmysl, tak je mi záhadou, jak vůbec dokážeme ještě něco vyrobit přes Green Deal, takže to se Kanada poměje. Kandidát ODS na starostu v Praze 1, Filip Dvořák, říká, že svůj rozsáhlý majetek zdědil. No to já mu to věřím. Jak na něj jeho otec, lékař, vydělal, nechce vysvětlovat. Pochybnosti za historka o dědictví není jenom krytí, se přitom neobjevuje u toho kandidáta poprvé. Co jde, přátelé, jde o to, že tenhle ten pán vlastní zhruba 250 milionů korun, různé nemovitosti a tak dále. A není úplně 100% schopen vysvětlit, jak je nabil. To je jako s těmi nutriemi, přátelé. Jo, nevěřící Tomášové nevěří, že se v 80. letech dalo na nutriích vydělat 80 milionů. A teď tady zase někdo nevěří chudákovi z ODS, že to zdědil od tatínka lékaře. To musel být šikovný lékař, teda musím říci, protože ne, že by se lékaři měli špatně, to určitě ne, ale že by vydělávali takovéhle peníze, tak to si tedy nemyslím. Leda, že by měl kliniku plastické chirurgie, anebo dentista, tam bych tomu věřil. Nejstarší komerčně provozovaný jaderný reaktor na světě byl opět spuštěn. Druhý blok jaderné elektrárny Tarapur v Indii je opět připojen k síti. Jeden z nejstarších dosud provozovaných komerčních reaktorů na světě dostal povolení k provozu na další desetiletí. Informovala o tom oficiální tisková agentura indické vlády. No tak jim budeme držet palce, aby nedopadli jako v Černobylu. Jinak jsem četl velmi zajímavý článek dneska o Černobylu, respektive o té vodní nádrži, která tam je, protože prý se tam někteří lidé chodí koupat, tak to rovnou říkám, že doporučuji vzít si místo plavek dozimetr. Jo. A pak se ale nemůžou divit, když se jim třeba narodí děti s dvěma hlavama a čtyřma ručičkama, nožičkama, což se třeba v Indii také děje, ale tam to považují za posvátné, přátelé. To je genetická vada. Jdeme dál. Slovensko sice podporuje summit NATO, ale praně na Ukrajinu v žádném případě peníze na ně nedá. A zase, je to spíše taková kamufláž. Vy jste se mě na to někteří ptali už před časem, že jste slyšeli, že Robert Kaliňák, ministr obrany a dřívější ministr vnitra, má vynikající, až bych řekl, přátelské vztahy s mladým Strnadem. Ano, je to pravda. Co se týče soukromých vojenských společností, tak Slovensko je jeden z největších exportérů na Ukrajinu na počet obyvatel na světě. Ale to jsou ty soukromé společnosti. Ale co se týče státu, že by stát vzal peníze, nakoupil u těch soukromých společností a poslal to na Ukrajinu, tak jak jsme to viděli u Nadě, ale i u nás samozřejmě, u paní Černochové a tak dále, tak něco takového se neděje. Admirální generál zamířil na dvoudenní summit Severoatlantické aliance do turecké Ankary. Vládní část tuzemské delegace, kterou vede premiér Andrej Babiš, odletěla z kbelského letiště již dříve. Určitě jste viděli tu tiskovou konferenci, tam mě teda rozesmál pan Macinka, když řekl, že pan prezident, že mu vyhověli, že chtěl doakreditovat ještě dva lidi, tak jsem si říkal nějaké důležité. Že prý škrtl z ochranky, protože má tříčlennou ochranku, tak škrtl dva lidi a vzal tam sebou fotografa tiskového mluvčího. No to budou nádherné fotky.
tak on je to zážitkový prezident a na těch fotkách to je to nejpodstatnější. To není jako důležité, že poděláte vlastní lidi a národ, to je v pohodě, ale musíte u toho dobře vypadat. No, to si pamatujte, přátelé. Jako PR musím říct, že má vymakané. Když si přečtete některé komentáře na Instagramu, tak tam úplně tečou ty lidi. Jo? Nejlepší prezident. No, hotovo. Jo? No to, já už se tomu ani nesměju vlastně v podstatě, jo? Protože já si říkám, že ty lidi musí mít opravdu výplach totální, že tady tomu věří. Ale bohužel spousta lidí tomu věří. Tak. Odbočíme vpravo, Barunko. Zúčastním se večeře na summitu NATO, oznámil admirální generál. Dostal přímou pozvánku od Erdoana. To je taky filuta, ten Erdoğan, vám řeknu. Ten to pěkně hraje na všechny strany, protože vlastně se tvrdilo, že tam nemá tu pozvánku, že ta pozvánka byla jenom jedna, ale určitě mu tady to zařídil pan Kolář přes své kontakty. To si 100% nezařizoval admirální generál sám, tomu v žádném případě nevěřím. Putin buduje protizdušnou obranu kolem Moskvy, chrání i jeho dceru. My jsme si ráno v ranních zprávách řekli, že Dmitrij Peskov prohlásil, že už končí speciální vojenská operace a začíná skutečná válka. Jo, takže v podstatě, co to znamená? Naprosto správně jste někteří psali, že třeba může dojít k použití taktických jaderných zbraní, že těch orešníků bude létat více, že se více bude útočit na Kyjev, to všechno je pravda, tak to bude. Ovšem, Volodymyr Zelenský dneska prohlásil, že vystřelí až 1000 raket a dronů na Moskvu. Takže to s tím to právě souvisí. A pokud jsou mé informace správné, tak už tam letělo prvních 600 dronů. Macron přiletěl do Damašku, chce rozmanitou Sýrii. Muckali se tam se Šárou. To je nechutný, jak toho masového vraha teď všichni obdivují. S tím se pojí bombový útok na hotel Four Seasons, který proběhl právě v Damašku. A stalo se to den po ubytování právě Emmanuela Macrona. Takže pokud jsou mají informace správné, tak Emmanuel Macronovi se nic nestalo, tak to máme všichni radost. Měl jsem velké obavy o ní. Tak. Z vládních poradců dostala nejvíce paní Vachatová. Inkasovala 370 tisíc a je prý nejdražší poradkyní. Tak. Novináři, za prvé je to za 6 měsíců. To žádná jako velká rejže není, to si řekněme otevřeně. A za druhé, proč jste nekontrolovali, kolik brali poradci za Pětra Fialenka. To myslím, že bychom všichni koukali. Díky, Donalde. Slezte z toho lustru, vidím vás. Ukrajina během nočního útoku nesestřelila ani jeden Iskander, protože nemá rakety. Tak to vyčítají Donaldu Trumpovi, že za to může on, samozřejmě, jak jinak. No tak no to už v podstatě ani nemám co říct, protože to je tak hloupé. Co čekají, jako, že tam zase nasypeme, to se dozvíme, přátelé. Možná už něco budu vidět do ranních zpráv. Jestli tam půjde těch 80 miliard, nakonec teda euro, takže ne 70 miliard dolarů. To je pořádný balík. Budou zlaté záchody. Ukrajina je bez patriotů. Odhazujeme rukavice. Odpověď Kyjeva na ruské raketové údery bude drastická. No tak to si umím živě představit. Všem já vám garantuji, že jestli opravdu na tu Moskvu dopadne vícero dronů a raket, tak se teda mají na co těšit v tom případě, protože potom už odhodí zábrany i tak liberální člověk, jako je Putin, protože má kolem sebe jestřáby typu Medvěděva, ty si tohle prostě nenechají být. Jinak Ukrajinci poprvé odpálili vlastní balistickou raketu s názvem FP-9. Změnili válku, Moskva je v dostřelu, její zničení je na dosah. Tak to teda musí mít radost hlavně pan Bartovský z Reflexu, to je takový nepříliš inteligentní novinář, který před 3 lety na tom podcastu říkal, že tam má přilítnout raketa do Kremlu a že se nestihne ani podívat Vladimír Putin skrze rolety, jo, tak nestihne ani stáhnout, na to nemám co říct už. Tak, tohle to je zajímavá zpráva. Podezřelou z bombového útoku na ukrajinského oligarchu v Monaku našli u Kyjeva mrtvou. Přátelé, no tak
je to jasné, ne. Já jsem vám tady říkal, že to udělala SBU 100% a teď se ukazuje, že to tak bude. To se potvrdí, jo? Protože tam šlo o kšefty. Za prvé, za druhé, ten člověk toho spoustu věděl na Volodymyra Zelenského a ty jeho poradce. To neříkám já, ale to říká jeden z kandidátů na prezidenta ve Francii. Ne za Národní frontu, ale ještě za tu více ultranacionalistickou stranu. A novináři ho poměrně bombardovali s tím a on říká, že k tomu má důkazy. Tak uvidíme, co z toho ještě bude. Jinak, když jsme teda ve Francii, tak Marine Le Pen kandidovat nebude, protože je odsouzena, protože samozřejmě s náramkem někde nebude kandidovat na prezidentku, to by vypadalo blbě. Takže se dveře otevřely Bardelovi, což je dobrá zpráva, protože Bardela má daleko větší šanci se na ten úřad dostat ještě než Marine Le Pen a dokonce si troufám tvrdit, že to tak bude. Ve Francii není omezení 40 let, abyste mohli kandidovat na prezidenta. Jinak by samozřejmě pan Bardelo kandidovat nemohl, protože pokud se nemýlím, tak je mu 31. Zelenský otevřeně hrozí Putinovi. Až uvidíš 1000 dronů nad Moskvou, tak pochopíš. Já myslím, že on to pochopí mnohem dřív. Admirální generál na summitu Severoatlantické aliance uvidí vládě pod prsty. To jí omezí v kreativitě před voliči, míní experti. No, takhle ty experti, to si umím živě představit. Nizozemsko vyčerpalo všechny své možnosti přímé vojenské podpory Ukrajině, uvedla tamní ministryně. No jo, no, tak jako no to nejde, nikdo nejsme bezední. No pořád jako spát na tu Ukrajinu se taky každému nechce. Orbán svolává demonstraci na obranu prezidenta. No jasně, protože tam Maďar mění tu ústavu, aby ho teď mohl odvolat. Ne, tak, a vidíte, nikdo v Bruselu neříká, že to není demokratické. Když to dělá ten správný člověk, ten, kterého podporujeme, tak se to musí přece schválit. Slovensko pozastavilo Rusům vydávání turistických víz. To je docela zajímavá, nečekaná zpráva, protože pokud vím, tak Robert Fico říkal, že něco takového neudělají, takže jsem zvědav, jaký bude ten důvod. O co jde, přátelé? Jde o to, že když dostanete vízum do jednoho ze států schengenského prostoru, tak se můžete automaticky pohybovat po celém Schengenu. Admirální generál v Ankaře vyzval k obraně a soběstatečnosti. Evropa podle něj nemůže spoléhat jen na Spojené státy americké. To je hlava, co? Ten prezident. Ještě, že ho máme, to by člověk nepřišel. Údery v Rusku mají Moskvu donutit k jednání. Vstup Ukrajiny do Severoatlantické aliance je v nedohlednu. Tak to je aspoň nějaká dobrá zpráva. Asi ano, asi udělám něco, co Erdoganovi udělá radost. Tak odpověděl Donald Trump na otázku reportéra, zda plánuje dát Turecku dárek v podobě nejmodernějších letounů páté generace F-35. No tak to vidíte, nakonec Turci budou mít F-35, tak to je dobrý. Jinak teda Andrej Babiš ještě jednou prohlásil, na Ukrajinu nedáme nic, platit to budou velké země a příští rok splníme 2% na obranu. Tak to jsem tedy zvědav. V zahraniční politice Evropské unie je tedy pěkný bordel. Bývalý šéf zahraniční politiky EU, José Borrell, přišel s dosud nejostřejší veřejnou kritikou rostoucí role Evropské komise v diplomaci a obraně. Podle něj komise překračuje pravomoci, které jí dávají zakládající smlouvy a vytváří zmatek v tom, kdo za Evropu na mezinárodní scéně mluví. No tak přece tam hádají ty dvě ženštiny, že jo? Tak to je naprosto jasné, že je v tom bordel. A to, že je v Evropské unii bordel, to nám nikdo nemusí říkat, to my dávno všichni víme. Přátelé, pište do komentářů vaše názory a postřehy a vám všem přeji krásný zbytek večera a se vám moc daří a brzy zase na viděnou. Krásný den, vážení přátelé, a teď jenom v rychlosti se pověnujeme tomu, co to je Český dům. Vy tady vidíte velmi často transparentní účet regionálního rozvojového fondu 333-88-99-002/5500, což je transparentní účet regionálního rozvojového fondu, kde pomáháme znevýhodněným osobám, samoživitelkám, lidem, co se ocitnou v akutní sociální nouzi a tak dále. A protože budeme slavit s Vaškem pětileté výročí, my jsme to zakládali za tvrdého covidismu, tak jsme se rozhodli, že potřebujeme mít nějakou budovu, tak abychom se mohli setkávat, abychom mohli více pomáhat. A
na rozdíl od některých neziskovek, které tady nebudu jmenovat, tak když se podíváte do našich výročních zpráv, tak my darujeme 85% a 15% jde na provoz. My to s Vaškem děláme zdarma, nemáme žádné výplaty, nic. Nepotřebujeme, aby nám někdo posílal peníze pro nás na provoz, ale rozhodli jsme se, že také by fond měl něco vlastnit, abychom nemuseli platit nájem, protože ty nájmy jdou pořád nahoru, a abychom se mohli setkávat. Tak proto je tady nahoře vždycky to číslo. Pokud nechcete být vidět, tak to číslo je 333-88-99-010-550, což je ze zákona povinný provozní účet, a mnozí lidé nechtějí být vidět, takže my to samozřejmě respektujeme a chceme vám za to s Vaškem moc poděkovat, protože když se podíváte na transparentní účet, tak se opravdu daří pomáhat lidem. Takže děkuji vám, přátelé, kdo budete chtít, můžete přispět. My potom chceme udělat takovou desku, kde budou ti největší přispěvovatelé vytesáni do kamene. Děkujeme, nashledanou.